nazýván apoštolem. O těchto sourozencích, páně, svědčí i evangelium podle Matouše ve 12. kapitole. Ve výčtu apoštolských práv uvádí Pavel výslovně i Petra, pravděpodobně proto, že měl ke korinskému sboru nějaký mimořádný osobní vztah, i když spolehlivě o tom nevíme vůbec nic, nežli to, že uvnitř korinského sboru byla skupina, která prohlašovala Petra za svůj vzor, jak to Pavel připomněl už v 1. kapitole. Mimo to je o Petrovi známo, že byl ženatý, jak svědčí i 8. kapitola Matouše. Jak o tom svědčí i Pavel. Protože žádný celibát, který si vymyslela úpadková církev, tehdy neexistoval. Apoštolům tedy bylo přiznáno právo, že si nemusí na své živobytí vydělávat. Jestliže Pavel a Barnabáš tohoto práva nevyužívali, pak to nebylo proto, že by toto právo popírali anebo neměli snad nárok na jeho využití. Ale uvědomme si, že mezi Židy nebyla manuální práce považována za něco ponižujícího. Ostatně rabíni bývali nejčastěji zároveň řemeslníky. Přesto však Barnabáš a Pavel ve svém odmítnutí jakýchkoliv odměn za apoštolskou službu nevycházeli z židovské tradice, nýbrž svým rozhodnutím reagovali právě na řecký způsob života. V řeckém světě bylo totiž pravidlem odměňovat podobným způsobem výkony profesionálních řečníků, potulných filozofů a sofistů. A Pavel s nimi v žádném případě nechtěl být ztotožňován. Neměl žádný jiný důvod k tomu, aby své oprávněné apoštolské nároky odmítal. Svým odmítáním pouze podtrhoval a hájil jedinečnost a ryzí čistotu evangelijní zvěsti o darované milosti. Proto taky mohl dál napsat, který voják slouží za vlastní peníze. Kdo vysadí vinici a nejí, co urodil? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neříká to sám zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. Má tu snad Bůh na mysli dobytek? Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? I tam, kde se někdo svých nároků a práv vzdává, apoštolské nároky a práva mají i nadále obecnou platnost. Tato platnost není dána jen lidskými zvyklostmi, podle kterých voják za svou službu dostává příslušný žolt, dělník na vinici má právo pojídat její plody, pastýř, který se stará o svěřené stádo, si může vzít pro svou potřebu z mléka, které stádo poskytlo. Pavel připomíná, že i Mojžíšův zákon, 25. kapitola Deuteronomia, 4. verš, říká totéž slovy, při mlácení nedáš dobytčeti náhubek. Tady šlo o dobytče, které po rozprostřeném obilí tahalo smyk, anebo po něm dupalo, aby se zrno uvolnilo z klasů. To dobytče pracovalo pro člověka a člověk měl povinnost dopřát mu z této práce nasycení. Pavel tady ovšem nemyslí, že by šlo snad jenom o němou tvář. Jde především o spravedlnost a milosrdenství mezi lidmi. Jako hospodář nemá bránit dobytčeti, aby se živilo ze své práce, tak ani sbor nemá bránit svému kazateli, aby byl živ ze své služby. Tutéž zásadu vyslovuje podle 10. kapitoly Lukáše pán Ježíš, když vysílá svých 70 učedníků na misijní cestu a říká jim, když vejdete do některého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu a přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine. Ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstaňte, jeste a píte, co vám dají, neboť
hoden je dělník své mzdy. Oráč ani mlatec nemají být připraveni o nadějné očekávání na příslušnou odměnu. Právě tak zvěstovatel evangelia, který rozsévá semena slova Božího, má mít podíl na sklizni ve zdejších potřeb, které, i když jsou pro tento život důležité, nikdy nemohou dosáhnout výše hodnot duchovních. Nejde tady vlastně o odměnu, ale o to, aby zabezpečením byla kazateli umožněna bez překážek další práce. Pavel svá práva i důvod, proč se jich vzdává, osvětluje v dalších verších. Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva nepoužili. Raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo? A ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. To právo na zaopatření měli v korinském sboru i jiní, například Apolos. Ale ze souvislosti bychom měli vědět, že na péči sboru si činili nárok i falešní židokřesťanští agitátoři, kteří sbor vyjídali, jak to čteme ve druhém listu do Korintu, 11. kapitola, 20. verš. Čím spíše tedy toto právo na živobytí měli mít ti, kteří celý sbor založili. Přesto Pavel svého práva za svou osobu neužil a snášel raději křivdy a pohrdání, aby nekladl žádnou překážku Kristovu evangeliu. Zvěst, kterou nesl, měla být uchráněna před podezíráním, že je motivována ziskuchtivostí, jaká doprovázela vystupování řeckých filozofů a řečníků. Pavel se na tuto čistotu motivů mohl odvolat i v prvém listu do Tesaloniky, v prvé kapitole, kde jim připomíná, jak si počínal, když byl u nich. To, co Pavel činil, nebyla ovšem jeho povinnost, ke které by byl snad někým donucován. Jednal takto ze svého svobodného rozhodnutí, protože takový postup pokládal v dané situaci za nejlepší. Nárok na to, aby byl sborem zaopatřen, samozřejmě měl, a odvozuje je už z ustanovení starého zákona, podle něhož lévijec i kněz měli nárok na podíl z potravin, které byly v rámci kultu obětovány. Prvotiny sůrod, právě tak jako to nejlepší z nejsvětějších darů a obětí, patřilo přisluhujícím a jejich rodinám, jak to čteme v 18. kapitole 4. i 5. knihy Mojžíšovy. Výrok Pána Ježíše, že dělník je hoden své mzdy, tento nárok potvrzuje. Pavel toto slovo také rozvádí v 6. kapitole listu Galackým a v 15. kapitole listu Římanům. Sám svého práva nepoužil, ale nevyplývá z toho, že jeho čin je snad závazné pravidlo pro všechny. Komu jde o věc Kristovu víc než o věci vlastní, ten si případ od případu vždycky bude vědět rady, aby jeho příklad byl požehnáním pro druhé.

Pane Ježíši Kriste, dej nám citlivé rozeznání i srdce ochotné, abychom jako tvoji svědkové nebyli překážkou zvěsti, kterou si nám svěřil, jako poselství života pro druhé. Amen.

Ten, kdo pozná Krista, nemá tuto zprávu jen pro sebe. S poselstvím života má zamířit i k dalším lidem tak, aby se Boží království na této zemi rozrůstalo, připomněla závěrečná modlitba Jiřího Hurty, která také uzavřela dnešní vydání pořadu Studna slova. Další nahlédnutí do prvního listu Korinským nás čeká zase za týden. Program Studna slova připravuje redakce Transworld Rádia, Rádia 7 pro vysílání Proglasu. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí a naslyšenou zase příště se těší Jitka Vyležíková.

0: Poslouchat Pána Boha se v skutku vyplatí, zaznívá z úst Petra Luhana. Jak dopadlo jeho rozhodnutí vstoupit do vztahu, od kterého jej zrazovali i jeho nejbližší? A jak reagoval, když dostal pokyn od Boha opustit jistotu oblíbeného zaměstnání a vydat se do nejistoty služby Bohu na plný úvazek? Uslyšíte v pondělí 29. června, tedy dnes, ve 10:45 v pořadu Stopy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

ani labuť, ani luna. Oblaky neoře, leč to bílá kaple stojí na vysoké hoře. Leč to bílá kaple stojí na vysoké hoře. Na tu horu za svítání dívka putovala, na práh klekla, ruce spěla, smutně zaplakala. Na práh klekla, ruce spěla, smutně zaplakala. Pro mne, ach dívčina,

question.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. V jeho dnešním vydání si představíme maďarskou skupinu Bašelán a její album Titkon. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař, který se s cymbalistou skupiny Bašelán Aaronem Horvátem potkal v Budapešti v sídle hudebního vydavatelství Fono. Tam jsme také rozhovor natáčeli. S kapelou, která původně vystupovala pod názvem Elán, jsem se ale poprvé setkal o 2 roky dříve, také v Budapešti, na festivalu Budapest Rytmo. Byl jsem tehdy členem poroty, která vybírala z mladých kapel z celé střední Evropy ty, které se měly představit návštěvníkům festivalu i pozvaným zahraničním delegátům. A jako jednu z maďarských kapel jsme tehdy vybrali právě Elán. A už tehdy jsem si říkal, že shoda názvu s populární slovenskou skupinou je vlastně legrační. Nyní tedy kapela s novým názvem Bašelán a Aaron nám tuto změnu rozklíčuje.
1: Je to trochu těžké přeložit, protože Bašel znamená v romštině hraní hudby. Naše původní jméno bylo Elán, ale zjistili jsme, že na Slovensku existuje jiná kapela s tímto názvem a je hodně známá, takže jsme se rozhodli název změnit. Chtěli jsme si ale ponechat slovo Elán, protože podle mě dobře vystihuje naše jméno nebo naši hudbu. Nakonec jsme tedy našli jiné slovo a je to docela vtipné, protože to dohromady sedí. První slovo je Bašel a druhé Elán, takže to spolu funguje opravdu dobře. Úplné začátky kapely vycházely z nápadu Žombora, který hraje na akordeon. Chtěl natočit sólové album, ale nakonec z toho nebyla jen sólová deska. Spíš se to proměnilo v základ kapely. V první fázi jsme hráli hlavně lidovou hudbu z Makedonie a dalších oblastí Balkánu a také ruskou a židovskou hudbu. Později jsme se rozhodli naši hudební orientaci změnit a víc se soustředit na maďarskou lidovou hudbu, sedmihradský folklor a romskou hudbu. Změnili jsme také zpěvačku, protože na showcaseu v rámci festivalu Budapest Rytmo jsme měli zpěvačku z Moldavska, která zpívala rumunsky a rusky, zatímco teď máme zpěvačku z Maďarska. Dnes tedy hrajeme především maďarské písně, smíchané s rumunskou lidovou hudbou, sedmihradskou romskou hudbou a občas i se srbským folklorem.
2: Romanian folk music and Transylvanian gypsy music and also sometimes with Serbian folk music.

0: Posloucháme maďarskou skupinu Bašelán, která se původně věnovala hudbě z Balkánu, ale postupně se přeorientovala na lidovou hudbu přímo z Maďarska. Proč vlastně?
1: Because you know this is our music, the Hungarian folk music, so.
2: Protože je to naše hudba, maďarská lidová hudba. Chtěli jsme ji představit publiku, které ji přirozeně zná, a přiblížit mu ji naším způsobem. Myslím, že právě proto jsme to změnili. Je nám to bližší. Je to pro nás přirozenější a také se nám to lépe a pohodlněji hraje na pódiu. Hrajeme to, co máme opravdu rádi a co nás na pódiu baví. Zároveň se snažíme spolupracovat s publikem a hrát i to, co se líbí jemu. Takže bereme v úvahu obě strany. A takhle skládáme program koncertů i podobu alba. Na albu máme také jednu makedonskou lidovou skladbu, protože máme rádi tanec čoček. Je to hodně taneční a je zábava to hrát. Navíc v té skladbě máme hodně improvizovaných pasáží, takže nás to opravdu baví.

0: Z alba Titkon maďarské skupiny Bašelán jsme poslouchali skladbu Makedón. V čem je hlavní rozdíl mezi balkánskou, například makedonskou, a maďarskou lidovou hudbou?
1: Rozdíl je hlavně v melodiích a stupnicích, které se v hudbě používají, a také v rytmech, ty jsou opravdu odlišné. Právě proto je ale zajímavé tu hudbu hrát. Makedonie nám je navíc trochu blízká a kapela vznikla kolem Žombora, který hraje na akordeon, a ten je v makedonské lidové hudbě velmi důležitý.
0: Naším hostem je cymbalista skupiny Bašelán Aaron Horvát. Cymbál může hrát roli melodickou, rytmickou i doprovodnou. Která z nich Aaronovi nejvíce vyhovuje?
1: Někdy mě opravdu baví být v kapele jen v doprovodné roli, a to dělám většinou. Mám ale i sólové pasáže, kde můžu ukázat svoji, řekněme, virtuozitu, nebo jak to nazvat. Každopádně mi vyhovuje být spíš v pozadí, hrát akordy, rytmus a celkově zahušťovat zvuk. Na koncertech také hraju na kytaru a na albu hraju na buny, tapan, darbuku, konkrétně v té makedonské skladbě.
0: Makedonskou skladbu jsme už slyšeli, teď si poslechneme pomalou píseň Eštekešen Hajnali.

0: Skupina Bašelán je držitelem ceny Fono Discovery, kterou uděluje maďarské Fono, hudební vydavatelství a víceúčelová hudební instituce. Jak moc je toto ocenění pro kapelu důležité?
1: Je to pro nás opravdu důležité, protože všichni z kapely jsme s tímto hudebním domem, s Fono, úzce spojeni. Hodně tam hrajeme na tanečních večerech i na koncertech a právě tam jsme také zkoušeli, když jsme připravovali toto album. O to výjimečnější pro nás je, že jsme to ocenění získali a jsme za něj Fono opravdu vděční. I proto, že nám vydali album a dlouhodobě nás podporují. Je to pro nás tedy opravdu hodně důležité.
0: Já připomínám, že přímo v sídle Fono jsme tento rozhovor natáčeli. Jak moc je pro skupinu Bašelán důležitá improvizace?
1: Je to pro nás opravdu důležité, protože každý z nás se snaží s improvizací pracovat a každý solista ji využívá. Je důležité ukázat publiku, jak s ní umíme zacházet. Navíc i v lidové hudbě se často improvizuje. Když si poslechnete třeba tradiční maďarskou lidovou hudbu ze Sedmihradska nebo obecně balkánskou hudbu, improvizace je tam velmi častá. Proto je pro nás důležité ji předvádět i publiku, protože je to součást té kultury.

0: Jakým způsobem kapela Bašelán aranžuje a vůbec zpracovává nové skladby?
1: Žombor většinou přináší na zkoušky nápady a pak pracujeme formou menších workshopů. Solisté společně řeší melodie a doprovodná část kapely, tedy baskytara, brač a cymbál, se věnují harmoniím a rytmům. Potom si skladby zahrajeme společně, máme na to určitý pracovní postup, který někdy funguje a postupně to skládáme dohromady při jamování ve zkušebně. Tak vznikne skladba a tu se pak snažíme nahrát a vydat.
0: Co je pro kapelu nejdůležitější při živém hraní? Soustředí se na rytmus, na melodii nebo na příběh?
1: Snažíme se hlavně zachytit atmosféru, jakou mají taneční domy, takže většinou hrajeme taneční věci. Zároveň je ale důležité ukázat i pomalejší polohu lidové hudby, takže často hrajeme i pomalé, někdy až rubatové melodie. Nejpodstatnější pro nás ale je hrát hudbu, na kterou se dá tančit, protože chceme pro publikum vytvořit takovou společnou oslavu, party.

0: To byl v podání maďarské skupiny Bašelán Čárdáš. Já jsem se už v předchozí otázce dotkl příběhů v písních, které ostatně nemusí být vždy zakódované jen v textech, ale i v samotných melodiích. Jak je to u skupiny Bašelán? Jsou pro ní důležité texty písní?
1: Yeah, our story is mostly in the lyrics.
2: Ano, příběh je u nás především v textech. Většinou používáme původní texty maďarských lidových písní, takže právě v nich je ten hlavní příběh. Hudba stojí spíše na atmosféře, takže to vnímáme jako dvě různé věci. Text nese příběh a hudba přináší tanečnost a rytmus.
0: Pro koho Bašelán nejčastěji hraje?
2: Snažíme se oslovit všechny generace, proto je to pro nás důležité. Zároveň je pro nás možná ještě důležitější ukázat tuto hudbu lidem, kteří ji vlastně neznají, i když vychází z jejich vlastní lidové tradice a kultury. Chceme jim ji přiblížit a zároveň navazovat kontakt se všemi generacemi.

0: Vrátíme se teď k hudebnímu vydavatelství Fono, u kterého vyšlo i album Titkon skupiny Bašelan. Jak už jsem ale naznačil, Fono zdaleka není jen vydavatelství.
1: I think Fono is the...
2: Myslím, že Fono je nejdůležitější místo v Maďarsku, protože nepodporuje jen lidovou hudbu, lidové hudebníky a mladé umělce, ale také jazz a folklor z dalších regionů. Je to nejvýznamnější kulturní centrum v zemi, takže když někdo přijede do Budapešti, měl by se sem určitě podívat, protože je to úplně jiný zážitek. Je to skvělé i tím, že jsou tu všichni velmi přátelští a navzájem se podporují. Když neumíte tančit, někdo vás to naučí a lidé vám také rádi pomohou s překladem, protože hodně z nich mluví anglicky. Je to vlastně taková velká rodina, takže je skvělé, že něco jako Fono v Maďarsku máme.
0: Budapešť je důležitým centrem maďarské kultury, a to i té původně venkovské. Jak je to na skutečném venkově? Mají tam lidé o tuto hudbu dnes zájem?
2: Někdy mají lidé na venkově k té hudbě ještě blíž, protože je pro ně přirozenou součástí kultury, ve které žijí. Většinou žijí v menších městech, takže víc podporují takové akce a taneční domy. Opravdu si je užívají a pravidelně na ně chodí. Myslím, že v některých ohledech to na venkově funguje dokonce lépe. Jsou to také trochu jiní lidé než ve velkých městech. Žijí pomalejším tempem, zatímco v Budapešti a dalších centrech jde všechno rychle a je tam hodně lidí. Na venkově je to přirozeně klidnější a ty akce tam mají vždy velmi dobré publikum.
0: My si teď poslechneme píseň s názvem Ešik Eš, Naďašár, prší a všude je bláto.

0: V pořadu Jak se vám líbí hovoříme s Aaronem Horvátem z maďarské skupiny Bašelan. Co kapelu čeká v nejbližší době?
1: Now we started to work.
2: Teď jsme začali pracovat na novém albu a brzy budeme nahrávat 2 nebo 3 skladby, které bychom chtěli vydat v červnu jako menší EP. Čeká nás také koncert v klubu A38, což je loď a opravdu skvělé místo. Ještě letos nebo příští rok bychom rádi vydali 3. album. Teď se tedy věnujeme novým skladbám. Hodně společně zkoušíme, máme spoustu workshopů a v květnu budeme nahrávat, abychom to v červnu mohli vydat.
0: Dnes se hodně interpretů soustředí na vydávání singlu nebo EP, protože sociální média a streamovací platformy si to tak žádají. Je pro kapelu Bašelan stále důležité vydávat i alba?
2: Ano, je to pro nás opravdu důležité. Důležité jsou i fyzické nosiče, protože když vyjdou, můžete je vzít do ruky. Je to vaše práce, do které jste dali spoustu věcí. Pro nás to má velký význam. Uvažujeme také o tom, že nové album vydáme na vinilu, protože ten se znovu vrací do obliby a navíc zní opravdu dobře, lépe než streamingové platformy. Máme tedy spoustu plánů a chceme dál vydávat alba i ve fyzické podobě.
1: We have a lot of plans and we always want to release albums and we plan to release on physical copies.
0: To říká Aaron Horvát z maďarské skupiny Bašelan. Za zprostředkování rozhovoru děkuji Aně Hegedýš z budapeštského vydavatelství a hudebního domu Fono. Rozhovor vedl a pořad připravil Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Josef Javůrek. Zvuk a střih měl na starosti Roman Kabelka. Na závěr si poslechneme píseň Falu Wegen van et Malom. Na konci vesnice je mlýn.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

samota s tajemstvím, samota bez jmen, samota při stárnutí, samota skličující, samota všedusící, samota v rušném městě, samota.

samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí podá. Samota v tichu

nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš přecžít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kan. Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš se dál. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát.

Ač tep a pohyb uniká ti živý, a jen tvá vůle káže, vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase, jak bych závodí byl služ. Pak pán, pak vítěz na širé si zemi, a co je víc, pak synu můj, si můj.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Vysoká míra stresu, vysoká míra rizika a vysoká míra profesionality. To všechno se pojí s válečným zpravodajstvím. Neméně v těch vzácných případech, kdy o ním válečným zpravodajem je žena. Dnes se za 5-5 sešly hned dvě neohrožené novinářky, které s nesmírným nasazením a současně hlubokou lidskostí informují v České televizi nejen o válce na Ukrajině. Dario Stomatová a Báro Maxová. Mám velkou radost, že jste přišli, že jste právě obě v Česku a našli jste si čas. Vítejte.
2: Děkujeme moc za pozvání.
3: Hezký den, díky za pozvání.
0: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Sedíme v centru jarní Prahy. Je pro vás válka na Ukrajině daleko anebo blízko?
2: No pro mě je stále blízko, protože tím, že se střídáme ob měsíc, takže mám polovinu života tady a polovinu života tam. Takže mám pořád pocit, že nic nestíhám. Když jsem tady, tak mě to táhne zpátky na Ukrajinu a když jsem na Ukrajině, tak se mi stýská po domově. Ale třeba teď minule, když jsme se vraceli, tak jakmile jsme překročili hranici, byli jsme už v Polsku, tak jsme se tak s Honzou Širkrem, kameramanem, oba zastiskli, že vlastně se nám bude stýskat ten měsíc, protože ta práce není jenom o tom, že tam pracujeme, fungujeme, reportujeme, ale o tom, že tam máme spoustu kamarádů, známých a už to překlenulo tu hranici toho, že to je jenom práce.
0: Je to dvojí život.
2: Je to dvojí život.
0: A ty, Báro?
3: Za mě je taky určitě pořád blízko. Já sice na Ukrajinu jezdím tak intenzivně jako Daria, většinou se tam dostanu jednou za čtvrt roku, ale ať už profesně, tak to musím stále sledovat tu situaci, tak samozřejmě taky už tam mám za ty skoro dva roky, co jsem tam začala jezdit, hodně známých, se kterými jsem často v kontaktu, protože jsou to často lidé, kteří se pohybují blízko fronty, tak abych věděla, jestli jsou v pořádku. Samozřejmě každý ten návrat není jednoduchý, takže se s myšlenkama do toho neustále vracím, zvláště když vidím zpravodajství o Ukrajině. A i všeobecně málo lidí si to uvědomuje, samozřejmě už jsou všichni unavení z toho, že ta válka trvá daleko dlouho, ale je to blízko a rozhoduje se tam o tom, jak bude vypadat jednou Evropa, takže je to válka, která je blízko.
0: Víte ještě, kolik času jste tam strávili, Báro? Nebo už to nepočítáte?
3: Já jsem to nikdy přesně nepočítala, ale byla jsem na Ukrajině dosud pětkrát. Vždy jsem tam trávila 3 až 4 týdny, takže to budou zhruba 4 měsíce až 5 měsíců.
2: No, já bych to musela spočítat, ale myslím, že možná dohromady za ty 2 roky a něco by to mohlo být rok zhruba.
0: Když jste z Ukrajiny začínali pravidelně informovat, tušili jste, že to takhle potrvá, Dario?
2: Tehdy, když to začalo, tak jsme se všichni říkali, že to asi nebude věc jednoho dne nebo týdne. Když se to vyvíjelo a čím více se to vyvíjelo různými způsoby, tak tím jasnější bylo, že to nebude jen tak, že to neskončí rychle. Ale třeba i na Ukrajině se často setkáváme s tím, že nás novinářů západních se ptají, kdy už to skončí. A my se ptáme jich, to vy byste měli vědět, kdy už to skončí. To se nám stalo teď minule, když vybombardovali epicentrum Hobby Market, tak jsme tam stáli, čekali na živý vstup, přišel k nám policista a říká, a vy nevíte, kdy to skončí? A my nevíme. Nikdo to neví.
0: Všichni čekají na ten konec.
2: Ano.
3: Já, když začala válka na Ukrajině, tak jsem nebyla jako Daria přímo na Ukrajině a vlastně jsem pokrývala situaci v Přemyšli, což byl ten nejvytíženější přechod na polsko-ukrajinských hranicích a když jsem viděla ten neuvěřitelný exodus, hlavně žen a dětí, tak mi v tu situaci vlastně došlo, že to není něco, co lze brát na lehkou váhu, co by mělo brzo skončit, protože ta panika, ten chaos, který tam byl, tak bylo naprosto evidentní, že je to situace, která tady dlouho na tomto kontinentu vůbec nebyla. A čím víc na Ukrajinu jezdím, tím mě víc dochází, že skutečně ta situace se neustále zhoršuje a myslím si, že bohužel ten konflikt bude trvat dlouho a není z něj zatím moc situace ven a já jsem možná už velký pesimista, ale obávám se, že ten konec nebude úplně dobrý.
0: Dario, ty jsi zažila ten děsivý okamžik, kdy se z hrozby stala válka přímo na místě na Ukrajině v Charkově. Byl to současně moment, kdy se stala válečnou zpravodajkou?
2: No, dlouho jsem na tohle značení asi možná i vnitřně odmítala, protože nevím nějak, jako, není to něco, po čem člověk touží, když dělá novinařinu, není to něco, k čemu jsem šla a vůbec jsem si nemyslela, že zažiju v 21. století podobný konflikt a že z něj budu vlastně i reportovat.
0: Je to něco, co se prostě stalo?
2: Je to něco, co se prostě stalo. Tehdy toho 24. nebyla vůbec myšlenka na to, že se něco mění u mě, ale spíše o tom, že se něco mění v té zemi a že je to závažné a že musíme zůstat reportovat. Takže vlastně možná i ta práce mě často zachraňovala před tím uvědoměním si toho, co se vlastně děje. Protože jsme museli ukazovat, a dělali jsme to v podstatě způsobem, který byl nejjednodušší a nejvhodnější. A to bylo něco ve smyslu jako videoblog. Jezdívali jsme na místa, vyjeli jsme z hotelu, rychle jsme potočili maximálně 20 minut na místě, protože to bylo nebezpečné tam zůstávat delší dobu. Odjeli jsme zase do hotelu, takže tak toto bylo každý den a každý den se to měnilo v jednu chvíli. To bylo, myslím, 27. února. Tam došlo k tomu, že Rusové pronikli přímo do města, takže jsme celý den seděli na hotelu. Tehdy jsme vyšli na dvorek, tam vlastně jsme měli auto schovaný v tom dvorku, v tom vedle toho domu a Honza slyšel střelbu, tak jsme se šli podívat k tomu plotu. Teď jsem to taky slyšela. Teď mu říkám, nechoď tam, on tam jde, že jo, s tím telefonem, aby to natočil. Teď vidí, že ukrajinské jednotky už jsou rozpoloženy u nedaleké benzínky, to znamená, že Rusové opravdu skutečně v menších jednotkách pronikli do toho města. Teď se mě ptá, nebo já jsem se ho tehdy zeptala asi na logickou otázku, co budeme dělat, když nás obsadí, protože se dalo očekávat, že by mohli proniknout i do hotelu. A on mi říká, no budeme čekat, až se přežene ta první vlna a až do města přijdou už ti velitelé, kteří budou rozhodovat o tom, co se bude dít s náma. Protože bylo nebezpečné třeba v tu chvíli, kdy tam proniknou ty jednotky, tak páchají ta největší zvěrstva.
0: Tehdy ještě nebyly informace o Buči.
2: Nebyly, přesně. Tehdy ještě nebyly informace o Buči, nikdo nevěděl, co se bude dít. Takže ty první dny války byly dost šílené na to, aby si člověk uvědomoval vlastně, co se s ním děje.
0: Takže až postupem času si začala uvědomovat to riziko, které na sebe bereš.
2: Přesně tak.
0: Báro, ty se z téhle úloze v rámci zahraniční redakce České televize ocitla také postupem času nebo později. Jak ses o tom rozhodovala ty? Já si pamatuju okamžik, kdy kameraman Vojta Hynek říkal, mohly by jezdit i holky. Kdy tedy pro tebe přišlo tohle rozhodnutí, že se připojíš k českotelevizním reportérům, kteří se začali na Ukrajině po určitých časových úsecích střídat?
3: Ono to vyplynulo asi se hodně z té situace. Já, jak jsem řekla na počátku války, jsem byla na polsko-ukrajinských hranicích, takže už tehdy jsem se k tomu tématu trochu dostala tím, že ta práce je psychicky náročná.

0: převážel těla mrtvých vojáků z fronty do Márnice. Bylo to hodně silné natáčení. Jeli jsme s ním v autě, které měl bohužel zrovna naložený těly padlých vojáků, a já jsem se optala, proč to dělá, že to je strašně náročný, jak to zvládá, jak se s tím vyrovnává. Mě říkal, že už ty mrtvá těla ani nepočítá, že to počítat nechce, ale říkal mi, že to bude dělat dál, protože až jednou ta válka skončí, že každý se bude muset ptát na to, co pro to udělal, co během té války dělal. A já si myslím, že každý novinář, který dělá zahraniční zpravodajství, ve něco tak zásadního se děje, tak že se taky pak musí jednou ptát, co dělal. A pro mě je zcela logický, jako člověk, který se zabývá zahraniční politikou, zahraniční situací, abych tam jednoduše jela.
1: Co ti na to řekli tví blízcí?
0: Moji rodiče úplně skáčou radostí z toho. Kamarádi se o mě přirozeně bojí, asi kolegové. A když jsem byla poprvé na Ukrajinu, tak jsem musela posílat pravidelně SMSky Michalu Kubalovi, že žiju, protože asi tím, že jsem byla i první žena v rámci České televize, která se tam jakoby vydala, protože Dára tehdy ještě u nás nebyla, tak se ke mně všichni chovali hrozně ochranitelsky a báli se, aby se mi něco nestalo. Já sama jsem přirozeně měla strach, protože už jsem tu situaci sledovala. Byla jsem tam poprvé v prosinci roku 2022, takže to, co se dělo v Buči, to, co se dělo u fronty, už bylo známé, a myslím si, že brát to na lehkou váhu, nemít strach, to je strašně lehkovážný. Myslím si, že každý novinář, který do takových zón jezdí, tak si moc musí dobře uvědomit, že každý krok, který tam udělá, tak může mít vážný dopady.
1: Já se vás vždycky bojím. Dario, co tvoji blízcí, jak berou tvoji práci, jak se s tím vyrovnávají?
2: No, mý blízcí neměli moc na výběr, tím, že jsme tam měli ještě v době, kdy konflikt nebyl, kdy válka nebyla, tak tehdy se k tomu jenom schylovalo. A no, hodně špatně to nesou. Hodně špatně. Ale vědí, že je potřeba mi důvěřovat, a myslím, že postupem času se to trošku sklidnilo. Poslední cesta pro ně byla hodně těžká, protože po otevření fronty na severovýchodě a v Charkovské oblasti, tak jsme dělali vojenská témata, jezdili jsme hodně blízko k linii dotyku. Takže v tomhle případě mi máma i táta neustále volali a psali, tak už byste měli odjet, nebuďte v Charkově. Pro mě je to těžké, já se jim snažím vysvětlit, že když na mě budou takto tlačit, tak mi to vůbec nepomáhá. Co se týče toho psychického momentu, tak je to strašně tíživé, takže se snažím jim vysvětlovat, že vím, co dělám. I když se to úplně nemusí zdát, protože z dálky to působení těch novinářů vypadá jinak. Samozřejmě já to znám třeba i od kamarádů. Když tam máme kamarády, něco tam někde bouchne, je nějaký útok, tak já jim hned píšu, jste v pořádku. I když si sama uvědomuji, že když já jsem na Ukrajině, tak mám jasný přehled o tom, kde se co stalo. A když se to stalo v tom městě, tak já se nemusím nacházet blízko toho. Nemusím to ani slyšet v tom městě, protože to je velké město. Takže se snažím jim vysvětlovat, že jsem v pořádku, že kdyby se něco dělo, tak dám vědět, nebo že upozorním na to, že jedeme někam na nebezpečné místo, aby měli aspoň o tom přehled.
1: V zahraničním zpravodajství se člověk setká s nejrůznějšími situacemi, živelními katastrofami, nepokoji, vším možným, ale to válečné zpravodajství je opravdu specifické. Připravovali jste se na ně nějak speciálně? Existují kurzy přežití, všechno možné, ale vás připravil tak trochu život sám, je to tak? Dario?
2: Myslím si, že život sám, tak my jsme před Ukrajinou dělali taková témata, která taky nebyla úplně bezpečná, jako třeba protesty v Minsku, v Bělorusku. Tam zase byly jiné hrozby, ale to jsme taky zvládli. Potom jsme mapovali migrační trasu z iráckého Kurdistánu, tam jsme taky fungovali. Dokonce potom, když jsme letěli do Minsku, byli jsme řádně akreditovaní, tak nás už do země nepustili, takže jsme strávili 16 hodin zadržovací místnosti na letišti, takže to sice pro mou práci mi to bylo tehdy velmi líto, že nejsem schopná, že mi nedovolí reportovat.
1: Nemůžu dělat nic,
2: ale pamatuju si, že potom, když jsme přiletěli zpátky do Turecka, tak mi Honza říká, vůbec to neber takhle špatně. Je to zkušenost, je to dobrá zkušenost, máš to za sebou, teď aspoň víš, jaký to je. Tak jsem si říkala, tak dobrý. Potom jsme taky reportovali z tornád na Moravě, takže tam asi emočně to bylo nejblíž tomu, co potom vidíte ve válce, kdy ti lidé přicházejí o všechno, nejenom o své blízké, ale o své majetky. Takže to mi asi pomohlo nejvíc přiblížit se k tomu, vlastně, co jsme potom dělali na Ukrajině.
1: Ale přece jen ono je dobré v krizových regionech znát určité strategie, čemu se vyhnout, kam jít, kam nejít, kde je

0: větší riziko zranění a tak dále. Jak rozlišit míru nebezpečí, Báro? Jak ty si čerpala informace, konzultovala si třeba zkušené kolegy?
1: Já určitě jsem jela poprvé na Ukrajinu a teď, když se tam neustále vracím, tak samozřejmě jsem se svými zkušenějšími kolegy, ať už je to právě Michal Kubal nebo Jakub Santo, tak jsem se s nima o té realitě bavila, protože oni tam sami byli jako váleční zpravodajové ještě přede mnou. Ale když jsem na Ukrajině, tak samozřejmě musím spolíhat do určité míry sama na sebe a jak si ty informace sehnat nějak sama v tom ohledu. Já mám několik kontaktů na fixery, který mě pomáhají, kteří mají velice dobré kontakty v armádě, takže v podstatě já nikdy nejedu, ačkoliv už jsem byla kolikrát velice blízko frontové, ale nikdy nejedu nikam naslepo. A když bych věděla, jaká je tam situace, samozřejmě on je to nepředvídatelné, může se stát absolutně cokoliv, ale snažím se vždycky mít co nejvíc informací od lidí, kteří tam jsou trvale a nenechávat něco na lehkou váhu určitě.
0: Co ještě člověk potřebuje? Napadá mě třeba jazykové vybavení. To je obtížná věc, ne? Protože s ukrajinštinou, myslím, do zahraniční redakce donedávna nikdo nepřišel. Teď už máme kolegy rodilé mluvčí, myslím. Ale stačí ruština, která je vlastně problematická svým zatížením, Dario?
2: Mně ruština stačí. Je pravda, že na východě je to jiné než potom na západě. Často jsem se setkávala s tím, že když jsem začala mluvit rusky, tak mi říkali, proč mluvíš rusky, proč nemluvíš ukrajinsky, tak se snažím vysvětlit, že jsem původem z Kazachstánu, že jsem rodila vlastně ruskojazyčná, že ukrajinsky nemluvím, i když rozumím, tak jsou potom takové jako narážky lehké, ale zase to vždycky překleneme a vedeme ten rozhovor. Vlastně jim vždycky říkám respondentům, jestli chcete mluvit ukrajinsky, mluvte ukrajinsky, já vám rozumím, a jestli chcete mluvit rusky, můžete mluvit rusky, je to zcela na vás. Samozřejmě, pokud vám na kameru mluví úředník nebo voják, tak radši mluví ukrajinsky. A občas třeba jsem se setkala i s tím, že ti lidé se sami vlastně cenzurují, že sami vlastně si řeknou, tak dobrý, nebudu na tu kameru mluvit rusky, aby mi někdo něco neřekl, aby se něco někam nedostalo, tak radši využiju tu ukrajinštinu, když jim třeba není úplně vrozená, nebo to nevnímají tak, že by mluvili třeba doma ukrajinsky, ale mluví rusky, ale snaží se.
0: Před mnoha lety mé kamarádky ze studijní stáže, které pocházely z Ukrajiny, většinou zcela plně přecházely mezi ukrajinštinou a ruštinou. Dnes už je tam ten nános momentální situace. A ty, Báro, jak se domluvíš s lidmi?
1: Já jsem byla do té situace dost hozena, protože já mluvím anglicky a francouzsky, a když třeba jsem studovala první ročník na žurnalistice, tak to byl rok 2014, když byla anexe Krymu. Nikdy mě v té době nenapadlo, že bych měla do toho, co z toho vlastně bohužel vzešlo, tak že bych do toho byla já nikdy jako novinář zapojená. Já jsem vůbec nečekala, že bych nikdy na Ukrajinu nebo vůbec do postsovětského prostoru jezdila, a začala jsem s ruštinou až v době, kdy jsem začala na Ukrajinu jezdit, protože to je samozřejmě naprostá nutnost, ale jako určitě tam vnímám ten rozdíl, to, co jsi ty zmiňovala, nebo co zmiňovala Daria, mezi ukrajinštinou a ruštinou. Je bohužel prostě momentálně teď se Ukrajina dělí, dá se říct, trochu na dvě skupiny Ukrajinců, kteří mluví rusky a ti, kteří mluví ukrajinsky, a vyvolává to často velké problémy. Já jsem třeba natáčela s jednou ženou z Chersonu, která utekla pak do Lvova, a říkala mi, ve Chersonu se většinou mluví hlavně rusky, tak ona mi tvrdila, že třeba ve Lvově, že její děti jsou šikanovaný, protože mluví rusky a nemluví ukrajinsky, jestli nemůžou najít kamarády. Například, když jsem točila s jednou psycholožkou, která pracuje s ženami, které byly bohužel znásilněny, například ruskou armádou, tak mi říkala, že se tam bohužel stává to, že pokud to byly ženy, které mluvili třeba rusky, tak že někteří lidé o nich říkají, že to zasloužili, protože mluvili stejným jazykem jako ruská armáda. Takže je to tam problém, a tím, že já jsem se začala vlastně učit teď teprve poslední dva roky, tak jak na Ukrajinu jezdím, tak musím říct, že se mi ukrajinština s ruštinou začíná trochu míchat, protože jsem nikdy v tom jazyce nebyla předtím, a teď tu ukrajinštinu vnímám velice často od těch respondentů, zároveň mám v učebnici ruštinu a jednoduše se mi to občas plete. Takže
2: já bych možná ještě dodala, že se se to týká nejenom třeba na Ukrajině, lidí na Ukrajině, ale moje kamarádka, která je z Oděsy, má holčičku 7letou, ta chodí do první třídy tady v Česku, tak i ta se tady setkává s tou segregací, kdy se i v rámci třídy třeba ti ukrajinští, ukrajinskojazyční a ruskojazyční děti vlastně mezi sebou úplně nechápou a vznikají různé konflikty. Takže to není něco, co je jenom na Ukrajině, ale co se přenáší vlastně i sem k nám do Česka.
0: Válka rozděluje až absurdním způsobem. Přátelíme se s rodinou, která uprchla z Charkova, ta vyprávěla, že když začalo bombardování, volali to v šoku svým kamarádům do Ruska a tím řekli, že lžou, že se u nich přece nic neděje. Jak často vy narážíte na takhle absurdní situace? Setkáváte se s odmítáním vaší práce? Že vám někdo řekne do očí, ale vždyť je to lež? Dario.
2: Na Ukrajině jsem zažila naprosto stejnou situaci, kdy tam taky bylo to, že my jsme vlastně byli v Sokolovu, tam jsme přespávali a bavili jsme se o tom, že oni chytají ruskou televizi, že se dívají. Takže my jsme se vlastně v Sokolovu na Ukrajině v době těch největších hrůz, co se děly kolem Charkova, jsme se dívali na projev ruského prezidenta Vladimira Putina. A pak jsme vlastně díky tomu zabředli ke konverzaci, kdy ty lidi, u kterých jsme byli, mají příbuzenstvo v Rusku. A říkala to samé, že vlastně posílali fotografie přes WhatsApp a že ta rodina vždycky tvrdila, ale nám nic nedošlo, my o ničem nevíme. U vás se nic neděje, je to v pořádku, my vás osvobozujeme. To je právě ono. Co se týče Česka, tak taky jsem se setkala s odmítáním od různých lidí, mý kamarádi v mém věku, kteří třeba taky jsou nějakým způsobem zpřízněni s Ruskem nebo s Ukrajinou, tak jedna moje kamarádka měla ten samý problém se svými rodiči, kdy ti rodiči tvrdili, že Rusko vlastně osvobozuje, že nedělá nic špatného, a ta moje kamarádka jim říkala, ale ne, teď Rusko napadlo Ukrajinu. Takže tam došlo vlastně k tomu rozkolu v rámci té rodiny, kdy se třeba s některým příbuzenstvem přímo v Rusku přestala kvůli tomu bavit.
0: Přicházejí tyhle reakce i tady v České republice, Báru?
1: Určitě asi taková poslední zkušenost nebo poslední zážitek. Teď, když 2 týdny zpátky byl v Praze summit NATO ministrů zahraničí, tak já jsem měla externí moderaci z Hradčanského náměstí, kam nám chodili poslanci na rozhovory i senátoři, a v jeden okamžik vedle našeho studia byla proruská demonstrace. Takřka celé vysílání, kde jsme si vyslechli jakoby s celým štábem docela velké nadávky a pohrdání, popírání naší práce i tím popírání toho, co se na Ukrajině děje. Je to něco, s čím se setkávám pravidelně, setkávám se s tím na sociálních sítích, bohužel se s tím setkávám někdy i v přímém okolí. Je to tak a bojím se, že se s tím nedá nic dělat. Já tu práci samozřejmě dělám z toho důvodu, i abych dokázala to, že ta situace na Ukrajině není jednoduchá, že se o ní musí bavit. Je to naše práce jakožto novinářů přinášet ty informace, ať už z frontové linie, a jenom odtamtud, i z jednotlivých měst, které jsou ať už blízko nebo daleko od fronty, aby se jednoduše ukázalo, že dezinformace, které teď šíří se o Ukrajině, takže nejsou pravdivé.
0: Dezinformace jsou, řekla bych, stále větším problémem. Jak to dělat? Jak je možné ve válce ověřovat některé informace? Dario, jak se potýkáte s problémem, pokud přímo na místě nejste a musíte o něčem referovat?
2: To je právě něco, co třeba i navážu na to, co říkala Bára, že tito lidé, tito odmítači, popírači, pokud to jsou třeba lidi adekvátní, kteří jsou schopni i slyšet nějakou tu naši reakci, opozici nebo cokoliv, tak je potřeba jim vysvětlovat, že my na Ukrajinu nejezdíme jako ukrajinští novináři. My nejsme propaganda ukrajinská, což je právě velký problém. Protože někteří lidé to nechápou. My jezdíme na Ukrajinu, abychom byli kritičtí nejenom k tomu, co se děje, ale vlastně i k Ukrajině samotné, protože i na Ukrajině se dějí věci, se kterými třeba by většina nesouhlasila. Takže se snažíme ukazovat Ukrajinu ze všech stránek. O tom třeba je i knížka Zápasící Ukrajina. Že to není jenom zápas s nepřítelem, s Ruskem, ale je to zápas i s vlastními problémy, které na Ukrajině jsou, což je asi největší věc, o které se mluví často, je právě korupce. nebo potom i některé situace, které se dějí v samotné ukrajinské armádě. Takže to je něco, co my se snažíme ukazovat, protože nemáme bohužel možnost jezdit na druhou stranu, jako tomu bylo v roce 2014, kdy novináři jednoduše přijíždili od ukrajinské strany na separatistickou stranu, mohli reportovat z obou stran, ukazovat, co je tady, co je tam. Ale my to dělat nemůžeme. Právě proto se snažíme zajistit vlastně ten druhý pohled, protože mám i občas pocit, že u nás se ukazovala ta situace na Ukrajině trošku s růžovýma brýlema, že jsme se dívali na to trochu z jedné perspektivy, ale potom, když se bavíte s civilním obyvatelstvem Ukrajiny, tak narážíte na to, že jsou často oni sami velmi, velmi kritičtí, což si myslím, že je naprosto úžasný znak toho, že ta země je demokratická a že ti lidé se nebojí projevovat svůj názor, když s něčím nesouhlasí, co se děje u nich a co mohou ovlivnit. To je naprosto skvělý základ k tomu, aby Ukrajina vlastně šla tou západní cestou a vyvíjela se v rámci demokracie. A to mě trošku potom mrzí, když nás někdo obvinuje třeba z toho, že jsme jednostranní nebo že reportujeme na podporu Ukrajiny. To není pravda. My si můžeme dovolit být právě objektivní. A na základě těch kontaktů, které máme velmi rozšířené, tak si můžeme i právě ověřovat tyto informace. Takže když někdo něco řekne, tak já se můžu zeptat druhého kontaktu. A je to tak, nebo si o tom myslíte něco jiného? A takhle my se snažíme fungovat, protože samozřejmě ano, kdyby jsme spoléhali jenom na to, co říká ukrajinská vláda, tak ukrajinská vláda často neříká úplně to, co se reálně děje. Takže
0: jako každá jiná
2: jako
0: vláda.
2: Každá jiná, přesně.
1: K tomu může mít sklon.
2: Přesně, takže díky tomu, že máme přímo kontakty u jednotek, tak já se třeba zeptám, no a vy si myslíte, že obranná linie v Charkovské oblasti byla vytvořena na 100%, jak tvrdí ukrajinská vláda? A oni mi potom řeknou, no, tak vy sami vidíte, že tady jezdí bagry a kopou obranné linie už v době, kdy tady čelíme ruskému vpádu ze severu. Takže taková vlastně situace a snažíme se maximálně zjišťovat ty informace přímo od těch lidí, kteří jsou na místě.
0: Zmínila si novou knihu Zápasící Ukrajina, která je mimo jiné o lidských setkáních uprostřed války. A obě spoluautorky, Daria Stomatová a Barbora Maxová, nás teď vezmou sebou do děje příběhů, které v knize zachytili. Nová kniha zahraničních zpravodajek a zpravodajů České televize o válce na Ukrajině vychází opět zhruba po roce. Zdá se, že to je dobrá a špatná zpráva zároveň, tedy dobrý počin, ale také smutný, protože válka stále trvá. Vidíte to podobně, Báru?
1: My, když jsme se o tom bavili s ostatními kolegy, s Davidem Miřijovským, s Andreasem Papadopoulosem, s Honzou Řápkem, ať všichni zmíníme, s Vojtou Hennigem, kteří tu knihu psali se mnou a s Dariou, tak se vždycky shodneme na jedné věci, že už doufáme, že nebude třetí díl, že už to psát nechceme. Už jsme to tady zmínili, všichni jsme doufali, že ta válka nebude tak dlouho trvat. Bohužel je to asi běh na hodně dlouhou trati ještě. Ta knížka, kterou jsme dali dohromady, tak už to tady nastínila Daria, je dost zásadní v tom, že zatímco ten první díl, který vydávali naši kolegové, tak ten nějak chronologicky se snažil popsat tu válku, první rok války, den po dni. My jsme tentokrát si každý vybral jedno téma, které nějak Ukrajina nezvládá, nějaký problém, se kterým právě zápasí, a snažíme se nahlížet na Ukrajinu velice kriticky, abychom dokázali i to, jenom že země jako taková nebojuje právě s ruskou armádou, ale bojuje ve velké míře sama se sebou. A pravděpodobně ten boj bude ještě mnohem náročnější i než s ruskou armádou.
0: O čem ta kniha je, nakonec zjistí čtenáři sami, ale teď si tu dovolme ocitovat dvě pasáže z textu, který jste pro knihu napsali, a poprosím vás o komentář. Barbora Maxová, Uloupená budoucnost.
1: Oksana Lebedenková, zahalená v černém, teplém, prošívaném kabátu a stuhlá nervozitou, čekala na ulici s očima upřenýma před sebe. I když celé město zahalila hustá mlha, soustředně se stále dívala do dálky, jako by chtěla zrakem něco probodnout. Zdálo se, že si vůbec nevšímá okolního ruchu města ani přítomnosti novinářů. Ničím zásadním nevyčnívala. Na první pohled se nelišila od milionů dalších ukrajinských žen. Prošla si ale tím, co žádná jiná žena nechce nikdy v životě zažít. 11letou Oksaninu dceru Jevu unesli do země, která jejich domov napadla. Teď se dívka měla ke své matce po neúnavném boji konečně každou chvíli vrátit.
0: Báro, tenhle příběh, který si právě vyprávěla a v knize podrobně vyprávíš, dopadl dobře, na rozdíl od 10 000 dalších, viď?
1: O nemožných těch dětí ještě víc. Teď momentálně se mluví, nebo ukrajinské úřady tvrdí, že těch dětí bylo zhruba 20 000. Nicméně to
0: 20 000 zavlečených dětí do Ruska.
1: Přesně tak. Nicméně mluví se, že těch dětí může být i několik set tisíc, protože řada z nich jsou zavlečeny z okupovaných částí. Momentálně ukrajinské úřady neví vždy přesně, co se na těch okupovaných částech děje, ať už je to například v Doněcké oblasti, ať už to bylo v Chersonské oblasti, nebo na počátku války, teď už Charkovská oblast byla pak osvobozná, teď se tam zase zhoršuje ta situace, ale jednoduše ve válečném chaosu přesné číslo je strašně těžké zjistit. A ten boj o děti, já jsem to pojmenovala uloupená budoucnost, protože ruská armáda nebo Rusko teď nebojuje jenom na frontě, ale snaží se vymyslet další způsoby, jak si Ukrajinu podrobit. A tím, že odvleče ukrajinské děti, už jsou na to řada důkazů ze strany mezinárodních a humanitárních organizací a umisťuje je do převýchovných táborů, do speciálních center, kde se snaží převychovat v Rusy, tak tím, že se vymaže ta nejmladší generace, tak to je v podstatě ten nejjednodušší způsob, jak tu zemi zničit. Bohužel to tak je.
0: Je v tom systematičnost? Nebo je to produkt chaosu?
1: Čím dál, tím víc vychází najevo, že je to velice promyšlený systém, který nevznikl teď s rokem 2022, ale když jsem se bavila s různými humanitárními pracovníky, tak vám řeknou, že už první ti byly zavlečeny do Ruska nebo na Krym právě na počátku roku, nebo na počátku celé té situace, která začala v roce 2014, anexí Krymu. Takže už je to něco, co trvá mnohem delší dobu, než o tom všichni vědí. Samozřejmě teď s tou velkou invazí, která začala v roce 2022, tak to začalo nabývat úplně jiných rozměrů. Ten počet dětí se výrazně zvýšil a ano, má to systém. Vznikají jednotlivé sirotčince, různé ústavy, kam jsou děti umisťovány. Když jsem se o tom bavila právě s humanitárním pracovníky, který tam jezdí do toho Ruska, což je hlavně ten zásadní problém, proč o tom vůbec píšu. To velké množství dětí, které tam je, tak Ukrajina je není schopná dostat zpátky. Momentálně Ukrajina nejedná s ruskou vládou. Takže to vypadá tak, že každý rodič pro své dítě musí dojet do toho Ruska sám za doprovodu humanitární organizace, jinak to dítě se nemůže vrátit. A když jsem se právě s humanitárním pracovníky o tom bavila, tak vám řeknou, že ty děti podstupují hodiny ruského jazyka, nemůžou mluvit rusky, ukrajinsky, jim to zakazováno, chodí na hodiny ruské literatury, ruského dějepisu, jednoduše se v nich snaží potlačit všechno, co je ukrajinské a to, co je bohužel ještě asi horší a možná mě to nahání až mráz, musím říct, takže už se velice otevřeně mluví o tom, že celá řada teenagerů, chlapců, tak podstupují různé vojenské výcviky a pak se vrací na Ukrajinu na straně ruské armády.
0: To je asi to nejabsurdnější. Snaží se tak Rusko zalátat taky vlastní demografickou krizi a výhledy na dramatický pokles počtu obyvatel?
1: Určitě to je jeden z dalších faktorů celého toho, co se ohledně deportovaných dětí do Ruska děje. Samozřejmě je to způsob, jak si podrobit Ukrajinu, ale samozřejmě je to i způsob, jak se vyrovnat s tou situací v Rusku. Ten způsob, jakým vede Rusko válku, tím, že jim nezáleží vůbec na lidském životě, ten způsob vedení války je výrazně jiný, než jsme zvyklí v rámci Severoatlantické aliance, tak samozřejmě ten počet obětí na ruské straně je velký samozřejmě na ukrajinské straně. A to, že se snaží s tou situací nějak vyrovnat, tak samozřejmě deportace ukrajinských dětí může být i tou cestou.
0: Tahle tvá kapitola, Báro, je hlavně o ženách. Naopak o mužích ve válce je kapitola Darie Stomatové s názvem Dezertér. A rovnou vyslovuji omluvu za jadrné, ale za to autentické vyjadřování citovaného vojáka. Daria Stomatová, Dezertér.
2: Když se po dlouhé době vrátíš z fronty, civilní život ti připadá jako džungle. Nevyznáš se. Děsíš se zvuku. Sedneš si doma na zadek a jenom nepatřičně čumíš. Nevíš, co máš dělat. Uslyšíš zvuk kamazu na ulici a hned se ti všechno uvnitř hrůzou sevře. Jsi úplně mimo, totálně, fakt mimo. Na frontě je všechno jiné. Víš, co dělat, víš, co čekat, víš, jak máš reagovat. Je to tam všechno naprosto jednoduché. Musíš se prostě neposrat a zkusit to přežít. Když jsem v Charkově, začne se mi rychle po válce stýskat. Lidi tady řeší s prominutím strašné sračky. A ty si přitom okamžitě uvědomuješ, že tvůj život na frontě je mnohem důležitější.
0: Takhle si, Dario, citovala vojáka a kamaráda Sašu. Vzniká na Ukrajině ztracená generace? Tak, jak to Evropa poznala ve velkém třeba po první světové válce, kdy celá generace mužů nebyla po návratu ze zákopů schopna normálního života, trpěla posttraumatickou stresovou poruchou a tak dále.
1: Myslím si, že určitě vzniká něco jako ztracená generace, protože já to vidím na tom Sašovi. A proč jsem si vybrala Sašu, je to, že ho znám od samého začátku invaze. Takže jsem sledovala jeho putování, jeho příběh, ten vývoj jeho života od samého začátku. Můžu za něj zaručit, že to není člověk, který by odmítal třeba jít do bojů z nějakého hlediska toho, že třeba by se bál nebo že by, nevím, nechtěl.
0: On začal jako dobrovolník, ale skončil jako někdo roušce odejít z armády, je to tak?
1: Ano, je to tak. On v podstatě v jednu chvíli zjistil, že fungování ukrajinské armády má svoje problémy a že to není úplně růžové a že to je věta, kterou možná bych asi vlastně i uvedla, o čem ta kapitola je, kdy řekl, že jsem v jednu chvíli zjistil, že nepřítele mám nejenom před sebou, ale vlastně i za sebou. To, že on měl problémy, měl velmi závažné zdravotní problémy, které mu v podstatě znemožňovaly fungovat stejně jako fungují jiní vojáci a vlastně i jeho tým, jeho bratři ve zbraní mu říkali, nechoď na první linii, protože my nevíme, jak budeš reagovat. Mně vlastně se mu stávalo, že vypínal, že měl třeba zbraň v rukou a vypínal, vůbec nevěděl, co se kolem něj děje, což je velmi nebezpečné, protože může v podstatě napadnout i vlastní lidi, vlastní vojáky. No, ale armáda, jeho velení mu řeklo, dej si pilulku a běž. A to je právě ten problém, že ta armáda vůbec nereflektovala, že má zdravotní problémy, které musí řešit a musel vlastně všechno řešit sám, bez pomoci kohokoliv. A tím, že je voják, tak by musel dostat doporučení, aby se obrátil na lékaře, který by to řešili. On toto doporučení sice dostal, ale řešilo se to stylem, tady máš pilulku a běž. Takže on tím pádem navštěvoval soukromé kliniky, které stály velké peníze, aby se mohl nějakým způsobem dát dokupy. No a nakonec to nevydržel. A když jeho jednotku rozpustili, protože tam z nich zbylo asi 200 lidí, to byla velká jednotka, velká brigáda, zhruba 700 lidí a 200 jich zbylo, tak se rozhodlo, že prostě nevstoupí do jiné jednotky, protože měl jít sloužit do 93. brigády.
0: Zároveň je tu ten konec toho citátu. Život na frontě je mnohem důležitější. Míváš jako reportérka podobné pocity, že lidé řeší v civilu hlouposti a že ten život na frontě je to důležité?
1: Velmi ostrý pocit, stejně jako měl Saša, jsem měla po těch prvních týdnech ve válce, od začátku invaze, vlastně když jsem se vrátila sem, tak to bylo, jako kdyby vám někdo dal najednou facku a vy si říkáte, ježišmarja, kde jste, co se s vámi děje a proč ty lidi řeší takové blbosti a vy vlastně víte, že ti lidé, které jste tam nechali na té Ukrajině, kteří jsou teď s prominutím fakt jako ve velmi špatné situaci a použila bych i sprosté slovo, protože to je liberální rádio, ale opravdu to tak je. Ale postupem času, čím víc tam jezdím, tak tím víc dokážu rozlišovat, že vlastně i tady tyto lidé to nezažili. Oni nevědí, co se tam děje, nemají tu bezprostřední zkušenost, takže musím chápat to, že mají vlastní problémy, které musí řešit a ty problémy jsou pro ně stejně důležité jako ty mnohem horší problémy pro lidi na Ukrajině.
0: Přesto, když se vrátíte do Česka, jak to jde přepnout výhybku do běžného života, pracovního i soukromého? Jak to funguje, Báro?
1: Je to těžké. To, co říká Daria, tak já ji to můžu jenom podepsat jednoduše, když se vrátím z Ukrajiny, tak mně přijde tady všechno banální. A teď třeba při posledním návratu, jsem byla teď na Ukrajině na druhé výročí počátku invaze, tak jsem s tímhletím pocitem bojovala relativně dlouho, asi měsíc jednoduše vrátit se sem. kde je klid, teď řada lidí samozřejmě nadává na situaci politickou, jak se všechno zdražuje a tak, ale pokud poznáte skutečně, jak vypadá válka, tak vám jakékoliv starosti tady přijdou absolutní lehkost proti tomu, co musí Ukrajinci zažívat každý den. A to, co mě se ještě stává asi jako novinářce, je to, že já jsem rozkročená asi mezi dvěma realitama, protože já kromě toho, že velice často jezdím na Ukrajinu, tak já jezdím ještě často do Bruselu. V Bruselu teď, ať už na unijních summitech nebo na summitech NATO, se Ukrajina řeší jednoduše pořád. Je to hlavní téma, bezpečnostní téma, které je na stole neuvěřitelně často a bude stále častěji asi ještě dlouho. A pokud poslouchám už dva roky projevy různých státníků, které se moc nemění, které, když mluví o tom, že samozřejmě Ukrajina musí zůstat suverénním státem, že všichni podporují celistvost Ukrajiny. A pak tam na druhou stranu jedete znova a vidíte, jak ta realita té války skutečně vypadá. Řada těch politiků, kteří o tom mluví na těch summitech, tu realitu asi my jako novináři velice zblízka tak nepoznali, tak pro mě je to hrozně těžký se přepínat z Bruselu na Ukrajinu a zpátky, protože ty dvě reality do sebe strašně často narážejí.
2: Já mám to samé, že je to těžké se přepnout vlastně, když jste tam, tak fungujete stále na těch základních principech, je, že pracujete, takže scháníte, komunikujete a neřešíte nic jiného. Já třeba všechno, co řeším tady, tak odkládám na tu dobu, kdy vlastně se vrátím zpátky, ať už to jsou faktury nebo cokoliv. Takže vlastně potom po návratu sem řeším ty banality, které bych vlastně, nebo které řeší každý člověk asi každý měsíc.
0: A hodně se tu navrší mezi
2: tím. Hodně se to mezi tím navrší, takže já přijedu, mám týden, kdy se dávám dokupy, a vlastně řeším svoje resty a teprve potom nějakým způsobem funguju, jenže problém je, že tím, jak jsme tam ob měsíc, tak vždycky ta druhá polovina měsíce je vlastně o tom, že zase zařizuju něco, co budu dělat na Ukrajině. Takže je to, neustále jsem tam.
0: Ovlivňuje nějak vaši práci skutečnost, že jste ženy? Když pominu, že jste mezi reportéry na Ukrajině nejspíš v menšině. Otevírá to dveře do jiného prostředí? Vyvolává to třeba důvěru, ale zároveň zvyšuje to riziko? Dario?
2: Myslím si, že je skvělé, že ženy jsou ve válce a že reportují z války, protože nabízíme jiný pohled, právě ta empatie a možná i ta větší důvěryhodnost, to myslím, že na Ukrajině funguje. Zase je tam potom opačný problém, kdy se i ze strany třeba těch vojáků setkávám s takovým tím ochranitelským pudem, kdy si pamatuju svůj první výjezd na frontu do zóny nula, ty, kdy vypadala válka ještě jinak, nebyly tak aktivně využívány drony, takže vlastně to vypadalo úplně jinak a jeli jsme zhruba kilometr od ruských pozic, vlastně poslední ukrajinská pozice a za kilometr už byly Rusové a to bylo u Lysné nad Charkovem. A jeli jsme tam s 92. brigádou a pamatuju si, že když jsem si nasadila helmu na místě, kde jsme se setkali, tak mi takhle na ní zaťukal velitel té brigády a říká: holčičko, vážně tam chceš jet? Říkám: vážně tam chci jet. Já prostě chci to vidět, chci mluvit s vašimi vojáky, chci vědět, co se tam děje, a jeli jsme.
0: A ty, Báro, také ti ťukají na helmu. Mimochodem, kolik váží neprůstřelná vesta a helma dohromady, protože ono to chce fyzičku.
1: Chce, určitě, já ani nevím, kolik to váží, ale opravdu
0: hodně.
1: Je nějakých 20 kilo, asi je to tak. Je pravda, že jsem jednou rozvázala tkaníčka v Chersonu, kdy jsem byla v neprůstřelný vestě, jsem se k té tkaníčce ohla, jak jsem se nemohla dostat zpátky nahoru a nemohla jsem se zvednout. A docela jsem je jako voják, který nás doprovázel, vysmal. Ale určitě to, co říká Daria, je pravda to, že jsme ženy, tak nám otevírá do jisté míry dveře k jiným tématům. Já myslím si, že třeba ta moje kapitola Zápasící Ukrajina je toho důkazem, když jsem natáčela s Marianou, s bývalou nebo paramedičkou, která bojovala v Mariupolu, byla vlastně v oclárnách Iljič a Jazovstal, kde se starala o civilisty, tak i vojáky. A ona na frontě zjistila, že je těhotná. Pak strávila několik měsíců, 6 měsíců se domnívám, v ruském zajetí, protože padla bohužel do zajetí v Mariupolu. A žila tam v hrozných podmínkách, nebyla naštěstí nijak vystavena fyzickému násilí, ale byla vystavena psychickému teroru tím, že jí ruská armáda vyhrožovala, že jí to dítě jednou seberou, že jako Ukrajinka, a ještě navíc ukrajinská vojačka, nemůže dítě vychovávat. A to, že když jsme se spolu bavili, tak si myslím, že asi, ačkoliv ještě sama dítě nemám a nejsem matkou, tak přece jenom já jako žena asi jí pochopím mnohem líp a jinak, než by to udělal muž, protože jednoduše muž asi, ačkoliv samozřejmě otcovství je taky důležitý nebo velice důležitý a každý otec má strach o své dítě a ví, jaký je to pocit, kdyby se tomu dítě něco stalo, ale přece jenom těhotenství v tomto případě asi úplně muž tolik jako nemůže pochopit strach matky, která do sobě nosí dítě a které vyhrožují, že o to dítě pravděpodobně přijde. Takže samozřejmě v tomto ohledu to otevírá trochu jiná témata, které by třeba moji kolegové vůbec nenatáčeli. To, co říká Daria, taky jsem se setkala s ochranitelskými pudy ze strany vojáků, kdy velice často mi říkali, jestli se bojím, jestli tam opravdu chci, že jsem odvážená. Na druhou stranu i jsem se setkala ale situací, kdy mě úplně ukrajinští vojáci nebrali, možná i proto, že jsem žena, byli překvapení z toho, co tam vlastně vůbec dělám, proč tam jezdím. A na druhou stranu musím říct, že se bohužel s tím setkávám i v českém prostředí od některých mužů, kdy dávají najevo určitě se snažím bagatelizovat, že já jako žena jezdím na Ukrajinu do války. Bohužel sexismus je součástí této společnosti. Já se s ním velice často setkávám a mě trochu mrzí vlastně, že já na ty otázky ráda odpovídám, jestli mě někdo ptá, jaký to je být ženou ve válce, ale já se na druhou stranu ptám, že je to ještě něco takového zvláštního pro tuhle tu společnost, že pořád musíme vést diskuzi, že některé profese jsou pro ženu vhodné a některé ne, protože si myslím, že žena může jezdit do války, jako může pilotovat letadlo. Myslím si, že už tato společnost měla pokročit natolik, aby to nebylo něco zvláštního.
2: Já jsem se, musím říct upřímně, nesetkala úplně tady s tím, ale možná jsme byli v takových situacích na Ukrajině, že by si možná ani muži jako nedokázali představit, že by to zažili. Takže v mém případě zatím dobrý.
0: Tento díl za 5.5 je u konce. Jeho hlavními hrdinkami byly tentokrát zahraniční zpravodajky České televize na Ukrajině Barbora Maxová a Daria Stomatová. Dario a Báro, moc děkuji za vaše vyprávění, postřehy a názory. Ať se ze všech cest vždy vracíte ve zdraví a v pořádku a díky, že nám přinášíte cenná svědectví přímo z místa dění. Všechno dobré.
1: Díky za pozvání.
2: Děkujeme.

0: možno to malé, krhké ticho.
1: Ona stojí za každým rohom dohodnutá so samotným Bohom. Ona má svojský štýl, ešte sa nenarodil taký, čo by sa jej skryl.

0: Krátce před 6. hodinou je čas na myšlenku na den. Dnes si budeme čerpat z knihy Být blíž Hany Pinknerové. Má název Buď tvořivá a uslyšíme ji v podání Marty Kunčarové.
1: Buď tvořivá. K mnoha věcem máme docela ležerní přístup. Třeba k vaření a pečení. Málo kdy něco přesně vážím nebo odměřuju. Většinou už to mám v paži a všechno dělám od oka. Díky tomu často vytvářím nová jídla. Když byly moje dcery ještě doma, přiváděla jsem je svým přístupem k zoufalství. Vařili jsme spolu a jedna měla za úkol nakrájet zeleninu do polévky. Jak to mám nakrájet? Ptala se mě. To je jedno, jak se ti to bude líbit? Odpověděla jsem. Co tam mám ještě přidat? Ptala se za chvíli. Já nevím, podívej se, co tam máme a něco vymysli. Buď tvořivá. Odbývala se mi, protože jsem myslela na něco jiného a protože mi skutečně nezáleželo na tom, aby polévka byla přesně podle mého. Život se mi zdá být moc krátký na to, aby se vařila stále stejná polévka. S důvěrou jsem svěřovala dcerám kuchyňské žezlo, už když byly malé. Hned na začátku jsem je naučila zacházet s ostrým nožem a horkou vodou a oni byli blaženě tvořivé. Když jsem někam odjížděla, postarali se o tátu, už když byli na základce. Uvařili špagety, polévku nebo palačinky. Co na tom je? To jsme se učili v první třídě. Někdy se ptali na přesný postup přípravy některého jídla. Snažila jsem se jim vysvětlit, proč se musí postupovat v určitých případech přesně a proč jindy je to fuk. Předávala jsem trochu kuchyňské fyziky a chemie, aby chápali principy fungování. Myslím, že někdy by raději slyšeli, že se to musí udělat jediným přesným způsobem, protože to tak dělala i babička. Jenže to mi vždycky připadalo směšné. Připomínalo mi to ten vtip, kdy dcera i matka vždy před pečením ukrojili patku závinu, protože i babička to tak dělala. Jenže ona měla malý plech. Má důvěra se mi vyplatila. Obě dcery jsou ve svých domácnostech zcela samostatné, tvořivé a báječné kuchařky.

Odbyla 6. hodina v pondělí 29. června. Máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je slavnost svatých Petra a Pavla a apoštolů. Svatý Petr se stal ochráncem papežů, přímluvcem kajícníků, patronem rybářů, řezníků, truhlářů a zedníků, zámečníků a hodinářů. Svatého Pavla prosí o přímluvu katoličtí novináři, teologové a duchovní správci. U nás jsou tito mučednice patrony stovek kostelů a kaplí, katedrály v Brně na Petrově a celé brněnské diecéze. Její biskup Pavel Konzbul byl vysvěcen právě před 10 lety. Tedy dnešním oslavencům Petrům a Pavlům vyprošujeme k svátku vše dobré. A podle pranostik na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý. Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší. Na Proglasu nás v tuto chvíli čeká ranní modlitba, kterou zahájíme četbou ze 16.

Šimon Petr odpověděl: Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl: Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi. A co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.

0: A po četbě evangelia vás zveme k modlitbě ranních chval. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Pavel.
0: Prožíváme slavnost svatých Petra a Pavla a apoštolů. Všechny dnešní texty budou ze slavnosti od stran 1580, v novějším vydání breviáře od strany 1580 a ve starším od strany 1406. 1406. Pouze žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře od stran 914, 914 nebo 813. 813. Ještě zopakuji, v novějším vydání breviáře dnes potřebujeme strany 1580 a 914. Ve starším vydání strany 1406 a 813. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Vás pověřil Pán o církev dbát, o svatí apoštolové, ji zakládat a rozšiřovat na všechny strany světové. Vy dílo svého povolání jste konali až do skonání.
1: O Petře, ty jsi pevná skála, klíč tobě dán je k nebesům. Oporo naší víry stála, na tobě stojí církve dům. Ty říše Kristový jsi správce a pastýř veškerého státce.
0: O Pavle, muži plný síly, ty vyvolená nádobo, ty apoštolů druhu milí a církev boží ozdobo. Pán tebe k velkým činům volá, povolává za apoštola.
1: Ty Bože, jenž si dary věčné svým apoštolům udělil, rač přijmout naše zpěvy vděčné, žes k církvi i nás přivtělil, jež slovo tvé

0: vždy chová čisté a vede nás po cestě jisté.
1: Dej milost, abychom v pokání zde žili s myslí Petrovou. Dej nám ve víře setrvání, ať zemřem s láskou Pavlovou. S oběma v nebi se shledáme a věčné tobě chvály vzdáváme.
0: Vím, komu jsem uvěřil a jsem přesvědčen, že on spravedlivý soudce má dost moci, aby mi ochránil to, co mi svěřil.
1: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
0: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
1: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
0: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
1: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
0: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesající mi rty zajásají ústa.
1: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
0: Neboť stal ses mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
1: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vím, komu jsem uvěřil a jsem přesvědčen, že on spravedlivý soudce má dost moci, aby mi ochránil to, co mi svěřil. Milost, kterou mi Bůh udělil, nezůstala ležet ladem, ale stále zůstává ve mně.
1: Všechna díla Páně, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Nebesa, velepte Pána. Andělé Páně, velepte Pána.
1: Všechny vody nad nebem, velepte Pána. Všechny mocnosti Páně, velepte Pána.
0: Slunce a měsíci, velepte Pána. Nebeské hvězdy, velepte Pána.
1: Všechny deště a roso, velepte Pána. Všechny větry, velepte Pána.
0: Ohni a žáry, velepte Pána. Studeno a teplo, velepte Pána.
1: Roso a jíní, velepte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
0: Ledy a sněhy, velepte Pána. Noci a dni, velepte Pána.
1: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
0: Země, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, velep Pána.
0: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
1: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
0: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
1: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
0: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
1: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
0: Ananiáši, Azariáši, Mizaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
0: Milost, kterou mi Bůh udělil, nezůstala ležet ladem, ale stále zůstává ve mně. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
0: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu ať jásají nad svým králem.
1: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
0: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
1: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
0: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
1: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
0: Aby spoutali jejich krále řetězí a železnými okovy jejich velmože.
1: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval.
1: Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, to je duch Boží.

0: Nasadili svůj život a trpěli pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.
1: Nasadili svůj život a trpěli pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.
0: Odcházeli s radostí, že směli vydat svědectví.
1: A trpěli pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Nasadili svůj život a trpěli pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.
2: Šimon Petr řekl: Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boží. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Šimon Petr řekl: Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boží. Aleluja.
0: Kristus zbudoval svou církev na základech apoštolů a proroků. S důvěrou ho prosme.
1: Pane, pomáhej své církvi.
2: Kriste, ty jsi prosil za Petra, aby nezanikla jeho víra.
0: Utvrzuj víru své církve.
2: Po svém zmrtvých stání ses ukázal Petrovi a na cestě do Damašku tě uviděl také Pavel.
0: Osvěcuj naše mysl, abychom mu poznávali a vyznávali, že jsi přemohl smrt a žiješ na věky.
2: Ty jsi vyvolil apoštola Pavla, aby zvěstoval tvé jméno národům.
0: Nauč nás hlásat evangelium slovem i životem.
2: Petrovi jsi milosrdně odpustil, když tě zapřel.
0: Odpusť i nám všechna naše provinění.
1: Pane, pomáhej své církvi.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty naplňuješ svatou radostí svůj lid, shromážděný v dnešní slavný den Tvých svatých apoštolů Petra a Pavla. Dej, ať se ve všem držíme jejich nauky, protože s nimi je spjat počátek života Tvé církve. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

V pondělí 13. týdne v mezidobí v hodince četby čteme v prvním čtení z knih Samuelových Saulova smrt. V těch dnech Filišťané bojovali proti Izraelovi. Izraelité se dali před Filišťany na útěk a pobytí leželi na pohoří Gelboe. Filišťané byli také v patách Saulovi a jeho synům. Zabili Jonatana, Aminabada a Melchisu, Saulovi syny. Boj se rozzuřil proti Saulovi. Lučištníci ho zasáhli a těžce poranili. Saul řekl svému zbrojnoši: "Vytaz svůj meč a probodni mě, aby snad nepřišli ti to neobřezanci a potupně mě nezabili." Jeho zbrojnoš však nechtěl, protože se velice bál. Saul tedy chytil meč a vrhl se na něj. Když se vrátil David od porážky Amalečanů, zůstal dva dny v Sikelegu. Třetího dne přišel člověk z tábora, který byl u Saula, měl roztržené šaty a na hlavě prach. Když přišel k Davidovi, padl tváří na zem a poklonil se. David mu řekl: "Odkud přicházíš?" On mu odpověděl: "Zachránil jsem se z izraelského tábora." David se ho zeptal: "Co se stalo? Prosím tě, oznám mi to." On odpověděl: "Lid utekl z bitvy, mnoho lidu padlo, i Saul, i jeho syn Jonatan jsou mrtvi." David se tázal jinocha, který mu to oznamoval: "Jak to víš, že je Saul i jeho syn Jonatan mrtev?" Jinoch, který mu přinesl zprávu, odpověděl: "Náhodou jsem přišel na pohoří Gelboe. Saul se opíral o své kopí. Když se k němu blížili vozy a jezdci, ohlédl se, spatřil mě a zavolal mě. Odpověděl jsem: tu jsem." On se mne tázal: "Kdo jsi?" Odpověděl jsem mu: "Amalečan." Řekl mi: "Obor se na mě a zabij mě, neboť mě přepadla úzkost a ještě je ve mně všechen život." Obořil jsem se tedy na něho a zabil jsem ho, protože jsem věděl, že svůj pád nepřežije. A vzal jsem čelenku, kterou měl na hlavě, i náramek z jeho ramene a přinesl jsem to tobě, svému pánu. David a všichni muži, kteří byli s ním, chytili svůj šat a roztrhli jej. Kvílili a plakali a postili se až do večera pro Saula, pro jeho syna Jonatana a pro boží lid, pro Izraelův dům, že padli mečem. David se pak tázal jinocha, který mu to oznámil: "Odkud jsi?" Odpověděl: "Jsem syn Amalečana ve vaší ochraně." David mu řekl: "Proč ses nebál stáhnout svou ruku a zabít pomazaného páně?" Pak zavolal David jednoho ze svých služebníků a přikázal mu: "Přistup a obor se na něj." Udeřil na něho a on umřel. David mu pak řekl: "Tvá krev padni na tvou hlavu. Tvá vlastní ústa svědčila proti tobě, když si říkal: já jsem zabil pomazaného páně."

přání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

6 hodin 31 minut a je pondělí 29. června. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů. Svatý Petr se stal ochráncem papežů, přímluvcem kajícníků, patronem rybářů, řezníků, truhlářů a zedníků, zámečníků a hodinářů. Svatého Pavla prosí o přímluvu katoličtí novináři, teologové a duchovní správci. U nás jsou tito mučednice patrony stovek kostelů a kaplí, katedrály v Brně na Petrově a celé brněnské diecéze. Její biskup Pavel Konspul byl vysvěcen právě před 10 lety. Na dnešek připadá i 160. výročí narození otce evropské integrace Roberta Schumana, prvního předsedy Evropského parlamentu, kandidáta blahořečení, vzoru křesťana v politice. Zemřel v roce 1963. 51. výročí kněžského svěcení se připomíná dlouholetý duchovní správce v Koclířově na Světavsku Pavel Dokládal. Osobnost fatimského apoštolátu a vedoucí diecézního poutního centra Královéhradecké diecéze. 55. slaví děkan královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě a administrátor tamní farnosti Michal Němeček. 75. narozeniny má farář v Novém Veselí na Šťársku, poutník a čestný předseda Matice Velehradské, papežský kaplan Jan Peňáz. A dnešními oslavenci jsou tedy i v občanském kalendáři Petr a Pavel. Přejeme vše dobré všem nositelům. A podle pranostek na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý. Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší. Pojďme se také podívat, jaké počasí nás čeká. Od západu čekáme přeháňky a bouřky, v Čechách se dnes ochladí, jinak bude jasno až polojasno, nejvýše naměříme teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, na většině území bude mezi 31 a 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39, v 1000 metrech na horách kolem 28 stupňů a na Šumavě kolem 24. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme radním hudebním proudem, nabídneme přehled očekávaných událostí a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme spirituál kvintet Já se těším do nebe.

7 minut po půl sedmé nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 29. červen 2026. Od dnešní slavnosti apoštolů Říma svatých Petra a Pavla předá papež Lev XIV. Podle tradice novým metropolitním arcibiskupům bílou vlněnou štolu zvanou pálium. Tato insignie, patřící k liturgickému oděvu, je symbolem zvláštního sypětí mezi římským biskupem a jednotlivými církevními provinciemi. Dnes se dostanou ve Vatikánu i český primas, arcibiskup pražský Stanislav Přibyl a rakouský primas, arcibiskup vídeňský Josef Greenwidl. Cyklopoutníci na cestě ze Svaté hory do La Salety jsou za polovinou trasy. O víkendu nocovali na švýcarském venkově a v Curychu. Do cíle mají dorazit v sobotu. Na oslavu patronů brněnské diecéze a její katedrály svatých Petra a Pavla bude v domě na Petrově sloužit raní mši svatou od 7.30 sídelní biskup Pavel Konzbul. Právě před 10 lety tam přijal biskupské svěcení. Kamenném zboží u Nymburka pořádá nezisková organizace Nautis slavnostní otevření a den otevřených dveří nového respitního centra. Bude v něm poskytovat krátkodobou pobytovou podporu dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Modleme se za oběti zemětřesení ve Venezuele a za všechny, kdo trpí následky této tragédie. Svěřme Bohu také všechny, kdo se podílejí na záchranných pracích a prosme, aby neochabla solidarita mezinárodního společenství. Tak zní naléhavý úmysl celosvětové sítě modlitby s papežem Lvem 14. pro letošní červen. Ničivé zemětřesení zasáhlo Venezuelu v severní hornaté oblasti minulou středu. Počet obětí nejničivější katastrofy, která latinskoamerický stát postihla za více než století, vzrostl včera podle úřadů na nejméně 1450. Další 10 000 lidí se stále pohřešují. V terénu pracují záchranáři z celého světa, včetně 70 českých. Papež svůj naléhavý úmysl za Venezuelu vyslovil včera po polední modlitbě s poutníky ve Vatikánu. Podobně se vyjádřil v sobotu na závěr zasedání mimořádné konzistoře s kardinály z celého světa. Na pomoc Venezuelanům odeslal hned ve čtvrtek 100 000 eur s tím, že další podpora bude následovat.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas. Blíží se 7:00 a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 7:00, pondělí 29. června, začíná letní ranní plus. Hezký den vám z něj přeji Šárka Feriková.
2: A Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A jaká je naše úvodní nabídka témat? Co může znamenat, že ministr zahraničí Petr Macinka zatím veřejně nepotvrdil akreditaci prezidenta Pavla na summit NATO v Ankaře?
1: Jak spolehlivě zjistit, jaké počasí budete mít na dovolené?
2: A nezhatí víkendové vzájemné útoky Spojených států a Iránu pokračující vyjednávání o mírové dohodě?
1: České zprávy má pro vás Martin Matějka.
4: Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po zemětřesení ve Venezuele. V terénu jsou 3 týmy, které prověřují lokality, kde by mohly pořád zůstávat pod sutinami zalení živí lidé. A podle zástupce velitele speciálního úřadu Jiřího Němčíka je situace v místě velmi nepřehledná. A v některých lokacích jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí jejich zřícení.
5: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
4: 2 silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu svého druhu, která stát za posledních 100 let zasáhla. Místní úřady zatím hlásí 1450 obětí, dalších skoro 69 tisíc lidí je ale stále pohřešovaných. Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. A toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda

0: Jest on. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. A bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo od dosavadního lídra kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa a politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje. Soudní spor mezi americkým prezidentem a britskou veřejnoprávní televizí se dál vyostřuje. BBC chce, aby Donald Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z období útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
2: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty, BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Tamní ministr informací Atalloha Tarar na síti X oznámil, že nejnovější operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Zaměřila se podle něj na jejich úkryty v příhraničních oblastech. Mluvčí afgánského vládnoucího hnutí Talibán bez bližších informací uvedl, že po pákistánských úderech jsou v pohraničních oblastech desítky mrtvých. V Pákistánu se v posledních letech množí útoky radikálů proti policii a bezpečnostním složkám. Většinu z nich Pákistán přičítá tamní odnoži Talibánu, která chce svrhnout vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve kterém hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o dva roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
3: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 212. kilometru až k odbočce na Bratislavu na 196. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona od Zbraslavy před sjezd na Ořechy, je to asi na 20 až 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A přes den čekáme jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty od 29 do 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Při dnešní bohoslužbě o slavnosti svatých Petra a Pavla ve Vatikánu převezme arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přebyl od papežova 14. pálium. Před cestou do Říma na vlastním YouTube kanálu řekl, že to vnímá jako významný okamžik své nové služby. Pozval ke sledování televizního přenosu a požádal o modlitby.
2: Je to něco, co jako zdůrazňuje ten fakt, že jsem se stal pražským arcibiskupem, a protože vlastně nositelé pália jsou v České republice dva, pražský a olomoucký arcibiskup, tak spíš mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky, a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni. Já se těším, že se setkám s papežem.
1: Pálium je zvláštním odznakem úřadu metropolitního arcibiskupa a znamením jednoty s Petrovým nástupcem. Tvoří je kruhový pruh z bílé vlny se 6 černými křížky, z jehož vybíhají 2 krátké pásy. Klade se na ramena přes mešní roucho. Přímý přenos televize Noé z Vatikánu začne v 9.30.

0: Kapli naděje slavnostně otevřeli v ostravské věznici v Heřmanicích. Vznikla na podnět místního vedení, ale také díky ekumenické spolupráci a desítkám dobrovolných dárců, informuje náš zpravodaj v Ostravě Antonín Žolnerčík.
1: Prostor navržený architektem Vojtěchem Hromkem má evokovat bezpečí a domácké prostředí, které ve strohém interiéru vězení schází. Inspirací byla návštěva obdobného zařízení v Norsku, kam se vypravil ředitel věznice Pavel Horák spolu s vězeňským kaplanem Pavlem Zvolánkem a předsedkyní vězeňské duchovní péče Kristýnou Čobanovou. Kaple jako místo setkání s Bohem je přístupná rovněž všem zaměstnancům věznice.

0: Děti a rodiny z ostravsko-opavské diecéze mohou jako každoročně na začátek prázdnin putovat s biskupem Martinem Davidem do hor. Cíl středeční pouti je na louce u dřevěného kostela svatého Antonína na Malé Prašivé.
1: Milé děti, drahé rodiny, srdečně vás zveme na tradiční setkání s otcem biskupem na Malebné Prašivé. Letošní motto zní dáváme a přijímáme. Čeká nás den plný společenství, radosti a vzájemného pozbuzení. Sejdeme se v 10 hodin v areálu Kamínte ve Vyšších Lhotách. Podrobnosti a celý program najdete na webu prašiva.prorodiny.cz. Těšíme se na vás.
0: Zve na středu do Vyšších Lhot a na Prašivou Vojtěch Orlík, vedoucí pastoračních projektů Diecézního centra pro rodinu v Ostravě.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin 31 minut pondělí 29. června a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je slavnost svatých Petra a Pavla apoštolů. Svatý Petr se stal ochráncem papežů, přímluvcem kajícníků, patronem rybářů, řezníků, truhlářů a zedníků, zámečníků a hodinářů. Svatého Pavla prosí o přímluvu katoličtí novináři, teologové a duchovní správci. U nás jsou tito mučednice patrony stovek kostelů a kaplí, katedrále v Brně na Petrově a celé brněnské diecéze. Její biskup Pavel Konzbul byl vysvěcen právě před 10 lety. Na dnešek připadá i 160. výročí narození otce evropské integrace Roberta Schumana, prvního předsedy Evropského parlamentu, kandidáta blahořečení, vzoru křesťana v politice. Zemřel v roce 1963. Právě před 70 lety v Mnichově spolu s rodným bratrem Georgem přijal kněžské svěcení Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI. Před 17 lety podepsal encykliku Caritas in Veritate, Láska v pravdě. 51. výročí kněžského svěcení se připomíná dlouholetý duchovní správce v Koclířově na Světavsku Pavel Dokládal, osobnost fatimského apoštolátu a vedoucí diecézního poutního centra Královéhradecké diecéze. 55. slaví děkan Královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě a administrátor tamní farnosti Michal Němeček. 75. narozeniny má farář v Novém Veselí na Žďársku, poutník a čestný předseda Matice Velehradské, papežský kaplan Jan Peňáz. A Petr a Pavel slaví také podle občanského kalendáře, takže nositelům těchto jmen blahopřejeme. A podle pranostek na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý. Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnost přibývat a čekáme také přehánky a bouřky od západu. V Čechách se ochladí, nejvýše naměříme teploty mezi 29 a 36 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku může být až 39 a na horách kolem 28. Tolik o počasí. Na Proglasu nás bude v následujících minutách čekat ranní hudební kompas, tam se nám představí americký saxofonista Jimmy Carpenter a také to bude pozvánka na jeho vystoupení v rámci listopadového festivalu Blues Ally v Šumperku. V 8 hodin nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny pořad Před kostelem. Papež Jan Pavel II. Blahořečil Bernharda Lichtenberga 23. června roku 1996. Letos si tak připomínáme 30 let od této významné události. Katolický kněz a mučeník nacismu vstoupil do dějin i do srdcí lidí odvahou, s níž pomáhal pronásledovaným židům. Po křišťálové noci se za ně veřejně modlil, za což byl uvězněn. Následně byl deportován do koncentračního tábora Dachau, kam však nikdy nedorazil. Během transportu v roce 1943 ve věku 67 let zemřel. O jeho životě, statečnosti a odkazu si budeme v dnešním pořadu povídat. Pořad pro vás připravil redaktor Josef Javůrek a k mikrofonu si pozval profesorku historie na Westchester University v Pensylvánii Brendu Gejdaš. To je tedy pozvánka na ráno s Proglasem. Teď nám bude hrát Bokomara poslední molo.

0: Po třetí se koncem srpna uskuteční v Dolanech u Olomouce seminář pro chrámové zpěváky Hudba spojuje. Určený je jak začátečníkům, tak zkušeným zpěvákům, kteří se chtějí dále rozvíjet. Proč dostal seminář právě tento název, vysvětluje zakladatelka projektu Markéta Dolaželová.
1: Protože je to pravda. Myslím si, že i účastníci minulých ročníků to můžou potvrdit. Myslím si, že to můžou potvrdit nejenom oni, ale i všichni, kteří se kolem muziky nějak pohybujou. Hudba je to, co dokáže vytvářet mosty mezi lidma, co fakt dokáže propojovat, jak s lidma kolem nás, kteří se na ní zároveň s náma jako podílí, jo, zpívají v jednom sboru, v jedné schole a tak dál, tak i se všema ostatníma, kteří tu hudbu poslouchají a zároveň taky i v tom duchovním směru spojuje s člověkem, s Bohem. Takže hlavně kvůli tomuhle propojení, který hudba doopravdy vytváří a máme tu dlouhodobou zkušenost, tak proto jsme zvolili tohle motto a vlastně na obou ročnících, které už se konaly, se nám to jednoznačně potvrdilo.
0: Během 4 dnů se účastnice naučí, jak správně pracovat s hlasem, jak v něj pečovat nebo jak pomoci druhým zpívat lépe. Program nabídne lekce hlasové techniky, společné zkoušky i mše svaté. Chybět nebude ani neformální setkávání, například posezení s muzikou u udírny. Celý seminář vyvrcholí závěrečným koncertem, na kterém zazní skladby nastudované během kurzu.
1: Řekla bych, že to hlavní je zážitek výjimečné, skvělé atmosféry, společného zpěvu, společného tvoření. Jasně, jsou tady všechny ty, tak řekla bych, odborné věci, poznatky, techniky a tak dál, ale myslím si, že to hlavní je vlastně ta vztahovost. To, že na 3 až 4 dny se nějakých 50-60 lidí spojí do jednoho sboru a že společně vlastně vytvoříme něco krásného. A to bych řekla, že je to nejcennější, co si potom všichni odvážíme do svých farností, do svých sborů. Ale řekla bych, že je to právě tahle sounáležitost, to, že společně něco vytvoříme.
0: Seminář proběhne mezi 27. a 30. srpnem v Dolanech u Olomouce. Podrobnosti k programu i přihlašování jsou na webu hudbaspojuje.cz. Uzávěrka zvýhodněného zápisného je už zítra. Lnina této dolanské akce natáčela naše redaktorka Adéla Šimuníková. Její radioreport najdete v audioarchivu na webu Proglasu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Hodiny ukazují 7 hodin a 45 minut a na Proglasu začíná ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Letní prázdniny sice teprve začínají, ale já vás dnes v rámci hudebního kompasu budu zvát už na jednu podzimní akci. Festival Blues Alive se bude konat v Šumperku ve dnech 12. až 14. listopadu a mezi účinkujícími bude také americký kytarista Jimmy Carpenter. Poslechneme si tři skladby z jeho alba The Louisiana Record a jako první to bude skladba Pouring Water on a Drowning Man.

Hraje nám Jimmy Carpenter, americký saxofonista, zpěvák, skladatel a aranžér, výrazná osobnost současné bluesové scény. Narodil se v Las Vegas, vyrůstal v Texasu a později se usadil v New Orleans. Většinu své kariéry působil především jako vyhledávaný doprovodný hudebník. Během více než 40 let spolupracoval s řadou významných umělců, jako jsou například Jimmy Thackeray nebo Mike Zito. Díky této práci si získal pověst mimořádně spolehlivého a stylově všestranného hráče. Ačkoliv vlastní alba vydával již dříve, výraznější pozornost na sebe strhl zejména v posledních letech. Na svých sólových nahrávkách se představuje nejen jako muzikant, ale také jako zpěvák a autor písní. Kritici oceňují především jeho schopnost spojit tradiční bluesový zvuk s osobitým autorským přístupem a silným citem pro melodii. Naživo si jeho hru budete moci vychutnat v listopadu na festivalu Blues Alive v Šumperku. Festival se bude konat od 12. do 14. listopadu a ponese se ve znamení jeho 30. výročí. Nabídne opět široký pohled na blues v jeho nejrůznějších podobách, od tradičních akustických kořenů až po moderní přesahy do rocku, soulu nebo rhythm and blues. My si poslechneme Jimmyho Carpentera ve skladbách Bring On Home To Me a Something You Got.

0: Hrál nám americký bluesový saxofonista Jimmy Carpenter se svou skupinou. Zvali jsme vás na jeho listopadový koncert v rámci festivalu Blues Alive v Šumperku. Dnes odpoledne vás budeme zvát na podzimní koncert arménského pianisty Tigrana Hamasyana v rámci festivalu Jazz Fest Brno. Zítra ráno se nám představí kurdská zpěvačka Sakina Teina a zítra odpoledne vás pozveme do Brna na koncert americké skupiny Punch Brothers, opět v rámci festivalu Jazz Fest Brno. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Nyní budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Plus. Dnes půl hodinu před polednem na Plusu.
3: Je 8 hodin, první prázdninové pondělí má datum 29. června a z ranního Plusu vám do něj hodně sil přejí Tomáš Pavlíček
4: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
4: A čemu budeme věnovat pozornost dál? Kdo by měl vést delegaci na summitu NATO v Ankaře?
3: Jak se Německo vyrovnává s historicky nejvyššími teplotami?
4: A podle každého čtvrtého Čecha není možné svobodně mluvit o soužití s Romy, co způsobuje neustále společenské napětí mezi většinovou společností a touto minoritou.
3: I to prozradíme, teď ale ještě zprávy, které má pro vás Martin Matějka.
5: Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce s 11-letým synem. Podle svědků z místa jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 tisíce, potvrzených obětí 1450. V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států NATO. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomacii. Na schůzku předsedů parlamentů NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Pokračuje Tomio Okamura.
6: Diskuze bude samozřejmě o mandátu České republiky na tento summit. My jsme si v mandátu, který odsouhlasila naše vládní koalice, odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce.
5: V Ankaře by měly jednotlivé členské státy řešit taky naplňování závazku, který si odsouhlasili loni v Hágu, tedy v roce 2035 vydávat 3,5% HDP na přímé obranné výdaje a 1,5% na související výdaje. A téma podrobně rozebereme v ranním Plusu hned po zprávách. Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Zítra se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha a s odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli teprve před 11.

0: Resort tak podle mluvčí úřadu Hany Kadečkové nesplnil letitý cíl, který prezentoval hned v několika koncepcích.
1: Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 ministerstvo vnitra, pod které letecká služba spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní základní letecké služby v Praze je již 20 let v havarijním stavu.
0: Na špatný stav hangáru přitom podle Kadečkové kontrolní úřad upozornil už v roce 2006. Vyjádření ministerstva vnitra zjišťujeme. Nový absolutní teplotní rekord v neděli kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. A podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1300 lidí. Zhruba 25% Čechů se domnívá, že se nemůže svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Dotazování prováděla agentura Median. Zároveň Češi podle respondentů neměli problém mluvit o Romech kontroverzně. Podle analytika Akademie věd Matyáše Marka jsou výsledky výzkumu paradoxní.
2: Nám připadá, že je to vlastně o to víc to ukazuje na to, že tady existuje pořád nějaká ta stereotypizace právě jako konkrétně té romské populace. A ten spor možná není jako jenom obecně o svobodě slova, ale o nějaké hranici mezi tím, co někteří lidé považují za legitimní kritiku a etnickou nenávistí.
0: Úplné výsledky výzkumu jsou na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. V druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů Celsia. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnost, místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami. Přidá se k nim vítr s nárazy až 90 km za hodinu, můžou taky padat kroupy s průměrem kolem 2 cm. Vedení Mnichovic u Prahy varuje před aktivitami firmy Viagem ve městě. Společnost podle radnice tlačí obyvatele do prodeje částí pozemků za nízkou cenu, a Viagem to ale odmítá.
3: Přesdělební výzva, musíme to vyřešit.
4: Pavel Šimerda předčítá z dopisu, ve kterém společnost Viagem vyzývá jeho rodinu k prodeji podílu na pozemku v Mnichovicích u Prahy.
3: Berte na vědomí, prosím, že náklady soudního řízení často převýší samotnou cenu nemovitosti. To si myslím, že je strašení a nátlak docela jako dost, ne?
4: Někteří obyvatelé Mnichovic, kterým od společnosti přišla předžalobní výzva, se obrátili na městský úřad, popisuje nezávislá starostka Margita Valentová.
5: Z našeho pohledu pod tlakem, požadují odkup toho pozemku za nízkou cenu.
4: Ředitel společnosti Viagem Přemysl Kubáň s kritikou města nesouhlasí.
6: Nejedná se o nátlak, to je pouze jejich neznalost zákona, je to standardní výkon majetkového práva.
4: Kubáň také odmítá, že by firma nabízela odkup pozemků za výrazně nižší ceny. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: A voda v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle kazí. Za nepříznivý vývoj upozorňuje Povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace jsou naměřené na vodárenské nádrži Křižanovice, stoupají i v Hamrech, ale také třeba i v Seči, kde je přehrada využívaná k rekreaci. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 210. kilometru k odbočce na Bratislavu na 196. a celý úsek pojedete až půl hodiny. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu se popojíždí od sjezdu na Chocerad z 28. kilometru až do omezení na Šmejkalce na 23. a zdržíte se 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 dejte pozor za průhonicemi. Na 5. kilometru blokuje část levého pruhu porouchání auto. Kolona z 9. kilometru je asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě ve Slezsku i 39 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Smutek neponesu, ani ho nemám. Smutek neponesu, ani ho nemám.

12 minut po 8 hodině jsou tu očekávané události s datem 29. červen 2026. Od dnešní slavnosti apoštolů Říma svatých Petra a Pavla předá papež Lev XIV. Podle tradice novým metropolitním arcibiskupům bílou vlněnou štolu zvanou pálium. Tato insignie patří k liturgickému oděvu. Je symbolem zvláštního sypětí mezi římským biskupem a jednotlivými církevními provinciemi. Dnes se dostanou ve Vatikánu i český primas, arcibiskup pražský Stanislav Přibyl a rakouský primas, arcibiskup vídeňský Josef Greenwedel. Cyklopoutníci na cestě ze Svaté hory do La Salety jsou za polovinou trasy. O víkendu nocovali na švýcarském venkově a v Curychu. Do cíle mají dorazit v sobotu. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice do roku 2035 je na programu dnešního zasedání vlády. Pětidenní kongres světové bohemistiky hostí ode dneška Praha. Představí český jazyk a literaturu jako globální fenomén v dialogu s dalšími kulturami. Odborníci z 25 zemí budou ve Vile Lana diskutovat o mezinárodních souvislostech češtiny nebo roli menšinových literatur. Prezident Petr Pavel bude od 18 hodin na Facebooku odpovídat na dotazy. V pražském knihkupectví Ostrov uvede novinář a spisovatel Martin Fendrich svůj nový román Mimosis. Setkání hudebně doprovodí autorova dcera, písničkářka Květa, čerstvá držitelka ceny Rádia Proglas za krásu slova. Na oslavu patronů brněnské diecéze a její katedrály svatých Petra a Pavla slouží v domě na Petrově v těchto chvílích mše svatou sídelní biskup Pavel Konzbul. Právě před 10 lety tam přijal biskupské svěcení. V kamenném zboží u Nymburka pořádá nezisková organizace Nautis slavnostní otevření a den otevřených dveří nového respitního centra. Bude v něm poskytovat krátkodobou pobytovou podporu dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám. A v Lipové Lázních začne fungovat oblastní turistické informační centrum Jeseníky. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Psychologický experiment Národní konstelace se uskutečnil v minulých dnech v Praze. Účastníci společně s odborníky pracovali se systemickými konstelacemi, metodou, která zkoumá vztahy a souvislosti ve skupině v různých situacích. Zaměřili se na 4 klíčové momenty moderní dějin. Vyhnání Němců z Československa 1945, okupace 1968, sametovou revoluci a rozpad Československa. Výstupem budou 4 dokumentární filmy a krátké formáty na sociální sítě, které přenesou tento prožitek široké veřejnosti. Pro Glasu to řekl dokumentarista Jan Látal ze společnosti Czechperiment, která celý projekt uskutečňuje.
2: Cítíme nějakým způsobem, že česká společnost se trošku zamrzla v minulosti. Máme tendenci koukat hodně do zpětního zrcátka a poutají nás nějaké události, které jsme zažili a nemáme je zpracovaný. A tady ta konstelační práce nebo systemické konstelace slouží k tomu, aby lidi mohli právě nahlédnout sami sebe i třeba svoji minulost nějakým novým světlem a tím ji pochopit a třeba i odpustit a jít dál. Takže my jsme se rozhodli, že vlastně se podíváme na nějaké 4 důležité milníky naší historie pomocí systemických konstelací, a to v účasti 100 lidí v hale. Tím, kdo ty konstelace vede, Ivan Verný, což je psychoterapeut a psychiatr, který žije ve Švýcarsku a byl jeden z prvních, který konstelace do Čech přivedl, a spolupracuje na tom taky Paměť národa.
1: Experiment probíhal v hale číslo 14 v Holešovické tržnici, kde vyznačili obdélník o rozměrech přibližně 30x15 metrů. Do něj vstoupilo 100 lidí, popisuje dále Jan Látal.
2: Vstoupili tam ne sami za sebe, ale reprezentovali tam určitý symboly, které se pojí k těm jednotlivým událostem. Takže tam bylo třeba vojsko nebo strana KSČ, případně tam byly osoby jako Dubček, Jan Palach v 68. A tito lidé pak měli za úkol nějakým způsobem na sebe reagovat a vztahovat se a vytvářet vlastně jako nový vazby mezi sebou a říkat, jak se v těch nových vztazích cítí a krze to vlastně se nějakým způsobem posouvat dál kupředu časovou osou.
1: Dokumentaristy Jana Látala jsme se také zeptali, co má akce přinést široké veřejnosti.
2: Rádi bychom, aby skrze to, že uvidí vlastně ty dějiny v jiném světle a mohli je třeba nějak pochopit taky z jiného úhlu pohledu, tak aby tam došlo k nějakému smíření a třeba i nějakému jako novému narrativu ohledně toho, kým jsme, kdo jsme a kam jdeme.
1: Na platformě Donejo běží na tento projekt sbírka.
2: Prostředky budou využity na postprodukci v této fázi. Máme v této chvíli vybráno skoro 200 000 korun, ale budeme vydělat ještě polovinu na to, aby jsme to mohli postprodukovat, protože z toho vzniknou 2 40-minutové filmy, za spoustu materiálu a potřebujeme to sestříhat, a takže vybíráme tady na to. Pokud by někdo z diváků Proglasu, kteří nás právě poslouchají, cítil, že to s ním rezonuje a že v tom spatřuje nějaký smysl, tak budeme moc rádi, když nás podpoříte na platformě Donejo, kde si najdete projekt Národních konstelací. A tam si můžete zakoupit odměnu, například účast ve střižně, nebo si můžete předplatit lístek na premiéru. Každý takový příspěvek nám moc pomůže tomu, abychom tady to společné dílo mohli dokončit. Děkujeme moc.
1: Zhrnul na Proglasu za tým experimentu Národní konstelace Jan Látal.

Je tu 8:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné pondělní ráno přeje Natálie Fajtová. Dnes je 29. června. Podle katolického kalendáře slavnost svatých Petra a Pavla apoštolů. Svatý Petr se stal ochráncem papežů, přímluvcem kajícníků, patronem rybářů, řezníků, truhlářů a zedníků, zámečníků a hodinářů. Svatého Pavla prosí o přímluvu katoličtí novináři, teologové a duchovní správci. U nás jsou tito mučednice patrony stovek kostelů a kaplí, katedrály v Brně na Petrově a celé brněnské diecéze. Její biskup Pavel Konzbul byl vysvěcen právě před 10 lety. Na dnešek připadá i 160. výročí narození otce evropské integrace Roberta Schumana, prvního předsedy Evropského parlamentu, kandidáta blahořečení, vzoru křesťana v politice. Zemřel v roce 1963. Před 85 lety vydechl naposled polský klavírista, hudební skladatel, předseda vlády a ministr zahraničí Ignácy Jan Paderewski. Právě před 70 lety v Mnichově spolu s rodným bratrem Georgem přijal kněžské svěcení Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI. Před 17 lety podepsal encykliku Caritas in Veritate, Láska v pravdě. 51. výročí kněžského svěcení se dnes připomíná dlouholetý duchovní správce v Kocvířově na Světavsku Pavel Dokládal, osobnost fatimského apoštolátu a vedoucí diecézního poutního centra Královéhradecké diecéze. 55. slaví děkan Královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě a administrátor tamní farnosti Michal Němeček. 75. narozeniny má farář v Novém Veselí na Šťársku, poutník a čestný předseda Matice Velehradské, papežský kaplan Jan Peňáz. Dnešním oslavencům, tedy všem Petrům a Pavlům, k svátku blahopřejeme. A podle pranostik na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý. Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší. Nyní krátce k počasí. Dnes čekáme jasno až polojasno. Během dne se bude od západu přibývat oblačnosti a také čekáme přehánky a bouřky. Nejvýše naměříme teploty mezi 29 a 36 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 39 a v 1000 metrech na horách kolem 28. Tolik o počasí. Na Proglasu nás ještě čeká půl hodinka písniček, od 9. hodiny pořad Před kostelem. Papež Jan Pavel II. Blahořečil Bernarda Lichtenberga 23. června roku 1996. Letos si tak připomínáme 30 let od této významné události. Katolický kněz a mučedník nacismu vstoupil do dějin i do srdcí lidí odvahou, s níž pomáhal pronásledovaným židům. Po křišťálové noci se za ně veřejně modlil, za což byl uvězněn. Následně byl deportován do koncentračního tábora Dachau, kam však nikdy nedorazil. Během transportu v roce 1943 ve věku 67 let zemřel. O jeho životě, statečnosti a odkazu bude v dnešním pořadu hovořit redaktor Josef Javůrek. K mikrofonu si pozval profesorku historie na Westchester University v Pensylvánii Brendu Gejdaš. Následovat budou písně, potom zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin. V 10.15 nabízíme jako tradičně relaci Rádia 7. Dnes to budou stopy, potom od 10:30 vonička lidových písní a v 11 hodin čteme na pokračování. Máme rozečtenou novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové. Na pokračování nám čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Teď nám bude hrát spirituál kvartet Poutník, který cestou se ptá.

0: Jihomoravský hejtman Jan Grolech iniciuje petici na podporu regionálních studií Českého rozhlasu a České televize. Plánované změny ve financování médií veřejné služby podle něj ohrozí jejich vysílání a lidé kvůli tomu budou mít méně regionálních zpráv. Členem petičního výboru je vedle Grolecha a starosty Brna Kohoutovic Jakuba Hrušky i senátor za TOP 09 Břetislav Rychlík.
1: Oslabení té veřejné služby prostě přinese oslabení toho, co stát prostřednictvím veřejnoprávních médií může občanům nabídnout. Já jsem to opravdu charakterizoval na tom, že prostě sociálně slabší lidé nedosáhnou na určité věci. Já vždycky argumentuji tím, říkám, víte, kolik stojí lístek na fotbal, kolik stojí lístek na hokej, kolik stojí lístek do divadla, na filharmonii, na rockový koncert, a to všechno vám zprostředkovává regionální televize.
0: Petice je dostupná online. Petiční archy rozesílá hejtman Grolich také starostům jihomoravských obcí. Uvítal by, kdyby se zapojili i ostatní regiony.

reakci na červnová vedra, nezvykle intenzivní i podle zkušenosti Italů, ohlásila neapolská arcidiecéze celodenní zpřístupnění vybraných kostelů. Baziliky svatého Jana Většího a svatého Jiří, stejně jako kostel svatých Filipa a Jakuba, budou také bezplatně nabízet vodu. Nápoje a možnost ochlazení celodenně poskytne i církevní centrum pro lidi bez domova vedle hlavního vlakového nádraží. Kvůli přetížení sítě postihly tisíce domácností Neapole výpadky elektřiny. Mnoho obyvatel s nízkými příjmy doma nemá klimatizaci. V takových těžkých chvílích nejsou kostely jen místy modlitby, ale také oázami svěžesti a lásky. Uvedla arcidiecéze s tím, že nikdo by se neměl cítit opuštěný.

0: Výstava ilustrací k novému románu Petra Hudce začala na poutním místě Velehrad. Příběh tamního mnicha Fortunáta z roku 1421 výtvarně doprovodila tokijská rodačka Nanako Ishida. Její tvorba spojuje japonskou kaligrafii s estetikou středověkých iluminací a českou grafikou.
1: Jedná se o výstavu, kterou vytvořila japonská výtvarnice, která ale žije dlouhodobě v Praze, takže je obeznámena i tady s domácím prostředím. A tentokrát dala podobu příběhu ze středověkého velehradského kláštera a právě proto se ta výstava koná na Velehradě v kostelíku Cyrilka. Návštěvníci poutního místa Velehrad si můžou výstavu zdarma prohlédnout až do 30. září letošního roku. Tak srdečně zvu na Velehrad.
0: Vzkazuje Petr Hudec, autor knihy Legenda o snu. Na Proglasu jsme jí věnovali knihovničku. Pořad Tamary Suchánkové si můžete pustit z audioarchivu na webu Rádia.

0: Na Radiu Proglas právě začal pořad Před kostelem. Mým dnešním hostem je Brenda Gejdoš, profesorka historie na Westchester University ve Filadelfii. Dnes budeme hovořit o Bernhardu Lichtenbergovi, od jehož blahořečení uplyne 21. června 30 let. Vítejte na Radiu Proglas. Dobré odpoledne.
1: Moc vám děkuji, Josefe. Jsem ráda, že tu mohu být.
0: Než se budeme věnovat samotnému Bernhardu Lichtenbergovi, mohla byste nám něco říci o svém akademickém zázemí a o tom, jak jste se začala zajímat o dějiny německého katolicismu?
1: No, je to vlastně docela zajímavé, protože na první pohled by se mohlo zdát, že jde o oblast, která je mi poněkud vzdálená. V bakalářském studiu jsem vystudovala matematiku a do akademického prostředí jsem vstoupila až po 40. Vždy mě však zajímali mučedníci. Vyrůstala jsem během studené války a dobře si pamatuji, jak silně tehdy rezonovala otázka, byl by člověk ochoten položit život za svou víru? Když jsem chodila na nedělní školu, naše učitelka se nás ptala, co kdyby sem přišli komunisté a řekli vám, že nesmíte věřit v Boha. Už v raném věku na mě velmi zapůsobili lidé, kteří se nebáli veřejně hlásit ke své víře. Když jsem se později rozhodla pro akademickou dráhu a studovala magisterský obor historie, jeden z mých profesorů napsal knihu o Maximiliánu Kolbem, který během druhé světové války v podstatě obětoval svůj život. Napsal také knihu o protestantském kazateli Paulu Schneiderovi, který byl mučedníkem vyznávající církve. To mě velmi zaujalo. A můj profesor mi tehdy řekl, že pokud chci pokračovat v doktorandském studiu a psát disertaci, možná bych měla uvažovat o Bernhardu Lichtenbergovi. V té době, na konci 90. let, jsem o otci Lichtenbergovi vůbec neslyšela, protože jsem v akademickém prostředí tehdy ještě nebyla.

0: na to měla dost sil.
1: If I had a choice, I would want to do that as well. I just don't know if I'd ever be as strong.
2: V jakém okamžiku jste se rozhodla, že si jeho příběh zaslouží celou biografii?
0: Musela jsem proto vytvořit určité zdůvodnění. Kniha, kterou jsem o otci Lichtenbergovi napsala, vychází z mé disertační práce v rámci doktorského studia. A jediný způsob, jak jsem mohla svou disertaci o něm napsat, byl ten, že jsem k dosavadnímu výzkumu přidala něco nového. Existovala už řada knih v němčině, ale žádná v angličtině. A já jsem si říkala, že jeho příběh je velmi důležitý. V Americe většina lidí mluví a čte pouze anglicky a chtěla jsem, aby se o něm dozvědělo víc lidí. Ty knihy tedy existovaly jen v němčině. Nakonec se mi podařilo přesvědčit svého doktorského školitele, že mám co přidat a že je tento příběh skutečně významný.
2: Setkala jste se během svého výzkumu s nějakými prameny nebo objevy, které vás obzvlášť překvapily?
0: Vlastně mě nic vyloženě nepřekvapilo, spíš mě všechno velmi zaujalo, každý aspekt jeho života. Od doby, kdy byl v semináři, přes jeho první působení v kostele v Berlíně, až po vstup do politiky ve 20. letech, kdy se stal členem městské rady a zemského zastupitelstva ještě dlouho před nacistickým režimem. A pak také to, kolikrát byl vyslýchán gestapem, všechno mi přišlo nesmírně zajímavé.
2: Pro ty, kteří jeho jméno slyší poprvé, kdo byl Bernhard Lichtenberg?
0: Otec Lichtenberg se narodil ve Slezsku, v oblasti dnešního Polska, která tehdy patřila Německu. Už jako mladý člověk zřejmě cítil povolání stát se knězem a do kněžského stavu vstoupil v době, kdy byli kněží v Berlíně potřeba. Tam byl také poprvé přidělen. Bylo to, čemu bychom dnes řekli, stará škola. Nepřizpůsoboval se příliš dobře. Nosil sutanu, nebál se komukoli otevřeně říct svůj názor a zdálo se, že pro své farníky vždy dělá víc, než se od něj očekávalo. Protože působil v Berlíně, postupně se propracoval v katolické hierarchii až na pozici, kdy byl druhým nejvyšším představitelem berlínské diecéze, hned po biskupovi. A je samozřejmě znám především tím, že se modlil za Židy. Byl zatčen a zemřel v rukou nacistů.
2: Které prvky jeho výchovy a formace pomohly utvářet člověka, kterým se později stal?
0: Tohle je přesně to, na co jsem se zaměřovala. Jak zázemí člověka způsobí, že je pak schopen jednat určitým způsobem. Otec Lichtenberg měl dva skvělé rodiče a dědečka jako malý chlapec chodil na mši. Myslím, že si od raného věku osvojil smysl pro disciplínu. Vyrůstal také ve Slezsku, které bylo plné polských katolíků, ale i německých protestantů. Jeho otec měl obchod a němečtí protestanti tehdy dostávali pokyn, aby v tomto obchodě nenakupovali. Myslím, že si Bernhard Lichtenberg už od dětství začal uvědomovat, jak mohou být lidé kvůli tomu, kým jsou, odlišně či nespravedlivě posuzováni. Takže jeho rodiče, místo, kde vyrůstal, i to, že chodil na mši už od raného věku, mu zřejmě poskytli velmi dobrý základ pro jeho víru.
2: Jak důležitý byl Berlín pro pochopení jeho působení a jeho pohledu na svět?
0: Byl velmi důležitý. Kdyby byl Bernhard Lichtenberg přidělen kamkoliv jinam v Německu než do Berlína, pravděpodobně bychom o něm dnes ani nevěděli. I kdyby se tehdy ozval, byl zatčen a zemřel. Berlín byl v celém tomto příběhu klíčový. Právě tam dostal příležitost postupovat a stát se významnějším církevním vůdcem. Myslím, že papežové, jak Pius XI., tak Pius XII., ho tam dokonce chtěli ponechat. Víme také, že biskup jmenovaný do Berlína v období nacismu byl Lichtenbergovi velmi podobný. Jakoby papežství nemohlo vést přímý střet, ale prostřednictvím silných osobností v Berlíně chtělo udržet pevné katolické vedení, které pomůže uchovat církevní život a vést věřící. Bylo tedy velmi důležité, že působil právě v Berlíně. Katolická církev tam tehdy potřebovala budovat své postavení.

0: stavení, protože při jeho příchodu bylo ve městě velmi málo katolických kostelů.
1: Jaké osobní vlastnosti podle vás nejvíce vystupují do popředí při studiu jeho života?
0: Myslím, že to je totéž, co mi kdysi řekl jeden přítel, když jsem pracovala na své disertaci. Ti, kteří ji dokončí, jsou ti, kdo vytrvají. Nemusíte být nutně nejlepší student, ale když vytrváte, uspějete. A on vytrval bez ohledu na to, co mu stálo v cestě. Nikdy se nevzdal, stále šel dopředu. Ve 20. letech měl městský radní rozhodnout o jmenování muže do čela berlínské školské rady. Otec Lichtenberg si řekl, že s ním musí mluvit, protože pokud není křesťan, neměl by školní radu vést. A tak za tím mužem cestoval více než 100 mil. A tím to neskončilo. Později o tom mluvil i na zasedání rady. Prostě se nikdy nevzdal. Ať už šlo o snahu někoho kontaktovat nebo pomoci například s rozdáváním oblečení. Nikdy to nevzdal a vytrval.
1: Jak byl vnímán obyčejnými katolíky ještě před nacistickým obdobím?
0: Mnozí se mu tehdy smáli, protože, jak už jsem říkala, byl stará škola. Když přišel do Berlína na přelomu století, tedy na začátku 20. století, začínali někteří lidé směřovat k modernismu, který se objevil už ve století 19. Někteří kněží proto začínali nosit civilnější oblečení v domnění, že tím budou lidem blíž. Otec Lichtenberg ale chodil po ulicích Berlína v sutaně, s Biblií anebo jinou knihou. Přinášel svaté přijímání chudým, chodil se zvonkem a nesl svíci či světlo. Dělal vše velmi tradičním způsobem. Někteří lidé ho proto považovali za velmi odlišného až zvláštního. On se tím ale nenechal rozhodit. Soustředil se na svůj úkol. Byl spíše konzervativní.
1: Lichtenberg bývá často připomínán jako odvážný odpůrce nacismu. Jak byste popsala jeho odpor?
0: Odpor je zajímavý pojem. Sama ho učím své studenty. Michael Morris napsal článek o odporu. Mnoho lidí si myslí, že odpor musí být aktivní a útočný, že člověk musí něco zásadního vykonat. Morris ale mluví o symbolickém a polemickém odporu. Symbolický odpor podle něj znamená, nebudu dělat to, co po mně chcete a ostatním řeknu, co se děje. No a přesně to otec Lichtenberg dělal. Když byl předvolán gestapem a úředníci mu zakazovali určité věci, neuposlechl. Ve svých kázáních lidem říkal, co se děje. Jeho odpor tedy nespočíval v ozbrojeném boji nebo snaze někoho zabít. Byl to spíše odpor, který upozorňoval na to, co se děje a zároveň odmítal plnit příkazy nacistů. Zatímco mnoho jiných kněží a duchovních se přizpůsobilo a mlčelo, například když jim bylo řečeno, že o určitých věcech nesmějí kázat nebo je probírat ve výuce, on se nepřizpůsobil. Otec Lichtenberg neposlouchal.
1: Jedním z nejznámějších aspektů jeho působení byla veřejná modlitba za Židy po křišťálové noci. Proč byl tento čin tak významný?
0: No, nikde jsem nenarazila na to, že by si byl vědom toho, že tím porušuje takzvaný pulpitní paragraf, tedy kazatelnový zákon. Ale už v 19. století, když se Německo poprvé stalo jednotným státem, chtěl Otto von Bismarck omezit katolickou kulturu. Domníval se, že papež má v Německu příliš velký vliv a byl přijat takzvaný kazatelnový zákon. Ten zakazoval hovořit s kazatelny o politických otázkách. Když se otec Lichtenberg modlil za Židy, bylo to v rozporu s tímto paragrafem. Teoreticky ho mohli zatknout už tu noc, protože nacisté měli vůči Židům jasnou politiku a pokud se za ně takto modlil, šlo z kazatelny o politické vyjádření. Proto byl tento čin velmi významný. Navíc jsem našla jen dva další duchovní, kteří se kdy z kazatelny modlili za Židy. Jednoho protestanta a jednoho katolíka. Oba byli nakonec posláni do Dachau, ale přežili. Bylo to tedy mimořádně důležité a navíc tím svým farníkům říkal, podívejte se, co se děje venku, tihle lidé jsou naši sousedé. Mohl tak ovlivnit způsob, jakým se jeho farníci v budoucnu chovali. I proto to mělo zásadní význam.
1: Jak neobvyklá byla taková veřejná solidarita s Židy mezi katolickým duchovenstvem v té době?
0: Ano, trochu jsem na to už odpověděla, protože těch, kteří se modlili za Židy, bylo velmi málo. Vyšla zajímavá kniha o všech duchovních, kteří byli posláni do Dachau a o důvodech, proč se tam dostali. A mnoho těch důvodů bylo například to, že sloužili mši v polštině, protože měli polské farníky. I za to mohli být posláni do Dachau. Nebo že nějakým způsobem vystupovali proti režimu. Ale znovu, byli tam uvedeni jen dva, kteří se modlili za Židy. A když se vrátíme zpět, v roce 1933 proběhl bojkot židovských obchodů. Jeden muž tehdy chtěl, aby mu katolická církev pomohla tento jednodenní bojkot zastavit. A požádal otce Lichtenberga o pomoc. Ten kontaktoval jednoho z biskupů, ale ten mu v podstatě odpověděl, že když měli katolíci své problémy, Židé jim nepomohli a že tedy nepomohou ani oni. Otázka tedy zní, zda šlo o antijudaistické postoje uvnitř církve, nebo zda to nebylo nic nového. V historii přece existovaly pogromy i dříve, pokud za pogrom považujeme i křišťálovou noc. A vždy musíme mít na paměti, že se na to nemůžeme dívat zpětně optikou historie a říkat si, proč tehdy něco neudělali. Oni tehdy nevěděli, co přijde. Ani my bychom to nevěděli. Když se modlil za Židy v letech 1938 až 39, válka ještě nezačala. Neexistovala geta ani vyhlazovací tábory. Bylo to velmi brzy a většina ostatních kněží tehdy Židy ještě nevnímala jako své bližní.
1: Považoval se Lichtenberg za politického odpůrce nebo jednal jednoduše z křesťanského přesvědčení?
0: Ačkoliv se zapojil do politiky tím, že byl členem městské rady a zemské rady v Charlottenburgu, nemyslím si, že by se někdy považoval za politického odpůrce. I v tom příběhu, o kterém jsem mluvila, když cestoval přes 100 mil, aby promluvil s mužem, který měl být jmenován do čela berlínského školství, šlo o to zjistit, věříte v Boha? Máte křesťanské hodnoty? Nešlo o politiku. Všechno, co formovalo jeho život, vycházelo z jeho křesťanství.
1: Jakou roli v jeho rozhodování hrálo svědomí?
0: Myslím, že tomu možná rozuměl. A znovu se tu můžeme podívat na papežství a papeže. Ani papež Pius XI, ani Pius XII nevyzývali německé katolíky, kněze ani biskupy k nějakému konkrétnímu jednání. Myšlenka byla, že každý bude jednat podle svého svědomí. A myslím, že to Lichtenberg chápal. I ta představa, že papež jedná podle svého svědomí, že každý člověk má ve svém životě křesťanskou svobodu a odpovědnost a že nikdo neříká druhému přesně, co má dělat. Myslím, že tomu rozuměl.
1: Byl nějaký konkrétní zlomový okamžik, kdy si uvědomil, že když se bude veřejně vyjadřovat, pravděpodobně ho to bude stát svobodu?
0: Víte, myslím, že když byl poprvé zatčen v říjnu 1941, tehdy si ještě neříkal, ztratím svobodu. A ani ve chvíli, kdy byl ve vězení a čekal na soud, možná ještě přesně nevěděl, co se stane. Ale existuje jeden konkrétní okamžik, který pro něj, podle mě, všechno uzavřel. Když jsem to při psaní knihy našla v pramenech, řekla jsem si, tohle je ten moment. Po procesu v květnu 1942 byl převezen do věznice Tegel a byl dotázán, co bude dělat po propuštění. Bylo to něco jako formulář, který měl vyplnit. Odpověděl, mám v úmyslu plnit Boží vůli a zůstat věrný svému kněžskému povolání až do posledního dechu. Myslím, že když se potom vrátil do cely, musel si uvědomit, že je to konec. že ho už nikdy nepustí, protože vědí, že bude dělat přesně to, co dělal dosud. Byl natolik konkrétní, že řekl, že bude pokračovat v tom, co dělal, tedy, že bude dál mluvit. A když přišel rok 1943, tedy doba vrcholu, nebo už i po vrcholu pokusu o vyhlazení Židů, Lichtenberg by ze svého názoru nikdy neustoupil. Myslím, že tehdy pochopil, že ho už nikdy nepropustí.
1: Co se mohou současní křesťané naučit z jeho reakce na antisemitismus?
0: To je slovo, které obvykle nepoužívám, antisemitismus. Pro mě je to nepřesný termín, protože Židé nejsou jediní semité a proto většinou používám výraz antijudaismus. Myslím, že se lidé dnes mohou z jeho příkladu poučit. Znovu totiž vidíme mnoho protižidovských činů po celém světě. Z toho, co si podle mě může každý vzít od otce Lichtenberga, je myšlenka Ježíšova výroku miluj svého bližního jako sám sebe. A otázka, kdo je vlastně můj bližní? A odpověď zní, že i Židé, stejně jako kdokoliv jiný, nejsou to jen naši spolukřesťané, jsou to i muslimové, lidé jakéhokoliv vyznání, nebo i bez víry. Všichni jsou vašimi bližními a měli byste je milovat jako sami sebe. Definici lásky jsem si postupně vytvořila tak, že vidím v tobě dobro a volím čin, kterým pomáhám, aby toto dobro rostlo. Pro tvé dobro. Láska není pocit, ale čin. A pokud máte milovat své bližní, musíte o ně pečovat a dělat to, co je pro ně dobré. A myslím, že pokud si lidé uvědomí, že otec Lichtenberg zdůrazňoval, že i Židé jsou našimi bližními, možná si začnou klást otázku, proč to zlo vlastně dovolujeme. A že je třeba se postavit a ozvat se, když vidíme, že se něco děje. Protože přesně to dělal on.
1: Co vedlo přímo k jeho zatčení v roce 1941?
0: Domnívám se, že to byla dokonalá bouře okolností. Na podzim roku 1941 byli nacisté na vrcholu své vojenské moci a začínali deportovat Židy z Berlína. Biskup von Gehlen se jen o 2 měsíce dříve veřejně vyjádřil proti programu eutanázie. A otec Lichtenberg na to navazoval tím, že psal dopisy a zároveň byl připraven promluvit z kazatelny k další samostatné otázce. Zároveň se měnil i způsob, jakým nacisté postupovali vůči církevním představitelům. Bylo zajímavé, že i v koncentračním táboře Dachau, kde byli slovanští, němečtí i francouzští kněží, začali najednou oddělovat Němce od ostatních. Nacisté tehdy celkově měnili svůj přístup. Zdálo se, že se v té době sešlo více faktorů, tomu říkám dokonalá bouře. A nacisté nikdy nechtěli zatknout někoho z vysokých církevních hodnostářů a jak jsem už říkala, Lichtenberg byl hned po berlínském biskupovi. Když se biskup von Gehlen vyjádřil proti eutanázii, nacisté ho nezatkli. Nechtěli na sebe upozornit zatčením biskupa. Ale Lichtenberg byl o stupeň níž. Od roku 1938 se choval problematicky, tedy v letech 1938, 39, 40, už celé 3 roky. Mohli ho zatknout kdykoliv, ale čekali až na tuto chvíli. Myslím, že se mezi tím částečně měnila jejich politika. Zapojil se také více poté, co promluvil von Gehlen a navíc začaly deportace berlínských Židů do Polska. Myslím, že si řekli, tenhle člověk se úplně zblázní, až se to dozví. Musíme ho dostat hned. A tak byl zatčen v říjnu 1941.
1: Jak se choval během svého věznění?
0: To byla poměrně zajímavá věc. Zdá se, že byl méně zaměřený na sebe a více na to, jak bude pokračovat práce u svaté Hedviky. Neustále byl v kontaktu s jednou ze sester, které říkal, že je potřeba zaplatit tento účet, kontaktovat tohoto člověka, napsat tomuto člověku, pomoct této osobě, zařídit to a ono. Takže i ve vězení se snažil, jak jen mohl. Dál řídil chod svaté Hedviky, protože mu bylo umožněno přijímat i psát některé dopisy. Zároveň byl ale sám ve vězení. Když se setkal s jiným vězněm, mluvil s ním, zpíval s ním, modlil se s ním. Když onemocněl a byl převezen na ošetřovnu, dělal v podstatě totéž. Jako člověk také popisoval, jak těžké pro něj bylo vězení, zejména jídlo. Nikdy se necítil nasycený, neustále měl hlad. A když ho někdo přišel navštívit a zeptal se, jak se má, tohle často zmiňoval. Takže to nebylo tak, že by byl nějak nad věcí a tvrdil, že ve vězení nemá žádné problémy. Byl stále člověkem, ale i přesto pokračoval ve své práci. Psal poezii, pracoval s biblickými texty, žádal o knihy a vedl si deník. Byl velmi aktivní.
1: Odhalují jeho dopisy z vězení něco nového o jeho spiritualitě nebo povaze?
0: Myslím, že právě díky jeho dopisům jsme vůbec věděli, co všechno ve vězení dělal, a to ukazuje jeho charakter. Všechno, co jsem právě popsala, jak se snažil řídit svatou Hedviku, jak myslel na lidi, o které se staral, i na ty, na které nezapomínal. Dokonce si pamatoval data, třeba blíží se toto datum, tehdy bychom dělali tohle, prosím, napište tomuto člověku, že si na to vzpomínám. Ukazuje to tedy, že jeho zájem o lidi a o to, co se děje venku za zdmi vězení, kam chtěl stále nějak přispívat a pomáhat, velmi jasně odhaluje jeho charakter.
1: Jaké byly okolnosti jeho poslední cesty a smrti v roce 1943?
0: Takže ten pulpitní paragraf byl zatčen kvůli dvěma věcem. Zákonu o hanobení, který zavedli nacisté, a pulpitnímu paragrafu, který pocházel už z Bismarckova Kulturkampfu v 70. a 80. letech 19. století. Pulpitní paragraf souvisel s tím, že se modlil za Židy, zákon o hanobení pak s některými jeho spisy. Ten pulpitní paragraf nikdy nebyl zrušen a stanovoval trest 2 roky vězení. Když byl Lichtenberg zatčen, nebyl jako mnoho jiných kněží poslán přímo do koncentračního tábora, ale do vězení na 2letý trest. Ty 2 roky se počítaly od října 1941 do října 1943. Nezačínali až po procesu, ale už od jeho uvěznění. Takže vypršeli v říjnu 1943. Jeho rodina, přátelé i biskup psali, že je vážně nemocný, měl srdeční potíže. Narodil se v roce 1875, takže v roce 1943 mu bylo 68 let. Tedy už byl ve vysokém věku a nebyl na tom dobře. Doufali, že ho nacisté možná propustí domů, ale to se nestalo. Vrací se tu i jeho dřívější výrok na otázku, co bude dělat po propuštění. Budu sám sebou. A právě proto se nacisté rozhodli, že ho pošlou do Dachau. Byl tedy zařazen do transportu. Existuje také svědectví, že před transportem byl odveden do místnosti a zbyt. Poté byl spolu s dalšími vězni naložen na transport, který ale nemohl dojet přímo do Dachau u Mnichova a zastavil se ve městě Hof. Tam museli přespat, protože bylo potřeba vězně umístit do místní věznice. Během pobytu v Hofu vážně onemocněl, dostal vysokou horečku. Ve zprávě bylo uvedeno, že pokud je vězeň vážně nemocný, musí být převezen do nemocnice. A tak byl převezen do nemocnice v Hofu, kde zemřel následující den. Nikdy se do Dachau nedostal.
1: Proč ho církev uznala za mučedníka?
0: No, 3 dny po postavení berlínské zdi byl Alfred Bench jmenován berlínským biskupem. Otec Lichtenberg mu byl znám a v roce 1961 zahájil proces jeho blahořečení. Bensch byl během války sám vězněn, takže věděl, co Lichtenberg dělal a vnímal ho jako člověka, který svými činy riskoval život kvůli křesťanskému přesvědčení a právě proto ho považoval za mučedníka. Samozřejmě to vždy do určité míry záleží na tom, kdo je zrovna papežem. Když se v roce 1978 stal papežem Jan Pavel II., proces blahořečení už běžel dlouho. A Jan Pavel II., který sám zažil druhou světovou válku, blahořečil mnoho lidí. Prohlášení za blahoslaveného bylo tedy důležité. Základní myšlenka je, že Lichtenberg svými činy riskoval život. Navíc byl organizací Yad Vashem v Izraeli uznán jako spravedlivý mezi národy. Instituce, kterou vedou Židé a která oceňuje ty, kdo riskovali život, aby zachránili Židy. A i oni jeho jednání takto vyhodnotili. Různé instituce ho tedy vnímají jako mučedníka, nejen církev.
1: Děkuji. A letos uplyne 30 let od jeho blahořečení. Co tímto uznáním za blahoslaveného chtěla církev zdůraznit?
0: Nevím, protože si myslím, že se můžeme podívat na to, co Jan Pavel II. Řekl při mši ke blahořečení. Ve svém projevu uvedl, v době, kdy se hřích postavil jako vládce prostřednictvím systému absolutní brutality a hrůzy, tito dva svědkové, mezi nimi otec Lichtenberg a jeden další muž z Německa, čerpali sílu ke svému vítězství z jeho milosti, z milosti Páně, a získávají tak zvláštní význam. Dnešní blahořečení je toho znamením. Je to výraz paměti církve. Nezapomeňte na Boží skutky. S Boží pomocí pak budeme moci říci v příštích generacích, stejně jako Bernhard Lichtenberg a apoštol Pavel, neklesli jsme ani na okamžik v podrobení, aby pravda evangelia zůstala zachována pro vás. Takže já vnímám, že papež Jan Pavel II. Tímto způsobem propojuje otce Lichtenberga s apoštolem Pavlem. A myslím, že právě to chtěl lidem ukázat.
1: Jak bylo blahořečení přijato v Německu?
0: Víte, je to zajímavé, protože když byl v roce 1996 blahořečen, já jsem tehdy ještě ani neznala jeho jméno, ale podle výzkumů bylo asi 90 až 100 tisíc lidí při jeho blahořečení. Bylo tam mnoho lidí, kteří si ho pamatovali, protože učil náboženství, působil jako farář, a tak mladí lidé, kteří s ním vyrůstali, se zpětně podívali na to, co dělal, a uvědomili si to. Možná na něj tehdy také začali nahlížet jinak. Existuje příběh, že když učil náboženství, některé dívky odešly z hodiny, protože si mysleli, že jeho výklad desatera je příliš přísný. A později, když už byli dospělé a vzpomněli si na to, co říkal a co dělal, pravděpodobně na jeho učení i jeho osobu nahlíželi úplně jinak. A celkově to bylo přijato velmi dobře. Jako syn Berlína, syn Německa.
1: Trochu jste mi na to odpověděla, ale vzrostlo od té doby povědomí o Lichtenbergovi mezi veřejností.
0: Ano, kdyby byl náš rozhovor vizuálně, mohla bych vzít do ruky knihu, ale bylo jich o něm napsáno více. Paměť na holokaust i památka otce Lichtenberga s časem rostly. A myslím, že jednou z prvních připomínek byla divadelní hra Rolfa Hochhuta Náměstek, kde byl otec Lichtenberg jednou z postav a ta byla napsána na počátku 60. let. Pak například v roce 1978 vznikla minisérie Holokaust a otec Lichtenberg se v ní objevil. Jak přibývaly knihy, divadelní hry i televizní minisérie, jeho památka zůstávala živá. Nedávno vyšla i dětská kniha. V Berlíně i v Hofu, kde zemřel, jsou po něm pojmenované ulice. Jeho tělo bylo původně pohřbeno v kryptě kostela svaté Hedviky. Později bylo při rekonstrukci přemístěno, ale zase se tam vrátilo. Lidé tedy o otci Lichtenbergovi vědí. Posílala jsem také dotazníky a někteří lidé o něm napsali své vzpomínky. Stále si ho pamatují. A dokonce i něco tak neobvyklého, jako když jsem četla sérii románů. V jedné knize se postava jmenovala Father Licht. A příběh byl vlastně o něm, i když byl použit jako fiktivní postava, což autorka později vysvětlila. Občas se tedy znova objeví. A myslím, že je to tím, že to, co dělal, bylo velmi neobvyklé oproti ostatním. Ano, jeho památka je stále velmi živá.
1: Také mám několik otázek k našemu století. Mnoho lidí vnímá otce Lichtenberga jako vzor morální odvahy. Které aspekty jeho svědectví k nám dnes promlouvají nejvíce?
0: No, žijíc v Americe v naší době se poměrně často mluví o pojmu autoritářský režim. A ten si spojujeme s Ruskem, ale i s Amerikou a dalšími zeměmi. A právě v takovém autoritářském režimu, v diktatuře, otec Lichtenberg žil a přesto se ozýval. Ať už měl strach nebo ne, stejně to udělal. A lidé dnes často říkají, nebudu se ozývat, protože se bojím, že mě zatknou, nebudu mluvit, protože se bojím, že mě odsoudí moji nejbližší přátelé a rodina. Ve světě se dnes děje mnoho věcí, kvůli kterým se lidé bojí říkat, čemu věří. Navíc dnešní svět je mnohem méně, nevím, jestli je přesné říct, méně náboženský, ale určitě je méně lidí, kteří pravidelně chodí do kostela. A pak vyvstává otázka, kde lidé získávají svou víru, kde ji nacházejí. I já sama nyní do kostela nechodím, ale moje víra pochází z toho, že jsem jako dítě kostel navštěvovala. Takže odkud se bude víra brát dnes? A myslím, že právě proto dnes opravdu potřebujeme diskuzi o lidech, jako byl otec Lichtenberg.
1: Jak by mohl reagovat na současné výzvy, jako je nacionalismus, netolerance nebo diskriminace?
0: Vrátil by se k myšlence miluj svého bližního jako sám sebe. A k otázce, kdo je vlastně můj bližní. A pak ještě jedna věc. Když jste se ptal, jestli mě něco překvapilo, našla jsem velmi málo kázání. Ale jedno z nich pocházelo z jeho zkouškového kázání, které musel jako seminarista přednést, a ve své knize jsem napsala, že jeho slova byla prorocká. V tom kázání řekl, běda rákosu, který se ohýbá sem a tam ve větru. O takových lidech mluví spasitel takto. Kdo není se mnou, je proti mně. Zde není možné váhání. Buď podlehneš svádění zlého nepřítele a poneseš za to věčný trest, nebo se vrhneš do náruče božského spasitele a obdržíš korunu vytrvalosti. Lichtenberg to tedy opravdu viděl velmi černobíle, takže v otázkách silného nacionalismu, netolerance a diskriminace buď jdeš cestou zla, nebo se postavíš na stranu dobra. A právě o tom by mluvil.
1: Může nám jeho život dnes něco říct o vztahu mezi vírou a veřejnou odpovědností?
0: Myslím, že on chápal víru jako něco, co přímo přechází do veřejné odpovědnosti. Milovat svého bližního, postavit se za to, co je správné, za to, co je dobré. Když vstoupil do politiky, tedy když se stal členem městské rady a rady čtvrti Charlottenburg, bylo to právě součástí jeho veřejné odpovědnosti. A myslím, že by nás k tomu vyzýval i dnes. Když je ve vašich školách diskriminace nebo šikana, zapojte se do školní rady. Něco s tím dělejte. Nemůžete jen přihlížet. Musíte jednat a chápat to jako součást svého křesťanského života.
1: A důležitá otázka pro všechny naše posluchače. Je tento příklad relevantní i pro lidi, kteří nejsou nábožensky založení?
0: Rozhodně. Když přemýšlíme o náboženství, je to zajímavé. Myslím, že si mnoho lidí ve světě někdy neuvědomuje, že muslimové, kteří označují Boha jako Aláha, mluví o stejném křesťanském bohu, stejném židovském bohu. Je to tentýž Bůh. Je to stále jeden a tentýž Bůh. Když člověk nevěří v Boha, neznamená to, že nechce být dobrým člověkem. Neznamená to, že nechce dělat to, co je správné. I oni by chtěli zastavit šikanu, netoleranci nebo silný nacionalismus, který vede k tomu, že jedna skupina lidí zhlíží na druhou. Být dobrý je podle mě možná snazší, pokud má člověk náboženskou víru, ale neznamená to, že ji musí mít, aby mohl být dobrý.
1: Jaké poselství by podle vás chtěl, aby dnes slyšeli mladí lidé?
0: Myslím, že by hodně mluvil o Ježíši, o Pánu. Myslím, že by se snažil hledat způsoby, jak lidi vrátit zpátky do kostela. Byl velmi konzervativní, tomu nelze upřít. Kdyby se probudil v tomto století, zůstal by velmi konzervativní a snažil by se lidi přivést zpět do kostela. I kdybych mu řekla, otče Lichtenbergu, moje víra, moje křesťanství je nejdůležitější část mého života, ale necítím povolání chodit do kostela, on by mě stejně chtěl přivést zpátky do kostela. Byl by to stále ten velmi konzervativní přístup. Tvoje víra se posiluje tím, že chodíš do kostela. Potřebuješ slyšet příběhy toho, co lidé udělali, protože ti pomohou žít lepší život. A tak si myslím, že jako konzervativní kněz by to dělal i dnes.
1: Jak vás osobně ovlivnil otec Lichtenberg?
0: Když jsem byla mladá, vždycky jsem ráda trávila čas sama. A někdy jsem se kvůli tomu cítila provinile. Občas prostě nemám takovou potřebu být mezi lidmi. Otec Lichtenberg ale měl jedno rčení. Nikdy nejsem méně sám, než když jsem sám. Protože když nejsem sám, jsem s lidmi a když jsem sám, jsem s Bohem. Je to trochu sobecké, ale já mám svůj čas o samotě s Bohem opravdu raději, než být mezi lidmi. A nevím, jestli to tak cítil i on, ale ten výrok jsem si opravdu vzala k srdci a snažím se ho vysvětlovat svým přátelům, když potřebuju být sama. Říkám jim, co říkal otec Lichtenberg. Další věc je samotné mučednictví. Vždycky jsem měla pocit, že mě jednou může Pán k něčemu povolat. A chci být připravená, až ten čas přijde. Ten pocit mám od velmi mladého věku a otec Lichtenberg mi v tom dal určitou sílu.
1: Je nějaká konkrétní epizoda z jeho života, která je pro vás obzvlášť dojemná?
0: Ne, vlastně ne, je to celý jeho život. Když na něj myslím, je to skoro jako film, ve kterém můžu sledovat každý aspekt jeho života. A já prostě chci být tak silný člověk, jaký byl on. A být schopná mluvit a jednat, když je to potřeba. A i dnešní rozhovor s vámi mě nad tím přiměl víc přemýšlet.
1: Věříte, že proces svatořečení Bernharda Lichtenberga může v budoucnu pokračovat?
0: Ano, je to praxe katolické církve, tedy to, co musí člověk splnit, aby se stal svatým. Blahořečení bylo poměrně jednoduché, svatořečení je mnohem náročnější. U Lichtenberga by muselo být prokázáno, že se podílel na zázraku. Když bylo jeho tělo převezeno z Hofu zpět do Berlína, lidé už tehdy měli pocit, že je svatý a snažili se dotýkat jeho těla a předmětů spojených s ním. Záleží tedy na budoucím postoji církve. Také na tom, zda lidé v těžkých situacích budou říkat, budu se modlit k otci Lichtenbergovi, aby mi pomohl. A pokud se pak něco stane a bude možné prokázat, že v tom měl podíl zázrak, pak existuje dobrá šance na svatořečení. Tato myšlenka existovala už v roce 1943, takže doufejme, že se to jednou stane.
1: Mým dnešním hostem byla Brenda Gejdoš, profesorka historie na Westchester University. Velice vám děkuji, že jste přijala mé pozvání k účasti v našem pořadu.
0: Děkuji, Josefe. Opravdu jsem si to užila. Už jsem delší dobu nemluvila o životě otce Lichtenberga.
1: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek.
2: Rádio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
0: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Blíží se 10. hodina a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Naschledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Záchranáři ve Venezuele vyprostili o víkendu z trosek po zemětřesení nejméně 33 přeživších. Vláda se schází, aby projednala delegaci na summit NATO v Ankaře a obyvatelé Maletína na Šumpersku odmítli v referendu výstavbu dalších větrných elektráren. Zprávy a Martin Matějka. Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších, oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i 2 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce s 12-letým synem. A podle svědků z místa jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guajira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. A pohřešovaných jsou 10 000 potvrzených obětí 1450. Vláda dnes jedná o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace s prezidentem, v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
5: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
4: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu přijal běloruského vůdce Alexandra Lukašenka a řekl mu, že Čína podporuje Bělorusko v ochraně jeho národní suverenity, nezávislosti a územní celistvosti. Lukašenkovi podporu vyjádřil v době zvýšeného napětí mezi Běloruskem a Ukrajinou. A podle Kyjeva se totiž ruský prezident Vladimír Putin snaží přimět Bělorusko k větší podpoře ruské války proti Ukrajině. Moskva i Minsk to popírají. Soudní spor mezi americkým prezidentem a britskou veřejnoprávní televizí se dál vyostřuje. BBC chce, aby Donald Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z období útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
6: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty, BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči dnes likvidovali požár v domově pro seniory v Brně na Kociánce. V jeho rozvodně tam začalo hořet krátce před 7:30. Jednotky z budovy evakuovaly 24 lidí, které následně zkontrolovali záchranáři. Podle hasičů se událost obešla bez zraněných. Podle jejich mluvčího Jaroslava Mikoš

0: vyšší než 50 cm. Letos to bylo jen ve 4 dnech. Letošní sezóna tak je zatím horší než ta loňská, která v počtech splutí zaznamenala rekordní propad. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka to ukazuje, jaký deficit vody příroda dlouhodobě má.
1: Sezona 2025 byla opravdu tristní, co se týče splouvání, protože tam bylo asi 260 lodí, které splulo. Sezona 2024 byla přesný opak. Tam splulo 3300 lidí. Tam naopak se nesplouvaly asi dohromady možná tak 3 nebo 4 dny v průběhu celé sezony. Do rok 2025 propad, rok 2026 to vypadá ještě možná hůř, než to bylo loni.
0: Neprůjezdná je dálnice D11 za Prahou směrem na Hradec Králové. Na 13. kilometru se řeší srážka dodávky s kamionem a kolona je už z 8. kilometru a stále narůstá. Na dálnici je tak lepší z pražského okruhu vůbec nenajíždět, protože sjezd na Jarny je uzavřený. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je u letiště nové omezení také směrem do Prahy. Silničáři uzavřeli levý pruh a kolona ze 4. kilometru je zatím zhruba na 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Auta se zastavují u sjezdu na Vestec. Celkové zdržení až 25 minut, následně je kolona také před sjezdem na letiště. Od Evropské je to na čtvrt hodiny. A nové omezení jak ve Belské ulici směrem na Hloubětín za nájezdem z Cínovecké je uzavřen levý pruh a kolona začíná v Cínovecké za sjezdem na Zdiby. Zdržení 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne ale od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a Beslezku i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Blíží se 15. minuta po 10. hodině, tedy čas na relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešního vyprávění o Božích stopách ve svém životě se ujme Petr, který se s námi podělí o své zjištění, že se vskutku vyplatí poslechnout, když nám Pán Bůh něco říká. Za tým Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
10: Jmenuji se Petr Luhan a chtěl bych vám říct svůj příběh o tom, že poslouchat Pána Boha se vskutku vyplatí. Narodil jsem se a vyrůstal jsem v láskyplné křesťanské rodině, ale záhy jsem si uvědomil, že křesťanství se nedá zdědit, že rozhodnutí pro Krista musí udělat každý sám za sebe. Já ho udělal už ve svých 13 letech. Vyrůstal jsem sice jako velmi živé, ale v zásadě ne příliš problémové dítě. Když mi bylo necelých 18 let, začal jsem přemýšlet o tom, jestli nezačít chodit s jednou holkou z mládeže, která měla nevylečitelnou genetickou nemoc a reálný předpoklad dožití tak 10 až 15 let. Předkládal jsem to Pánu Bohu a měl jsem takový pocit, že na sjezdu mládeže, který tenkrát byl v Kolíně, by mohl náš vztah začít. A k mému velkému překvapení mi právě tam Pán Bůh řekl celkem jasné ne. Stál jsem před rozhodnutím, jestli poslouchat hlas svého srdce nebo hlas svého Boha. Nakonec jsem se pevně rozhodl a oné dívce jsem řekl, že Pán Bůh mi řekl ne. Nebo tedy přesněji, že mi řekl každopádně teď ne. Ona byla velmi překvapená a velmi smutná, ale akceptovala to s tím, že se bude modlit a tí to Pán Bůh nějak vysvětlí, protože to vnímá jinak. No a Pán Bůh to nevysvětlil jí, ale mně. A po asi 3 měsících jsem od něj dostal zase celkem jasný signál, že si vážíme ho rozhodnutí ho poslouchat. A proto, že už mi k tomu vztahu dává zelenou. 22. prosince 1997 jsme spolu tedy začali chodit a byli jsme šťastní a nadšení. To nadšení nám trochu pokazilo to, že většina lidí kolem nás náš vztah považovala lidsky za nesmysl a odsuzovali ho k nezdaru. A to včetně třeba mojí maminky, která mě upozorňovala na to, že mi Jana brzo umře. Ale my jsme věděli, že to není vztah založený jen z lásky a nadšení, ale že je založený z Boží vůle. Takže jsme za dalších 2,5 roku měli svatbu. To už naopak všichni byli pro, ale i tak ten postoj lidí asi krásně vystihovala modlitba mého tatínka na svatbě, kdy se na požádání kazatele modlil hned po obřadu za novomanželé slovy: Pane, víme, že bez tebe nemá nikdo naději, a zvláště ti ten novomanželé. No, jsme spolu dodnes, je to přes 25 let, Jana se těší dobrému zdraví a umírat se prý nechystá, tak víme, že bez Pána Boha nemá nikdo naději. Posunu se ve vyprávění zase o kus dál. Od svých 25 let jsem v Čelákovicích působil ve staršovstvu v církvi bratrské, poté, co jsme se stali samostatnou stanicí a později sborem, jsem byl 12 let jako hospodář. V roce 2018 jsme v Čelákovicích dokonce postavili nový kostel. A zase to bylo tak, že nás k tomu Pán Bůh vedl. A to i přesto, že z lidského hlediska to bylo ekonomicky velmi na hraně. Ale Pán Bůh nám žehnal, podařilo se nám sehnat hodně peněz, ať už jako dlouhodobou půjčku nebo jako dar. A já na tom zase získal tu opakovanou zkušenost, že pokud má Pán Bůh nějaký záměr, tak jakkoliv nám třeba připadá neproviditelný, tak se vyplatí poslouchat a on nás vším provede. Poté, co jsme dostavili modlitebnu, mě Pán Bůh začal přesvědčovat, že to pro mě není vyvrcholením mé práce pro církev, ale že to je naopak začátek. že bych měl skončit ve svém civilním zaměstnání a jít do služby naplno. Tady to se mnou ovšem neměl Pán Bůh moc jednoduché. Zaprvé nejsem úplně studijní typ, jsem dyslektik a dysgrafik a čtení ani psaní rozhodně nepatří mezi mé oblíbené kratochvíle, takže představa mé osoby jako teologa sedícího celý den někde ve studovně mě opravdu děsila. Americký misionář Marshall Brown, který v té době působil u nás v Čelákovicích, mě velmi povzbuzoval, a to zkusím, a já mu opakovaně říkal, ty ses úplně zbláznil, vždyť já neumím číst, já neumím psát, co bych tam dělal. Marshall mě tedy vzal s sebou do Afriky, kde učil místní venkovské bratry, jak se stát pastory. A já tam potkal kluky, z nichž někteří skutečně neuměli číst a psát. Ale jejich touha být pastorem a nést evangelium dále byla až nakažlivá. Tak jsem tedy v letadle z Nairobi do Amsterdamu při cestě zpátky Pánu Bohu slíbil, že o tom budu přemýšlet a třeba jednou na stáří to vyjde. Já jsem celý svůj život pracoval v hotelnictví. Posledních 17 let to bylo konkrétně v hotelu Hilton a ta práce mě ohromně bavila, takže jsem neměl příliš motivaci hledat něco jiného. Navíc mezi zaměstnanecké benefity v Hiltonu patří to, že můžete jezdit po celém světě za 25 euro na osobu a děti se nepočítají, takže za 50 euro ubytovat celou tehdy 6členou rodinu se mi fakt líbilo. A to, co bylo velkou motivací zůstat, bylo to, že ten, kdo odpracuje v Hiltonu 20 let, tak už mu benefity zůstávají doživotně, i kdyby odešel. Mně zbývalo k těm 20 letům 3 roky, ale Pán Bůh mě ukazoval, že mám odejít hned a jít do služby naplno. A nebyly to jen nějaké pocity, ale Pán Bůh ke mně mluvil skutečně až zázračně. Například pomáhal jsem tehdy mojí mamince a tatínkovi starat se o našeho 93-letého dědečka, který už byl pouze ležák. On nebyl vyznávajícím křesťanem, i když vzhledem k tomu, že vyrostl na východním Slovensku, tak o náboženství něco věděl. Já jsem u něj poměrně často trávil noc, což znamenalo, že děda 2 až 3krát za noc něco potřeboval, ale jinak se člověk celkem dobře vyspal. Jednou to ale bylo jinak. Děda co čtvrt hodiny chtěl otočit, podrbat, podložit nebo namazat a zase znovu otočit, podrbat a tak dále. Prostě spát u toho tenkrát vůbec nešlo. A tak jsem si k němu sedl, otevřel jsem si Bibli s tím, že počkám, až děda usne, a shodou okolností jsem četl o povolání Mojžíše. A samozřejmě jsem přemýšlel o mojí situaci. A v modlitbě jsem říkal Pánu Bohu, no jo, ale když mě to v tom Hiltonu tak baví a mě se o tamtud nechce, ale v církvi mě to taky baví a já se prostě neumím rozhodnout. Budeš mi muset asi dát nějaký jasný pokyn, kde ty mě chceš teď mít. A v tom se ozvalo. Peter, volal děda. A já jsem si říkal, proč ten děda otravuje zrovna teď, když mám s Pánem Bohem tak důležitý rozhovor. No tak jsem trochu nahněvaný, vstal a došel jsem k němu a říkám, tak co potřebuješ zase? A on jak tam tak ležel, tak zvedl hlavu, tak jak mu to šlo, zvedl ukazováček pravé ruky a řekl, Peter, ty seš skála a na té skále postavím církev svatou. Zase položil hlavu a usnul a spal až do rána. Mimochodem, to byla asi jediná věta z Bible, kterou jsem od něj kdy slyšel. A já jsem druhý den ráno přišel tedy domů za ženou a říká mi, je to jasné, odcházím z Hiltonu a jdu do služby v církvi. Na podzim 2019 jsem tedy dal v Hiltonu výpověď. Kolegové se mě snažili ještě přesvědčit, moc tomu nerozuměli, někteří si ťukali na čelo a říkali, 17 let si tady buduješ nějaké postavení a teď, když máš konečně tvé vysněné místo, zajištěné, navíc 3 roky do té dvacky, proč odcházíš z něčeho tak stabilního, jako je hotelnictví, do něčeho tak nejistého, jako je církev? A víte co? Naprosto upřímně, já si ty otázky kladl také, ale Pán Bůh mi v tom dával pokoj. A tak jsem kolegyním odpovídal, já vlastně také moc nevím, proč odcházím. Prostě je to povolání z hůry. Pán Bůh mi říká, pojď, tak jdu. A říká mi, pojď hned, tak jdu hned. A uvidíme, co to přinese. Třeba tady zase za rok budu a budu škrábat prstíkem, ať mě vezmete zpátky. To byl prosinec 2019. V lednu 2020 jsem začal v CBčku jako vikář. V březnu přišel covid, v dubnu hotel zavřeli a v květnu 3/4 zaměstnanců dostali výpověď na té mojí pozici všichni. A jedna moje bývalá kolegyně, ta, co mě asi nejvíc přemlouvala, mi volala s tou výpovědí v ruce, plakala a říkala, my vůbec nevíme, co s námi bude, ale přesto přeze všechno, co teď prožívám, nemůžu přestat myslet na to, co jsi mi říkal, když jsi odcházel. Na tvoji větu, já nevím, co to přinese, ale Pán Bůh mi říká, jdi, tak jdu. A říká, jdi hned, tak jdu hned. A tehdy mi řekla, ty o mě, Petře, víš, že jsem ateistka, ale na tom tvým Pánu Bohu něco bude, když ti o tom covidu řekl 5 měsíců dopředu. Teď jsem ve službě kazatele 6. rokem a čím dál tím víc si uvědomuju, že i těch 20 let v hotelnictví byly tou Mojžíšovou pouští, na které si mě Pán Bůh ke službě připravoval. Musím se přiznat, že pro mě osobně je tedy celé moje manželství i celý covid velkým potvrzením o tom, že poslouchat Boží hlas se vyplatí.

Pokud má Bůh záměr, vyplatí se poslouchat a On nás vším provede. I tato slova zazněla v příběhu dnešního hosta pořadu Stopy Petra Luhana. Jsme rádi, že jste poslouchali jeho příběh spolu s námi. Pokud byste se k němu chtěli vrátit, případně k některému z těch předešlých, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Pokud byste měli zájem podělit se o svůj příběh nebo křesťanské zkušenosti i vy, prosím ozvěte se na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Na stejnou adresu nám napište i v případě, že máte dotazy ohledně víry a chtěli byste vědět víc. Pro dnešek je to vše a od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš. Naslyšenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Pokud jste absolvovali letošní strážnici, popřípadě jinou víkendovou folklorní akci, možná si na chvíli budete chtít od folkloru naživo odpočinout. Kdo se nestihl přesytit, pro toho tu máme další pozvánky. Mužský pěvecký sbor Dolní Dunajovice vás zve na 18. ročník zpívání mužských sborů s podtitulem A když dojde sobotěnka, na kterém domácí sbor oslaví 25. výročí svého založení. Začátek programu v sobotu 4. července v 16 hodin na tanečním parketu zahájí cymbálová muzika Šmitec. Postupně se představí mužské sbory z Vacenovic, Skiostic Tvrdonic, Dambořic, Novosedel, Nedakunic a Hroznové Lhoty i hosté ze slovenského Smolenského. Mužský sbor Paní Háj z Moravan a samozřejmě domácí mužský i ženský sbor z Dolních Dunajovic. Mužské sbory zpívají písničky i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející týden.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Desátá část.

Hana Šafarová se pro zradu, pro důvěrný styk s úhlavními nepřáteli židovstva, pro hrubé porušování disciplíny a pro nemravný život vylučuje z KEDMY. O tomto usnesení budiž spravena místní organizace. Tak v jedné schůzi kritiky ukončil obžalovací řeč předseda Hachšary. Chlapci vyslechli rozsudek klidně jako jediný logicky možný závěr, dívky se bouřlivě roztleskaly a Selma Stránská volala výborně. Hanele schůze kritiky nikdy neměla ráda. Na téhle naštěstí nebyla. Ale to je to, řekl tajemník KEDMY. Oznamte to místní organizaci, když ona žádnou nemá. Jak je to možné? Kdo jsem tedy vůbec poslal? Ptal se přísně předseda. Ústředí jim tam psalo čtyřikrát. Vůbec neodpověděli. Psaní jakoby házel do větru. Organizační známky nezaplatili a nevrátili. Členské knížky nezaplatili a nevrátili. Peníze z pokladniček neodvedli. Pokladničky také ne. Kdyby alespoň k něčemu byli, kdyby alespoň sůl do toho mohli dávat. Pepík Tausiků se smál. Polanská organizace byla dvakrát v časopise dána za výstražný příklad a pak vyškrtnuta. Počkejte, neřechtejte se, mám ještě něco. Šafarové přišlo dnes psaní. Mám je poslat na její nynější adresu? Ne, vykřikl předseda. Zpět. Dobře.

0: pro Hanelin kufřík z řízence a věc byla vyřízena. Také ono místo jí opatřil pan Karadžič. Bylť jednatelem volné myšlenky, předsedou kremačního spolku a členem vydavatelstva 14 deníku Volný myslitel. A Hanele teď byla zároveň s panem Pšeničkou, starším pánem, jehož dlouhá dýmka jí působila mnoho potíží, úřednicí společné kanceláře těchto tří právních těles. Nelze popírati. Skoky, které Hanele prováděla, byly náramné.
1: Polana, Kedma, Volný myslitel.
0: A tohle všechno za 10 neděl. To bylo přes příliš. Co? Tady se umrlí gojové pálí? Netropte si zase žerty. V peci? Co? Židé také? Jak je to vlastně? Copak zde v Ostravě nežijí žádní Židé? Nebo jsou Židé jen v Polaně a ještě nějací v Košicích a pak už vůbec ne? Či jak je to? A jací jsou to Židé, kteří nemají řeč a mezi sebou mluví gojsky a gojsky se šatí, nesvětí šábes, jedí trejfe, nemodlí se a nedělají nic, co činí Žida Židem. A dávají se spalovat? V peci? A vůbec, slečno Haničko, praví pan Pšenička. Tolik vás v té vaší české škole tam naučit mohli. Žid se nepíše vůbec s velkým ž, nýbrž s malým ž. A neříká se vůbec Žid, nýbrž do rubriky vyznání se napíše mojžíšské. A to se vůbec nevypisuje, nýbrž napíše se mojž.
1: A co u toho pálení dělá pan Karadžič?
0: Řeční.
1: Co?
0: No, vůbec. Poučuje lid.
1: O čem?
0: Aby nevěřil flanďákům a podobným stvůrám. Ani křesťanským, ani židovským. A vůbec.
2: Když není na obchodních cestách, přichází v poledne nebo po 5. hodině do redakce Volného myslitele Ivo Karadžič. Směje se a ukazuje své krásné zuby. Jak se máte, Hanko? Pojďte se mnou dnes obědvat. Nešla byste se mnou do bia, Haničko? Vodí ji do biografu.
1: Také jednou do divadla. A po biografu a po divadle do kavárny, kde hraje hudba, kde je všechno zlaté a kde je mnoho světel.
2: Hanele ještě v biografu nebyla. A divadlo nikdy neviděla.
1: A koncert ještě neslyšela.
2: A do osvětlené kavárny se jednou v Košicích dívala jen zvenčí.
1: Ojojoj, jak je Polana daleko.
2: O vážných věcech s ní Ivo Karadžič mluvívá jen málokdy. Spíše jen tak mimochodem. Dejte pokoj, Hanko, s těmi polanskými názory. Řekl jí tenkrát v kavárně půl žertem, půl vážně. Není žádný pán Bůh, není žádná zaslíbená země, nejsou žádní křesťané a Židé.
1: Divné je to na světě. Lidé blázní.
2: Myslí si Hanele.
1: Pán Bůh zakazuje jezdit do Palestiny, pán Bůh přikazuje jezdit do Palestiny, není žádný pán Bůh, není žádná Palestina. Země se točí a o Pražského mostu se najdou poklady srdce. Jak je to vlastně?
2: Snad tak, že u nich v Polaně pán Bůh jest a tady na západě ne? Nebyl tu nikdy nebo už tady není? Ale jedno je jisté.
1: V Polaně jest.
2: Kdo jí to vysvětlí? Dědeček by jí to byl řekl, věděl všechno.
1: Ale dědečka se už není možno zeptat.
2: Ano. Hanele v tom několika nedělním úprku napadají takové myšlenky. Jen napadají, neboť říci, přemýšlela o nich, bylo by příliš mnoho.
0: O takových věcech

0: ať se přou mužští na schůzích kritiky.
1: Jak to, řekla tenkrát v kavárně, že nejsou žádní křesťané a židé?
0: Podívejte, Haničko, to všechno bývalo a už není. Židé jsou s křesťany úplně rovnoprávní. Není prostě rozdíl.
1: Že jsme si s křesťany rovni?
0: Ale ovšem, Haničko, už 50 let, nebo snad ještě déle. Ten pocit méněcenosti a mnoho ostatního, co z toho plyne, musí už zmizet.
1: Že jsou gojové rovnocenní s námi?
0: Hanele přemýšlela, až se jí vrázčilo čelo. Ach, tak, říkal Ivo Karadžič pomalu, jako by jen pomalu chápal. Pleskl se do hlavy a jeho rty se začaly rozšiřovat. Ale najednou vybuchl. Naplno. Nahlas a nezadržitelně. Chechtal se bláznovsky, že se lidé od vedlejších stolků ohlíželi. Hanele, to je ohromné! A chytal se v nadšení za spánky a prohýbal se smíchem. To je nejlepší vtip, který jsem letos slyšel. Celý svět sice Polanu za rovnocenou už uznal, ale Polana to je, která celý svět za rovnocený ještě neuznává. Takhle je to. Hanele, za tohle byste zasluhovala hubičku.
1: Proč mi ji tedy nedá? Myslí si Hanele a zlobí se, že se jí směje. A proč jí vůbec ještě nikdy nedal hubičku?
0: Ivo Karadžič se ještě stále chechtá. Ale najednou vidí, že je dívka zalita studem a do očí jen vrknout slzy. Haničko. A činí pohyb, jako by jí chtěl pohladit ruku, ale dotýká se jí spíše jen závanem vzduchu. Haničko, nehněvejte se. Věřte, já to myslím s vámi dobře. Pak přišla cesta do Prahy. Potrhlá a docela bláznivá cesta, na jejíž žádnou podrobnost Hanele arci také nikdy nezapomene. Mám tamhle nějakou cestu. Nejela byste kousek se mnou, Haničko? Řekl jí jednou v sobotu popoledni. Připravil vozík své firmy, takový malý, žlutý, jen s jedním místem vedle řidiče a s velkou bednou vzadu pro kufry na vzorky. A skrčená Hanele do něho s jistými rozpaky vlezla.
1: Ale jen kousek, ano? Abych se ještě mohla vrátit elektrikou.
0: Hanele v autu ještě nikdy neseděla. A cesta velkou Ostravou ji velmi bavila. S někým jiným by se byla jistě trochu bála, ale u řídítka seděl Ivo Karadžič. Dojížděli k poslední stanici elektrické dráhy.
1: Děkuji vám, pane Karadžiči,
0: řekla plna nadšení.
1: Bylo to strašně krásné.
0: Ale vůz frčel dále.
1: Ne. Ne, pane Karadžiči, prosím vás.
0: Ještě kousek.
1: Ne. Kdy se vrátím?
0: No, vrátíme se spolu, Haničko.
1: Kdy?
0: V pondělí dopoledne.
1: Blázníte.
0: Vyskočila na sedadle, ale udeřila hlavou oplátěný strop. Karadžič se smál a žlutý vozík letěl. A vůbec, jak to mluvíte se svým trojnásobným šéfem? Maminka mi to ostatně také říká a tu mám ještě raději než vás. A to už je něco. Ne, ne, Hanko, za rukáv mě tahat nesmíte. Vidíte, tamhle je třešeň. Udělá to brnk a budeme oba u Abraháma. Je to zkrátka únos. Docela školský případ únosu podle paragrafu a se všemi přitěžujícími okolnostmi.
1: Kam jedeme?
0: Ptala se úzkostlivě. Do Prahy. Sněhem poprášená pole běžela vedle nich. Vesnice mizely a maličké auto do sebe vtahovalo silnici jako makaron. Nevěděla, má-li plakat hněvem nebo se smát, ale než si to rozmyslila, zas jedna vesnice utekla za ně.
1: Jsem jen, jak jsem vyběhla z myslitele,
0: pravila napolo zlostně. Ale Hanko, smál se za řídítkem, toho si přece v Praze nikdo nevšimne. Nikoli. Žlutá krabička od Sirek, jedoucí po silnicích severní Moravy, nebyla závodním vozidlem. Ale v Polaně jsou zvyklí na rychlosti značně pomalejší, než jaké je možno dostati ze strojku firmy Dub a Arnstein, a Hanele se zdála jízda šíleným letem.
1: Opava, Bruntál, Šumperk.
0: Radost z pohybu. Po pravici zasněžené hory, po levici pole, vesnice s nezvyklým vzhledem bílých kamenných domků.
1: Lesy, které mizí, sotva si do nich vjel.
0: Několik leknutí při vyhýbání. Pak v Hradci na nádraží opožděný oběd s veselými pohledy Karadžičovými a s pohlazením Haneliny ruky. A potom za spole, roviny, stále více automobilů je předhánějících.
1: A stále méně slepic utíkajících ze silnice.
0: A již tu jsou komíny pražských předměstí. Dlouho li to mohlo trvat? Do Prahy přijeli k 5:00. Vozík uložil v garáži, vzal si z něho kufr a jeli elektrickou drahou do hotelu.
1: Co tohle zas bylo? Nějací lidé v zlatých čepicích a u liftu blázen ustrojený celý červeně.
0: Hanele by do vytahovadla nebyla nikdy vstoupila, ale zde byla vydána na milost a nemilost. A pak
1: byla odhodlána chovat se zcela samozřejmě a chránit se divit něčemu, byť jen pohledem.
0: V jejím pokoji pravil: Haničko, malou půl hodinku tu nám nepočkejte, něco si musím v Praze zařídit. Za půl hodiny klepal na její dveře. Byl jaksi přísný a řekl hned na prahu: poslouchejte, Hanko, vždyť my vám vlastně ve spolku platíme šílené peníze. Myslím, že je to dohromady dokonce 450 korun měsíčně. Kolik byste z toho mohla splácet?
1: Proč?
0: Proč? Povím vám proč. Těším se už týden jako dítě na Carmen a rád bych vám ukázal Národní divadlo.
1: Ale
0: není to pravda, jste ustrojena velmi vkusně, jako vždy, Hanele. Ale jak vás znám, až tam uvidíte nějakou ženskou s nahatými zády, z polanské pýchy mi utečete jako tenkrát u restaurantu před krepovými kytičkami. Myslím, že bychom si mohli koupit nějaké šatečky. Tak kolik měsíčně? 20? 30?
1: Tu lest Arci okamžitě prohlédla. Ne, řekla a začervenala se.
0: Toť se rozumí. Ne, zlobil se. To se vám podobá, zkazit mi radost. Šla k němu blíže a mile na něho hleděla. Skrčila ramena a drobně vrtěla hlavou.
1: Ne, pane Karadžiči, jděte sám. Dívám se oknem a ta světla se mi hrozně líbí. Ještě jsem nic tak krásného neviděla. Půjdu na ulici a počkám na vás.
0: Šílíte? Křičel. Myslíte, že jste v Ostravě? Co pak jste neslyšela, jak tu jde ženská po ulici bez mužského, že ji hned sebere policajt? Hanele, přísahám vám, vezmu od vás každou měsíční splátku.
1: Ukázalo se totiž, že šatečky jsou již zde.
0: A dokonce patery na vybranou.
1: a střevíce také a hezký plášť a punčochy a klobouček a večerní brašnička s pudrem a šátečkem a neseser.
0: A dělejte, dělejte, bručel, než odešel, tak tu ze mnoho času nemáme. Jak milovala Hanele krásné věci.
1: A když je prohlížela a roztřásala a nořila do nich hlavou, říkala: blázen, blázen, drahý, milovaný blázen.
0: A oči jí vlhly. Kolikrát to klepal na dveře a ptal se: už? Kolikrát to ve vedlejším pokoji rámu sil a tloukl pěstí na zeď?
1: Přišla k němu sama.
0: No, Hanko, říkal pomalu. A to nadšení bylo opravdivé.

0: byla bledá. Šla zvolna k němu. Měla právo se ustrojit do těch šatů. Neklesá tím hluboko v očích svých? Nepadá tím v očích jeho? A ví muž, který před ní v nadšení stojí, jaký důkaz mu podává?
1: Zastavila se krok před ním a hleděla mu zpříma do zářících očí. Ale najednou se v ní něco jemného zlomilo. Jako když náraz větru přelomí drobnou snídku. Postoupila o krok kupředu a políbila ho na tvář. Potlačila vzliknutí. Chtěl ji obejmout, ale ona ho odsunula. Pozadu od něho odstupovala ke dveřím, pomalu a vzpřímeně jako prvé mu hleděla do očí svýma velkýma, černýma, krásnýma, z nichž se teď plným proudem valily slzy. Když dospěla ke dveřím a zády se o ně opřela, zadul vichr plnou silou. Přikryla si dlaněmi oči a rozeštkala se. Zdálo se jí, že zde stojí polonahá, jako tehdy doma v podzimním sadu. A styděla se. Plakala hlasitě a úpěnlivě jako dítě. Přistoupil k ní a chtěl jí vzít do náručí, ale rozhodně ho odsunula. A tehdy on, který ze všeho chápal tak málo, počal křičeti. Fuj, Hanko, fuj, fuj, fuj. Násilím se vzpřímila, usmála se a řekla:
0: Není čas do divadla?

0: Hanele viděla Národní divadlo. Kráčela souc zavěšena do Iva Karadžiče vestibulem.
1: Nezapomeň nikdy, že jsi dítě královské, řekl by dědeček.
0: Jak pošetilé. Což jest možno zapomenouti na to, co bylo vždy s ní. A je nutno připomínat si něco, co bylo spojeno s každou krvinkou jejich žil. Když rovná a vážná šuměla svými šaty z dobré konfekce, ale přece jen z konfekce, po mramorových schodech, když odkládala v šatně plášť a usedala v první řadě balkónu, kladouc si na kolena kabelku, činila to se samozřejmostí, jako by to bylo včera, kdy tu byla naposled.

0: Po divadle v krásné místnosti povečeřeli. Pak šli do kavárny s lehkou hudbou a oči Karadžičovi byly celý večer plny něhy. Když jeli v nájemném autu do hotelu, políbil jí několikrát ruku. Zašel ještě do jejího pokoje a jak odkládala plášť a klobouk, nespouštěl z ní oči. Smím si u vás vykouřit cigaretu? Usmála se. Posadil se na pohovku, přehodil nohu přes nohu a kouřil. Řekl: poslouchejte, Hanko, umínil jsem si, bude-li to v Praze hezké, že se vás zeptám, vzala byste si mě?
1: Zbledla, jak tu stála u skříně. Nerozumím vám, přeskočil jí hlas.
0: No, tak vůbec, jak říká pan Pšenička. Za muže.
1: Nemám věno.
0: Usmál se. To má být patrně nepříjemná novina. Řeknu vám tedy také jednu. Nejsem žid.
1: Vy nejste žid?

0: Novenu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Lávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
0: A já vám na oplátku pošlu Srdce kotva a kříž, zpívá Roman Dostál.
3: Mají zablácené hábity a deštěm zvlhlé kapuce, parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží za ruce.

pod srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.

11 hodin a 31 minut, naladili jste se na Radio Proglas se Zdislavou Horníkovou. Dnes je 29. červen. Podle katolického kalendáře je slavnost svatých Petra a Pavla apoštolů. Svatý Petr se stal ochráncem papežů, přímluvce kajícníků a patronem rybářů nebo třeba truhlářů. Svatého Pavla prosí o přímluvu zase katoličtí novináři, teologové i duchovní správci. U nás jsou tyto mučedníci patrony stovek kostelů a kaplí, katedrály v Brně na Petrově a celé brněnské diecéze. Jí biskup Pavel Konzbul byl vysvěcen právě před 10 lety. Připomeňme také, že před 85 lety vydechl naposled polský klavírista, hudební skladatel, přednosta vlády, předseda vlády a ministr zahraničí Ignáci Jan Pederevský. A 51. výročí kněžského svěcení si připomíná dlouholetý duchovní správce v Koclířově na Svitavsku Pavel Dokládal, osobnost fatimského apoštolátu a vedoucí diecézního poutního centra Královéhradecké diecéze. Co nabídneme v dalším vysílání? Ve 12 hodin tradičně se pomodlíme polední modlitbu, dnes bude přenášena z kaple Ducha Svatého v Proglasu a po ní bude následovat hudební siesta. Dneska uslyšíme díla Morise Ravela a Antonína Dvořáka, tak zůstaňte s námi.

0: polední bohoslužbě o slavnosti svatých Petra a Pavla ve Vatikánu převzal arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl spolu s dalšími novými metropolity od papeže Lva 14. Pálium. Před cestou do Říma na vlastním YouTube kanálu řekl, že to vnímá jako významný okamžik své nové služby a požádal o modlitbu.
1: Je to něco, co jako zdůrazňuje ten fakt, že jsem se stal pražským arcibiskupem, a protože vlastně nositelé pália jsou v České republice dva, pražský a olomoucký arcibiskup, tak spíš mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky, a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni. Já se těším, že se setkám s papežem.
0: Pallium je zvláštní odznak úřadu metropolitního arcibiskupa a znamením jednoty s Petrovým nástupcem. Tvoří je kruhový pruh z bílé vlny se 6 černými křížky, z něhož vycházejí 2 krátké pásy. Klade se na ramena přes mešní roucho.

0: Modlitbu za oběti zemětřesení ve Venezuele a za všechny, kdo trpí následky této tragédie, svěřme Bohu také všechny, kdo se podílejí na záchranných pracích a prosme, aby neochabla solidarita mezinárodního společenství. Tak zní naléhavý úmysl celosvětové sítě modlitby s papežem Levem XIV. Pro letošní červen. Ničivé zemětřesení zasáhlo Venezuelu v severní hornaté oblasti minulou středu. Počet obětí nejničivější takové katastrofy, která latinskoamerický stát postihla za více než století, vzrostl včera podle úřadu na nejméně 1450. Další desetitisíce lidí se stále pohřešují. V terénu pracují záchranáři z celého světa, včetně 70 českých. Papež svůj naléhavý úmysl za Venezuelu vyslovil včera po polední modlitbě s poutníky ve Vatikánu.
1: Chci vyjádřit mou starost o bratry a sestry, kteří jsou ve Venezuele a byli zasaženi nedávným zemětřeseními, které způsobily mnoho obětí a mnoho zraněných. A přineslo to také velké materiální škody. Prosím Pána, aby dal věčné odpočinutí všem zesnulým. A vyjadřuji svoji duchovní blízkost všem rodinám zasaženým a všem, kteří byli zasaženi touto tragédií. Vyjadřuji také svou vděčnost všem těm, kteří velkoryse pracují, když hledají přeživší a pomáhají všemi možnými způsoby.
0: Podobně se vyjádřil v sobotu na závěr zasedání mimořádné konzistoře s kardinály z celého světa. Na pomoc Venezuelanům dnes odeslal ve čtvrtek 100 000 eur s tím, že další podpora bude následovat. A my se s dalšími zprávami přihlásíme zanedlouho.
2: Tak jako v každém kameni socha na dláto čeká, tak je i v každém prameni předlouhá řeka skrytá. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty o tom zaspívat dovedou. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty potom o tom zaspívat dovedou. Světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí napsané v očích, je teploučko v duši na horách sníh. Je teploučko v duši na horách sníh. Tak jako v každém člověku srdce na lásku čeká, tak jako v každém dalším dnu jsou dobrodružství skrytá, a jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, je jaro v každém semínku a ve květech je naděje. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, jaro v každém semínku a ve květech je naděje. Světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí, napsané v očích, je teploučko v duši na horách sníh. Je teploučko v duši na horách sníh. Tak jako v každém semínku je skrytý jarní pel, tak jako v každém půl litru je cukr, smích a chmel, a jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte všichni andělé. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane,

0: Tak jako v každém kameni Vladimír Vejt. A my pojďme dál. V kapli naděje slavnostně otevřeli v ostravské věznici v Heřmanicích. Vznikla na podnět místního vedení, ale také díky ekumenické spolupráci a desítkám dobrovolných dárců, informuje náš zpravodaj v Ostravě Antonín Čelnerčík.
1: Prostor navržený architektem Vojtěchem Hromkem má evokovat bezpečí a domácké prostředí, které ve strohém interiéru vězení schází. Inspirací byla návštěva obdobného zařízení v Norsku, kam se vypravil ředitel věznice Pavel Horák spolu s vězeňským kaplanem Pavlem Zvolánkem a předsedkyní vězeňské duchovní péče Kristýnou Čobanovou. Kaple jako místo setkání s Bohem je přístupná rovněž všem zaměstnancům věznice.

To byla velšská harfenistka Kerry z Havana. My si teď dáme Budu tam i já, Jiří Krhout a potom Hora s vlačcem omotaná Karel Vepřek. Tolik aktuální pozvání na hudbu na Proglasu.

řeknem, že nám oči špatně slouží, až nám naše děti zmizí za dospělou louží. Až budeš mít tamhle k plotu, daleko jak k pólu, budu tam já, budeme tam spolu. Až tě budou bolet uši, jak smuteční vrbu, až zas večer hodíš javor do našeho krbu a sklidíš už jen dva talíře z nedělního stolu.

až mi budou tvoje ruce zavazovat boty. A až ti podám máslo, když mě pošleš pro kompoty, až budeš číst v naší knize tuhle kapitolu.

až si jednou nevzpomenu na to, co se stalo. Vím, že řekneš, nevadí, co pak bylo toho málo. Až se naše píseň pohne od áduru k molu, budu tam i já, budeme tam

0: pořád, a když tak volej na poplach, volej na poplach, a budu tam já.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.
2: Hora s vlačcem omotaná, řeka pláčem naplakaná.

Buď tvořivá. K mnoha věcem mám docela ležérní přístup. Třeba k vaření a pečení. Málo kdy něco přesně vážím nebo odměřuju. Většinou už to mám v paži a všechno dělám od oka. Díky tomu často vytvářím nová jídla. Když byly moje dcery ještě doma, přiváděla jsem je svým přístupem k zoufalství. Vařili jsme spolu a jedna měla za úkol nakrájet zeleninu do polévky. Jak to mám nakrájet? Ptala se mě. To je jedno, jak se ti to bude líbit? Odpověděla jsem. Co tam mám ještě přidat? Ptala se za chvíli. Já nevím, podívej se, co tam máme a něco vymysli. Buď tvořivá. Odbývala se mi, protože jsem myslela na něco jiného a protože mi skutečně nezáleželo na tom, aby polévka byla přesně podle mého. Život se mi zdá být moc krátký na to, aby se vařila stále stejná polévka. S důvěrou jsem svěřovala dcerám kuchyňské žezlo, už když byly malé. Hned na začátku jsem je naučila zacházet s ostrým nožem a horkou vodou a oni byli blaženě tvořivé. Když jsem někam odjížděla, postarali se o tátu, už když byli na základce. Uvařili špagety, polévku nebo palačinky. Co na tom je? To jsme se učili v první třídě. Někdy se ptali na přesný postup přípravy některého jídla. Snažila jsem se jim vysvětlit, proč se musí postupovat v určitých případech přesně a proč jindy je to fuk. Předávala jsem trochu kuchyňské fyziky a chemie, aby chápali principy fungování. Myslím, že někdy by raději slyšeli, že se to musí udělat jediným přesným způsobem, protože to tak dělala i babička. Jenže to mi vždycky připadalo směšné. Připomínalo mi to ten vtip, kdy dcera i matka vždy před pečením ukrojili patku závinu, protože i babička to tak dělala. Jenže ona měla malý plech. Má důvěra se mi vyplatila. Obě dcery jsou ve svých domácnostech zcela samostatné, tvořivé a báječné kuchařky.

0: Dobré poledne, přejeme dnes nikoli z Ostravy, z Telepáče, ale z Proglasu z Brna. Biskup brněnský Pavel Konzbul dnes slaví 10. výročí svého biskupského svěcení. Vyprošujeme mu hodně milosti pro jeho službu. A také se modlíme za pana prezidenta Petra Pavla a všechny politiky a státníky, kteří berou svoji roli jako službu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo s námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Svatý Michaeli, archanděli, braň nás boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
0: Svatý Petře a Pavle,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu.

Po 12. hodině je tu hudební siesta. Na úvod si poslechneme Bárku na moři od skladatele Maurice Ravela. Filadelfský orchestr diriguje Ricardo Muti.

Ke svému závěru doplula skladba Párka na moři Maurice Ravela. Filadelfský orchestr vedl Ricardo Muti. Nasleduje koncert pro klavír a orchestr G-dur od téhož autora. Na klavír se představí Marta Argerich. Nastudovala Berlínská filharmonie pod taktovkou Claudia Abbady.

To zněl koncert pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Na klavír zahrála Marta Argerich. Doprovázela Berlínská filharmonie v čele s Claudiem Abbadou. Poslední dnešní skladbou budou symfonické variace Antonína Dvořáka. Slovenskou filharmonii umělecky řídí Zdeněk Košler.

0: Poslední skladbou při dnešní hudební siestě byly symfonické variace od Antonína Dvořáka. Přednesla Slovenská filharmonie pod vedením Zdeňka Kušlera.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: 45 stupňů, 90, 180 stupňů, 360 stupňů.
1: Na Proglasu se díváme na události různými úhly pohledu.
2: So when we can come together in large numbers like at this
1: Zpravodajská redakce Proglasu mluví mnoha světovými jazyky.
3: Naše zprávy jsou ale srozumitelné pro všechny lidi dobré vůle.
4: We are here for serving you.
1: Jsme tu proto, abychom vám sloužili.
3: Vaše zpravodajská redakce Proglasu.
1: Je 13 hodin a začínají zprávy, které pro vás připravila Lenka Pekařová. Dobré odpoledne. Arcibiskup Přibyl převzal ve Vatikánu pálium. Historie pražského jara míří do Národního archivu. Záchranné stanice hlásí kvůli vedrům rekordní nápor. Primas český Stanislav Přibyl převzal při dopolední vatikánské bohoslužbě oslavnosti svatých Petra a Pavla od papeže Leva 14. pálium. Arcibiskup pražský už před cestou do Říma uvedl, že událost vnímá jako významný okamžik své nové služby. Pálium je kruhový pruh z bílé vlny se 6 černými kříži, který se klade na ramena přes mešní roucho. Je zvláštním odznakem úřadu metropolity a symbolem jednoty s papežem. Jeho hlubší význam popsal v promluvě i svatý otec.
5: Tyto pásy z bílé vlny, zdobené kříži, totiž vyjadřují závazek každého pastýře, ale také každého křesťana. Brát na svá ramena bratry a sestry, kteří mu byli svěření, jako beránky Pánova státce, a obětovat pro ně síly, čas, námahu i život, aby se evangelium dostalo ke všem a aby v něm celý svět nalezl harmonii a
1: tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé pater Petr Smolek. Více přineseme v odpoledním vysílání. Zástupci Národního archivu převzali dokumenty mapující historii Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro mezi lety 1946 až 2024. Darovací smlouvu dnes podepsal ředitel festivalu Robert Hanč a ředitel Národního archivu Milan Vojáček. Celkem jde o 25 běžných metrů archiválií a 200 kartonů, které obsahují programy, smlouvy s umělci, plakáty či novinové výstřižky. Podle Vojáčka byly materiály již zaevidovány a badatelé k nim mají přístup. Hanč označil předání za krok k uchování důkazů o 80-leté historii festivalu. Letošní 81. ročník, na kterém vystoupilo 97 souborů z 27 zemí, zaznamenalo 98% návštěvnost. Tržby dosáhly přibližně 39,3 milionů korun. Německá města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. Více k problematice řekl zpravodaj České tiskové kanceláře v Německu Jaromír Mrhal.
6: Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit. Používají k tomu speciální vysavače, plamenomety či jedy. Motýl se ale dál šíří, protože mu vyhovují suchá a teplá jara, která jsou v Německu kvůli klimatickým změnám stále častější. Podle některých měst je situace kolem bourovčíka letos extrémní. Náročný je boj i finančně.
1: Bourovčík toulavý je noční motýl, který se běžně vyskytuje na jihu Evropy. V posledních letech ale proniká stále severněji. Žije také v Česku. Národní síť záchranných stanic čelila o uplynulém víkendu nejvyššímu náporu v historii. V důsledku extrémních veder přijala stovky ptačích mláďat, která kvůli přehrátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky. Nejhorší situace nastala u rorýsů obecných pod rozpálenými střechami bytových domů. Český svah z ochránců přírody proto apeluje na lidi, aby v případě nálezu ptáčete okamžitě kontaktovali spádovou stanici. Například stanice Falkov v Ústeckém kraji v neděli odbavila 135 živočichů v nouzi a středočeský huslík přes 70 zvířat. Veřejnost může pomoci umístěním misek s čistou vodou nebo finančním příspěvkem na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi.
7: Zpravodajství na Proglasu.
1: Český hydrometeorologický ústav dnes vyhlásil smogovou situaci pro Prahu a Středočeský kraj. V platnosti zůstávají také výstrahy před extrémními teplotami, které na Moravě a ve Slezsku překročí 37 stupňů Celsia, zatímco ve zbytku republiky vystoupají nad 34 stupňů. Na jižní Moravě navíc kvůli suchu přetrvává vysoké nebezpečí požárů. Od dnešního odpoledne se však situace začne měnit. Meteorologové totiž plošně varují před příchodem velmi silných bouřek s krupobytím a přívalovými srážkami.
7: Počasí.
1: Nadále bude jasno až polojasno. Během odpoledne v Čechách přehánky místy bouřky, které budou i velmi silné. Večer se budou srážky rozšiřovat i na Moravu a do Slezska. Nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů Celsia, na horách na západě a severozápadě kolem 21. Vane mírný severní až severovýchodní vítr. Tlak vykáže slabý pokles, od západu mírný vzestup. Rostl

0: Mário Boha a Vojta Dyk z hudby. Psychologický experiment Národní konstelace se uskutečnil minulých dnech v Praze. Účastníci společně s odborníky pracovali se systemickými konstelacemi, tedy metodou, která zkoumá vztahy a souvislosti ve skupině v různých situacích. Zaměřili se na 4 klíčové momenty moderních dějin. Vyhnání Němců z Československa v roce 1945, okupaci 1968, sametovou revoluci a rozpad Československa. Výstupem budou 4 dokumentární filmy a krátké formáty na sociální sítě, které přenesou tento prožitek široké veřejnosti. Pro Glasu to řekl dokumentarista Jan Látal ze společnosti Czechsperiment, která projekt zajišťuje.
1: Cítíme nějakým způsobem, že česká společnost se trošku zamrzla v minulosti. Máme tendenci koukat hodně do zpětně zrcátka a poutají nás nějaké události, které jsme zažili a nemáme je zpracovaný. A tady ta konstelační práce nebo systemické konstelace slouží k tomu, aby lidi mohli právě nahlédnout sami sebe i třeba svoji minulost nějakým novým světlem a tím ji pochopit a třeba i odpustit a jít dál. Takže my jsme se rozhodli, že vlastně se podíváme na nějaké 4 důležité milníky naší historie na pomocí systemických konstelací, a to v účasti 100 lidí v hale. Tím, kdo ty konstelace vede, Ivan Verný, což je psychoterapeut a psychiatr, který žije ve Švýcarsku a byl jeden z prvních, který konstelace do Čech přivedl, a spolupracuje na tom taky Paměť národa.
0: Experiment probíhal v hale číslo 14 v Holešovické tržnici,

0: kde vyznačili obdélník o rozměrech přibližně 30x15 metrů. Do ní vstoupilo 100 lidí, popisuje dále Jan Látal.
1: Vstoupili tam ne sami za sebe, ale reprezentovali tam určitý symboly, které se pojí k těm jednotlivým událostem. Takže tam bylo třeba vojsko nebo strana KSČ, případně tam byly osoby jako Dubček, Jan Palach v 68. A tito lidé pak měli za úkol nějakým způsobem na sebe reagovat a vztahovat se a vytvářet vlastně jako nový vazby mezi sebou a říkat, jak se v těch nových vztazích cítí a krze to vlastně se nějakým způsobem posouvat dál kupředu časovou osou.
0: Jana Látala jsme se také zeptali, co má akce přinést široké veřejnosti.
1: Rádi bychom, aby skrze to, že uvidí vlastně ty dějiny v jiném světle a mohli je třeba nějak pochopit taky z jiného úhlu pohledu, tak aby tam došlo k nějakému smíření a třeba i nějakému jako novému narrativu ohledně toho, kým jsme, kdo jsme a kam jdeme.
0: Na platformě Donio běží na tento projekt sbírka.
1: Prostředky budou využity na postprodukci v této fázi. Máme v této chvíli vybráno skoro 200 000 korun, ale budeme vybírat ještě polovinu na to, aby jsme to mohli postprodukovat, protože z toho vzniknou dva 40-minutové filmy. Je tam spoustu materiálu a potřebujeme to sestříhat, a takže vybíráme tady na to. Pokud by někdo z diváků Proglasu, kteří nás právě poslouchají, cítil, že to s ním rezonuje a že v tom spatřuje nějaký smysl, tak budeme moc rádi, když nás podpoříte na platformě Donio, kde si najdete projekt Národních konstelací. A tam si můžete zakoupit odměnu, například účast ve střižně, nebo si můžete předplatit lístek na premiéru. Každý takový příspěvek nám moc pomůže tomu, abychom tady to společné dílo mohli dokončit. Děkujeme moc.
0: Shrnul za tým experimentu Národní konstelace Jan Látal.

0: Jihomoravský hejtman Jan Grolich inicioval petici na podporu regionálních studií Českého rozhlasu a České televize. Plánované změny ve financování médií veřejné služby podle něj ohrozí jejich vysílání a lidé kvůli tomu budou mít méně regionálních zpráv. Členem petičního výboru je vedle Grolicha a starosty Brna Kohoutovic, Jakuba Hrušky i senátor Břetislav Rychlík.
1: Oslabení té veřejné služby prostě přinese oslabení toho, co stát prostřednictvím veřejnoprávních médií může občanům nabídnout. Já jsem to opravdu charakterizoval na tom, že prostě sociálně slabší lidé nedosáhnou na určité věci. Já vždycky argumentuju tím, říkám, víte, kolik stojí lístek na fotbal, kolik stojí lístek na hokej, kolik stojí lístek do divadla, na filharmonii, na rockový koncert. A to všechno vám zprostředkovává regionální televize.
0: Petice je dostupná online. Petiční archivy rozesílá hejtman Grolich také starostům jihomoravských obcí. Uvítal by, kdyby se zapojili i ostatní regiony.
2: Jaký to bylo štěstí, když se hroutil rudej vrak?

Je 13 hodin a 30 minut, od mikrofonu zdraví Zdislava Horníková. Prožíváme 29. červen. Podle katolického kalendáře máme slavnost svatých Petra a Pavla. Papež František vyložil, že je to velká slavnost Všeobecné církve, protože všechen boží lid je jejich dlužníkem za dar víry. Petr byl první, kdo vyzval, že Ježíš je Kristus, syn boží. Pavel tuto zvěst hlásal v řecko-římském světě a pro zřetelnost chtěla, aby oba přišli do Říma a prolili tam svoji krev pro víru. Proto se římská církev záhy a bezděčně stala opěrným bodem pro všechny církve roztroušené ve světě. Nikoli kvůli císařské moci, ale silou mučednictví, svědectvím vydaného Kristu. Nakonec je to kvůli císařské moci. Ale je to silou mučednictví svědectví vydaného Kristu. Nakonec je to vždycky a jedině Kristova láska, která rodí víru a žene církev vpřed, zdůraznil František. Svatý Petr je tradičně vzýván jako ochránce papežů, přímluvce kajícníků, patron rybářů, řezníků, truhlářů. Svatého Pavla prosí o přímluvu katoličtí novináři i teologové. U nás jsou tito mučedníci patrony stovek kostelů a kaplí, katedrály v Brně na Petrově a i celé brněnské diecéze. Její představený Pavel Konzbul přijal biskupské svěcení právě před 10 lety. Všem Petrům a Pavlům přejeme k svátku vše dobré. A dnešní pranostika nám říká, že na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý. A nebo jiná pranostika. Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší. Už za necelou půl hodinku si budete moci u nás na Proglasu poslechnout rubriku Hudební kompas. S ním se dneska odpoledne vypravíme s arménským pianistou Tigranem Hamasyanem. Také vás pozveme na festival JazzFest Brno. Ve 14 hodin a 30 minut se přihlásíme s dalším blokem zpráv a písní. No a hned po písničce si dáme další porci výročí.

Připomínáme si 160. výročí narození jednoho z architektů evropské interakce, ctihodného Roberta Schumana, někdejšího francouzského premiéra a šéfa diplomacie, prvního předsedy Evropského parlamentu. Tento křesťan vložil veškeré své právnické zkušenosti do poválečného smíření Francouzů s Němci a nového mírového uspořádání na půdorysu, kterému dneska říkáme Evropská unie. Do jejich základů vložil hodnoty, jako je solidarita. Podílel se na vzniku Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod i na založení Severoatlantické aliance. Zemřel v roce 1963. Francouzský kněz a historik premonstrát Bernard Ardura, který dohlíží na proces blahořečení, vystihl. Jeho dílo spočívalo v ukončení ďábelského kruhu války, ponížení, poraněních, touhy po odvetě a po dalším válkách. A spisovatel a novinář François Mauriac nazval Schumana křesťanem v šatu prosté poctivosti.

že uklízečka je hodná paní, nechává šmouhy a přesto jí platí. A to ví, že její manžel zůstal tam někde u Charkova, no tak jí to odpůj.

51 let kněžství si připomíná Pavel Dokládal, dlouholetý duchovní správce v Koclířově na Svitavsku a osobnost fatimského apoštolátu, vedoucí diecézního poutního centra v Královéhradecké diecézi. 55 slaví děkan Královské kolegiální kapituly svatých Petra a Pavla v Praze. Na Vyšehradě a administrátor tamní farnosti Michal Němeček. 85. narozeniny slaví farář v Novém Veselí na Žďársku, neúnavný poutník a čestný předseda Matice Velehradské, papežský kaplán Jan Peňáz. Tolik výročí dnešního dne a my si dáme zase nějakou pěknou písničku.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Válka proti Abigailským, to byla skupina Klíč. A teď tu pro vás mám nenápadný nápad. Zaspívá Zuzana Mikulcová a Peter Lipa. Tak ať vás napadají samé dobré nápady.

Bylo 14 hodin a s ním i zahajujeme hudební kompas na Proglasu. V rámci festivalu Jazz Fest Brno vystoupí 25. listopadu v brněnském Sonocentru arménský jazzový pianista Tigran Hamasyan. My si jako pozvánku pustíme 3 skladby z jeho repertoáru. Nejprve to bude úprava jazzového standardu The Things You Are.

Rádio ke každé skladbě hledal nejen hudební, ale i příběhový kontext a snažil se zachytit její podstatu, než ji dal vlastní podobu. Tigran Hamasyan patří k nejúspěšnějším jazzovým hudebníkům své generace. Už v 16 letech zvítězil v několika prestižních soutěžích a získal také cenu kritiků na slavném festivalu v Montré ve Švýcarsku. V svých 19 letech pak vyhrál soutěž Thelonious Monk Institute v Los Angeles. Tyto úspěchy mu otevřely cestu na mezinárodní scénu. Jeho hru si budeme moci vyslechnout 25. listopadu v Sonocentru v Brně v rámci festivalu Jazz Fest Brno. My si teď poslechneme Hamasyanovu autorskou skladbu The Dream Voyager z alba The Call Within z roku 2020. No a na závěr se nám arménský pianista představí jako host švédského violončelisty a basisty Larje Danielsona a jeho projektu Liberito ve skladbě Passacaglia.

Poslouchali jsme amerického pianistu Tigrana Hamasyana, který 25. listopadu vystoupí v Brně. No a zítra ráno si v hudebním kompasu poslechneme nové album kurdské zpěvačky Sakiny Teyny. Hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

Americký trombonista, skladatel a kapelník Joe Fisher vydal se svým souborem Big Sackpet album Journey of Firebird. Originální sestava tří trombonů, tuby a bicích zde propojuje jazz, avantgardní komorní hudbu i improvizaci a rozvíjí bohaté zvukové možnosti žesťových nástrojů. No a my si právě od nich dáme Portrait of Tito Matos.

Je tu 14 hodin a 31 minut. Dobré prázdninové odpoledne přeje Zdislava Horníková. Dnes máme 29. červen, slavnost svatých Petra a Pavla apoštolů. Taky připomínáme, že před 95 lety vyšla encyklika Pia 11. Non abbiano bisogno. To je dokument, kterým papež rozhodně odsoudil totalitní pojetí práva a státu. No a před 15 lety vydechl naposled zakladatel mariánského kněžského hnutí Ital Don Stefano Gobbi. Benedikt XVI. Na zprávu o jeho úmrtí reagoval slovy, že tento kněz mířil rovnýma nohama do nebe. No a pojďme se podívat na další nabídku pořadů, které vám nabízíme odpoledne. Jedním z nich bude Čaj do páté v 16 hodin. Tam si představíme Gerralda Kevina Douglase, řečeného Jerry. To je americký hráč na dobro a ocelovou kytaru. Je všeobecně považován za nejlepšího hráče na dobro v současné akustické hudbě a rozhodně patří za nejslavnějšího a nejplodnějšího solistu i sidemana. Jeho mimo jiné 14-násobný, je taky mimo jiné 14-násobným držitelem ceny Grammy. Natočil 14 solových alb a participoval na dalších 1600. Malý hudební profil právě nabízíme o 16 hodin. No a v 17 hodin a 10 minut to bude pořad Rudl. To je pořad komunikace mezi námi, tvůrci, a vámi, posluchači a přispěvateli.

V reakci na červnová vedra nezvykle intenzivní podle zkušeností Italů ohlásila neapolská arcidiecéze celodenní zpřístupnění vybraných kostelů. Baziliky svatého Jana Většího a svatého Jiřího Většího, stejně jako kostel svatých Filipa a Jakuba, budou také bezplatně nabízet vodu. Nápoje a možnost ochlazení celodenně poskytne i církevní centrum pro lidi bez domova. To je vedle hlavního vlakového nádraží. Kvůli přetížení sítě postihly tisíce domácností Neapole výpadky elektřiny. Mnoho obyvatel s nízkými příjmy doma nemá klimatizaci. V takových těžkých chvílích nejsou kostely jen místy modlitby, ale také oázami svěžesti a lásky. To uvedla arcidiecéze s tím, že nikdo by se neměl cítit opuštění. No a my pojďme dál. Kolik kilometrů zdolají poutníci ze svatého kopečka na Velehrad? A v čem bude letošní poutina? To rozebereme po písničce.

0: Poutníci se zítra vydají na tradiční pouť ze svatého kopečku na Velehrad. Po 16. zdolají trasu dlouhou přibližně 120 kilometrů. Poutníky opět povede pater Jan Peňáz. A my připomínáme, že právě dnes slaví 75. narozeniny. No a Proglasu o této pouti řekl.
1: Začínáme posledního června. Na svatém kopečku od 6 ráno se přihlašujeme, v 7 je mše svatá, taková startovní, no a za 2 dny bychom měli být na svatém hostině a ráno je druhá část svatý hostin Velehrad, dojdeme do Štípy, další den do Napajedel a z nich vycházíme podle Baťova kanálu na Velehrad a tam bychom měli být kolem 2 hodiny. A ve 3 hodiny je přesvatá pro boříčkaře a poutníky, tak tím svou pout zakončíme a potom už bude večer dobré vůle a hlavní velehradská pout.
0: Trasa i úmysl poutě se oproti minulým ročníkům neliší, přesto bude ta letošní jiná.
1: Tuším v teplotách vzduchu, ale nevím, jak to dopadne. Počasí je vždycky dobré, jenom po každý jiné, ale ty úmysly máme pořád stejný, aby to dědictví cyrilometodějské žilo a ožilo a rozrůstalo se, když oni získali láskou Kristu národ celý, když učili národ znáti cnosti krásu a když svým učením nám život na vše věky zachovali, jak se zpívá té písně. Všechno to jsou věci, které chceme připomenout sobě, druhým a taky právě Pánu Bohu. I s vděčností, i teda s prosbou a doufáme v tu přímluvu svatých Cyrila a Metoděje.

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: No a já i tak připomínám, máme 14 hodin a 52 minut, vy posloucháte Proglas. No a další pozvánku od nás pro vás máme z Vyššího Brodu a Římova. Tam se totiž od zítřka do pondělí 6. července koná týdenní setkání s přednáškami, liturgií, modlitbou a putováním. Akce Hovory o víře bude už po 14. Podrobněji pro posluchače Proglasu pater Jan Jakub Václav Centner, superior domu křesťanské fraternity svatého Petra a farář v Římově.
2: Letošní ročník ponese téma liturgie a svátosti. To téma jsme vybrali proto, že liturgie je vrchol života církve a svátosti to jsou prostředky, které nás ze všeho nejvíce spojují s Bohem. Přibližujeme se jimi samotnému cíli nás křesťanů a vůbec všech lidí a to stojí za to o nich něco vědět. Akci pořádá jako každý rok kněžská fraternita svatého Petra. Účastníci se mohou těšit na řadu zajímavých přednášek, například profesora Tomáše Machuly o oběti mše svaté a Jindřichu VIII. Jako původně obránci katolické víry, profesora Petra Osolosoběho, vyslechneme z jeho přednáškami o svátostech a Williamu Shakespeareovi, nebo můžeme se těšit na přednášky docenta Stanislava Přibyla o církevním právu v souvislosti se svátostmi.
1: Vedle Jakuba Centnera budou přednášet i další kněží a seminaristé fraternity svatého Petra, třeba Michal Bubeník nebo novokněz Matyáš Razím. Z ostatních hostů zmiňme třeba Zoru Vajsovou, Petra Osolosobě nebo Tomáše Machulu a Bedřicha Jetelinu. Je možné se zúčastnit celého programu nebo jen vybraných přednášek. Součástí hovorů o víře budou každodenní mše svaté, adorace a modlitby, výlety a exkurze, pojď do Římova a další doprovodný program. Podrobnosti a přihlášky naleznou zájemci na stránkách Fraternity svatého Petra. No a varhany, koncerty a svatovícká katedrála. To vše spojuje festival svatovícké varhaní večery. O něm hned za malou chvíli.
3: Až bude z mé hlavy umaštěná boji, druhové nebudou dumat nad svými nápoji, po noci té ani doma, ani sami.

0: 15 hodin a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Venezuelský Caracas a okolí zasáhly po ničivých zemětřeseních z minulého týdne další slabší otřesy bez zhlášených škod. Jak pokračují vyprošťovací práce? Šéf poslanecké sněmovny Okamura a předseda senátu Vystrčil jednají na parlamentním summitu NATO v Istanbulu. A starosta britského Manchesteru a kandidát na nového premiéra Burnham dnes pronese svůj první premiérský projev, kde a jak se stane opravdu předsedou vlády. To jsou naše témata, která rozebereme podrobněji v následujících minutách. Nejprve jsou tu ale jako vždy zprávy s Ondřejem Látelem.
2: Přeju vám dobré pondělní odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele bude premiér, oznámil to sám Andrej Babiš z ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o účast prezidenta na summitu dál nepokračoval. Dodal ale, že za nejlepší řešení by považoval, kdyby Pavel na své účasti netrval. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisté.
3: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky porcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
4: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
3: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna. Zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: A další podrobnosti od nás uslyšíte v odpoledním plusu hned po zprávách.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí. Uvedla to německá policie, která už podezřelého zadržela. Rozsáhlý zásah v 50-tisícovém městě ale dál pokračuje. Nad městem krouží vrtulníky a policie vyzývá lidi, aby se vyhli centru města i jeho širšímu okolí. Podle deníku Tagesspiegel se střílelo u centra pro mládež. Motiv činu zatím zůstává nejasný. Evropané dál čelí extrémním horkům. Vrchol vlny veder a teploty kolem 40 stupňů Celsia dnes očekávají na Slovensku a ve východním Polsku. V Belgii se kvůli vedrům v posledních dnech zdvojnásobil počet hovorů na tísňovou linku. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zase registruje od minulé středy přibližně o 1000 úmrtí navíc oproti dlouhodobému průměru.
6: Viděli jsme lidi, kteří umírali v chudobě, lidi, kteří žili pod střechami v hrozných podmínkách a neměli možnost se přestěhovat nebo odjet.
7: Popsal v televizi BFM lékař Wilfried Samu z nemocnice ve Versailles. Pacienti i rodící ženy si stěžovali na to, že v pokojích bylo často výrazně přes 30 stupňů. Teploty ve Francii sice v uplynulých hodinách klesly, ale premiér Sebastian Lecornu varoval před dalším tlakem na nemocnice. Národní pohřební federace potvrdila zaplnění dvou pohřebních ústavů v Paříži. Podobná situace podle ní nastává v zimě při chřipkové epidemii. Meteorologové navíc předpovídají, že další vlna veder může přijít už za týden. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Po rekordně tropickém víkendu do Česka dorazí ochlazení. V druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou na přibližně 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes odpoledne by ještě mohly padnout rekordní teploty pro dnešní datum na východě republiky. Na Moravě a ve Slezsku má být totiž až 39 stupňů Celsia. Od západu ale postupně přichází oblačnost a bouřky, popisuje ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.
8: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy.
2: Výstraha před silnými bouřkami platí pro území Čech do dnešní půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky zítra odpoledne a potom taky přes noc. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kriminalita v Česku neroste. Loni byla asi stejná jako v roce 2024. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí, říká mluvčí zastupitelství Petr Malý.
9: fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině a ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
2: Podle zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice anebo získat adrenalinový pocit. Třinecké železárny spustily novou robotickou linku na odlévání oceli. Unikátní zařízení nahrazuje lidskou práci na jednom z výrobních uzlů, kde jsou vysoké teploty. Jak potvrdil generální ředitel železáren Roman Hajde, robotická ramena už v ocelárně zvládají několik úkonů, včetně měření.
10: Tyto úkony byly většinou spojeny s rozstřikem oceli, to znamená jak bezpečnost, tak vysoká teplota a rizikovost. To dnes teda zajišťují s perfektní přesností roboty, který jako jediný na planetě používáme u nás v Třineckých železárnách.
2: Zpravodajský servis doplníme o dopravní informace na Plusu. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně je velké zdržení u Berouna, konkrétně na 20. kilometru. Uklízí z dálnice vyteklou naftu, projíždí se tam jenom jedním pruhem. Kolona je z Loděnice z 8. kilometru. Zdržení na Plzeň přes půl hodiny. Na D7 teď už jen menší zdržení na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova před omezením u letiště. Kolona je tam asi na 5 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Je po víkendu silný transitní provoz. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a pomalu se jede od sjezdu na Rousínov z kilometru 215. Osobní auta projíždí o něco.

0: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území s přeháňkami, zpočátku místy bouřkami, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno, srážky tam čekáme jenom ojediněle a teploty v noci 22 až 18 stupňů. Zítra čekáme oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jihozápadu přeháňky a bouřky četnější, můžou být i silné a teploty 28 až 32, na západě kolem 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Vlak přijel včas, skupina Mňága a Žďorp. No a my se zaměříme na teďka trochu jinou hudbu. 15. Mezinárodní festival svatovítské varhanní večery startuje zítra v pražské katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Letošní ročník je specifický tím, že chrám má po více než 14 letech příprav a prací nové varhany. Namísto obvyklých 5 nabídne 10 koncertů, sdělil varhaník katedrály Ondřej Valenta.
1: Chceme hlavně rozšířit nabídku koncertů, aby jsme mohli naše krásné nové varhany co nejšířeji představit, aby posluchači měli jednak možnost se tam dostat, aby tedy těch termínů bylo víc a jednak, aby mohlo být více různých interpretů s různou hudbou. Posláním je katedrálu oživit

0: i o tento pravidelný kulturní rozměr, protože přece jenom takovýchto akcí, které by se tam konaly na pravidelné bázi, není moc, nebo nejsou respektive skoro žádné jinak. Takže chceme, aby katedrála kromě toho duchovního života, potom toho turistického, žila i kulturně, hudebně. Musím přiznat, že obzvlášť ty letošní interprety jsem vybíral hlavně podle toho, co já si rád poslechnu. To ne proto, že by byl tak sebestředný, ale protože si s nejlepším svědomím posluchačům vybrat to nejlepší a tak jako číšník doporučí to, co má rád, tak já taky doporučuji. To se mě samotnému líbí opravdu.
1: Program festivalu je podle varhaníka Ondřeje Valenty poměrně rozmanitý.
0: Zahajovací koncert bude americký varhaník Cameron Carpenter, který je proslavený svojí, řekněme, výstředností, ale na našem koncertě má program, kde stěžením bodem je Johann Sebastian Bach. Druhý koncert potom budu hrát já spolu se symfonickým orchestrem a to se moc těším, to bude díky tomu, že tam bude i velký orchestr, tak bude velkolepé a barevné, to pod nás čeká krásná romantická hudba. A potom máme dva hosty z zahraničí, Willibalda Guggenmosse, který působil v St. Gallen ve Švýcarsku, a Bena van Ostena, to je varhanin, kterého já se těším při vší úctě ke všem ostatním úplně nejvíc. A potom poslední červencový koncert, který před tou půlkou festivalu bude v spojení varhan a lesního rohu, což není tak časté a to bude taky velmi ozvlášňující a osvěžující kombinace.
1: Uzavírá Ondřej Valenta, varhaník svatovítské katedrály. No a kdo bude především putovat na pouti ve Vyšní Lhotě a Prašivé a co bude cílem cesty, zmíníme po písničce.

0: Děti a rodiny z ostravsko-opavské diecéze mohou jako každoročně na začátek prázdnin putovat s biskupem Martinem Davidem do hor. Cíl středeční pouti je na louce u dřevěného kostela svatého Antonína na Malé Prašivé.
1: Milé děti, drahé rodiny, srdečně vás zveme na tradiční setkání s otcem biskupem na Malebné Prašivé. Letošní motto zní dáváme a přijímáme. Čeká nás den plný společenství, radosti a vzájemného pozbuzení. Sejdeme se v 10 hodin v areálu Kamínte ve Vyšších Lhotách. Podrobnosti a celý program najdete na webu prašiva.prorodiny.cz. Těšíme se na vás.
0: Jsme na středu do Vyšních Lhot a na Prašivou Vojtěch Orlík, vedoucí pastoračních projektů diecezního centra pro rodiny v Ostravě. No a tradiční velehradské dny lidí dobré vůle vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Podrobnější budeme zanedlouho.

0: Nebe nad námi hoří skupina Lautrec a zanedlouho si dáme váhavé 2H skupina z Brna, která si říká O 100 opice. No a my pojďme teďka ještě do Velehradu. Nelidí dobré vůle o víkendu na Velehradě vyzvednou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Mají podtitul Srdcem i rukama, aneb ve službě životu, řekl tajemník slavností Josef Kořenek.
1: V rámci letošních velehradských slavností chceme vypíchnout a poděkovat, vlastně vyjádřit vděk všem zdravotníkům, lékařům, zdravotním sestrám, celému zdravotnickému personálu, kteří působí v naší zemi. Chceme vlastně skloubit dvě věci. Je to ten symbol služby a symbol národní, který souvisí se státním svátkem. Napadlo nás tu už v době covidu, kdy jsme mohli pro tisíc lidí realizovat oslavy státního svátku Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
0: Velehradské slavnosti na památku příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu se konají jako každý rok 4. a 5. července. Obvykle se jich účastní kolem 30 000 lidí.

30 minut, už 31 minut po 15. hodině vy posloucháte Proglas se Zdislavou Horníkovou. Dnes si připomínáme 95 let, to vyšla encyklika Pia 11. Num abiamo bisogno. Dokument, který papež rozhodně odsoudil totalitní pojetí práva a státu. No a právě před 70 lety v Mnichově spolu s rodným bratrem Georgem přijal kněžské svěcení Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI. Před 17 lety podepsal encykliku Caritas in Veritate, láska v pravdě. No a teď si ještě připomeneme, co nám nabídne další vysílání, na co se můžete těšit. A to třeba, že od 16. hodiny nabídneme pořad Čaj do páté a připomeneme si Jerryho, tedy Jerrya Kevina Douglase, což je americký hráč na dobro a ocelovou kytaru. No a potom třeba v 19 hodin a 15 minut to bude pořad Jak se vám líbí. Nebez tebe, to je brněnská kapela v čele s autorem písní a kytaristou Štěpánem Hůlcem. Po různých změnám sesta funguje celkem jako duo, které vede kapelníka. To tvoří houslistka Terka Šlahařová. V této sestavě Nebez tebe také zvítězili v brněnské kapele festivalu Porta. No a my si ho připomeneme právě v 19 hodin a 15 minut. No a potom ve 22 hodin a 30 minut to bude pořád Radio Report. Od loňského léta působí v Hradci Králové při katedrále svatého ducha indický kněz Arul Raj Sampath. Ten pochází ze státu Karnataka a byl vyslán svým biskupem jako misionář do České republiky. Právě jemu věnujeme tento pořad od 10:30 večer. Od příjezdu mu svou pomocí přispívá Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku diecezní charity Hradec Králové. Rovněž mu také často překládá a tak hosty ve studiu Hradci Králové budou oba dva.

Strom sázela Mária Podhradská. Nová hymna celostátního setkání mládeže v Ostravě je hotová a s ní i videoklip. A my si hymnu i její autorku představíme po písničce. Teď si dáme Ty víš, skupina Obejváci.

Oficiální videoklip zimnou celostátního setkání mládeže chystaného na srpen do Ostravy je na světě. Zveřejnila ho včera sekce biskupské konference sekce pro mládež České biskupské konference. Autorkou písně Odvahu dej nám je bývalá pražská redaktorka Proglasu Lucie Pekárková. Její skladbu vybranou odbornou protou zprávě z 28 návrhů, které složili zájemci podle zadání konkurzu. Lucie Pekárková pochází z Krkonoš, metropoli studuje konzervatoř Jaroslava Ješka. Hraje na violončelo a na klavír. Vystupuje i v kapele Luisa, pro kterou také píše. Hymnu setkání mládeže natočila Schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera se solistkou Terezou Maximilián Marečkovou. Poslechněme si finále. Odkazuje na biblické moto akce Ježíšův výrok podle Janova evangelia. Odvahu, já jsem přemohl svět.

No a hudby se bude týkat i naše další zpráva. Hudba spojuje. To je seminář pro chrámové zpěváky. Proč tento název a jaký bude program akce? S těmito informacemi se přihlásíme už za chvilku.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu se je

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Po třetí se koncem srpna uskuteční v Dolanech u Olomouce seminář pro chrámové zpěváky Hudba spojuje. Určený je jak začátečníkům, tak i zkušeným zpěvákům, kteří se chtějí dále rozvíjet. Proč dostal seminář právě tento název, vysvětluje zakladatelka projektu Markéta Doležilová.
1: Protože je to pravda. Myslím si, že i účastníci minulých ročníků to můžou potvrdit. Myslím si, že to můžou potvrdit nejenom oni, ale i všichni, kteří se kolem muziky nějak pohybujou. Hudba je to, co dokáže vytvářet mosty mezi lidma, co fakt dokáže propojovat, jak s lidma kolem nás, kteří se na ní zároveň s náma jako podílí, jo, zpívají v jednom sboru, v jedné schole a tak dál, tak i se všema ostatníma, kteří tu hudbu poslouchají a zároveň taky i v tom duchovním směru spojuje s člověkem, s Bohem. Takže hlavně kvůli tomuhle propojení, který hudba doopravdy vytváří a máme tu dlouhodobou zkušenost, tak proto jsme zvolili tohle motto a vlastně na obou ročnících, které už se konaly, se nám to jednoznačně potvrdilo.
0: Během 4 dnů se účastníci naučí, jak správně pracovat s hlasem, jak o něj pečovat nebo jak pomoci druhým zpívat lépe. Program nabídne lekce hlasové techniky, společné zkoušky i mše svaté. Chybět nebude ani neformální setkání, například posezení s muzikou u udírny. Celý seminář vyvrcholí závěrečným koncertem, na kterém zazní skladby nastudované během koncertu.
1: Řekla bych, že to hlavní je zážitek výjimečné skvělé atmosféry, společného zpěvu, společného tvoření. Jasně, jsou tady všechny ty, tak řekla bych, odborné věci, poznatky, techniky a tak dál. Ale myslím si, že to hlavní je vlastně ta vztahovost. To, že na 3 až 4 dny se nějakých 50-60 lidí spojí do jednoho sboru a že společně vlastně vytvoříme něco krásného. A to bych řekla, že je to nejcennější, co si potom všichni odvážíme do svých farností, do svých sborů. Ale řekla bych, že je to právě tahle sounáležitost, to, že společně něco vytvoříme.
0: Seminář proběhne mezi 27. a 30. srpnem v Dolanech u Olomouce. Podrobnosti k programu i přihlášení jsou na webu hudbaspoje.cz. U závěrka zvýhodněného zápisného je zítra. Loni na tento dolanské akci natáčela naše redaktorka Adéla Šimoníková. Její pořad Radio Report najdete v audioarchivu na webu Proglasu.

Zpíval nám Slehni mech, písnička Tisíckrát. No a tímto se s vámi loučí Zdislava Horníková a místo mě usedne na moderátorské křeslo Josef Javůrek.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Dnešní omáž neboli pocta je mi potěšením i z toho důvodu, že ač s mírným zpožděním jde o poctu živému hudebníkovi, a to živému nadmíru a hodně dlouho aktivně. 28. května 1956 se totiž ve Warrenu v Ohio narodil Jerry Douglas. Ono to jméno je zkratkou a navíc spousta jeho muzikantských přátel ho zná pod přezdívkou Flex. Gerard Calvin Douglas je, dalo by se říci, živoucí legendou hry na dobro a lap steel, dnes už také výjimečný hudební producent. Zcela oprávněně je považován za nejlepšího hráče na dobro v současné akustické hudbě. Nebudeme se omezovat jenom na bluegrass, ačkoliv převážnou většinu dnešních ukázek budou tvořit bluegrassové skladby, takže řekněme v akustické hudbě, a rozhodně je tím nejslavnějším a nejplodnějším. Je celkem 14-násobným držitelem ceny Grammy, je přezdíván také Master Dobro. Mimochodem těch nominací bylo přes 30, takže naprosto jedinečná osobnost. Nejenom, že prošel spoustou kapel, mnohé si budeme za chvíli jmenovat, ale kromě 14, dalo by se říct, solových alb nebo alb jeho vlastních sestav, se jako sideman, tvůrce, producent, ale především aktivní hráč podílel na dalších neuvěřitelných 16 stech. Takže opravdu plodný, vynikající umělec a hlavně učinil dobro opravdu kultovním nástrojem pro akustickou hudbu. Začali jsme vlastně symbolem jeho přezdívky Flexology, což byla skladba, kterou nahrál na album Everything is Gonna Work Out Fine z roku 1987. Z téhož alba uslyšíme i druhou ukázku Tennessee Flaxedo a pak už budou ukázky z jeho velmi oceňovaného alba Slide Rule z roku 1992. Budou to Rideable Turkey a Pearly May.

Tak takto se nám představil Jerry Douglas. Přezdívka Flex znamená doslovném překladu stát se tekutým, stekutět, ale je to míněno jako, že neustále proměnlivý, pružný, tekoucí, v tom smyslu přizpůsobivý. Vyrůstal pochopitelně v hudební rodině. Jeho otec hrál na kytaru v bluegrassové kapele West Virginia Travelers. V 8 letech šel na koncert Fleta and Scruggse a poprvé viděl hráče na dobro Joshe Gravese. Tehdy se rozhodl, že dobro bude jeho životním nástrojem. Na střední škole, což je docela paradoxní, byl atletickou hvězdou. V 15 letech se připojil ke své první kapele West Virginia Travelers, které hrál jeho otec, a později téhož roku mu byla nabídnuta spolupráce u Country Gentleman, tedy v 15 letech. Odmítl dokončit studium, ale v létě 73 u nich krátce hostoval a setkal se s Ricky Skeksem, který se stal jedním z jeho nejlepších přátel a dlouholetým souputníkem na pódiích. 74 se tedy ve svých 18 definitivně připojil ke Country Gentleman. Co říkám definitivně, byla tam pauza. V roce 75 se právě s Ricky Skeksem připojil ke kapele J.D. Crowa The New South. V roce 77 s týmž spoluhráčem založil jednu z dalších kultovních skupin Boone Creek, která se ovšem rozpadla, když Ricky Skeks dostal lano od Emilu Harris. V roce 78 se pak znovu dočasně připojil ke Country Gentleman. Jak jsme si řekli, jeho první solový projekt se jmenoval Fluxology a vyšel v roce 79. V roce 80 se připojil k rodinné kapele The Whites a 89 vydal album Fluxedo. V roce 86 odešel od The Whites a začal pracovat na svém solovém albu Slide Rule, ze kterého jsme slyšeli právě dvě ukázky. 90. léta byla, dalo by se říci, špičkovým obdobím jeho práce. Kromě solových alb vytvořil velice pozoruhodné seskupení, které albem The Great Dobro Sessions, které sám produkoval, vytvořil vlastně takové sdružení hráčů na dobro a poctu historickým hráčům. Toto album, které vyšlo v roce 1995, se stalo instrumentálním albem roku i událostí roku v cenách IBMA. My si z něho poslechneme skladbu Bailey Flecka, který na albu také hraje, Birdland, a dále projekt Jerryho Douglase, Eblin Girl.

Kdybychom měli připomenout jenom spolupráce, kterými prošel Jerry Douglas, tak by to bylo na 2 až 3 pokračování Čaje do páté. Tak jenom ty nejzajímavější, Garth Brooks, Ray Charles, Eric Clapton, Fish, zase klasika country, Dolly Parton, pak Paul Simon, Mumford and Sons, Cap Mo, Ricky Skaggs, Elvis Costello, Tommy Emmanuel, Molly Tuttle, James Turtle. Je pozoruhodností, kdo z vás zná vynikající film O Brother, Where Are You, Bratřičku, kde jsi, tak vytvořil soundtrack, v té době už hrál s Alison Krauss a Union Station, která na albu zpívala a kapela tam hrála. Zpíval tam Dan Timinsky, tu hlavní titulní postavu, a samozřejmě Alison. A on sám vlastně velice dobře ukázal, jak může dobro být nikoli jenom solovým nástrojem, ale také nádherně sloužit. Vytvořil další řadu příležitostných sestav. Svůj vlastní Jerry Douglas Band, The Earls of Leicester. Ale jeho vlastně dominantní kapelou je dodnes Union Station, s Alison Krauss vlastně trvale na cestách. Těch pozoruhodností, které vlastně ukazují jeho velikost, tak do roku 21 byl 32krát nominován na Grammy a 14 jich získal. Je desetinásobným držitelem ceny Dobro Player of the Year od IBMA, tedy Mezinárodní bluegrassové asociace. V roce 2008 byl jmenován rezidenčním umělcem pro síň slávy a muzeum country hudby. My si teď pustíme další pozoruhodnou sestavu, které se mihnul, a to byla sestava The Dreadful Snakes. Už to, že někdo pojmenuje kapelu Strašlivý hadi, tak napovídá, že šlo o projekt s velkým nadhledem. A tvořil ho kromě Jerry Douglase Bela Fleck, Blaine Spruce, Pat Enright, Roland White a Mark Embry. My si poslechneme 3 ukázky, z nichž zejména tu první budou dobře znát bluegrassoví příznivci z Čech a Moravy. Skladba se jmenuje Who's That Knocking at My Door? A my dobře známe v podání a s textem Roberta Křesťana jako Kdo to obchází můj dům. Dále to bude klasika Sally Ann a živá skladba In Despair.

Posloucháte Čaj do pátek, věnovaný dnes jubilantovi, tak říká neuvěřitelnému sedmdesátníkovi, hráči na dobro Jerry Douglasovi. Není žádné významné kapely v country, bluegrassu a nejenom v nich, který by na dobro nezahrál nebo nezahostoval Jerry Douglas. Jeho samotná soulová alba jsou samozřejmě vynikající, pozoruhodná. Poslední vydal v roce 2024 a nese název The Set. Pravda je, že dálo by se říci velice dozrává a kromě ovšem seriózních projektů, tak dneska vytahuju spíš takové ty mimo a přesto velice ceněné, když si vybíral za spoluhráče jedinečné osobnosti nejenom bluegrassu a country, ale vůbec nadžánrových umělců a tvořil s nimi pozoruhodné věci. Jedno z těch velmi ceněných alb, zase nominované na Grammy, bylo Skip, Hop and Wobble, vydané v roce 1994, které vytvořila trojice Jerry Douglas, Russ Barnberg a Edgar Meyer a zahostoval si tam další Jerryho oblíbenec Sam Bush. Z tohoto alba uslyšíme píseň The Travels of Mr. Hallett, cesty mistra Alta, a snad vůbec nejslavnější skladbu, ačkoliv je to tradicionál, tak v typické úpravě, kterou vytvořila tato trojice a nese název Big Sciota.

Ty nadžánrové spolupráce jsou pro Jerryho Douglase typické. Už v roce 2010 nahrál první z několika společných alb se slavným keltským houslistou Elim Bainem v rámci jeho série Transatlantic Sessions. Douglas spolupracoval se skladatelem Janem Kačmarkem na soundtracku k filmu Get Low z roku 2012. Vydal solové precizní ambiciozní album Traveller, nahrané v Nashvilleu, New Orleans, New Yorku a v jeho britském městě Branbury s hostujícími umělci, jako byl Paul Simon, Eric Clapton, Alison Krauss, Dr. John a Mumford & Sons. V roce 2014 vyšlo první album jeho skupiny Earls of Leicester, kterou Douglas sestavil podle svých představ, aby vzdal hold hudbě svých největších vlivů, tedy Lestra Fleta a Earla Scruggse a kapele Foggy Mountain Boys. Hostující v této sestavě se objevuje poměrně často Tim O'Brien, Johnny Warren nebo Barry Bales. Jerry Douglas Band debutoval v roce 2017 albem What If, které je směsicí bluegrassu a postbapu. Takže je vidět, že opravdu jeho žánrové rozkročení je obvyklé. My skončíme jako úplně poslední věcí typickou skladbu, která patří do repertoáru všech bluegrassových kapel. Je to instrumentálka Shady Grow, kterou Jerry Douglas nahrál na album I'm a Pilgrim, které v roce 2023 vyšlo jako podsta ke svým narozeninám Doku Watsonovi. To je z dnešního Čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál je 17 hodin.
2: Macinka se omluvil strážnickému festivalu. Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí. V úvodním kole tenisového Wimbledonu vypadla Vidmanová i Sorčina. Po nehodě popojíždí kolona na D8 na příjezdu do Prahy. A zítra bude oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. Řekl to po jednání vlády. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Ottu Klempíře za motoristy. Macinka pak v sobotu letiště rozlobil, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
4: Mě to mrzí. Určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že tam dojde k nějaké třeba diskuzi. Byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo za ty turbulence a za tu určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
2: Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má vyjádření vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš ano, ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Při střelbě ve městě Štáde na severu Německa zemřelo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé a další nebezpečí podle ní nehrozí. Německý deník Tagesspiegel uvedl, že útočník střílel v blízkosti centra pro mládež. Podle policie ale mezi oběťmi nejsou žádní nezletilí. Zatím není jasný přesný počet zraněných ani motiv činu. Německá policie žádá, aby lidé nešířili neověřené zprávy a fámy. Hromadné otravě oxidem uhelnatým vyjeli odpoledne záchranáři do areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. Dohromady ošetřili 7 lidí a rozvezli je do nemocnic v Olomouci, Přerově a Prostějově. Hasiči měli na místě mimo jiné i speciální protiplynový automobil a zasahovali v dýchací technice, říká jejich krajský mluvčí Radek Buriánek.
5: Spolupracovali jsme se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje při resuscitaci jedné těžce zraněné osoby, která se intoxikovala oxidem uhelnatým, který jsme na našich přístrojích naměřili. S dalšíma osobama, jednou další těžce zraněnou osobou, jsme pomáhali při ošetřování. Na místě bylo také dalších 5 osob, které byly intoxikovány a opět ošetřování.
2: Případem se zabývá i policie, co bylo zdrojem úniku plynu, zatím neřekla.
6: Tenista Dalibor Svrčina vypadl při své premiéře na tenisovém Grand Slamu Wimbledon v úvodním kole. V Londýně prohrál s Američanem Tienem 1-3 na sety. Na prestižním turnaji zároveň skončila další debutantka Daria Vidmanová. Ta podlehla Američance Pegulové 0-2. Už brzy se představí postupně další 4 české tenistky. Jednou z nich je i Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovova Anastázia z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
7: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě. Je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
6: Kromě Muchové dále nastoupí Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.
8: Překážka na D1 u Jihlavy a nehoda u Kojetína. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 112 spadl strom, na místo jedou hasiči, jede se nadále v dešti, nezapomínejte na správné svícení. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín havaroval kamion na kilometru 256.
9: Kamion, který mu praskla guma, která je tam rozházená, a kamion leží na boku mimo těleso dálnice.
8: Na místě jsou hasiči, sanitka, všechna vozidla v odstavném pruhu, vybočuje se, kolona se netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy, s jezdem na Kralupy nad Vltavou, na 4. kilometru dojedete do kolony, na 5. kilometru stojí nákladní auto, upadlo mu kolo, projíždí se teď jen levým pruhem, zpoždění přes 25 minut. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za sjezdem na Smrčnou opatrně, na vozovku spadl strom, podle policie je tam neprůjezdný jeden pruh. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku pracují silničáři. Jezdí se Kyvadlově na semafor, zpoždění přes 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině až skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty je 28 až 32 stupňů a na západě naměříme kolem 25. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: a čas zmizí a najednou si seš tak cizí. Semafor mrká, kde si před tunelem, vyhlížíš vlak, co jde tvým směrem. Ten vlak, co tvým směrem jede, ten pocit, co životem tě vede, kdo nezapomněl, ten nemusí čekat a může se jen tak nechat. Větru, vodě, větru, vodě, větru, vodě. Vodě.
1: Se 17. hodinou a 10. minutou na Proglasu začíná pořad Rudl.

0: Dobrý horký den, milí přátelé. Zdravíme vás z Proglasu, konkrétně ze studia Benjamin, kde sedí Martin Holík.
1: A Milan Tesař, pěkné léto.
0: A vítáme vás u pořadu Rudl. Tak v Rudlu vždycky nejprve přejeme a děkujeme vám narozeninovým. Tak nejprve vyjmenujeme kamarády Proglasu, takové ty naše pomocníky, kterých máme přes 1000. A to takové, kteří mají kulaté nebo půlkulaté narozeniny tentokrát v červnu a v červenci, protože další Rudl bude až za 3 týdny.
1: Je to tak, je to tedy to období úplně konec června a první 3 červencové týdny. Tak jsou to Roman Komenský z Nošovic, Petr Matuška z Uherského Ostrohu,
0: Marie Stolínová z Hulína, Jiřina Čítková z Makova,
1: Jan Baldík z Komořan, Josef Mužík z Velkých Karlovic,
0: Jiří Podruh z Nymburka, Marta Šelbická z Královopolských Vážan.
1: Tak speciální pozdrav. Stanislav Tomšíček starší z Desné Ulitomyšle a Ludmila Budařová z Ostrožské Lhoty.
0: Tak vám moc, milí, děkujeme a také blahopřejeme. My budeme rádi, když budeme zase moci výjíždět zejména do oblastí, které jsou nově pokryté našimi vysílači DAB a vy nám v tom notně pomáháte, anebo na jakýchkoliv výjezdech, kde se snažíme telefonovat a říct, přijďte nám pomoct na ten náš stánek či stan. Teď to bylo na některých místech, ale k tomu se dostaneme. Takže teď tady bude seznam dárců, kterým je 70 let a více, mají narozeniny právě v těchto posledních dnech června a v celém červenci a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Tak je to monsignor Jan Peňáz, Nové Veselí, Ludmila Ajerová, Horní Štěpánov,
0: Marie Pitelová z Vyškova, Jiřina Čítková z Makova, to už jsme četli vlastně, ano.
1: Marie Pokorná z Přibyslavy, Jaroslav Pavel ze Lhoty Rapotiny,
0: Vlastimila Vonešová z Českých Budějovic, Marie Hamplová z Velkých Karlovic,
1: Marie Šejnohová z Pardubic, Stanislav Chovanec z Valašských Příkaz,
0: Zdislava Slezáková z Brna, ano, zvláštní pozdravení, Anna Davidová z Příbora,
1: Vlasta Bartošová z Brna, Miluše Mejzlíková z Vladislavy,
0: Věra Saňková z Brna, Helena Číšková z Brna,
1: Jaromír Masař z Provodovic, Jindřich Šimůnek z Liberce,
0: Aneška Kadlečková z Brna, Anna Zahradníková z Rychaltic, Bohuslav Pazderník z Prahy. Tak vám všem moc děkujeme za to, že užíváte Proglas a že jej také podle svých sil podporujete. Je to pro nás vlastně jediný podstatný způsob obživy. Teď jsme také rozeslali, myslím, maily.

0: že teď je to takové, my pláčeme dost často, že, ale potřebovali bychom se prostě vyboxovat z těch dluhů z minulosti, z těch půjček, které mu potřebujeme vracet, a jinak už jsme ve vyrovnaném stavu. Ono to stěhování, když bylo dvojí za těch 5,5 roku, tak to nás teda velmi oslabilo a neradi bychom se stěhovali brzy zas, ale nevíme.
1: Tak je to opravdu tak, že ano, stěžujeme nebo pláčeme pořád, ale jednak opravdu bez vás bychom nemohli vysílat. Je to i známka toho, že když nás podporujete, tak to má smysl, to, co děláme. A jiná věc je, že navzdory všem těm právě dluhům ze stěhování přichází léto, což je obecně horší období, co se týká právě darů a dárcovství, na rozdíl třeba od toho období předvánočního, kdy jsou lidé obecně štědří, takže proto i ta zvýšená prosba právě teď v začínajícím létě.
0: On je to taky tím, že těch požadavků je mnoho, tak třeba člověk samozřejmě pošle 1000 pro Venezuelu a těchto těch potřeb různých malých a velikých je spousta. Já ještě z vás se vrátím k pateru Janu Peňázovi, který vyrazil už myslím po 19. na pouť, kde chtějí na slavnost svatých Cyrila a Metoděje přijít na Velehrad. Takže budeme každý den při polední modlitbě zdravit právě tam, kam poutníci dorazili. Mohou se připojovat a odpojovat podle své potřeby a je to krásný letitý zvyk. Takže těšte se, v polední modlitbě budete moci sledovat tu trasu.
1: Tak a jak tomu putování za svatými Cyrilem a Metodějem ještě zase úplně z jiného soudku? Loni o prázdninách jsme vysílali takový mimořádný cyklus o Cyrilometodějské stezce, o místech, která vlastně na té stezce leží a která se nějak vážou právě k našim duchovním dějinám. V letošním roce to sice není, ale autoři a vlastně lidé, kteří se o Cyrilometodějskou stezku starají, tak už nám přislíbili, že zase příští rok, tedy 2027, by měly vzniknout nové díly tady těch drobných cestopisných, místopisných pořadů, a to znamená, že zase příští rok budeme tyto věci vysílat.
0: Vždycky rád vzpomínám, když jedu do naší polorodné Olešnice, že jedeme přes Crhov a staroslověnsky se právě Konstantinu Cyrilovi říkalo Crha a potom také Metodiovi se říkalo Strachota, čili Strachotín a tak dále, tak to jsou jména právě po nich, takže je velmi pravděpodobné, že v těch místech také oni působili. Tak a v poledne, to už bude po vysílání tady toho Rudlu v premiéře, tak dneska je slavna svatých Petra a Pavla, tak se pomodlíme také za prezidenta Petra Pavla a za všechny politiky dobré vůle, kteří berou svoji roli jako službu. Tak, já jsem, Milané, to jsem řekl, už naznačil, že jsme přidali nové vysílače Jeden Mladé Boleslavy, ten pokrývá asi 110 000 obyvatel a teďka v pátek oficiálně to byl, je to vysílač nad Boskovicemi, je ten vrch, se jmenuje Habří, a k mému úžasu teda výborně pokrývá právě tu silnici 43 Brno Svitavy a široké okolí. To okolí jsme zatím nezměřili, mapku máme. Už se můžete, myslím, podívat i na náš web, jaký to tam má dosah. Tam je velice složitý geologický profil, takže chvilkama to je, chvilkama to není, když je to ta závětrná či návětrná strana. Ale v podstatě, když jsem jel až do Jablonného nad Orlicí a ještě výš, tak ani jednou ten signál pro glasu nevypadl. Takže ono to hodně doplnilo vysílač Brno, a potom vysílač Suchý vrch a ještě kousek Hradec Králové Stěžery. Takže je to jako velmi potěšitelné pro nás. Teď se ty vysílači spouštějí o něco později, protože ti, co je stavěli, tak vlastně se vydali z velkých peněz a teď trošku čekají, až se jim to vrátí zpátky. A protože podmínky dané Českým telekomunikačním úřadem splnili, tak vlastně je teďka jakože nic nenutí. Takže bychom potřebovali, aby přibyla další rádia. Dokonce mi psal jeden jeden posluchač, že to ještě nějak hrálo, teď už to nehraje, tak chtěl bych říct, že začínají ty horké letní dny, kdy se mění ionosféra, to je každé léto a je to vlastně fyzikální vlastnost atmosféry a je to tak, že někdy třeba blízký vysílač neslyšíte a vzdálený, slyšeli jsme, dostali jsme mail třeba z Norska, kde tam nahráli kousek úryvek a byl to skutečně proglas, takže to bylo třeba přes 1500 kilometrů a tam to slyšet bylo. A ono se to v řádu hodin, se to potom mění, mění se to po západu slunce a tak různě. Týká se to samozřejmě velmi krátkých vln, čím kratší, tím více jich to týká, když to tak zjednoduším. A právě to digitální šíření DAB+ má dvojnásobnou frekvenci oproti tomu středu toho VKV FM vysílání. Takže může se stát, že to prostě někdy několik hodin, někdy dokonce několik dnů bude takhle horší. Takže my pro tu příležitost doporučujeme prostě vydržet, obejít se bez proglasu, podívat se taky na jiné stanice, protože jim se to bude dít velmi podobně. No a potom možností je teda koupit si trojsystémový přijímač s internetem. Jo. Takže když se lidé ptají, co to je to Wi-Fi, tak je to vlastně radiopřijímač, který vypadá úplně jako ten nejobyčejnější, jaký máte doma, třeba ještě dlouhé vlny, velmi krátké vlny tam potom přibyly a dneska tam přibyl ten DAB, tak může ještě přibýt internetové rádio, protože tam není kostička na kablík, tak je to tou Wi-Fi-nou. Takže když mají vaši mladí třeba dole nebo nahoře Wi-Fi-nou, tak vy se tam připojíte a ta spotřeba těch dat je naprosto zanedbatelná při tom audiu, na rozdíl od videa. Takže krásně můžete potom přijímat a nosit si to a přenášet, protože to má akumulátory a má to dobrý dosah a máte už vlastně navždycky pokoj.
1: Když já se ještě vrátím k tomu dobrému pokrytí té silnice, jak si říkal Martine, takže to je vlastně dobrá zpráva pro motoristy s malýma.
0: Ano, s malýma, ano, zejména. No, možná, že pozveme na zítřejší mši svatou, která bude svého druhu jedinečná, jednak tím, že o prázdninách mše svaté z kaple proglasu nepřenášíme, protože je obtížné v těchto dobách sehnat, když tedy kněze, dobře, tak nějaká dovolená, ministrant, varhaník, lektoři, návštěvníci, toto všechno, takže potom přepínáme a bereme to od svatého Augustina a právě tady toho 30. tady ještě bude 5. úterý v měsíci biskup Pavel Konzbul a my mu zároveň popřejeme, protože den předtím oslaví 10 let své biskupské služby. Takže to je takové krásné výročí, mimochodem 2 dny před ním oslavil 50 let kněžské služby biskup Vojtěch Cikrle. Máme je rádi a přejeme jim všechno dobré. Takže můžete přijít kdokoliv chcete, je tady volný vstup Pelikova 2C ze Šilingráku, jste tady za 3 minuty.
1: Tak to je tedy úterý 30. června, kdo chcete, můžete přijít i dnes, to je v pondělí 29. června v 19.15 koncert ze studia v pořadu Jak se vám líbí. Je poslední asi na 3 týdny, další bude až koncem července. Bude u nás hrát kapela, nebo momentálně je to duo Ne bez tebe. Já jsem o nich už mluvil. Mluvil jsem o nich v souvislosti s tím, že postoupili do finále festivalu Porta. 60. ročník Porty proběhl teď o víkendu a Ne bez tebe vyhráli autorskou Portu, čili nejlepší texty podle Porty, nejlepší hudba. Takže budeme tady mít opravdu čerstvé vítěze, nebo jedny z čerstvých vítězů 60. ročníku
0: no, tak
1: Porty.
0: To je krásné. A tak to, jak to zní, to heslo Porty, že hudba je nejlepší apatika. A Porta je...
1: Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika. Jasně, tam těch hesel bylo v průběhu víc, ale platí tady toto. Jinak tedy, abych to ještě doplnil, tak tím hlavním vítězem se stala kapela Tabásek a Partia, která na Proglasu hrála živě už možná před nějakými 15 lety, takže nejsou to žádní nováčci. Tentokrát tedy zase vyhráli, řekněme, už ostřílení borci, ale i to k tomu festivalu patří.
0: Jak to prosím tě je? Tabásek?
1: Tabásek a Partia.
0: To je legrační.
1: Tak jsou z Valašska tady. že letos vlastně obě hlavní ceny putovaly na Moravu do Brna, protože Ne bez tebe jsou z Brna a Tabásek je tady valašský písničkář.
0: Já se ještě kratičce vrátím k tomu, co jsem říkal. Já jsem byl v Jablunem, potom v Jamném a potom na Orličkách. To jsou všechno farnosti mého kolegy, který byl na dovolené. A když jsem přijel do takového toho malinkého kostelíka, no on není tak úplně malinký, do toho Jamného, tak mi staříčký pan zákristián vykládal jako životní zážitek, že jednou před mnoha lety mu naraz zazvonili u dveří a byli tam před ním stáli dva biskupové, Vojtěch Cikrle a Josef Kajnek, kteří věděli, že on je znalý a ptali se, jak trefí na tábor brněnských skautů tam někde nedaleko. Tak jsem mi poříkal, tak podívejte se, tak já tady tak jako jsem stařec a tady oni zazvoní a před dveřma dva biskupové. A všude tam je výborný příjem pro glasu.
1: Tak, jinak tedy teď o uplynulém víkendu neprobíhala jenom Porta, ale i další akce, samozřejmě ta, na kterou my jsme se soustředili a o které se teď hodně diskutuje, tak je samozřejmě festival ve Strážnici.
0: Tak, Natáhla Bradfieldová, myslím, a Jindřich Zuzia, kteří tam byli u stánku a ostanu, tak slyšeli na vlastní uši to vystoupení pana ministra kultury, který tam vlastně ještě tak jako hrdině řekl, nebojte se, peníze vám nesebereme, ale já to tady nechci dělat jako politické, já jsem to včera měl i v promluvách jako příklad takové malosti, jo, že my křesťané bychom měli být právě velkorysí a jestliže, já nevím, by hráč, instrumentalista, zpěvák hráli falešně, neměli naladěnou kytaru, to tak je taky můžeme vypískat, že jo, a tady pokud se má, tak se má pozdravit, popřát všech krásné zážitky a zmizet, jo, protože potom třeba jsou tam různé soutěže, kdy je to opravdu dramatické, napínavé, tam rodiče fandí a tak dále. Když tam potom někdo přijde, což bylo další den, další ministr, tak on tam vlastně neměl vlastně žádný závažný důvod chodit, jo, přesto to udělal, takže v podstatě to nemohlo asi dopadnout jinak, jo, a ne, že by to celé bylo milé, protože to nikdy není milé, když se takhle jako navzájem nesnášíme, jo, ale na druhé straně si to prostě vykoledoval, no. A jinak tam byly krásné zážitky hudební a samozřejmě omezeno to všechno bylo těmi vedry. Jo?
1: Tak. No. Já jsem vlastně ta vedra zažíval v Ostravě. Sice já jsem se účastnil konference Crossroads, která je spíš pro odborné publikum, včetně zahraničních hostů, ale ta konference je zasazená do festivalu v ulicích, což je festival, který se opravdu koná v porubě mezi činžáky na ulici, na pódiích, takže si představíš v tom vedru, jak to probíhalo, program od 3 hodin odpoledne, takže opravdu na ty první kapely to odnesli tím, že těch lidí tam bylo, kolik tam bylo. Samozřejmě večer už se to dalo, ale to není to, o čem bych chtěl hlavně mluvit. Ta konference Crossroads má každý rok jednu hostující zemi, na kterou se soustředí. Letos to bylo Japonsko a já jsem tam vedl odborný panel o japonské hudbě, jak jsem tam říkal na začátku, kvalifikoval jsem se na to tím, že jsem byl v únoru v Japonsku na dovolené, tak asi proto mě pořadatelé oslovili. Bylo to nádherné. Ti paneloví hosté diskutující byli 3 Japonci se jmény Yuta, Yuki a Koki. Zapamatujte si to během hodiny, který
0: Yuta,
1: je
0: Yuki a Koki, ale který
1: je který, kterou instituci, který z nich zastupuje, takže jako je to výzva svým způsobem, ale kromě toho vlastně do té Ostravy přijeli 3 kapely z Japonska vyloženě na otočku, že přiletěli a hned zahráli a hned zase letěli zpátky. Byli tam zástupci The Japan Foundation, což je celosvětová japonská organizace, která podporuje kulturní výměnu. Naše nejbližší pobočka je v Budapešti, takže i z té Budapešti tam přijeli lidé a celou sobotu tam byl přítomný japonský velvyslanec ještě s jedním člověkem z velvyslanectví, takže s těmi jsem si vyměnil vizitky, nabídl jsem jim, že kdyby cokoliv potřebovali v Brně nebo tak, tak jsme s rádiem k dispozici, protože hned říkali, že jedna z těch kapel, které tam hráli, by měla příští rok hrát v Brně, tak jsem se jim tam. A uvidíme, třeba z toho bude nějaká zajímavá.
0: Mě připomenul Jáchyme, hoď ho do stroje, jak tam tou lupou spálil tu miniaturu.
1: Takže tak. Takže to byla taková v podstatě kulturní. Ale jinak na tom, na Czech Music Crossroads se představují kapely z Česka, Slovenska a Polska, právě hlavně mezinárodnímu odbornému publiku, takže v tom publiku byli třeba pořadatelé festivalů z Indie, z Egypta, z řady evropských zemí a bylo to vlastně, strávili jsme spolu 3 dny u snídaní, u obědu a bylo to velmi zajímavé.
0: No, další před námi akce, které jsou vlastně víceméně pravidelné, tak jednak jsou to slavnosti Cyrilometodějské na Velehradě a potom je to také konference Charis v Brně.
1: Tak z ní budeme přenášet jednotlivé mše svaté, bývá to vždycky odpoledne, pozor na to, ty mše jsou vždy o něco dříve, než je ta naše 18. hodina, takže kdo jste zvyklí na 18. hodinu, tak ty dny, myslím od čtvrtka, to je 9., tak bude mše svatá ve vysílání vždycky o něco dřív, sledujte to v našem programu, ty přesné časy, potom kvůli tomu lehce upravujeme i začátky některých dalších pořadů, tak aby se všechno do vysílání vešlo, tak jak se tam vejít má, ale na internetu to všechno už je a můžete to tedy sledovat a myslím si, že aspoň tak to budete moci prožít ty dny spolu s námi a s účastníky konference a samozřejmě z naší zpravodajské redakce tam budou kolegové pořizovat různé materiály na místě.
0: Tak, no a já můžu tady přečíst jeden pěkný dopis z Rokole od paní Marie asi. Milí přátelé v Proglasu, srdečně vás všechny zdravím a moc děkuji za vše krásné, co nám po vlnách éterových posíláte s láskou a profesionalitou denně. Posílám aspoň kapičku do moře výdaju a omlouvám se za ubohé písmo. Už je mi 90 a poslouchám vás od začátku. Takže od 59, když si to spočítám, úžasné. Pamatuji na vás, modlitbách, vaše vděčná posluchačka. Tak děkujeme moc krát, no. My tady máme před sebou takové věci mechanického, technického rázu, protože přece jenom je menší provoz o prázdninách, takže budeme mít nějaké brigádníky, máme stále neuklízenou půdu, takže tam spousta materiálu, které se musí rozstřídit, něco vyhodit, něco darovat, něco uskladnit tak, aby to vydrželo. Máme tady například Prahy před studií, které tam musí být, aby ta akustická oddělení byla co nejlepší a to jsou věci, které stále ještě čekají jako méně podstatné, takže práce je dost, kdo uteče z rádia na dovolenou, vyhraje. Ti, kdo zbydou, tak budou pracovat stejně, možná ještě víc než během roku.
1: Tak, jak jsme na tom s časem?
0: Máme ještě asi 3 minuty. Já bych možná připomenul ještě, že nám i po personální stránce se mění situace, takže nám odchází pan Jiří Holeček, redaktor náboženské redakce a moderátor. Potom nám také odchází s koncem června náš technik Tomáš Hlávka, nástupce jeho, který už byl cvičen půl roku nebo ještě déle, tak se nakonec rozmyslel, že nenastoupí, takže jeho jméno ani říkat nebudu, takže budeme zase trošičku v oslabení, ale zase máme firmy a společnosti, které se o nás starají tak, že se snažíme outsourcovat, to znamená vymístit ty věci, které jsme dřív museli dělat sami, aby je dělali za peníze nějací jiní, protože oni, když se na to specializují, tak to vždycky udělají levněji. Jo, a já, když si jenom pamatuju, když jsme u nejrůznějších vysílačů FM měli různé termíny pro expiraci a muselo se žádat o licenci. Mimochodem, ta licence nám také brání potom v dalším rozvoji, třeba v podílech ve společnosti a tak dále. No tak vlastně teďka už se to realizuje obnovovaným dodatkem ke smlouvě na ty digitální vysílače, oni se starají i o poplatky vůči státu, o odběratele elektřiny, o distribuci signálu na ty vysílače a samozřejmě provoz, bezporuchý provoz těch vysílačů. Čili takhle postupujeme i dále, takže je nás vlastně o něco méně a přesto zvládáme hodně. Ty, Milane, hodně využíváš umělou inteligenci. Hmm. Řekni, na co ji využíváš.
1: Je to tak, je to nejvíc mi pomáhá při překladech zahraničních rozhovorů. Jsou to věci, které vlastně sám jsem zvládal bez větších problémů, ale bylo to časově velmi náročné. Takže je to hlavně to šetření času. Samozřejmě velké šetření času při práci s obrovským množstvím textů, to znamená různá shrnutí, orientace v textu, analýzy. A v čem je to taky podle mě hodně užitečné, tak je vlastně administrativa, odpovídání na e-maily. Teď myslím to, že když já třeba odpovídám na hodně e-mailů i v angličtině, a zase je to takové to, že člověk vám napíše, má tam 10 různých otázek, vy samozřejmě to všechno nějak jste schopni zvládnout, samozřejmě s chybami, ale nějak jako i anglicky, zatímco té AI napíšete v bodech, potřebuji říct tohle, tohle, tohle, a ono vám sestaví vynikající dopis v tom jazyce, ve kterém chcete, takže to zase strašně šetří čas.
0: Čili přesně víme, kdy ji použít a kdy naopak to musí být živý člověk z masa a kostí. Když tady přes sklo vidím Romana Kabelku, tak ten užívá třeba software právě na úpravu záznamu, kdy se dá třeba stlačit ten záznam, aniž by se změnila výška toho hlasu, že dá se čistit záznamy, které měly na pozadí třeba nějaký naraz stavební stroj, když ruch, je to venku natáčeno ruch, tak to krásně odfiltruje a je to potom radost. Někdy to tam schválně necháme, protože dneska už je ta situace taková, že naopak, když se tam něco ozve a ptáčkové cvrkají, tak je to v pořádku, že? Ale ty některé věci by rušily, zejména u pořadů, které jsou trvalé hodnoty a kdyby se to objevovalo stále. Takže v tom také neváháme. A vlastně co zháníme, tak zháníme právě nějakého technika, pomocníka pro IT, síťaře, redaktorů máme celkem jakž takž dost, ale třeba s méně zkušenostmi. Ale vy, kdo jste starší a posloucháte Proglas déle, tak se můžete těšit na návrat Marcely Kopecké, která se po mnoha letech působení jinde, jednak se zase už víc vrací do Brna a jednak bude připravovat pořady nejraději naživo, a to jsou ta tematická na stoli téma, případně radioreport, případně před kostelem, a není takhle sama, takže z toho máme radost. Tak to je všechno, zvládejte prosím ta horka, dětem, klukům a děvčatům přejeme krásné prázdniny a vám, kteří se o ně staráte, aby se také nic špatného nestalo. Pěkně vás zdraví
1: Milan Tesář
0: a Martin Holík.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Právě před 70 lety v Mnichově spolu s rodným bratrem Georgem přijal kněžské svěcení Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI. Ve vzpomínkách napsal, že ve chvíli, kdy na něj arcibiskup vkládal ruce, vzlétl z hlavního oltáře malý ptáček a začal zpívat. Byl to pro mě jakoby hlas z hůry, který mi říkal, je dobře, že se to děje, jsi na správné cestě. V tento den před 17 lety podepsal německý papež svoji třetí encykliku Caritas in Veritate, láska v pravdě. Od Silvestra 2022 je na věčnosti.

Právě před 95 lety vyšla encyklika papeže Pia XI. Non abbiamo bisogno. Svatý otec jí rozhodně odsoudil totalitní pojetí práva a státu. Ostře se ohradil vůči útokům Mussoliniho fašistické vlády na italskou katolickou akci, v níž spatřoval mocný prostředek křesťanské obrody.

tento den před 310 lety v bavorském Řezně přišel na svět pater Josef Stepling z Tovaryšstva Ježíšova, astronom, matematik, fyzik a meteorolog. Po otcově smrti přišel s českou matkou do Prahy. Roku 1751 byla na jeho naléhání zařízena hvězdárna v Klementinu. Tam se stal ředitelem a zavedl pravidelná meteorologická pozorování. Vedl i pražskou filozofickou fakultu. V latině napsal řadu prací z různých vědních oborů. V roce 1770 stál u zrodu učené společnosti. Měřil zeměpisnou délku Prahy, studoval aberaci světla hvězd i kolísání zemské osy. Na věčnosti je od roku 1778.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Krátce před 6 hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Buď tvořivá. K mnoha věcem máme docela ležérní přístup, třeba k vaření a pečení. Málo kdy něco přesně vážím nebo odměřuju. Většinou už to mám v paži a všechno dělám od oka. Díky tomu často vytvářím nová jídla. Když byly moje dcery ještě doma, přiváděla jsem je svým přístupem k zoufalství. Vařili jsme spolu a jedna měla za úkol nakrájet zeleninu do polévky. Jak to mám nakrájet? Ptala se mě. To je jedno, jak se ti to bude líbit? Odpověděla jsem. Co tam mám ještě přidat? Ptala se za chvíli. Já nevím, podívej se, co tam máme a něco vymysli. Buď tvořivá. Odbývala se mi, protože jsem myslela na něco jiného a protože mi skutečně nezáleželo na tom, aby polévka byla přesně podle mého. Život se mi zdá být moc krátký na to, aby se vařila stále stejná polévka. S důvěrou jsem svěřovala dcerám kuchyňské žezlo, už když byly malé. Hned na začátku jsem je naučila zacházet s ostrým nožem a horkou vodou a oni byli blaženě tvořivé. Když jsem někam odjížděla, postarali se o tátu, už když byli na základce. Uvařili špagety, polévku nebo palačinky. Co na tom je? To jsme se učili v první třídě. Někdy se ptali na přesný postup přípravy některého jídla. Snažila jsem se jim vysvětlit, proč se musí postupovat v určitých případech přesně a proč jindy je to fuk. Předávala jsem trochu kuchyňské fyziky a chemie, aby chápali principy fungování. Myslím, že někdy by raději slyšeli, že se to musí udělat jediným přesným způsobem, protože to tak dělala i babička. Jenže to mi vždycky připadalo směšné. Připomínalo mi to ten vtip, kdy dcera i matka vždy před pečením ukrojili patku závinu, protože i babička to tak dělala. Jenže ona měla malý plech. Má důvěra se mi vyplatila. Obě dcery jsou ve svých domácnostech zcela samostatné, tvořivé a báječné kuchařky.

Bylo 18 hodin a na Proglasu právě začíná modlitba z oficíny, kterou povede jáhen Jan Špilar. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s námi se všemi. Milé sestry, milí bratři, přátelé Božího slova, vítejte při modlitbě z oficíny z Brna od Střihorukého Edvarda, kde spolu se můžeme zamýšlet nad texty pro dnešní den. Dnes slavíme svátek svatých Petra a Pavla, sloupů církve, a tak se můžeme s nimi duchovně spojit a nechat se vést texty, které se jich dotýkají. Aby se nám to lépe podařilo, vyznejme své hříchy. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, a proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj.

Modlíme se. Bože, ty naplňuješ svatou radostí svůj lid, shromážděný v dnešní slavný den tvých svatých apoštolů Petra a Pavla, dej, ať se ve všem držíme jejich nauky, protože s nimi je spjat počátek života tvé církve. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze skutků apoštolů. Král Herodes začal zle zakročovat proti některým členům církevní obce. Janova bratra Jakuba dal popravit mečem. Když viděl, že se to Židům líbí, dal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do žaláře a hlídat od čtyřnásobné stráže vždycky po čtyřech vojácích. Měl v úmyslu, že ho po Velikonocích dá popravit. Tak byl Petr hlídán ve vězení. Církevní obec se však naléhavě za něho modlila k Bohu. V noci před tím dnem, kdy ho chtěl Herodes popravit, spal Petr mezi dvěma vojáky a byl spoután dvěma řetězy. I před dveřmi stála stráž. Najednou se objevil anděl páně a v kopce se zazářilo světlo. Strčil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle vstaň. Tomu spadly řetězy z rukou, pak mu anděl řekl, opásej se a obuj si opánky. Udělal to. Dále mu nařídil, přehoď si plášť a pojď za mnou. Šel tedy za ním ven, ale nevěděl, že je to skutečnost, co se dělo skrze anděla. Myslel, že má vidění. Přešli tak první i druhou stráž a došli k železné bráně, která vede do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli tedy ven a šli dál jednou ulicí. A hned na to anděl zmizel. V tom přišel Petr k sobě a řekl, teď vím jistě, že pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodových rukou a ze všeho, na co čeká židovský lid. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, já už mám prolít v oběť svou krev. Chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mě, stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů. A tak jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.

Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Když Ježíš přišel do kraje u Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Odpověděli jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš.

Boží, chvála Tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Tak, milé sestry, milí bratři, máme dneska naloženo. Dneska ta čtení byla velmi hutná. Petr v prvním čtení je zatčen a čtyřnásobné stráže ho hlídají. Dokonce tu noc před popravou spí mezi dvěma vojáky svázán. Na řetězi svázána, najednou záře, světlo záře a anděl se tam objeví. To jsou věci, víte, takové zážitky měl ten Petr. No, řetězy spadly, Petr přijímá příkaz, opásej se, obuj si opánky, přehoď si plášť a pojď za mnou. A on to udělá. Věděl, že myslel si, že to je není skutečné, myslel si, že to je vidění. Brána se sama otevřela, prošli ulicí a když už byl na svobodě, když byl osvobozen z toho jařma, z toho žaláře, anděl zmizel. My víme, co bylo dál, ale tady evangelijní text končí, tedy ta čtení tady končí, evangelium pokračuje jinde. Pán mě vytrhl z Herodovy ruky a ze všeho, co čeká židovský lid. Pán ho vytrhuje z Herodovy ruky a ze všeho, co čeká židovský lid. A teď musíme přijmout to, že židovský lid jsme i my, i když někteří židé nejsme. A tak prostě, kdo je žid, tak ať se raduje. Kdo není žid, je boží člověk, je boží vyvolený. Takže jsme vlastně také ten mýtický Izrael, národ, který si Bůh vyvolil a chce, abychom ho měli na prvním místě ve svém životě. To je ta jeho podmínka toho, aby se o nás staral a vytrhával nás ze všech zlých rukou a ze všeho zlého, co čeká nás, náš jako lid, tedy celý národ a celý svět a všechny národy na celém světě, protože jsme všichni jedna rodina, bratři a sestry, když to tak nevypadá, že? Ti lidé, kteří jsou v Asii, v Africe, v Jižní Americe, nebo i severní Indiáni, nebo Eskimáci, že tak úplně nevypadají jako kdyby byli někde od Brna, nebo od Prahy, nebo od Pardubic, ale přesto jsme sourozenci. Možná trošku zdegenerovaní, ale jsme. No, tak si to uvědomme, že všechno zabíjení, všechno to napětí, všechna nenávist, všechno to, co se nám děje vnitru, co bychom rádi realizovali, aby jsme měli od někoho pokoj, nebo aby jsme nad někým zvítězili, nebo měli jeho výhody, tak, že to není kamarádský, to není přátelský, to není bratrský. V žalmu jsme zpívali, Pán mě vysvobodil ze všech mých obav a je to žalm, který, paní Herčková, nemůžete mi teď psát, když tady vysíláme, tak ze všech mých obav a chlubil se v Hospodinu, oslavujte spolu se mnou, říká žalmista, spolu se mnou, spolu oslavujeme spolu Hospodina. Vidíte, ta cesta synodální už je v žálmech, které byly 700 let před Kristem, už byly napsány, takže pohleďte, ať se rozveselíte. Nemusíme se už stydět, náš hřích nás byl z nás sňat, Ježíš je vzal na sebe a proto už se nemusíme stydět, tak jak se zastyděl Adam a Eva v tom ráji, když se řešili, tak se pak styděli. Ale my jsme osvobození, i když hřešíme a když si to uvědomujeme, upřímně toho litujeme, pak jsme osvobození. O tom bude řeč za chvilku, až se dostaneme k těm klíčům toho svatého Petra. No, v tom druhém čtení oslovuje Pavel v listu Timotejovi, oslovuje milovaný. A víte, Bůh nás také tak oslovuje. Říká tobě, sestro, milovaná, tobě, bratře, říká milovaný, oslovuje tě takhle. Tak to přijmi to. Přijmi to, že tě Bůh miluje a že ti říká milovaný, milovaná. To je úžasné. Dobrý boj jsem bojoval, říká Pavel, a teďka ten běh jsem dokončil, víru zachoval. No, takže tady bojoval, běžel a věřil, zůstal věřit, jo. Je to také krátce předtím, než byl Pavel zavražděn, nebo měl být zavražděn mečem. Zůstává tady to tajemství, jak vlastně Bůh takového člověka, který prošel tehdy, veškerý tehdy známý svět, jak prošel vlastně

všude hlásal evangelium, bez mobilu, bez wifi, bez všelijakých možných udělátek, které máme my teď. A jsme ve vteřině spojeni s celým světem. A tady třeba tenhle zázrak, že můžeme na různých sítích a na rozhlasu Proglas, můžeme být spojeni, až 10 000 lidí naraz může slyšet, co tady někdo povídá. Tak tohle Pavel neměl. A přesto rozšířil křesťanství mezi pohanské nebo ty ostatní národy, které byly okolo židovského národa. Takže klobouk dolů. Byl to teda člověk určitě hodně upochodovaný, boj určitě musel prodělat mnohé boje, musel i běžet v zimě, v létě, chudobě i bohatství, všechno zažil a ještě k tomu udržel víru, věřil. Tak to je taková výzva, víte, abychom, i když se tolik nenachodíme, tak abychom věděli, že máme znovu vstávat, že máme bojovat jako Pavel a že máme věřit, víte, věřit v Ježíše, protože Pán vás, nás, může vysvobodit ode všeho zlého, zachránit pro své nebeské království lásky jedině, když věříme, že to tak je. V evangeliu říká Pán Ježíš Petrovi, to se říká Kefas je skála a že to Petr je vlastně překlad. Ty jsi Kefas a tedy skála s velkým S. Tak to není ten skála z komunistů, jo? Prosím vás, abyste se nelekli, že máme mesiáše už mezi komunistama. To je jiný skála. Tohle to je skála, na které Ježíš zbudoval svou církev. No a teď bychom si měli asi říct, co to tedy ta církev jako je. Jo? Tak církev, když se zaposloucháme do toho, co to vlastně je, tak je to lid patřící Pánu. Ano? To slovo je, my řekneme, že to je schromáždění věřících lidí, kteří věří v Ježíše Krista, ano, ale ten přesný překlad je patřící Pánu, dokonce ani ten lid tam není, je tam jenom patřící Pánu. Tak sestro, bratře, patříš Pánu? Patřím Pánu? Pane, já ti chci patřit, i když často na to zapomínám, prosím, pomoz mi, abych ti patřil. Abych ti patřil teď, abych ti patřil zítra, abych ti patřil pokaždý, když si na to vzpomenu. A i když si nespomenu, prosím tě, nepust mě, dej, ať ti patřím. Tak to je církev patřící Pánu. My ti to patříme Pánu. Pak tady jsou další dvě věci, svazování a rozvazování. To jsou takové složité věci. Dejin je svazovat a liein je rozvazovat. Tedy zakazovat a dovolovat. To je to, co dostává ten Petr. Když to úplně rozdělíme, tak se to rozdělí na učitelský úřad, na takovou disciplínu, tedy soudní úřad, a potom na odpouštějící úřad, úřad, kde se odpouští. A tak to jsou ty tři úřady Petra, který měl zastupovat. Je to, když někdo takovýmhle způsobem, jako oslovil Ježíš Petra, dává vlastně takovou výsadu, tak to znamená, že ho vlastně jako povyšuje, dává mu jako úkol a zároveň i ten respekt, který k tomu patří. Tak vyznamenání, je to vlastně vyznamenání pro Petra. Samozřejmě víme dobře, jak Petr skončí, že je vlastně popraven, nakonec zemře mučednickou smrtí a poprosí, aby ho otočili hlavou dolů, protože není hoden, aby zemřel stejnou smrtí jako Ježíš, hlavou nahoru, ukřižovaný, takže proto máme toho Petra hlavou dolů, takže prosím vás, kdo si to pletete se satanistickými symboly, tak to je opravdu omyl. Jo? A další věc je, že víte, s tím satanismem je to problém, protože každá sekta musí mít lídra, jo? A satanistická sekta lídra nemá, je to v podstatě příklon k určitému přirozenosti a přirozenému náboženskosti a odpor proti církvi, proti tomu, co vyznáváme, protože to prostě těm lidem vadí, jak to vyznáváme. Takže mnozí, kdyby se sešlo 20 satanistů, neschodnou se, víte? Když se setká 20 křesťanů na základech víry, se shodneme, i když třeba máme jiný pojetí liturgie nebo jiný pojetí chválení Boha, ale na základech víry, na tom vyznání víry se shodneme. No, takže
kolik je, ještě můžem, tak chvilinku a už to bude všecko. Nechci to protahovat. Takže učitelský úřad, disciplinární úřad a odpouštějící úřad tady máme a ta kredibilita nebo to pro pověření, které Petr dostal a které tedy působí tak jako nebezpečně, že proti tomu byl i odpor v minulém, předminulém století, proti té neomylnosti papeže, tak tady to je rozhodnutí v souladu s Kristovým duchem, mají plnou platnost i před Bohem. To pak se opírá o naše svědomí, takže kdo má citlivější svědomí, tak se ním řiďte, kdo má svědomí takové, řekněme, poddajné, že se nechá tím učením vlastně tak, jako že věří, že to tak má být, tak prostě tomu zůstaňte. Věřte tak, abyste mohli posilovat víru, ne abyste odpadávali od víry. A hlavně Bůh nám důvěřuje, víte? On v nás věří, na rozdíl od nás, kteří málo kdy věříme v něho, tak Bůh v nás věří. Tak, a pak je tady ještě, tedy jsou ty atributy, které Petrovi a Pavlovi připadají. Petr dostává klíče od nebeského království, jedním klíčem zamyká, to je to svazování, druhým klíčem odemyká, to je to rozvazování, osvobozování. Petrovi se Ježíš nemusí zjevovat, protože ho zažil ho fyzicky a měl s ním docela intenzivní několik let zřejmě putování a osobních kontaktů a rozhovorů. Na rozdíl od Pavla, který má v atributu meč, protože mu byla setnuta hlava mečem a vlastně připodobňuje se to meči ducha. Je to ten dvousečný meč, který Božího slova, který rozstíná toho, komu je zvěstováno a zároveň rozstíná i srdce toho, kdo ho zvěstuje. Takže i kazatel, i ti, kdo posluchači jsou, tak Božím slovem naše srdce se má rozetnout, otevřít a má přijmout tu pravdu Boží, která z toho září, která z toho přichází. Takže patříme-li Pánu, jsme církev, ano, a spolehneme se na to, že ty klíče potom Ježíš v pozdějších vyjádření v Janově evangeliu dává celému tomu společenství apoštolů. Apoštolové to dali našim apoštolům, takže i ti naši biskupové, potažmo kněží, potažmo všichni věřící. Pokud odpouštíme, je odpuštěno. Pokud neodpouštíme, není odpuštěno. A tak si to nenechávejme. Hele, já vás chci dneska poprosit, jestli jste ještě někomu neodpustili, tak mu dneska odpuste. Už je toho Petra a Pavla, ne, zkusme to. Hele, bylo by to docela hezký. Já myslím, že by to stálo za to. Pak je tam taky, církev taky má různé atributy, třeba katolický, my to máme jako římskokatolický, to název celé církve, ale katolický je všeobecný, ale také význam celiství. Ta holistický, to je skoro, že, takové divoké slovo. Takže katolík, správný katolík je ten, kdo je celý Boží. Celý patří Bohu. Patřící Bohu celý. Jo? Církev katolická, když je to patří Bohu, patřící Bohu celý. Tak jo. Takže já doufám, že všichni Bohu patříme více či méně. A jestli ne, tak to dneska udělejme. Prostě se rozhodněme a řekneme, Pane, já ti chci patřit. A i když to neumím úplně dobře, tak jo, dneska jo. Ode dneška, každý den. Amen.

Přednášíme ti, pane, své prosby, především za mír na celém světě, hlavně na Ukrajině, v Gaze a všude tam, kde se bojuje, kde je nespravedlnost, v Libanonu, i tam v Africe, kdekoliv, v Jižní Americe nebo v Asii, kdekoliv je napětí a pozvedají lidé zbraně, tak dej, pane, aby v jejich srdcích zavládl mír a oni ho realizovali ve svých životech a malých válkách. I v našich srdcích, ať zavládne mír a přestaneme se hněvat. Pro Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Prosím tě, pane, ať hlásáme radostnou zprávu o tvém vítězství, tedy evangelium všem lidem, tak jako Pavel. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Začínají prázdniny, pane, svěřujeme ti naše děti, vnoučata a všechny lidi, kteří cestují, aby si ochraňoval, aby si při cestování a prázdninových aktivitách odpočinuli, načerpali síly a mohli se vrátit ke studiu, k práci tam, kde po nás chceš zodpovědné činy a rozhodování. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. S proroky a se všemi, kteří připravovali tvůj příchod, tě, pane, chválíme. Sláva tobě, pane. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. S panou Marií naše duše velebí pána. Sláva tobě, pane. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. S apoštoly a evangelisty ti, pane, vzdáváme díky. Sláva tobě, pane. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Se všemi mučedníky, zvláště dnes s Petrem a Pavlem, pane, zasvěcujeme svůj život tobě. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Se všemi svatými svědky evangelia se ti, pane, klaníme. Sláva tobě, pane.

celou tvou církví, po celém světě tě, Pane, chválíme. Sláva tobě, Pane. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. A poprosme Panu Marii o pomoc a přímluvu na naše úmysly. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. A připojme modlitbu Páně, Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, Petrovi, Pavlovi a všem ostatním, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje. A vy, kdo jste sami u těch rozhlasových přijímačů anebo u těch sociálních sítí, tak přijměte Kristův pokoj skrze vlny Rádia Proglas a skrze to záření obrazovky, na kterou teď čučíte.

Nebeský Otče, chválíme tě za to, že jsi nám dal takové příklady, jako je Petr nebo Pavel, a nebo naši oblíbení svatí, kteří nás oslovili a pomohli nám, abychom uvěřili v tebe, našeho Otce. A prosíme tě, abychom dokázali žít jako tvůj syn Ježíš Kristus, který se obětoval za naše hříchy a za církev, tedy za ty, za lid, který ti patří celých. Chceme ti patřit celé, ale moc nám to nejde, tak nám pomoz a požehnej nám k tomu. Požehnej nás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Nebeský Otče, děkujeme ti a prosíme tě, abys vstoupil do našich životů tak silně, jako do životů Petra a Pavla, na jejich přímluvu. Tě žádáme o požehnání. Amen.

Před malou chvílí bylo 18 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pondělí 29. červen 2026 a podle katolického kalendáře je slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů. Svatý Petr se stal ochráncem papežů, přímluvcem kajícníků, patronem rybářů, řezníků, truhlářů a zedníků, zámečníků a hodinářů. Svatého Pavla prosí o přímluvu katoličtí novináři, teologové a duchovní správci. U nás jsou tito mučedníci patrony stovek kostelů a kaplí, katedrály v Brně na Petrově a celé brněnské diecéze. Její biskup Pavel Konzbul byl vysvěcen právě před 10 lety. Na dnešek připadá i 160. výročí narození otce evropské integrace Roberta Schumana, prvního předsedy Evropského parlamentu, kandidáta blahořečení, vzoru křesťana v politice. Zemřel v roce 1963. Před 95 lety vyšla encyklika Pia XI. Non abbiamo bisogno. Dokument, kterým papež rozhodně odsoudil totalitní pojetí práva a státu. Před 85 lety vydechl naposled polský klavírista, hudební skladatel, předseda vlády a ministr zahraničí Ignácy Jan Pederevsky. A právě před 70 lety v Mnichově spolu s rodným bratrem Georgem přijal kněžské svěcení Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI. Před 17 lety podepsal encykliku Caritas in Veritate, láska v pravdě. Petrům a Pavlům k svátku vše dobré, pranostiky, na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý. Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší. Já už teď pouštím písničku Jiřího Žižkovského Anděle.

zázemí zmáčený, zmáčený. Stačí chvilku jen, víš, připadám si strašně sám, ztracený, ztracený. Kolem naší lodi, lásko, širej oceán, vysokánský vlny se k nám blíží ze všech stran.

a hledat zrnka soli v kamení. Jak se smějou v nebi andělé a jestli křídla mají, jestli všichni vás

0: Třemešník, jeden z nejznámějších poutních Vysočiny, je místem s bohatou historií i živou současností. Barokní kostel Nejsvětější Trojice, který zde stojí od první poloviny 18. století, je po generace cílem poutníků a symbolem duchovní tradice tohoto kraje. Příběh tohoto místa na Proglasu přiblíží člen Matice Křemešnické Martin Běhal.
1: Historie tohoto poutního areálu sahá až do roku 1555, kdy zde byla původně dřevěná gotická kaple. O 100 let později se přestavila na kapli kamennou. Postupem času však přibývalo poutníků a ke kamenné kapli se přistavil trojlodní kostel, jak ho vidíme dnes. Tato stavba byla dokončena kolem roku 1756, kdy do kostela byl instalován unikátní jediný trojboký oltář, určitě jediný v České republice a možná i na celém světě, který má zachycovat Boží Trojici, neboť stejně jako je jeden Bůh ve třech osobách, je jeden i oltář, po jeho bocích zbývající dva. Ovšem, tohle není jediná stavba, která je v poutním areálu. Postupně přibývaly další stavby. Byla to fara, hájovna, škola, ambity a na začátku i na konci ambitů na jejich okrajích dvě kaple. U kostela můžeme najít i větrný zámeček, který je z roku 1935. Od kostela dolů vede křižová cesta, kde dole vyvěrá zázračná studánka. V celém areálu nebo kolem kostela najdeme i poutní hotel a nedaleko kostela je rozhledna Pípalka.
0: Cílem a posláním Matice Křemešnické je rozvíjet a posilovat především duchovní odkaz tohoto poutního místa, vysvětluje Běhal.
1: Matice Křemešnická jakožto taková byla založena v roce 1935 tehdejším děkanem panem Františkem Bernardem Vaňkem, který zde působil na Křemešníku. On ji vlastně spolu založil s biskupem Šimonem Bártou a vlastně cílem bylo, aby podporovali, aby tam ten spolek Matice Křemešnické podporoval činnost a pomáhal farnosti místo udržet. Ovšem původní Matice Křemešnická byla v roce 1951 komunisty zrušena. V roce 2013 jsme se rozhodli spolu obnovit Matici Křemešnickou a vlastně takovým ústředním cílem Matice je, aby získávala peníze, nějakým způsobem vydělávala peníze, abychom to místo udrželi v dobrém technickém stavu a přívětivém pro poutníky. My získáváme finanční prostředky několika způsoby. Jeden ze způsobů je, že vydáváme publikace, které jsou spojeny tímhle poutním místem. Pak pořádáme duchovní a kulturní akce. Dále pořádáme pravidelné komentované prohlídky na tomto poutním místě a každý rok pořádáme takzvané křemešnické léto, které slouží k tomu, aby jsme pozvali co největší počet poutníků, nejen primárně lidí věřících. Máme vlastně duchovní i kulturní programy. A veškerý ten výtěžek vlastně směřuje do postupné restaurace uměleckých děl a oprav kostela a okolních budov.
0: Křemešnické léto nabídne podle Martina Běhala bohatý duchovní i kulturní program. Startuje tento pátek bohoslužbou a přednáškou.
1: My se snažíme každý rok pozvat kněze, kteří zde na Pelhřimovsku, protože Křemešník je nedaleko Pelhřimova, tak se snažíme vždycky pozvat kněze, kteří zde působili. Takže budeme tady mít v pátek 3. července otce Jaromíra Stehlíka, pak tady budeme mít otce Salesiána Josefa Převora, další pátek 10.7. A takovým bych řekl zlatou třešničkou na dortě bude divadelní představení Tereska. To divadelní představení vlastně bude ve spolupráci s divadlem na Vinohradech v Praze a speciální bude v tom, že bude přímo sehráno v kostele na Křemešníku. Herci nacvičili hru, která je o životě svaté Terezie z Lisie. Pro nás je speciální i v tom, že dokáže toto dílo propojit obě ty činnosti, které vlastně děláme, jak kulturní, tak i duchovní. Herci přijedou v nějakém předstihu, aby si tuto hru nacvičili v nových prostorech. Nesmírně nás těší, že o tu hru je veliký zájem, zájem a zbývá, pokud by někdo z posluchačů byl z Vysočiny nebo měl cestu na Vysočinu nebo ráčil delší cestu, tak zbývá nám posledních 18 vstupenek na 18. července na večerní představení od 20 hodin. My těch představení vlastně pořádáme celkem 6 a poslední týden se nám opravdu podařilo to téměř vyprodat. Kromě vlastně divadla Tereska, tak v srpnu 14.8. v pátek od 18 hodin k nám zavítá zpěvák, umělec Pavel Helan, kterého jsme pozvali. Vstupenky jsou stále v prodeji a jich ještě dost. A vlastně celé to křemešnické léto, i když léto, zakončíme velkým koncertem přímo v kostele na Křemešníku Hradišťanu a Jiřího Pavlici. Ti už u nás byli, nicméně se jim u nás strašně líbí v těch prostorech, tak jsme je pozvali i letos. A všechny vlastně vstupenky na ty kulturní akce je možné zakoupit přes náš rezervační systém a přes naše webové stránky, které jsou www.maticekremesnicka.cz.
0: Dodává člen Matice Křemešnické Martin Běhal.

0: Každé prázdninové úterý od 16 hodin se na zámku v Uherčicích u Znojma konají mše svaté. Podrobnosti má za pořadatele Táňa Dohnalová ze společenství Fatim Vranov nad Dýjí.
1: Zámecká kaple je zasvěcená blahoslavené Juliáně, která úzce souvisí s rodem Kolalotů, kteří byli dřívějšími majiteli uherčického zámku. Blahoslavená Juliána je zvlášť uctívána v městečku Brtnice u Jihlavy. Prázdninové bohoslužby v Uherčicích jsou pěknou příležitostí jak pro věřící domácí i v okolí, tak pro návštěvníky a turisty, kteří přijíždějí vyloženě kvůli této mši svaté.
0: Uherčický zámek není jediným netradičním místem, kde Fatim pořádá mše svaté.
1: Proto mohu nabídnout i pozvání na bohoslužby, například do hradní kaple na Býtově, do zámecké kaple Nejsvětější Trojice ve Vranově nad Dýjí nebo na Vranovskou plášť v restauraci Štika. Podrobnější informace o datech a časech konání všech těchto bohoslužeb najdou zájemci na webu www.fatim.com. Touto cestou tedy všechny zvu k nám do oblasti spravované Fatimem Vranov nad Dýjí.
0: Tolik od Táni Dohnalové.

0: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zýváček. Ten bude patřit pohádce, písničkám, ale samozřejmě také modlitbě.

Dnes večer nás čeká další příběh o zvířátkách v cizině. Měli bychom se dozvědět, kde a proč se vzal na světě první koala medvídek.

0: Tak tenhle příběh se stal v Austrálii před mnoha a mnoha lety. V suché australské buši žil ve vesnici kmen lidí. A mezi nimi i chlapec jménem Abo. Abo neměl rodiče, žil sám a byl líný až hrůza. Všichni z kmene se starali o svoje živobytí, jak jen se dalo. Ale Abo byl tak líný, že si nechtěl chodit ani pro vodu. Zvlášť v období sucha, kdy blízké prameny vysychaly a lidé z vesnice museli pro vodu vážit dlouhou cestu, Abo raději žebral o zbytky vody u těch, kdo si ji přinesli ze vzdálených pramenů. Jednoho dne se všichni z vesnice vypravili na lov a sběr potravy. Domluvili se, že svoji donesenou vodu schovají, aby jim ji Abo nevypil. A tak se stalo. Vesničané ukryli vodu v hliněných nádobách pod keře za vesnicí a ještě za ranního soumraku se vydali na cestu. Když se Abo předpolednem probudil, měl velikou žízeň. Vydal se hledat někoho, kdo by se s ním podělil o vodu. Ale nikoho nenašel. Vesnice byla prázdná. Bloumal po okolí, až si náhodou všiml nádob na vodu schovaných pod keři. Když se do sytosti napil, usmyslel si, že vesničany napálí. Po chvilce přemýšlení se rozhodl, že se ukryje i s nádobami. Za úkryt si vybral nevysoký strom eukalypt za vesnicí. Pomalu odnosil všechny nádoby s vodou pod strom a pak vyšplhal i s nádobami do větví. Našel si tam pohodlné místo a čekal. Čekal a těšil se, jak budou vesničané udivení, když zjistí, že se jim nádoby na vodu ztratily. K večeru se vrátili všichni z vesnice i s novou potravou. Po dlouhém dni měli žízeň a tak se vypravili ke keřům, kde ukryli vodu. Ve stínu keřů byla jen slehlá tráva. Po nádobách s vodou ani stopy. V tom si vesničané uvědomili, že ani Abu nezahlédli. A tak se ho vydali hledat. Zahlédli ho skrytého ve větvích eukalyptu. Když došli ke stromu, uviděli ve větvích také nádoby na vodu. Abo se jim začal posmívat a pokřikoval na ně. Vesničané prosili v dobrém, aby slezl a vrátil jim vodu, že mají po celém dni žízeň, ale Abo se jim ošklivě vysmál, ať si pro vodu, když chtějí pít, vylezou za ním na strom. A tak se dva mladíci dopálili a začali šplhat na eukalypt. Po chvíli už byli u Aba a natahovali se po něm. Abo ve snaze zachránit se před jejich hněvem udělal neopatrný krok a bum, spadl až na zem. Přímo před rozhněvané vesničany. Na zemi se usedavě rozplakal. Byl celý potlučený a navíc se velice bál trestu. Vesničané se rozběhli k potlučenému chlapci na zemi. A pojednou se v údivu zastavili. Viděli, jak se z nosu malého chlapce stává velký černý lesklý čumák, na temeni hlavy mu vyrůstají kulaté chlupaté uši a celé tělo se mu mění. Na zádech, břiše, nohou i rukou mu vyrostla srst. Na rukou a nohou, které vypadaly spíš jako tlapky, se mu objevily malé drápky. Abo se zvedl a ve snaze uprchnout před spravedlivým hněvem vesničanů začal opět šplhat na strom. Jakoby kouzlem strom s chlapcem začal rychle růst k nebi. Za chviličku již byl Abo vysoko a z dosahu rozhněvaných vesničanů. Pozoroval překvapeně svoje ruce, vlastně tlapky z drápky a nevěděl, co se stalo. Abo se totiž změnil z chlapce v prvního medvídka koalu. A od těch dob žijí koaly ve větvích eukalyptů, živí se pouze jejich suchými lístky a kdykoliv sestoupí na krátkou chvíli na zem, žalostně zpívají o svém smutném osudu, který způsobil jejich předek lenivý a zlomyslný chlapec.
1: Lenost se nevyplácí a i když vypadá život takového koaly skvěle, zkuste si představit, co by se asi stalo, kdyby mu došlo listí. Zítra uslyšíme o tom, proč je tak různobarovné papouščí peří. Dnešní pohádka je u konce, ale já bych vás teď, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, díky za celý den. Díky za to, že se můžeme spolehnout na to, že nikoho z nás neopustíš. Jsi stále s námi, máš nás rád a opatruješ nás v každém okamžiku. Díky za to. Amen. Tak děti, hurá do postýlek, ale ještě než zavřete oči, mám tu pár hezkých písniček. Tak doufám, že se vám budou líbit, já vám přeji hezký týden, dnes bylo pondělí, ať už je trochu chladnější, protože to vedro nás spaluje všechny, no a krásnou dobrou noc.

četli. Rychle všichni do patra, rychle do patra, řítí se sem Ondatra, strašná Ondatra. Řítí se sem z finské sauny, představitel z finské fauny. Kdo zůstane v třízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v třízemí, skončí strašně zřízený.

Přátelé, to, co právě teď posloucháte, to je takzvaná mezihra, neboli někdy se také cizím slovem říká intermezzo. To proto, že se to vždycky klade inter mezi něco. Toto intermezzo jsem si já celé zkomponoval sám, až na takovou kratičkou pasáž, se kterou mi pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Krásný pondělní podvečer vám všem, kteří ve čtvrt na 8 posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí. Dnes jsme v koncertním studiu, takže nás můžete sledovat i na našem YouTube kanálu, pokud chcete vidět kapelu Nebe z tebe i vizuálně. A já tady kapelu vítám. Pěkný večer oběma.
3: Dobrý večer.
4: Ahoj.
2: Jmenovitě Štěpán Hulc a Terka Šlahařová. Kapela Nebe z tebe je našim posluchačům sice dobře známá, ale vlastně jste tady velmi dlouho nebyli. Dobře známá, protože jste koncertů tady ve studiu Proglasu odehráli, vás myslím, 4 v minulosti. A dnes je to tady popáté. Po 7 letech ale, což je poměrně dlouhá doba. A o tom se samozřejmě budeme bavit. Co jste dělali, co děláte? Protože je pravda, že my se teď potkáváme v čase, který je pro vás ale velmi zajímavý.
4: Je to no, tak.
2: Je to tak. Zatím to necháme takto otevřené, necháme posluchače zvědavé a nabídneme jim první ukázku, první písničku dnešního živého koncertu ze studia Proglasu, která to bude?
4: Do popela.

0: Tak milí posluchači, Rádia Proglas, se slyšíte asi i potlesk, byť mírný, máme tady dnes i tři diváky, děkujeme za to, protože dnes můžete poslouchat a také sledovat na našem YouTube kanálu živý koncert ze studia Proglasu, kapela Nebe z tebe, Štěpán Hulce, Terka Šlahařová jsou tady dnes. To mě přivádí k první otázce, předtím, než se podíváme na ty zajímavé věci, které vás teď provází, protože vy jste v minulosti tu prý vystupovali v poměrně vysokém počtu, ve velkém počtu, a vlastně každým tím koncertem to asi redukujete a redukujete a pokračujete v tom i dnes, protože jste tady v historicky nejnižším počtu vůbec, ve dvou tedy. To je aktuální sestava nebo ostatní nemohli?
1: Tak co by kapelně starší člen se ujímám slova, a je to zajímavý úhel pohledu, že vlastně každý koncert na Proglase znamená redukci. To bych nerad, kdyby to někdo takhle pobral, protože s Terezou chci spolupracovat v příštích dnech, měsících, minutách, vteřinách a tak dále. Je to tak, že plevy odešly na jevišti, zůstává zrno. Jo, prostě nakonec to tak vyšlo. Přes všechny moje big beatové snahy a snahy o to, aby jsme vždycky měli basáka, a vždycky tam byl perkusista, vždycky jsem chtěl kachonistu, jo. A vždycky, aby tam byla nějaká mandolína, jo. Pak mě někdo říkal, hele, a tak housle, jo, prostě, co kdyby? A pak přišel Slovák a říká, čo kdyby, sláky, tak jsem si to nechal přeložit. A říkal jsem si, jako ne, jo, to bude folkový a já jsem takový akustik, ale jako folk úplně, a ještě trampsky a tak dále, jo, a vidíš, no, jsem tady po portě s Terezou a jako sešlo se to postupně přes hromady diskuzí a momentů a výměn, a když jsem přestal uvolňovat energii na to, abych to udržoval ve vchodu jako velký těleso, tak najednou jsme se nějak osvobodili. A ty chceš něco říct? No, takže dobrý.
0: A nese to ovoce? A tím už se dostáváme k té možná první, no oni jsou všechny stejně čerstvé, ty věci. Tak, ale i když možná tahle je čerstvější, přece jenom je to vlastně včerejší záležitost.
1: Popela jsme poprvé hráli na Proglase v roce 2000 poprvé.
0: To jsem nemyslel. v kolikátém roce?
1: Já vůbec nevím, já nevím, jestli jsme tady byli prvně 2012.
0: 2011, co jsem našel já. No 15 let je to, no.
1: Vůbec nevím, no. Jo. Ale nepoznali byste ji, Tereza si ji zafixovala tehdy, a když jsem jí teďka zahrál tuhle úpravu na podzim, tak mě se svým obvyklým humorem, který miluju, řekla, se na to zvyknu. Jo, takže.
2: Ale vlastně se mi nakonec i líbí, jo? Není to jenom o tom zvyku.
0: Jak říkají muzikanti, když se jim něco nelíbí. Zajímavý.
1: Jo, jo.
0: Ale pojďme zpátky, ať od toho neodběhneme. Ta nejčerstvější věc je vlastně to, že vy jste se včera octli v Řevnicích, že?
1: Už i v pátek.
0: Už i v pátek, ale včera byl ten den D.
1: Předávací den těch cen.
0: A co se tam stalo?
1: Pojď na to.
2: No prostě máme tu autorskou portu, no.
0: Máte tu autorskou portu.
2: Máme.
0: Takže to je jedna z těch nejaktuálnějších novinek,
2: přesně,
0: která je teď teda s vámi, ale ještě, není to všecko, že jo? Tam je ještě něco, co předcházel k tomu jako o pár dní jenom.
1: Velmi důležitý kroky tam jsou, který k tomuhle vyústili. A když to vezmu ze široka, velmi, velmi ze široka, tak vlastně jsem vyhrál autorskou portu s kapelou Nebe z tebe v roce 2015 a tehdy jsem si myslel, že se tím něco stane. Jo? Vyhrál portu. No, takže teď jsme to udělali jinak a dali jsme se dohromady s producentem Honzou JDG Sládkem, u Adama Pakosty Sound Device jsme nahráli single, o který teď půjde, který nám vlastně tu autorskou portu vyhrál, a vlastně jsme přišli na tu portu uchystaní s tím, že máme nahranou píseň, máme k ní klip, máme uchystanou sbírku na album, jo, všechny tyhle věci tam prostě probíhají zároveň, protože jsem pochopil, že když člověk vyhraje soutěž a pak jako si říká, tak teď to začnu řešit, tak při dnešní rychlosti výměny informací za 3 měsíce nikdo neví, o čem ten vítěz hovoří, jako, jo. Ale to bych se rozpovídal dál. Tohle shrnutí je asi snad základní. No.
0: To je, ano, to je v bodech, pak se když tak tomu vrátíme určitě, podíváme se na to teda, co vás čeká, vlastně, co to třeba může znamenat. Teď následuje další písnička, bude to jedna nebo dvě, budou to dvě spřažené písničky, tak pojďme jenom říct názvy.
2: Jo, tak první se jmenuje Příběhy něhy. Je to vlastně taková nejněžnější naše nejmilejší novinka. A hned po ní zahrajeme Co pošlem dál, právě tu výherní z té Porty.

0: Slyšíte potlesk, milí posluchači, protože dnes máte možnost poslouchat živý koncert ze studia Proglasu s kapelou Nebez tebe. Máte možnost toho zároveň i sledovat na našem YouTube kanálu. Štěpán Hulca, Terka Šlahařová, aktuální složení kapely Nebez tebe a čerství vítězové autorské porty z jubilejního 60. ročníku tohoto festivalu. Čerství vlastně laureáti, protože včera jste tu cenu dostali, je to tak? Byla ta písnička, za kterou jste ji dostali.
1: Ano. Je to tak.
0: Mě napadlo, že vlastně to jsou dva velké kontrasty. No, velké, to je prostě jeden kontrast, protože vy jste to včera hráli, nebo včera jste to hráli?
1: V pátek,
0: ale včera jste tu cenu dostali. V pátek a byli tam lidi, že jo? Byly tam stovky lidí.
1: Je to tak.
0: A dnes je nás tady pár. Čili úplně zase jiná dynamika, jiná odezva určitě.
2: My to tak asi nebereme.
0: Neberete to? Mě právě zajímalo, jak to vnímáte vlastně, jak tam třeba na to lidi reagovali během toho, nebo potom.
1: Vezmu to z té veselější stránky. Já jsem v rámci zvukové zkoušky se dobral problému s kytarou.
0: V pátek.
1: Takže zvuková zkouška proběhla způsobem, máš to tam, víš co, jo? A něco si s tím a tak dále, u nás to není. Takže pak jsem vlastně zjistil, že hrajeme. A přiznám se, že v tu chvíli jsem vlastně spíš zvědavý, co řekne Terka o publiku a pocitu z publika, protože já jsem vlastně celý set odehrál ve stavu předchozího, řekněme, složitě vybrané zákruty. A vlastně se přiznám, že jsem to skrz tohle prisma jako nestihl moc vnímat, jo? Že nevím, jako, jak to...
2: No, co se týče publika, tak ano, tam to samozřejmě bylo hodně na očích, ti lidi, a my jsme byli hodně na očích, ale já, jako pokud bych mluvila přímo za sebe, tak já to vnímám, že ti lidé nás tady i vidí, i poslouchají, takže ta nervozita je tam vlastně pořád stejná.
1: Jo, to se nemění. V 2008 jsem měl první koncert a nikdy jsem předtím s kapelou vlastně nikde nehrál a spíš to beru, jako, že jsem si zvykl na to, že je člověk jako kdyby v nějakém driveu, než že by si řekl, jo, tak už to mám po těch letech jako najetý a vlastně mě to jako nějak nebere. Jako po každý, když to mám před někým zahrát, tak je to pro mě stejná síla.
0: Proto to asi člověk i dělá, ne? Kdyby vlastně už to tam nebylo, tak by to mohlo znamenat nějakou apatii a tím pádem, že už vlastně mu to nic nedává.
1: Já nevím, já bych to někdy radši hrál v klidu.
0: To já chápu úplně, ale vlastně toho mám pocit, že se toho člověk nikdy nedobere.
1: Je to
0: a má pocit, že jo. A že to jako někdy přijde, ale možná ne. Jak to tam vlastně je? Vy jste říkali teda set, že jste hráli, to znamená, že tam máte možnost zahrát třeba tři písničky.
1: A ty, co jste slyšeli, jsme tam zahráli.
0: Takže my jsme slyšeli ty tři a potom vlastně vy nevíte, za kterou, nebo vy jako vyberete, řekněme, ty tři, které si myslíte, že jsou nejlepší nebo potenciálně nejlepší, abyste za jednu z nich tu autorskou portu mohli získat?
1: Je to dopředu určený, kterou písničku chci přihlásit. Aha. A můžu přihlásit všechny tři. Na první portu jsem přihlásil všechno, prostě co uvidíme. Jo? A tady jsme se prostě nasměrovali, na co pošlem dál a spíš jsme hledali k ní dvě písničky, které budou dostatečně zajímavé, každá jiná, každá svá, tak aby ten set byl postavený hezky. To je něco, co jsem neřešil s předchozíma sestavama kapely vůbec. Mm-hmm. Ještě se mě to tam ani nespínalo, že to je třeba lepší to mít vystavěný.
0: A tu cenu vám teda udělí porota, nebo to je divácká cena?
2: No, tam jsou vlastně tři kategorie na té portě. Jedna kategorie je ta autorská porta, což jsme teda vyhráli. Pak je interpretační porta a pak je divácká porta, kde vlastně lidé, kdokoliv, může poslat SMSku v hodnotě 3 korun a to se pak sečte.
0: Ale vy to máte od odborníků, řekněme, od poroty.
2: Ano.
0: Jo?
1: Je to tak.
0: Muselo se tam zhodnout pár
2: hlav.
0: Byl
2: například Slávek Janoušek.
1: Aleš Hrbek tam byl, jasně. Ten je vlastně tady to Aleš a Martina, to jsou ano. Velký jména dneska v rámci organizace této akce. Petr Bende byl v porotě. Mm-hmm. A další si s velkou úctou nevzpomenu teďka, ale samozřejmě, kdybychom vypli nahrávání, tak to sebe vysypu, jo. No, a takže došlo k zajímavým komentářům dohromady, kdy Slávek Janoušek říká, no, oni mě to vlastně, jak já dělám ty texty hodně, tak řekli, jak to vyber, kdo to bude. Tak to máte. A to mě jako řekli jako po cestě někde u piva tam, jo. A načež se otočím a tam stojí Aleš Hrbek a říká, chci ti pogratulovat, na tobě jsme se všichni shodli. A je to jako strašně zajímavý dohromady, jako a i jsme slyšeli jako z komentář z předávání Cengli, ten Slavik Janoušek říká, my když jsme si sečetli ty body, co jsme si jako porota poznamenali, tak jsme se vlastně nestačili divit.
2: Jak to vyšlo.
1: Jak to vyšlo. Jsem si říkal, tak to je fajn, že to vyšlo na nás.
0: Takže tři různé prostě jako pohledy.
2: A dvě od stejného vlastně člověka.
1: To strašně, strašně intenzivní Dřeslávka Janouška jsem poslouchal jako dítě, jo, imaginární hospoda, jo, jako od, pokud jsem folkař, tak kvůli němu, když bych to měl takhle říct, jo, protože jinak ty moje směry ještě běží úplně jinudy, ale prostě tohle je jedna ze součástí porty, ani se přiznám, nemám nastudovaný, jak probíhá ta divácká, jestli protože vím, že se dá hlasovat i divácky nějak na místě ještě. A pak tam byly ještě ceny toho, teď abych neřekl špatně název, tak řeknu zkrátku SAI. Nevím, jak je celá ta, jak to je správně, jak ta asociace celá zní. Těch cen tam bylo několik a jsme doopravdy rádi, že to takhle vyšlo. Že to se jako nestává jen tak a zároveň jako nemáš každý rok písničku, se kterou by si řekl, že to půjde, že osloví, že o něčem je a jo, že jsi seš jako jistý, že, jo, že to je to ono. Jo.
0: Vy jste k té písničce, která vám tu cenu zajistila, natočili i videoklip. A jeden z artefaktů z toho videoklipu je tady ve studiu. Necháme diváky, kteří se dívají na náš YouTube kanál a vyzveme posluchače, kteří nás zatím jenom poslouchají, aby si zapli YouTube kanál a hledali, kde v tom studiu ten artefakt je. Nedozvíme se sice od nich, jestli si to myslí správně, ale my jim to pak prozradíme a popovídáme si třeba i o tom videoklipu a vůbec tak o albu, které chystáte, co na něm bude. A vlastně můžeme začít už teď. Ta písnička, kterou zahrajete teď, ta na tom albu bude?
1: No.
0: Nebo ještě nevíte.
1: Já si myslím, že neprošla výběrem, ale dobře se nám hraje a proto jsme s ní sem přišli. Přesunuli jsme ji do kategorie, rovnou to řeknu. Tereza to nazvala tak, že vlastně jde o druh nepořádku, který je ještě jak ukoučovatelný. Jo? Takže si teď jako zahrajem a uvidíme, jak to jako půjde, jak ty akordy vyjdou a tak, že, protože dlouho jsme hráli ve třech a Cikánská je ještě z doby natočená jednou v pěti lidech, jo? A teď si to celý hraju vlastně sám, že tady ty věci, to jsem tak já, takže prostě je to taková legrácka, na které jsme pracovali jsme na tom aranžersky.
2: Chviličku.
1: Jo, já si
0: myslím, že... Říkejte, že vám to zabralo strašně moc času a že jste si na tom vylámali zuby, ale nakonec jste to zvládli.
1: Vylámali jsme si na tom zuby, zabralo to strašného času, ale nakonec jsme to zvládli.

0: Štěpán Hulc, Terka Šlahařová, Nebez tebe nám hrajou dnes živě v koncertním studiu Rádia Proglas. A mě tak napadlo jenom vlastně, kdo ty písničky píše, Štěpáne? Jo, jenom na...
1: Já.
0: Jo,
1: je to autorsky moje. Máme za sebou fantastickou zkušenost s jednou sestavou kapely, kterou myslím si, že tou dobou Stery byla na začátku střední školy.
2: No.
1: A také tou dobou jako jsme to udělali tak, že mandolinista napsal píseň Želva. Dali jsme k ní dohromady doprovod. Zpívala ji zpěvačka a já jsem nebyl na zkoušce kapely, někam jsem musel odjet a řekl jsem jim, hele, domácí vás pustí do sklepa, jo, v pohodě si to zařiďte, já tam jednou po 4 letech nebudu. A dospěli jsme k tomu, že to nepůjde. Prostě se to tak samo jako sesunulo, že je to tak, prostě celou dobu to tak je. S textama mě občas vyjde vstříc Martina Holánková, paní, se kterou jsem se v životě neviděl, bydlí prostě ve Šluknovském výběžku a po internetu ji znám desítky let. V létě se uvidíme, jedu tam na dovolenou. A předchozí single jeden má se mnou napůl textově a zase máme nějakou písničku, o který vím, že ten text zase vznikl tak, že mě poslala báseň a já jsem k ní nějako dopsal jako kdyby na jednou druhou část. A zafungovalo, ale až na takovýhle výjimky to jde za mnou, no, nebo to jde skrze mne, tak, tak.
0: A to je zajímavý.
1: jo, já jsem správce příběhu. Úplně upřímně říkám, že se vlastně snažím a s Terezou se mě skvěle spolupracuje v tomhle směru, že vlastně to, k čemu došli mnohem větší velikáni, než jsem já, mnohem dřív, než jsem se já narodil a tak různě, tak i u té vody, čo ma drží nad vodou, prostě kapela Elan říká, důležitý je tomu neublížit, když už to máte v ruce, to je důležitý. Aha. A o to se vlastně snažím. Jo. I kvůli tomu prostě poprvé v životě spolupracuju s producentem a klaplo to prostě, Honza Jirek, Geslárek, super. Jo. A je to, jsem správce a snažím se s pokorou se k těm věcem, který chodějí, tak jako chovat, aby to odpovídalo situaci.
0: Dobře, že jsi připomněl před písničkou, že vlastně tady ty další zvuky, kromě kytary a houslí, máte na starosti taky vy, že jste tady opravdu jenom dva, byť tady ozývají i perkuse, řekněme. Takže to jenom pro ty, kteří se na nás nedívají, ale poslouchají nás jenom. To se dneska prostě už dá v podstatě ve dvou udělat velký zvuk kapelní. Ale na tom albu to je jak? Teda máte producenta, ten má jaké nároky, návrhy?
2: On nám vlastně pomáhá spíš tak jakože široko úhle, aby ty písničky se vlastně dostaly k tomu širšímu publiku, protože, co si budem, Štěpán je hodně svojský. hodně svojský a občas se to jakoby nepotkává s tím, co široká veřejnost poslouchá, dejme tomu. A pokud bychom se chtěli, řekněme, velmi prosadit, tak v tom nám ten producent hodně pomáhá, že on nám například řekne, tohle někam posuňte, tady to víc rozjeďte a tak dále, takže a vlastně to trošičku koriguje, ale velmi jako jemně a vždycky to zatím sedlo. Jo, že vždycky se to potkalo s tím Štěpánem a i když mu třeba přetnul nit takzvaně, tak stejně to Štěpán ocenil zatím vždycky velmi tu radu.
1: Je to tak, jako je to fantastický doopravdy, protože já jsem to nečekal, že se mnou někdo bude mluvit takovým způsobem, že v klidu budem sahat do těch aranží. A on toho je třeba strašně málo, jo? Jakože já si řeknu, tenhle riff je super a já tím chci otevřít písničku. Jo? A vlastně, co pošlem dál, je jako... A my jsme to měli prostě v půlce písně jenom, jo? A jenom říká, na začátek. A to bylo vlastně všechno, co přinesl. A pak řekl, trochu perkuse. A nechal nás, jo. Takže já jsem začal cvičit, protože tady tohleto ovládání, tady to je pro mě ještě furt jako kdyby diskoška, jo, hodně, jak to vyjde, že jsem byl zvyklý si kopat kopák, tak to na každou jako zvládneš 2 hodiny mlátit do kopáku a všichni říkají, jak je kopák na každou dobrý a ty si to taky myslíš. A teď se to vlastně učím proti těm svým jako 16-tinkovým rytmům a předraženým dobám to hrát různě. A právě ten producentský hlas toho kopilota, který v tom s tebou je a který je schopný říct, víš co, budeme nahrávat tam a tam, budeme nahrávat bez kliku, protože vy v půlce písničce prostě přidáte a ono to tomu sedí a je v tom ta energie a mně jde o to, abyste to byli co nejvíc vy. Mm-hmm. A tam já se vlastně skrz to cítím jako strašně svobodný a to se pak přenáší na tu spolupráci s Terezou, že vlastně si to navzájem nekomplikujem.
0: Jo. Jenom poznámka, klik je vlastně metronom, se kterým standardně muzikanti nahrávají ve studiu, aby to bylo přesné.
1: Pardon,
0: ale vlastně? Občas je žádoucí, někteří producenti právě jako třeba ve vašem případě navrhnou nahrávat to bez něj, protože je to, řekněme, přirozenější, že právě máte tendenci třeba zrychlit, zpomalit v některých pasážích a je to takové plastické a možná si říkám, v době umělé inteligence to bude ukazatel toho, že to natáčeli lidi.
1: Jo, nahrávali jsme najednou. Takhle, jak jsme zapojení, tak jsme nahrávali vlastně, tu písničku komplet, včetně zpěvu. Mm-hmm. A fantastický na tom bylo, že ta atmosféra prostě díky Adamovi Pakostovi, kterýho jsme si, jak jsou ty přechodníky, Adam Pakosta přicestovavše do Brna na Pelikovu, založil si v Brně studio a rodinu a my jsme si ho zase odvezli zpátky do Prahy a do toho studia, který nám prostě JDG doporučil, který on předtím pracoval, což je vlastně studio Borise Karlofa Sound Device. No a prostě jsme přišli, zapojili jsme a dali jsme si jednu píseň a řekli jsme si, tak ráno to nahrajeme a prostě jsme to na čtvrtý take to byl, myslím, že? Jsme si dali 2 a Honza říká, hele, to vůbec není špatný, jako pojďte si to poslechnout, tak dobře, tak to vezmeme ještě 2krát a ten 4. jsme jako rozsoudili a překvapivě jsme balili kufry a jeli jsme dom, takže bylo to živý, tak jak to tam je chycený, tak se to prostě stalo minus nějaký minimální úpravy, u kterých mě oba, jak producent, tak jako sound engineer říkali, nech to tam, je to živý. Mm-hmm. Nevydržel jsem to a řekl jsem, přesto bych rád se pokusil, jo, tak se to prostě nějakým způsobem vyvíjelo, ale já bych k tomu chtěl říct ještě, že ten zvuk toho suchýho zipu, co tady teďka slyším od jednoho posluchače z boty, se mně strašně líbí, takže já si to zapojím příště do té zvukové sestavy a bude mít prostě místo virblu suchý zip. Jako.
0: Možná, že posluchači to úplně neslyší, což já doufám, ale my to tady ve studiu slyšíme. Pravda je, že ty zvuky všedního dne jsou zajímavé a kolikrát se z nich dají udělat kouzla v těch studiích. Tak a myslím, že máme čas ještě tak na 2 písničky. Takže, jestli máte. Jestli ne, můžeme to, jo? Takže bychom dali teďka předposlední.
1: Jak by se shodneme na tom, kterou?
0: Zkuste, no, já ještě vyplním ten čas.
1: Vyřeším rychle. Já vím, že ho chceš. Já ho chci celý. Já jsem to chtěl celý.
0: Já si tuším, o čem je řeč.
1: No, Mariupol je prostě náš protest song a natočený na melodce na pódiu naživo v roce 2022 na YouTube ho najdete. Já jsem na takovouhle písničku takový uvařený, ale jako po tomto úvodu jsem se právě rozhodl, že to i tak dopadne dobře. Takže tohle je Mariupol, píseň o lidech, kteří jsou na konci potravního řetězce a najednou jim nad hlavama prostě lítá střelivo a my s tím hrubě nesouhlasíme.

Ale je to ta raketa na pilota starýho Russian Air Force Tupoleva, co už mu začíná docházet, že tenhle týden přichází tu pozleva. Zatímco dál slepě schazuje bomby, tak nestíhá myslet na svoji nádhernou ženu a na to, aby s ní splodil překrásnou dceru, už mu nezbývá ani půl vteřiny.

že pro toho pitomce z Kremlu a jemu podobný jsme jen nepočitatelný smetí. Je to jen píseň a nikomu z nich nezachrání život, ale možná díky ní jsme pro ně vybrali o trochu víc.

0: Štěpán Hulc a Terka Šlahařová, Nebez tebe nám dnes hrají živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Máme asi 2 minutky do poslední písničky, do začátku poslední písničky, tak já jenom připomenu, že jsme se tady ohlédli trošku za vaším vlastním čerstvým vítězstvím Autorské porty, zatím, že chystáte album, co jste dělali vlastně těch x let, co jste tady nebyli, a čeká vás toho hodně. A zajímalo by mě teď na závěr, než se úplně rozloučíme, jaké akce vás čekají teď v nejbližší době? Jestli třeba trošičku přece jenom ta porta neakcelerovala něco? Nebo se to ukáže možná?
1: Řekni, co akcelerovala.
2: Já si myslím, že zatím ještě Tak koncerty, které nás čekají, už jsou domluvené, byly domluvené před portou. Nejbližší máme Znojmo
1: 10. 7. Znojmo, 23.7. je... To je v Brně, v Café Prah. Já jsem přeskočil koncerty 16.17. ve Valmezu v Emku. Honzou Hlucháněm, kapelou, jejíž jméno se mi nedařilo vyslovit ani napoprvé a rád se s ním uvidím. V Jeseníku v klubu Pangea, který se po povodních znovu obnovil, tak budeme mít druhý koncert o den později, 17.7.
2: Pak toho 23.
1: Café Prah, a potom se na nás chystá krásná věc, nebo dvě krásné věci. Janouškovo Ústí, kde bojujeme s termínem nahrávání versus s termínem pobytu na pódiu. A tak to je 15. až 14. srpna. A vypadá to na úžasnou akci, kdy bychom doprovázeli vernisáž Davida Moješčíka, mýho spolužáka sochaře, jehož socha Levitace má být vystavená na střeše nejvyšší budovy v Evropě od amerického architekta Normana Fostera. A tam bychom měli být pozvaní s tím, že tam na té vernisáži zahrajeme dál.
0: No, ale myslím, že to stačí, že...
1: Bronto samozřejmě tak... to zrušili v září.
0: Jinak jenom je to ve Varšavě, tady ta poslední akce, o které jste mluvili. Ano. A zájemci mohou všechno najít na sociálních sítích, kde jste, že jo, aktivní, takže Nebez tebe určitě tam. No a dnes osobně tady Štěpán Hulc, Terka Šlahařová, já vám moc děkuju, přeju, ať se vám moc daří.
1: Můžu ještě něco? Určitě. Já jsem zapomněl totiž, protože sociální sítě jsou jako super, ale my hlavně na to album, který se jmenuje, a Terku to napadlo, jak se jmenuje album?
2: Sami sebe.
1: To je odpověď na single, co pošlem dál. Chcem udělat úplně tu nejbarevnější vizitku kapely, jakou můžem, a vybíráme na ní na Doniu. Takže to je jako kdyby message, který jsem kompletně zakecal za tu 15 minut a prohrál a probrnkal, a teď to tady tlačím do lidí na poslední chvíli.
0: Stejně tak já, a proto už mi zbývá jenom říct, že zvuk měl dnes na starosti Šimon Vítek, videopřenos Tomáš Hlávka, Janis Mora se loučí od mikrofonu a přeji vám, ať si užijete poslední písničku dnešního.
1: To bude Big Beat v našem podání tedy. Teď už to bude krásný.

0: Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Česko povede na summit NATO v Ankaře premiér Babiš, prezident Pavel i opozice postup vlády kritizují. Trenér Miroslav Koubek skončil ve vedení české fotbalové reprezentace a zítra bude oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Hollingerové evidují 630 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
2: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách, především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
0: Hasiči dnes se vyjížděli přibližně ke 250 zásahům spojeným s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Nejvíce práce měli ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a taky na Vysočině. Říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
3: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
0: Českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, informoval o tom sám předseda vlády. Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu ukládá vládě nebránit účasti hlavy státu, podle Babiše by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos nezúčastnit. Prezident Petr Pavel v reakci na to napsal, že postup vlády je v rozporu s předběžným opatřením. Zároveň ale dodal, že je připravený dál jednat o uspořádání české delegace. Opoziční poslanec Ivan Bartoš z Pirátů přístup vlády kritizoval a zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí.
4: To, co navrhuje vláda Andreje Babiše, je naprostý alibismus. Prezident tedy bude moci jet, ale celé si to evidentně, alespoň podle vyjádření, povede pan Babiš. Na jednání půjde vláda, na neformální večeři pravděpodobně taky.
0: Třinecké železárny spustily novou robotickou linku na odlévání oceli. Unikátní zařízení nahrazuje lidskou práci na jednom z výrobních uzlů, kde jsou vysoké teploty. Jak potvrdil generální ředitel železáren Roman Hajde, robotická ramena už v ocelárně zvládají několik úkonů, včetně měření.
5: Tyto úkony byly většinou spojeny s rozstřikem oceli, to znamená jak bezpečnost, tak vysoká teplota a rizikovost. To dnes teda zajišťují s perfektní přesností roboty, který jako jediný na planetě používáme u nás v třineckých železárnách.
6: Fotbalový trenér Miroslav Koubek už není trenérem české reprezentace. 74-letý kouč předal předsedovi asociace Davidu Trundovi krátce po vyřazení Čechů ze skupiny mistrovství světa svou rezignaci. Brazilští fotbalisté hrají na světovém šampionátu o postup do osmifinále proti Japonsku, sleduje to Adam Procházka.
7: Po prvním poločase Brazílie prohrává s Japonskem 0-1, protože ve 29. minutě se prosadil záložník Kaishu Sano. Adam Procházka, Radiožurnál.
6: A na grandslamovém turnaji Wimbledon hrají 4 české tenistky. Podrobnosti přidá z Londýna reportér Jaroslav Plašil.
8: Doplníme 2 jména postupujících, teď aktuálně Nikola Bartuňková 7-5 v rozhodujícím setu nad Sterncovou ze Spojených států, před chviličkou prošla dál také Barbora Krejčíková. Po výhře nad domácí Klugmanovou o postup ještě bojují Kateřina Siňaková, která vede 4-3 s breakem nad Číňankou Cheng v první sadě, a Karolina Muchová, ta hraje 3-3 v souboji s Ruskou Zacharovou v prvním setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Překážky na D11 u Hradce Králové a na D5 u Loděnice. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy se vyhněte překážce u Hradce Králové. Mezi Směřicemi a odbočkou na Liberec na kilometru 97,5 leží na vozovce v levém pruhu předmět. Na D5 z Prahy do Plzně pozor na překážku za Loděnicí. Na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto blokuje pruh pro pomalá vozidla. Vybočují tam kamiony, tak opatrně. Na D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou do Němčic nad Hanou. Na kilometru 242 zastavilo nákladní auto kvůli defektu pneumatiky a blokuje odstavný pruh a stojí za ním šipka. V Pardubicích vyšetřují nehodu na silnici 2 do Přelouče. V Popkovicích v Pražské ulici se střetlo osobní auto s dodávkou. Místem projedete Kyvadlově jedním pruhem. A v Praze, v Brně, buďte velmi opatrní v Královopolském tunelu. Směrem na Žabovřesky se pohybují lidé, tak je nepřehledněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě kolem 630 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

kdy se to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky. A máma s tátou se za tebe leká.

Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Ve 20 hodin a 15 minut na Proglasu otevíráme debaty z Dominikánské 8.

0: Teologie nutně potřebuje, aby tvrzení, že svět byl stvořen, které je základem všeho, co lze o Bohu říci, a zvláště Božího zjevení, bylo s jistotou rozumově podloženo. Protože to vyžaduje teologie, je toto rozumové úsilí součástí jejího zkoumání, přestože jeho racionalita je v první řadě metafyzická. Abychom na tento požadavek odpověděli a vysvětlili existenci světa, budeme nejprve zkoumat nutnost brát v úvahu jemu vnější příčinu, která je ve svém bytí i působení na jakékoliv jiné příčině zcela nezávislá. Ve druhém oddílu si položíme otázku, co z toho vyplývá pro stvořené věci, které vnímáme kolem sebe a k nímž náležíme. A nakolik můžeme znát jejich stvořitelskou příčinu, sice neviditelnou, ale pro nás a námi existencí těchto věcí rozpoznanou. Slova svatého Augustina, jsme, protože jsi ty, bychom také mohli přeložit. Víme, že jsi, protože jsme my. Dobrý večer, přátelé. Vítáme vás na knižním salonu dominikánského nakladatelství Krystal OP. Máme před sebou těžký úkol. Chceme probrat, to je asi silné slovo, ale alespoň tak nějak v kostce se seznámit s knihou francouzského teologa Jeana Hervého Nicolase Od stvoření ke Trojici. Potřebovali bychom dobrého teologa, zkušeného pedagoga, možná i kazatele, člověka, který dobře zná autora a jeho dílo, který je nějakým způsobem napojen na jeho myšlení a způsob teologické práce. A máme štěstí, protože všechny tyto kompetence tady dnes máme zajištěny v osobě Benedikta Mohelníka OP, který nás dnešním večerem bude provázet a kterého tady taky srdečně vítám a děkuji mu za to, že se zhostí této role.
1: Já ji představil trošku toho autora. Narodil se v březnu 1910 v Bizertě v Tunisku a zemřel ve svých 91 letech červenci v Toulouse. Byl to francouzský spolubratr dominikán a do řádu vstoupil v roce 28. V roce 35 byl vysvěcen na kněze a nejdřív učil v dominikánském studiu Saint-Maximin, což je v Provence, to byl takový velikánský gotický klášter na venkově, kde se pěstoval dominikánský život a věda. Potom vyučoval od roku 1955 až do roku 1980 dogmatickou teologii na univerzitě ve Freiburgu. Zastihne ho druhý vatikánský koncil, když učí. A je to v tom jeho díle vidět, ono se ještě do začátku 60. let učila dogmatika, nebo vůbec přednášelo ve Freiburgu latinsky, samozřejmě jak jinak. A asi v roce 62-63, tuším, se začalo vyučovat ve francouzštině a v němčině. Tu francouzskou máte tady, že on nejdřív napsal to, co učil. Z toho vznikla tato kniha, jak tam píše v úvodu na naléhání svých jaksi žáků a kolegů a tak. A potom vlastně ještě vznikl tento doplněk, tomu se budeme věnovat dneska, to je to, co neučil, a to je právě o stvoření. Tváří tvář mnohým problémům, které dnes vyvstávají na poli teologie, tváří tvář závažným otázkám, které ještě nejsou natolik zvládnuté a vyřešené, aby se jejich pozice zdály být jisté a dotýkaly se podstaty problému. Je dnes možné předložit dogmatickou syntézu? Ptá se. Kardinál Ratzinger tehdy napsal předmluvu k tomu francouzskému vydání a právě oceňuje to, že se otec Nikola pustil do tak vlastně odvážného a v té době a do dneška to svým způsobem přetrvává, odvážného podniku napsat vlastně syntézu. Píšou se jednotlivé traktáty, jednotlivá pojednání, velmi specializované, ale že by někdo jako měl tu ambici vystavit se i kritice, že jo, teologického světa, že napíše vlastně celou dogmatiku prakticky, tak to vyžaduje odvahu, možná i dávku pokory, protože prostě samozřejmě ti specialisti na ty jednotlivé části budou jako vypichovat, co tam jako nedotáh a nedomyslel a co tam není tak, jak by mohlo být a tak. No ale aby nevznikl dojem, že tady předkládá něco jako hotového a svaté pravdy, tak v tom úvodu ještě píše. Cyklus přednášek z dogmatiky, na jeho základě vzniklo toto dílo, byl pojat jako právě taková syntéza a uspořádán s ohledem na vzdělávání mladých teologů. Neměl jsem v úmysl osvobodit je od toho, aby sami vstoupili do diskuze, v níž by si rozšířili pohled na věc, buď přijetím nových obzorů, pokud jsou zdůvodněné a přínosné, nebo jejich podloženým odmítnutím. Nechtěl jsem je ušetřit toho, aby si dobře uvědomili podstatu diskuze a aby se snažili nalézt odpovědi na otázky, které ji podnítily. A přitom, aby jasně a do hloubky pochopili dřívější odpovědi. Cílem bylo dát jim takovou formaci, aby byli schopni na úrovni ve světle principů teologie podrobit nová řešení inteligentní kritice, aby mohli posoudit, kam až se může jít po nových cestách, za jakou cenu mohou sloučit nové výdobytky z kořeny víry, připojit je k ním a začlenit je do teologie.

0: Posvátná nauka tedy přirozenou teologii pozvedá. Svatý Tomáš přirovnal toto povznesení k proměnění vody ve víno v Káně. Na námitku proti užívání filozofických argumentů v posvátné teologii a na obvinění, že jako nepoctivý hostinský míchá vodu světské moudrosti s vínem písma svatého, Tomáš odpověděl. O míšení se jedná tehdy, když jsou oba prvky jeden druhým znehodnoceny. Ale ne tehdy, když se substance jednoho prvku mění v substanci toho druhého. Ti, kdo používají filozofické rozpravy v posvátné nauce, sakra scriptura, a dávají je tak do služeb víry, vodu s vínem nemísí, ale proměňují ji ve víno.
1: O stvořenosti světa, o boží existenci, jak to nakonec je i součástí nauky církve, se můžeme ledasco dozvědět i přirozeným poznáním, ale zároveň, to vlastně tam potrhuje, se nedá oddělit, aspoň ne pro věřícího člověka, to přirozené poznání od pohledu víry. A nejsou to dva světy nebo dvě poznání, ale vlastně se to slívá do toho jednoho ušlechtilého poznání vinného, kdy se sice ty způsoby, jak poznáváme přirozeným světlem rozumu a potom díky zjevení ve víře nevylučují, ale ani si neodporují, ale ani nejdou nějak paralelně vedle sebe. Je potřeba je rozlišovat, ale zároveň vlastně nikdy neodlehnout od toho, co když tedy děláme teologii, a nejenom filozofii, od čeho odlehnout nejde, a to je právě ten úhel pohledu vlastní zjevení. Žárve Nikola vlastně celou tu svoji knihu postaví tak, že možná je to vlastně překvapivé svým způsobem, že nemluví nejdřív o Bohu stvořiteli, ale on začne tím, co vidíme, totiž, že něco je. Za vším musí někdo nebo něco být, když tady to může nebýt a je to tady, takže vlastně to stvoření je vlastně to nejlepší, ne ani ne slovo, jako spíš pojem, a zároveň, a to se mi na tom textu moc líbí, vlastně ukazuje tu naši jako neschopnost představit si nic, ta základní teze, že Bůh stvořil z ničeho, ten, který je, tak z ničeho stvořit, tak jako představit si nic, to dost dobře, teda já to neumím. Představit si ten přechod mezi věčností a časem, to jsou prostě tak vlastně těžké pojmy, že si je můžeme těžko představit, ještě hůře vyjadřovat. Přesto, když bychom s nimi nepočítali, kdybychom je nějak jako nepoložili, tak nemáme odpovědi na úplně nejzákladnější věci. Ten pojem stvoření, stvořenosti, je vlastně úplně nejzákladnější pojem celé teologie. Všechno ostatní se už od toho odvíjí. Nejenom teologie, samozřejmě taky duchovního života, protože to nás nějak staví do reality, bych tak řekl. Jo. Prostě nejsme tu sami od sebe, jsme tu od někoho, jsme nějak, to, jak jsme, tak taky někdo takhle chtěl. A když nás někdo chtěl a ten svět někdo chtěl, tak mu dá taky nějaký cíl. Takhle se vlastně bude ubírat potom celá ta kniha, protože se bude mluvit o stvořiteli a o tom stvoření, už o těch jako stvořených entitách a jejich smyslu a jejich zacílení. Druhá část, která mluví o tom stvořiteli nebo tvořiteli, tak je v zásadě takový klasický traktát o Bohu jednom, tak jak ho známe z takového toho obvyklého rozdělení. Takže je to ten jeden Bůh, který je subzistující bytí a teď má ty božské atributy, jako je, že jediný a pravdivý a nekonečně dobrý a vševědoucí a všemohoucí a tak dále, tak dále, jak to různě kupit, zaobírá se tím důkladně. Nicméně, ona si překračuje ten obvyklý rámec, protože Bůh, který má všechny ty božské atributy, tak je tím stvořitelem, tedy něco koná navenek, ale on nejdřív vlastně něco koná v sobě. On tam mluví právě o jakési dynamice, jakémsi vnitřním pohybu. Ono by se dalo vlastně, řekněme, na té filozofické nebo přirozeně teologické rovině dojít k tomu, že je Bůh duchová bytost, tak něco z té lásky musí mít, že jo? Nebo nějak tam ta láska a to poznání bude. Vlastně ten typicky křesťanský přístup, opírající se o zjevení, tak tady tyto kvality neklade a nehledá je až tam, kde se Bůh vztahuje ke svému stvoření, ale oni jsou už naprosto dokonale a svrchovaně a nekonečným způsobem v něm samotném.
2: Jakmile je rozhodnuto o vtělení, nemůže být vtělené slovo ničím jiným než vrcholem stvoření, jemuž je vše ostatní podřízeno. Je nutně součástí stvoření, ale součástí hlavní a ze všech nejdůležitější. Vše ostatní je skrze ně a proto musí být i pro ně, pro jeho slávu. Svět těl je podřízen člověku, byl pro něj stvořen a byl mu darován, aby sloužil k jeho pozemskému rozvoji a také, aby mu přinášel radost. Člověk sám je vztažen ke Kristu. V němž se lidství uskutečnilo nejplněji a rozvinulo veškeré bohatství přirozenosti a milosti. To však neznamená, že jakmile na svět přišel Kristus, jsou už lidé zbyteční, protože Kristus v sobě všechny lidi zahrnuje. Kristus lidi nevylučuje, naopak, potřebuje je právě proto, že je první z nich a první z celého tvorstva. Završením veškerého stvoření je úplný Kristus, Kristus shromažďující všechny lidi, kteří skrze něj dosáhli ospravedlnění, a všechny svaté anděly. Jako člověk se podřizuje Bohu Otci, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.
1: Tato ukázka ilustruje další rys Nikolovy práce a toho, jak vystavil vlastně celé to pojednání o stvoření, stvořiteli a tvoru. A to je právě zaměření na Krista. Existují v teologii už od starověku dvě základní teorie ve vztahu k vtělení, totiž zda by se druhá božská osoba stala člověkem, kdyby člověk nezhřešil, anebo tedy zda hřích je vlastně tou podmínkou, samozřejmě ale příčinou, ani to není zásluhou hříchu, ale prostě tou podmínkou, která vznikne a proto, aby bylo tvorstvo vysvobozeno, vykoupeno, obnoveno, tak se slovo stalo člověkem. Žárve Nikola jako samozřejmě žák svatého Tomáše se bude klonit k té teorii, teologické teorii, to není žádné dogma, že vlastně hřích je ta okolnost, která vytvořila, řekněme, tu podmínku, aby se Bůh stal člověkem, ale nezavrhuje nebo nevylučuje nějak razantně i velmi uvažuje, tak spíš do hloubky uvažuje i o té druhé pozici, že prostě Kristus by přišel nebo slovo by se stalo tělem, i kdyby člověk nezhřešil. Vlastně nakonec říká, že je to hodně hypotetická otázka, protože žádné historické kdyby není a ani teologické kdyby asi moc není, ale my víme, že člověk zhřešil a že se slovo stalo tělem, aby nás navrátilo k Bohu, takže to je potom to východisko. A ať už by to bylo tak nebo onak, tak to zaměření ke Kristu je jasné, protože samozřejmě biblicky podložená úvaha už před stvořením světa bylo ustanoveno, že se Kristus stane hlavou celého tvorstva, že všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Potrhuje tady tuto linku, že celé stvoření nakonec, ať už řekněme, ten důvod by byl jakýkoliv, tak stejně nachází to své završení v Kristu samotném. Právě, jak jsem říkal, že on reaguje na věci, které v té době byly nějak v kurzu nebo se objevovaly, tak když on působil, tak jezuitský teolog Thierry de Chardin, že rozvíjel svoji teologii kosmu, kosmického Krista. On tam tomu věnuje opravdu poměrně důkladně jednu pasáž a tady taky to tak jako zaznívá, že Kristus zůstává sám jeden individuální člověkem i po vzkříšení, i vlastně v tom eschatologickém smyslu. A potom každý jeden člověk taky si nějak neponořuje do toho toho kosmu, ale zůstává sám sebou a právě Kristus všechny zahrnuje v jejich jaksi jedinečnosti, individualitě a tím dává svou plnost. Ty by tady možná ještě přečetl pár řádečků ze závěru vlastně té první tlusté části, která nám to propojí. Život a slávu a blaženost nebeského Jeruzaléma nám ve vznešených oslňujících obrazech vykresluje apokalypsa a církev ví, že prvopočátky tohoto nebeského Jeruzaléma jsou v ní přítomný již zde a nyní. Ví, že ji čeká věčné sjednocení s božskými osobami ve světle a radosti. Tímto prvopočátkem je Duch Svatý, který je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. Duch Svatý, jehož Otec seslal skrze Syna církvi a jehož církev zjevuje a dává věřícím, přivádí všechny, kdo se před ním neuzavírají a kdo ho přijímají, k Otci, aby Bůh byl všechno ve všem. Vlastně stejným citátem ze svatého Pavla. Žárve Nikola uzavírá ta svá díla.

slunce. Že přes hlasy.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. června. Milí posluchači, přinášíme vám homílii svatého otce při bohoslužbě ze slavnosti svatého Petra a Pavla, během které předal pálii novým metropolitním arcibiskupům. Mezi nimi také pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi. Přiblížíme vám také, jaký význam má tento prastarý symbol v životě církve. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità.
2: Dnes si v rámci jediné slavnosti připomínáme svaté Petra a Pavla, patrony města Říma a římské diecéze. První byl Ježíšem vybrán za pastýře jeho státce, druhý byl povolán za apoštola národů. V nich uctíváme dva pilíře církve. Petr, strážce Božího lidu, se nám v Novém zákoně mnohokrát objevuje jako ten, kdo dbá na zachování společenství mezi bratry. Právě on u Galilejského jezera po noci zdánlivě marné práce říká mistrovi: celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Načež vyplouvá na hlubinu a vede za sebou i ostatní. Je to opět on, kdo poté, co se po tvrdých slovech o chlebu života mnozí od pána odvrátili, říká Mesiáši: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A zůstává spolu s ostatními 11. A také v Cezareji je to on, kdo rozpoznává v Ježíši Božího syna a stává se hlasem všech ve vyznání jediné víry, jak jsme slyšeli v evangeliu. Rovněž po vzkříšení na břehu jezera se jako první dostává ke Kristu. Vrhá se do vody a plave před ostatními, aby s pokorou znovu vyznal svou lásku a obdržel potvrzení svého poslání.
1: A tale missione Pietro rimane fedele.
2: Tomuto poslání zůstává Petr věrný i tehdy, když například v Jeruzalémě hrozí rozkol ve společenství kvůli otázce přijetí neobřezaných pohanů ke křtu. Svolává bratry, naslouchá jim a nakonec, veden Duchem Svatým, činí rozhodnutí, které zachovává společenství a zahajuje novou epochu pro celý Boží lid. Věříme přece, prohlašuje, že budeme spaseni milostí Pána Ježíše stejně jako oni. Tato velikost ducha neznamená, že Petr je dokonalý. Ve chvíli utrpení zapře svého mistra, aby poté plakal upřímnými slzami pokání. A sám Pavel mu za jiných okolností vytýká nekonzistentnost některých jeho činů. Petr však dokáže uznat své chyby a obrátit se, aniž by ztratil odvahu a aniž by se vyhýbal poslání hlásat evangelium a shromažďovat Kristovo státce, a to až do mučednické smrti, kterou podstoupil právě zde, v Římě, nedaleko místa, kde se právě nacházíme. Tuto věrnou a trpělivou péči o jednotu dobře vyjadřuje symbol klíčů, s nímž Petra často stotožňujeme. Klíč totiž dveře nevypáčí, ale otevírá je a zavírá. Hledá v nich správné páky a doprovází jejich pohyby, aby se uvolnily zarážky, posunuly závory a křída dveří se volně otočila na závěsech, propojila prostory a z mnoha oddělených místností vytvořila jeden pohostinný dům. Podobně se společenství v církvi nevytváří trváním na vlastních pozicích, ale hledáním styčných bodů v srdcích všech lidí. V pravdě, v jejímž světle se každý stává pro druhého člověka nástrojem růstu. Z tohoto úhlu pohledu můžeme chápat úkol, který pán svěřil Petrovi a jeho nástupcům pro dobro celého svatého Božího lidu. Naslouchat s jeho pomocí, hlasu každého, rozlišovat vnuknutí, vést po cestách, napravovat chyby, učit, dodávat odvahu, nabádat a doprovázet bratry, aby, v poslušnosti témuž duchu, spolupracovali na spasení sebe navzájem i celého lidstva. Petrův příklad je však výzvou také pro každého křesťana, aby se stal stavitelem jednoty, aby stavil Boha do středu svého života a byl nablízku bratřím, vnímavý k jejich osudům a potřebám, aby s nimi žil v lásce a tak přispíval k plnosti zvěstování evangelia. Takové je také učení Pavla, druhého velkého apoštola, jehož si dnes připomínáme, neúnavného zvěstovatele radostné zprávy. Také on má své charakteristické symboly, knihu a meč, které jsou úzce propojeny. Dobře to vysvětluje autor listu Židům, který píše: neboť Boží slovo je živé, účinné a ostřejší než každý dvousečný meč, schopné proniknout až k rozdělení duše a ducha a rozeznat touhy a myšlenky srdce. Právě to Bůh učinil v srdci mladého Šavla, uchvátil ho a vedl ho nejprve k obrácení k evangeliu a přijetí nového jména, poté k jeho hlásání po celém světě a nakonec k vydávání svědectví o něm, stejně jako Petr, v témže městě, až po oběť vlastního života. Apoštol národů se nechal proměnit mocí Božího slova, které ho vytrhlo z násilí, aby ho vedlo cestou lásky. Svatý Augustín v komentáři k jeho obrácení a poslání řekl: když šel do Damašku se srdcem plným výhrůžek a touhy po zabíjení, byl osloven jménem a sražen k zemi hlasem z nebe. To znamená slovem, které ho povolalo. A dodal: Bůh vzal pro následovatele církve a učinil z něj posla pokoje. Odpustil mu všechny hříchy a ustanovil ho do služby, v níž mohl odpouštět hříchy druhých.
1: Carissimi, per noi è importante oggi.
2: Nejdražší. Dnes je pro nás důležité hledět na tyto dva svědce, Petra a Pavla, a učit se, jak máme i my sami být apoštoli a staviteli jednoty, velkorysými služebníky pravdy v lásce. V tomto duchu se připravujeme na prožití starobylého a výmluvného obřadu udělení pálií metropolitním arcibiskupům. Tyto pásy z bílé vlny, zdobené kříži, totiž vyjadřují závazek každého pastýře, ale také každého křesťana, brát na svá ramena bratry a sestry, kteří mu byli svěřeni jako beránky Pánova státce, a obětovat pro ně síly, čas, námahu i život, aby se evangelium dostalo ke všem a aby v něm celý svět nalezl harmonii a svornost. Je mi potěšením, že mohu s těmito pocity adresovat své srdečné pozdravy členům delegace ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli, kterou vyslal můj nejdražší bratr, jeho svatost Bartoloměj, a kterou vede jeho eminence Emmanuel Adamakis, chalcedonský metropolita. Modleme se ke svatým Petru a Pavlu, aby nás podpírali na cestě společenství ve stopách Spasitele. To je cesta, kterou on vytyčil, za ní se modlil k Otci při poslední večeři, to je cíl, po němž nás naučil toužit s nadí plnou důvěry.
1: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
0: Na slavnost apoštolů Říma svatých Petra a Pavla 29. června předává papež nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům pálium. Jde o symbol s dlouhou historií a hlubokým významem. Tato štola z bílé vlny, kterou nosí pouze papež a metropolitní arcibiskupové a patriarchové, poukazuje na zvláštní sepětí mezi římským biskupem a jednotlivými církevními provinciemi. Pálium je pruh tence tkané bílé vlny, široký 5 cm, s aplikacemi 6 černých hedvábných křížků. Má okrouhlý střih, doplněný o 2 nepříliš dlouhé svislé pruhy vpředu i vzadu. Latinské slovo pálium označovalo původně pravoúhlý šál, který se zřasený nosil přes tuniku, a v tomto významu je nacházíme ještě v 6. století. Tradice pália a výklad jeho významu jsou prastaré. Přesný okamžik jeho zavedení není znám. Liber Pontificalis se nicméně zmiňuje o páliu v životopise papeže Marka, který zemřel v roce 336 a který tuto insignii, do té doby, jak se zdá vyhrazenou papežům, udělil ostyjskému biskupovi. Prvním, kdo vysvětluje význam pália, je řecký mnich Isidor z Pelusia, který zemřel kolem roku 450. V jednom ze svých listů poznamenává, že pálium má být utkáno z vlny a nikoli ze lnu, aby připomínalo ztracenou ovečku, kterou dobrý pastýř nese na svých ramenou. Udělování pália arcibiskupům je nicméně doloženo už od 8. století a jeho význam je zřejmý. Má spečetit jednotu mezi církevní provincií a Svatým stolcem. Jeho použití i forma se v průběhu dějin vyvíjely, ale poselství zůstává stejné. Odkazuje k dobrému pastýři, který se vydává hledat ztracenou ovečku, zachraňuje ji a nese na svých ramenou. Křížky pak připomínají Krista, beránka obětovaného za život světa. Symbolické významy spjaté s páliem se ozývají ve slovech požehnání pálií, stanovených Benediktem XIV. V roce 1748. Papež v nich na přímluvu apoštolů Petra a Pavla prosí za to, aby ten, kdo bude pálium nosit na ramenou, byl následovníkem dobrého pastýře, který si bere zbloudilou ovečku na svá ramena a přináší ji k ostatním, za které obětoval život. Aby bděl nad svým stádcem a nedovolil, aby žádná z oveček upadla do pasti na stražených vlky. Aby hledal ty, kdo se ztratili, přiváděl ty, kdo se vzdálili, napravoval, co bylo zlomeno. Přirovnává pálium ke kříži, který Boží syn neodmítl, a vzývá Boží pomoc, aby evangelní břemeno bylo nositeli pália lehké a on mohl být pro ostatní příkladem na cestě následování Božích přikázání. V závěru je pak pálium označeno za symbol jednoty a znamení dokonalého společenství s apoštolským stolcem. Před druhým vatikánským koncilem se pálium oblékalo jen při některých slavnostech. V současnosti je může arcibiskup oblékat při všech eucharistických slavnostech, ale pouze při nich. Protože eucharistická slavnost je zvláštním způsobem spojena s obětí kříže. V římské církvi podle ustálené tradice na svátek svaté Anežky Římské papež žehná beránky, z jejichž vlny budou pália utkána. Beránci jsou ozdobeni květy, jeden bílými, druhý červenými, jako znamení panenské čistoty a krve mučedníků. Z Vatikánu putují beránci do baziliky svaté Cecílie v Zátiberí. Tamní benediktínky o ně pečují až do úterka svatého týdne, kdy jsou ostříháni a sestry pak ručně upředou a ušijí pália. Vznikají tedy na Velikonoce, aby připomínali beránkovu oběť. 24. června na svátek narození svatého Jana Křtitele, toho, který Krista poznal a vyslovil hle beránek boží, přinesou sestry od svaté Cecílie pália do Vatikánu. Tam jsou uložena do schránky nad hrobem apoštola Petra. Na slavnost svatého Petra a Pavla je pak svatý otec předá novým arcibiskupům, metropolitům a patriarchům.
2: Do mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
2: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Jiří,

0: Dnes máme slavnost svatého Petra a Pavla, apoštolů. Všechny texty budou ze slavnosti na straně 1584 v novém vydání, 1584, anebo ve starším na straně 1409. Ve starším na straně 1409. Pouze žalmy budou ze společných textů o apoštolech na straně 1897 v novějším vydání, 1897 nebo ve starším na straně 1678. 1678. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Knížete apoštolského, milého Petra svatého, s radostí dnes vzpomínáme, jeho uctí ti žádáme.
1: Byl k apoštolství povolán a od Krista tak milován, že jej nad jiné postavil, na něm svou církev ustavil.
0: Svatý Pavel vyvolený mnohým národům k spasení, pro vyznání pravé víry, trpěl úzkosti bez míry.
1: Pro Krista věrně pracoval, lid ve víře utvrzoval, svým učením, svými divy, jako apoštol horlivý.
0: My v jejich orodování, měj mě veliké doufání, že nám Bůh hříchy odpustí a nás k své slávě připustí.
1: Petře, já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla a ty utvrzuj své bratry.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocená je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběd díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Petře, já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla a ty utvrzuj své bratry.
1: Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc.
0: Když Hospodin přiváděl sionské zajatce, byli jsme jako ve snách.
1: Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.
0: Tehdy se říkalo mezi pohany, velkou věc s nimi udělal Hospodin.
1: Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
0: Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země.
1: Kdo se jí v slzách, žnout budou s jásotem.
0: Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí.
1: Přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc.
1: Ty jsi pastýř ovcí, první mezi apoštoly, tobě byly dány klíče od nebeského království.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ty jsi pastýř ovcí, první mezi apoštoly, tobě byly dány klíče od nebeského království. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s písmem za naše hříchy, že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s písmem, že se ukázal Petrovi a potom 12. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já.

0: Apoštolové hlásali s velkou odvahou Boží slovo a spočívala na nich velká milost.
1: Apoštolové hlásali s velkou odvahou Boží slovo a spočívala na nich velká milost.
0: Vydávali svědectví o zmrtvých vstání Pána Ježíše.
1: A spočívala na nich velká milost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Apoštolové hlásali s velkou odvahou Boží slovo a spočívala na nich velká milost. Petr, první z apoštolů, a Pavel, učitel národů, předali nám Kristovo učení.
0: Velebí, má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Petr, první z apoštolů, a Pavel, učitel národů, předali nám Kristovo učení. Kristus zbudoval svou církev na základech apoštolů a proroků. S důvěrou ho prosme. Pane, přispěj na pomoc svému lidu.
1: Kriste, ty jsi povolal rybáře Šimona, aby se stal rybářem lidí.
0: Nepřestávej posílat světu hlasatele evangelia, aby se v tvé církvi shromáždily všechny národy.
1: Ty jsi nedopustil, aby bouře zničila loď s učedníky.
0: Ochraňuj svou církev v rozbouřeném světě před zmatkem a bezradností.
1: Po tvé svém zmrtvých stání si zhromáždil své učedníky kolem Petra.
0: Sjednocuj všechen svůj lid v jediné společenství, kromě Petrova nástupce.
1: Ty jsi poslal apoštola Pavla hlásat evangelium národům.
0: Dej, ať je slovo o spáse hlásáno všemu tvorstvu.
1: Své církvi si svěřil klíče nebeského království.
0: Otevři bránu nebes všem, kdo ve svém životě důvěřovali v tvé milosrdenství.
1: Pane, přispěj na pomoc svému lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají

0: apoštolů Petra a Pavla. Dej, ať se ve všem držíme jejich nauky, protože s nimi je zpět počátek života tvé církve. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert duchovní hudby. Nejprve vyslechneme skladbu Laudate Pueri, kterou napsal Georg Friedrich Händel. Doprovází Taverner Players, hraje soubor Taverner Choir. Diriguje Andrew Perrot. Druhou skladbou a zároveň poslední je korunovační mše in C. Napsal je Wolfgang Amadeus Mozart. Hraje soubor Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovází Bach Collegium Stuttgart. Diriguje Helmut Rieling. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert duchovní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Laudate Pueri, napsal ji Georg Friedrich Händel. Hrál soubor Taverner Choir a doprovázeli Taverner Players. Dirigoval Andrew Perrot. Druhou skladbou byla korunovační mše in C, napsal ji Wolfgang Amadeus Mozart. Hrál soubor Gechinger Kantorei Stuttgart a doprovázeli Bach Collegium Stuttgart. Dirigoval Helmut Rieling.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, hudba, junior a zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými. A smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Desátá část.

0: Hana Šafarová se pro zradu, pro důvěrný styk s úhlavními nepřáteli židovstva, pro hrubé porušování disciplíny a pro nemravný život vylučuje z Kedmy. O tomto usnesení budiž spravena místní organizace. Tak v jedné schůzi kritiky ukončil obžalovací řeč předseda Hachšary. Chlapci vyslechli rozsudek klidně jako jediný logicky možný závěr, dívky se bouřlivě roztleskaly a Selma Stránská volala výborně. Hanele schůze kritiky nikdy neměla ráda. Na téhle naštěstí nebyla. Ale to je to, řekl tajemník Kedmy. Oznamte to místní organizaci, když ona žádnou nemá. Jak je to možné? Kdo jí sem tedy vůbec poslal? Ptal se přísně předseda. Ústředí jim tam psalo čtyřikrát. Vůbec neodpověděli. Psaní jako by házel do větru. Organizační známky nezaplatili a nevrátili. Členské knížky nezaplatili a nevrátili. Peníze z pokladniček neodvedli. Pokladničky také ne. Kdyby alespoň k něčemu byli, kdyby alespoň sůl do toho mohli dávat. Pepík Tausiků se smál. Polanská organizace byla dvakrát v časopise dána za výstražný příklad a pak vyškrtnuta. Počkejte, neřechtejte se, mám ještě něco. Šafarové přišlo dnes psaní. Mám je poslat na její nynější adresu? Ne, vykřikl předseda. Zpět. Dobře, tedy Polana Šlojme Kac. Hanele už v Kedmě nebydlila. Ani nepřišívala u firmy roubiček a lébl k tlumokům popruhy. Seděla v redakci Volného myslitele a bydlila v hezkém nájemném pokojíku za 30 korun týdně. Změna byla provedena velmi rychle. Jednoho dne se do Kedmy nevrátila. Na zítří poslal pan Karadžič z velkoobchodu s maltovaným nádobím, jehož byl zástupcem, pro Hanelin kufřík z Řízence a věc byla vyřízena. Také ono místo jí opatřil pan Karadžič. Bylť jednatelem Volné myšlenky, předsedou kremačního spolku a členem vydavatelstva 14 deníku Volný myslitel. A Hanele teď byla zároveň s panem Pšeničkou, starším pánem, jehož dlouhá dýmka jí působila mnoho potíží, úřednicí společné kanceláře těchto tří právních těles. Nelze popírati. Skoky, které Hanele prováděla, byly náramné.
1: Polana, Kedma, Volný myslitel.
0: A tohle všechno za 10 neděl. To bylo přes příliš. Co? Tady se umrlí gojové pálí? Netropte si zase žerty. V peci? Co? Židé také? Jak je to vlastně? Co pak zde v Ostravě nežijí žádní Židé? Nebo jsou Židé jen v Polaně a ještě nějací v Košicích a pak už vůbec ne? Či jak je to? A jací jsou to Židé, kteří nemají řeč a mezi sebou mluví gojsky a gojsky se šatí, nesvětí šábes, jedí trejfe, nemodlí se a nedělají nic, co činí Žida Židem. A dávají se spalovat? V peci? A vůbec, slečno Haničko, praví pan Pšenička. Tolik vás v té vaší české škole tam naučit mohli. Žid se nepíše vůbec s velkým ž, nýbrž s malým ž. A neříká se vůbec žid, nýbrž do rubriky vyznání se napíše mojžíšské. A to se vůbec nevypisuje, nýbrž napíše se mojž.
1: A co u toho pálení dělá pan Karadžič?
0: Řeční.
1: Co?
0: No, vůbec. Poučuje lid.
1: O čem?
0: Aby nevěřil flanďákům a podobným stvůrám. Ani křesťanským, ani židovským. A vůbec. Když není na obchodních cestách, přichází v poledne nebo po páté hodině do redakce Volného myslitele Ivo Karadžič. Směje se a ukazuje své krásné zuby. Jak se máte, Hanko? Pojďte se mnou dnes obědvat. Nešla byste se mnou do bia, Haničko? Vodí ji do biografu.
1: Také jednou do divadla. A po biografu a po divadle do kavárny, kde hraje hudba, kde je všechno zlaté a kde je mnoho světel.
0: Hanele ještě v biografu nebyla. A divadlo nikdy neviděla.
1: A koncert ještě neslyšela.
0: A do osvětlené kavárny se jednou v Košicích dívala jen zvenčí.
1: Ojojoj, jak je Polana daleko.
0: O vážných věcech s ní Ivo Karadžič mluvívá jen málo kdy. Spíše jen tak mimochodem. Dejte pokoj, Hanko, s těmi polanskými názory, řekl jí tenkrát v kavárně půl žertem, půl vážně. Není žádný pán Bůh, není žádná zaslíbená země, nejsou žádní křesťané a židé.
1: Divné je to na světě. Lidé blázní.
0: Myslí si Hanele.
1: Pán Bůh zakazuje jezdit do Palestiny. Pán Bůh přikazuje jezdit do Palestiny. Není žádný pán Bůh, není žádná Palestina. Země se točí a u Pražského mostu se najdou poklady srdce. Jak je to vlastně?
0: Snad tak, že u nich v Polaně pán Bůh jest a tady na západě ne? Nebyl tu nikdy nebo už tady není? Ale jedno je jisté.
1: V Polaně jest.
0: Kdo jí to vysvětlí? Dědeček by jí to byl řekl, věděl všechno.
1: Ale dědečka se už není možno zeptat.
0: Ano. Hanele v tom několika nedělním úprku napadají takové myšlenky. Jen napadají, neboť říci, přemýšlela o nich, bylo by příliš mnoho. O takových věcech, ať se přou mužští na schůzích kritiky.
1: Jak to, řekla tenkrát v kavárně, že nejsou žádní křesťané a židé?
0: Podívejte, Haničko, to všechno bývalo a už není. Židé jsou s křesťany úplně rovnoprávní. Není prostě rozdíl.
1: Že jsme si s křesťany rovni?
0: Ale ovšem, Haničko. Už 50 let, nebo snad ještě déle. Ten pocit méněcenosti a mnoho ostatního, co z toho plyne, musí už zmizet.
1: Že jsou gojové rovnocenní s námi?
0: Hanele přemýšlela, až se jí vrázčilo čelo. Ach, tak, říkal Ivo Karadžič pomalu, jako by jen pomalu chápal. Pleskl se do hlavy a jeho rty se začaly rozšiřovat. Ale najednou vybuchl. Naplno. Nahlas a nezadržitelně. Chechtal se bláznovsky, že se lidé od vedlejších stolků ohlíželi.

0: nikdy nedal hubičku.
1: Ivo Karadžič se ještě stále chechtá. Ale najednou vidí, že je dívka zalita studem a do očí jen vrknout slzy. Haničko. A činí pohyb, jako by jí chtěl pohladit ruku, ale dotýká se jí spíše jen závanem vzduchu. Haničko, nehněvejte se. Věřte, já to myslím s vámi dobře. Pak přišla cesta do Prahy. Potrhlá a docela bláznivá cesta, na jejíž žádnou podrobnost Hanele Arci také nikdy nezapomene. Mám tamhle nějakou cestu. Nejela byste kousek se mnou, Haničko? Řekl jí jednou v sobotu popoledni. Připravil vozík své firmy, takový malý, žlutý, jen s jedním místem vedle řidiče a s velkou bednou vzadu pro kufry na vzorky. A skrčená Hanele do něho s jistými rozpaky vlezla.
0: Ale jen kousek, ano? Abych se ještě mohla vrátit elektrikou.
1: Hanele v autu ještě nikdy neseděla. A cesta velkou Ostravou ji velmi bavila. S někým jiným by se byla jistě trochu bála, ale u řídítka seděl Ivo Karadžič. Dojížděli k poslední stanici elektrické dráhy.
0: Děkuji vám, pane Karadžiči,
1: řekla plna nadšení.
0: Bylo to strašně krásné.
1: Ale vůz frčel dále.
0: Ne. Ne, pane Karadžiči, prosím vás.
1: Ještě kousek.
0: Ne. Kdy se vrátím?
1: No, vrátíme se spolu, Haničko.
0: Kdy?
1: V pondělí dopoledne.
0: Blázníte.
1: Vyskočila na sedadle, ale udeřila hlavou oplátěný strop. Karadžič se smál a žlutý vozík letěl. A vůbec, jak to mluvíte se svým trojnásobným šéfem? Maminka mi to ostatně také říká a tu mám ještě raději než vás. A to už je něco. Ne, ne, Hanko, za rukáv mě tahat nesmíte. Vidíte, tamhle je třešeň. Udělá to brnk a budeme oba u Abraháma. Je to zkrátka únos. Docela školský případ únosu podle paragrafu a se všemi přitěžujícími okolnostmi.
0: Kam jedeme?
1: Ptala se úzkostlivě. Do Prahy.
0: Do Prahy?
1: Sněhem poprášená pole běžela vedle nich. Vesnice mizely a maličké auto do sebe vtahovalo silnici jako makaron. Nevěděla, má-li plakat hněvem nebo se smát, ale než si to rozmyslila, zas jedna vesnice utekla za ně.
0: Jsem jen, jak jsem vyběhla z myslitele,
1: pravila napolo zlostně. Ale Hanko, smál se za řídítkem, toho si přece v Praze nikdo nevšimne. Nikoli. Žlutá krabička od Sirek, jedoucí po silnicích severní Moravy, nebyla závodním vozidlem. Ale v Polaně jsou zvyklí na rychlosti značně pomalejší, než jaké je možno dostati ze strojku firmy Dub a Arnstein, a Hanele se zdála jízda šíleným letem.
0: Opava, Bruntál, Šumperk.
1: Radost z pohybu. Po pravici zasněžené hory, po levici pole, vesnice s nezvyklým vzhledem bílých kamenných domků.
0: Lesy, které mizí, sotva si do nich vjel.
1: Několik leknutí při vyhýbání. Pak v Hradci na nádraží opožděný oběd s veselými pohledy Karadžičovými a s pohlazením Haneliny ruky. A potom za pole, roviny, stále více automobilů je předhánějících.
0: A stále méně slepic utíkajících ze silnice.
1: A již tu jsou konce.

0: pražských předměstí. Dlouho li to mohlo trvat? Do Prahy přijeli k 5:00. Vozík uložil v garáži, vzal si z něho kufr a jeli elektrickou drahou do hotelu.
1: Co tohle zas bylo? Nějací lidé v zlatých čepicích a u liftu blázen ustrojený celý červeně.
0: Hanele by do vytahovadla nebyla nikdy vstoupila, ale zde byla vydána na milost a nemilost. A pak...
1: Byla odhodlána chovat se zcela samozřejmě a chránit se divit něčemu, byť jen pohledem.
0: V jejím pokoji pravil. Haničko, malou půl hodinku tu nám nepočkejte, něco si musím v Praze zařídit. Za půl hodiny klepal na její dveře. Byl jaksi přísný a řekl hned na prahu, poslouchejte, Hanko, vždyť my vám vlastně ve spolku platíme šílené peníze. Myslím, že je to dohromady dokonce 450 korun měsíčně. Kolik byste z toho mohla splácet?
1: Proč?
0: Proč? Povím vám proč. Těším se už týden jako dítě na Carmen a rád bych vám ukázal Národní divadlo.
1: Ale...
0: Není to pravda, jste ustrojena velmi vkusně, jako vždy, Hanele. Ale jak vás znám, až tam uvidíte nějakou ženskou s nahatými zády, z polanské píchy mi utečete jako tenkrát u restaurantu před krepovými kytičkami. Myslím, že bychom si mohli koupit nějaké šatečky. Tak kolik měsíčně? 20? 30?
1: Tu lest Arci okamžitě prohlédla. Ne, řekla a začervenala se.
0: Toť se rozumí. Ne, zlobil se. To se vám podobá, zkazit mi radost. Šla k němu blíže a mile na něho hleděla. Skrčila ramena a drobně vrtěla hlavou.
1: Ne, pane Karadžiči, jděte sám. Dívám se oknem a ta světla se mi hrozně líbí. Ještě jsem nic tak krásného neviděla. Půjdu na ulici a počkám na vás.
0: Šílíte? Křičel. Myslíte, že jste v Ostravě? Copak jste neslyšela, jak tu jde ženská po ulici bez mužského, že ji hned sebere policajt? Hanele, přísahám vám, vezmu od vás každou měsíční splátku.
1: Ukázalo se totiž, že šatečky jsou již zde.
0: A dokonce patery na vybranou.
1: A střevíce také a hezký plášť a punčochy a klobouček a večerní brašnička s pudrem a šátečkem a neseser.
0: A dělejte, dělejte, bručel, než odešel. Tak tu ze mnoho času nemáme. Jak milovala Hanele krásné věci.
1: A když je prohlížela a roztřásala a nořila do nich hlavou, říkala: blázen, blázen, drahý, milovaný blázen.
0: A oči jí vlhly. Kolikrát to klepal na dveře a ptal se, už? Kolikrát to ve vedlejším pokoji rámu sil a tloukl pěstí na zeď?
1: Přišla k němu sama.
0: No, Hanko, říkal pomalu. A to nadšení bylo opravdivé.

0: Byla bledá, šla zvolna k němu. Měla právo se ustrojit do těch šatů. Neklesá tím hluboko v očích svých? Nepadá tím v očích jeho? A ví muž, který před ní v nadšení stojí, jaký důkaz mu podává?
1: Zastavila se krok před ním a hleděla mu zpříma do zářících očí. Ale najednou se v ní něco jemného zlomilo. Jako když náraz větru přelomí drobnou snítku. Postoupila o krok kupředu a políbila ho na tvář. Potlačila vzliknutí. Chtěl ji obejmout, ale ona ho odsunula. Pozadu od něho odstupovala ke dveřím, pomalu a vzpřímeně jako prvé mu hleděla do očí svýma velkýma, černýma, krásnýma, z nichž se teď plným proudem valily slzy. Když dospěla ke dveřím a zády se o ně opřela, zadul vichr plnou silou. Přikryla si dlaněmi oči a rozeštkala se. Zdálo se jí, že zde stojí polonahá, jako tehdy doma v podzimním sadu, a styděla se. Plakala hlasitě a úpěnlivě jako dítě. Přistoupil k ní a chtěl jí vzít do náručí, ale rozhodně ho odsunula. A tehdy on, který ze všeho chápal tak málo, počal křičeti. Fuj, Hanko, fuj, fuj, fuj. Násilím se vzpřímila, usmála se a řekla:
0: Není čas do divadla?

0: viděla Národní divadlo. Kráčela souc zavěšena do Iva Karadžiče vestibulem.
1: Nezapomeň nikdy, že jsi dítě královské, řekl by dědeček.
0: Jak pošetilé, což jest možno zapomenouti na to, co bylo vždy s ní. A je nutno připomínat si něco, co bylo spojeno s každou krvinkou jejich žil. Když rovná a vážná šuměla svými šaty z dobré konfekce, ale přece jen z konfekce, po mramorových schodech, když odkládala v šatně plášť a usedala v první řadě balkónu, kladouc si na kolena kabelku, činila to se samozřejmostí, jako by to bylo včera, kdy tu byla naposled.

0: Po divadle v krásné místnosti povečeřeli. Pak šli do kavárny s lehkou hudbou a oči Karadžičovi byly celý večer plny něhy. Když jeli v nájemném autu do hotelu, políbil jí několikrát ruku. Zašel ještě do jejího pokoje a jak odkládala plášť a klobouk, nespouštěl z ní oči. Smím si u vás vykouřit cigaretu? Usmála se. Posadil se na pohovku, přehodil nohu přes nohu a kouřil. Řekl: poslouchejte, Hanko, umínil jsem si, bude-li to v Praze hezké, že se vás zeptám, vzala byste si mě?
1: Zbledla, jak to stála u skříně. Nerozumím vám, přeskočil jí hlas.
0: No, tak vůbec, jak říká pan Pšenička. Za muže.
1: Nemám věno.
0: Usmál se. To má být patrně nepříjemná novina. Řeknu vám tedy také jednu. Nejsem žid.
1: Vy nejste žid?

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower a na Strahově, v Berouně, v Benešově a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, na Třeboňském vrchu u Toužimi a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, na Stěžerách u Hradce Králové a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník, na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně a z Velké Javořiny.

0: Od léta roku 2025 působí v Hradci Králové při katedrále svatého ducha indický kněz Arul Raj Sampat. A právě jemu věnujeme tento pořad. Od příjezdu mu svou pomocí přispívá také Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku diecézní charity Hradec Králové. Rovněž mu také často překládá, a tak ve studiu v Hradci Králové vítám oba dva. Otec Arul už za tu dobu, co zde působí, pochytil pár českých slov, takže ho teď necháme, aby se sám česky představil.
1: Já jsem otec Arul Raj Sampat za Indie, za Archdiocese Bangaloru.
0: Z arcidiecéze Bangalore. Pane Homolko, vy s touto arcidiecézí spolupracujete už dlouho, takže byste nám možná mohl říci, jak vlastně došlo ke spolupráci tady s otcem Arulem.
2: Ano, dobrý den. Náš projekt Adopce na dálku diecézní charity Hradec Králové začal už před více než 25 lety, nejdříve v diecézi Belgaum, a poté v roce 2005 se rozšířil také do arcidiecéze Bangalore. A v této arcidiecézi teda působíme už přes 20 let. A náš pan biskup Jan Vokal požádal pana arcibiskupa Petra Machada z Bangalore, jestli by nemohl poslat do naší královéhradecké diecéze nějakého svého kněze. A on se rozhodl této prosbě vyhovět a na základě toho v červenci 2025 se do České republiky, do Hradce Králové, vydal právě tady otec Arul.
0: Otče Arule, jaké byly vaše první pocity, když jste přišel do Hradce Králové?
1: It brought me a great joy, because first time in my life.
2: Byla to pro mě velká radost, protože jsem poprvé v životě jako misionář přistál v České republice.
1: And secondly, I thank God for giving me this opportunity.
2: A také děkuji Bohu za to, že mi dal tuto krásnou příležitost.
1: To serve his people in this country as a missionary priest.
2: Sloužit lidem v této krásné zemi jako kněz.
0: Vy jste sem přijel jako kněz, jako misionář. S jakým konkrétním úkolem jste sem přijel?
1: The thing is, first time in my life I landed in foreign country.
2: Poprvé v životě jsem se ocitl v cizí zemi, kde se snažím poznat víru místních lidí.
1: And it's a beautiful opportunity that.
2: A je to krásná příležitost, abych mohl sloužit Božímu lidu.
1: What I find is people are good.
2: A všiml jsem si, že lidé tady jsou dobří a mám velkou úctu k jejich víře.
1: And helping nature, I really appreciate them.
2: A také velmi oceňuji jejich povahu, jejich ochotu pomáhat.
1: I admire during the season of rainy or cold season, zima.
2: A také velmi obdivuji to, že chodí do kostela, i když třeba prší, nebo když je velká zima.
0: Vy, když jste přijel, tak vlastně jste z češtiny neuměl vůbec nic, ani teď ještě neznáte hodně slov. Jak tedy, jakým způsobem zde působíte s angličtinou?
2: When you came, you did not speak Czech at all, even now. Učím se a jsem schopný komunikovat v jednoduchých větách.
1: Only thing, lot of vocabulary to be remembered.
2: Snažím se na 100%, ale je těžké si zapamatovat veškerou tu slovní zásobu.
1: I do attending the classes, I'm learning.
2: Chodím na jazykové kurzy a snažím se poslouchat lidi, ale když mluví rychle, tak bohužel nejsem schopný rozumět.
1: But if they speak slowly, I'm able to understand.
2: Ale když mluví pomalu, tak už trochu rozumím a dokážu i jednoduše odpovědět.
0: Vy ale využíváte i svoji angličtinu, že?
1: Yes, of course. I do communicate in English language.
2: Ano, komunikuji v angličtině, ale společně s kněžími se modlíme ranní i večerní modlitby v češtině a také už jsem schopný číst eucharistickou modlitbu v češtině.
1: At present I'm staying in Cathedral Parish.
2: Žiju tady ve farnosti u katedrály v Hradci Králové a účastním se tady pravidelně mší svatých a doufám, že brzy budu také schopný sloužit mši svatou v češtině.
1: First Sunday and third Sunday.
2: A každou první a třetí neděli v měsíci jezdím také do farnosti Vysoké Mýto, do farnosti u kostela svatého Vavřince, kam mě pozval otec Stanislav, správce farnosti, abych tam sloužil mše svaté v angličtině.
1: My first English mass was celebrated.
2: Poprvé jsem tam byl první neděli v prosinci 2025. A tyto mše svaté jsou určeny pro Filipínce, kteří žijí ve Vysokém Mýtě a okolí.
0: Tito Filipínci umějí anglicky?
1: Yes, yes, of course, they know English.
2: Tato komunita Filipínců komunikuje anglicky velmi dobře.
0: Jsou tito Filipínci věřící? Účastní se většina z nich bohoslužeb ve farnosti Vysoké Mýto?
1: Yes, they do come to the church.
2: Ano, oni chodí do kostela, mají hlubokou víru v Boha a každou druhou neděli v měsíci tam za nimi přijíždí kněz, který slouží mši svatou ve filipínštině, v jejich jazyce. Tento filipínský kněz žije v Praze, je to Augustinián a je tam komunita asi dvou nebo tří kněží z Filipín.
0: Kde ti to Filipínci pracují? Co vlastně ve Vysokém Mýtě dělají?
1: Bus manufacturing company.
2: Tito Filipínci pracují v továrně na výrobu autobusů.
0: Máte s Filipínci ve Vysokém Mýtě ještě nějaké další aktivity? Věnujete se jim ještě jinak než sloužením mší svatých?
1: After the mass, we have the gathering where the Filipinos.
2: S filipínskými věřícími se také scházíme po mši svaté. Máme takové setkání, kde si ještě dál povídáme, něco se o sobě dozvídáme. A oni vždycky také připraví nějaký oběd, nějaké jídlo, na které mě pozvou i toho místního kněze.
0: Mají Filipínci ve Vysokém Mýtě také nějaké problémy, nebo se kterými problémy se ve styku s nimi nejčastěji setkáváte?
1: No problems. They're happy, they're hardworking.
2: Nevím o tom, že by měli nějaké problémy. Oni jsou to lidé, kteří tvrdě pracují, jsou to velmi zbožní lidé. Všichni z nich jsou muži, někteří jsou i ženatí a leží tady bez rodiny.
0: Když už jsme u těch vašich aktivit mimo mše svaté ve Vysokém Mýtě, dozvěděl jsem se, že jste také absolvoval zvláštní křížovou cestu ve Vysokém Mýtě.
1: With the consultation with the parish priest.
2: Po domluvě s místním knězem, otcem Stanislavem, jsme se rozhodli, že společně s Filipínci uspořádáme ve městě křížovou cestu. Otec Stanislav s tím souhlasil a proto jsme na květnou neděli nacvičovali ten průběh. A potom na Velký pátek jsem se už ráno vydal do Vysokého Mýta, kde jsme měli takovou zkoušku na nečisto nejdříve.
1: And then after 1:30 they all started to.
2: Potom po obědě o 1:30 se všichni připravili už do kostýmů a ve 3 hodiny se potom uskutečnila ta samotná křížová cesta. Celé se to odehrávalo před kostelem svatého Vavřince. Všechna zastavení byla v okolí kostela. Bylo domluveno, že to bude probíhat v angličtině a částečně také v českém jazyce.
1: Along with the Filipino friends.
2: Do této křížové cesty se zapojilo také několik českých farníků, například stvárnili postavy Veroniky nebo Panny Marie. Bylo to velmi dojemné, velmi se to dotýkalo našich srdcí a lidé to velmi ocenili, tuhle naši akci. Lidé velmi oceňovali to, jak byla ta jednotlivá zastavení stvárněna. Samotní herci nemluvili, ale byly k tomu komentáře v angličtině i v češtině.
0: Vy svoji angličtinu nevyužíváte, pokud vím, jen ve Vysokém Mýtě, ale i zde v Hradci Králové, že?
1: Hradec Králové, I do celebrate first and third.
2: Každou první a třetí sobotu v měsíci také sloužím mši svatou v angličtině, tady v katedrále v Hradci Králové. A před ní od 16:30 probíhají zpovědi a od 17:00 potom samotná mše svatá.
0: Předpokládám, že tyto služby využívají především zahraniční studenti na univerzitách v Hradci Králové.
1: Yes, they are studying in university, different country people.
2: Ano, především zahraniční studenti, kteří tady studují na univerzitě, se účastní těchto anglických bohoslužeb.
0: Teď bych měl otázku zde na pana Homolku. Vy s otcem Arulem také provozujete spousty dalších akcí, například besed, že?
2: My jako projekt Adopce na dálku organizujeme řadu putovních výstav a besed pro farnosti i pro školy. A tak jsme samozřejmě využili toho, že tady je otec Arul takhle dlouhodobě, a vzali jsme ho na některé ty besedy. Třeba v roce 2025 se uskutečnil farní den tady v hradecké farnosti Pouchov. Byli jsme spolu také v Trutnově, v Dolní Dobrouči nebo v Písečné. Byli jsme společně také tady na Univerzitě Hradec Králové. A v roce 2026 jsme nedávno byli také na místním biskupském gymnáziu.
0: A teď bych se zase naopak zeptal otce Arula, ze které z těchto besed má nejlepší pocity, kterou vidí jako nejpřínosnější nebo nejpozitivnější.
1: Almost I had a good experience with.
2: Byla to velmi hezká zkušenost, že jsem se mohl takhle setkat s lidmi v různých farnostech. A jsem rád, že jsem také mohl osobně poděkovat lidem, kteří pomáhají chudým lidem v mé arcidiecézi Bangalore a také v diecézi Belgaum. A velmi si vážím jejich lásky, péče a toho, že se starají o chudé indické děti a že podporují jejich vzdělávání. A také návštěva univerzity byla pro mě velmi silným zážitkem, kde jsem mohl komunikovat se studenty. Ta komunikace byla velmi živá a jsem rád, že jsem jim tam mohl prezentovat historii své země.
0: Takže vaše besedy se týkaly převážně toho, že jste prezentoval informace o vaší zemi, nebo ještě jste probírali další témata, případně na co se ti vaši posluchači ptali nejvíce?
1: I presented about the formation.
2: Konkrétně na té univerzitě jsem měl prezentaci o vzniku státu Karnataka, to je svazový stát v Indii, ze kterého pocházím. Mluvil jsem o tom, kteří králové a dynastie tam vládly a jak to formovalo ten stát a jaká je situace nyní. Různé dynastie se tam střídaly a to třeba ty studenty zajímalo a ptali se, jaký tam byl ten vývoj historický. A to, že v Indii vládly různé dynastie, také mělo vliv na hodnoty naší země.
0: Mě to teď evokuje další otázku. Jestli byste mohl porovnat, jaký je život křesťanů v současné době ve státu Karnataka a u nás?
1: I do appreciate both the sides.
2: Velmi oceňuji obě místa, kde lidé mají opravdovou víru v Boha. V naší arcidiecezi Bangalore se lidé účastní mší svatých ve velmi hojném počtu. Každou neděli tam je kostel vždy plný a doufám, že v budoucnu to bude podobné i v České republice a doufám, že brzy už také budu s nimi schopný komunikovat v jejich jazyce v češtině a velmi oceňuji jejich víru. Velmi děkuji Bohu za to, že mě poslal sem do České republiky, abych mohl poznávat víru místních lidí.
1: During the visitation and the interaction with the bishop's high school children.
2: A nedávné setkání se studenty místního biskupského gymnázia pro mě bylo velmi silným zážitkem. Velmi mě zasáhlo, když jsem se dozvěděl, že studenti místního biskupského gymnázia v Indii podporují 10 indických dětí. A velmi si vážím toho, když drobnými dary podporují lidi v nouzi. A věřím tomu, že tito studenti, tyto děti mají před sebou šťastné dny jako boží děti.
0: Vy jste před chvílí říkal, že ve vaší arcidiecézi je každou neděli úplně plný kostel. Tak by mě zajímalo, kolik procent z vaší populace tvoří křesťané, respektive katolíci.
1: No, it's all blend with all religions. Mm-hmm. We can't particularly say.
2: Křesťanů je u nás poměrně málo, zhruba tak 2, možná 2,5% populace.
0: Když jste přijel sem k nám do Hradce Králové, s čím vším jste se zde třeba setkal poprvé? Co vás tady překvapilo?
1: As my archbishop told me that we'll be landing in Czech Republic.
2: Když se mnou můj pan arcibiskup mluvil před odletem do České republiky, tak mě říkal, že se nemusím ničeho bát, že hradecký biskup pro mě přijede na letiště. A potom jsem na letišti potkal otce biskupa Jana Vokála, který mě potom odvezl do Hradce Králové. On je velmi dobrý řidič a jezdí velmi rychle. Pan biskup byl velmi přátelský a připadal jsem si, jak kdybych se stal účastníkem nějakého závodu. Když jsem přiletěl 29. července 2025, tak jsme potom společně poobědvali. A pana biskupa považuji jako za svého staršího bratra a on mě neustále povzbuzuje a dodává mi odvahu.
1: Along with bishop, when I met bishop Prokop.
2: Také jsem se spřátelil s otcem biskupem Prokopem, s generálním vikářem Janem Pasekou a s otcem Pavlem Boukalem. Chovají se ke mně jako opravdoví přátelé a proto se tady cítím jako doma. Bydlím na faře vedle katedrály s otcem Vojtěchem Novotným a s otcem Františkem. Ještě když jsem byl v Indii, tak jsem úplně nevěděl, jaké klimatické podmínky panují v České republice. A protože jsem přiletěl v létě, tak to byl takový plynulý přechod. Ale potom, když přišla zima a já jsem poprvé viděl padat sníh, tak to byl pro mě neopakovatelný zážitek.
1: And I cleared the way where the snow was there.
2: A také jsem měl potom možnost poprvé si vyzkoušet, jak se odklízí sníh z chodníku. A také jsem poprvé v životě viděl, když zamrzne řeka, když jsem šel okolo Labe nebo Orlice. A poprvé v životě jsem také zažil mrazy, kdy tady bylo až minus 13 stupňů Celsia.
1: First time in my life I started to wear warm clothes. 1, 2, 3.
2: A proto jsem také poprvé v životě musel začít nosit teplé oblečení, několik vrstev. Dokud je člověk uvnitř v místnosti, tak je mu teplo, ale když potom vyjde ven, tak najednou úplně mrzne. Ale na jaře už je to lepší a užívám si takové příjemnější počasí.
1: Christmas time, it was a new experience, beautiful mass.
2: Také byl velký zážitek, že jsem tady byl na Vánoce a byl jsem také převlečený za krále. Byla to zajímavá zkušenost a lidem se to líbilo. Byl jsem ten král s tmavou pletí.
0: Já jsem také slyšel, že jste se tady naučil chodit i na hokej, na zimní stadion.
1: First time I entered the zimní stadium, the ice hockey.
2: Poprvé jsem také měl možnost navštívit jako divák zápas v ledním hokeji tady v Hradci Králové, kdy přijel nějaký jiný tým. A když hradečtí hokejisté zvítězili, tak jsem také vzal šálu a mával jsem s ní nad hlavou. Byla to skvělá zkušenost. Ještě bych rád také doplnil, že v létě jsem také pomáhal na zahradě, na farní zahradě, otci Vojtovi Novotnému a otci Františkovi a líbilo se mně, jaký mají hezký vztah k přírodě.

0: Náš pořad se blíží pomalu ke konci a proto bych se vás, otče Arule, rád zeptal, co byste vzkázal našim lidem, respektive našim posluchačům.
1: First of all, I want to thank God for sending me here.
2: Nejdříve bych rád poděkoval Bohu za to, že mě sem poslal, a také si velmi vážím místních lidí za jejich štědrost a ta jejich ochota pomáhat a dobré srdce mě velmi zasáhly. Není to otázka jednoho roku, dvou let nebo deseti let, ale už přes 20 let vaši lidé pomáhají naší arcidiecezi Bangalore, pomáhají hlavně těm nejzranitelnějším chudým dětem. A v diecezi Belgaum pomáhají dokonce už přes 25 let.
1: Really, I think God will bless them more and more.
2: A věřím tomu, že Bůh je za toto konání odmění. A to, že rodiče vedou takovýto příkladný život, věřím, že jsou dobrým vzorem pro svoje děti a jejich děti je jistě budou v tomto konání následovat jako boží lid.
1: I wish the students.
2: A přeji studentům, aby dobře studovali a vyrůstali ve víře. Milujte svoje rodiče celým svým srdcem. To, kým se stanete v budoucnosti, záleží na tom, jak milujete vaše rodiče. Modlím se k Bohu, aby žehnal českým lidem a vaší zemi. Ať vám Bůh dává radost, štěstí a pokoj.
0: Tak já vám oběma velice děkuji za návštěvu zde ve studiu, za velmi zajímavý rozhovor a za váš čas. A přeji vám hodně božího požehnání, ať se vám vaše dílo daří.
2: Děkujeme.
1: Bůh vám všem nej, nech se hledáno.

Končí pořad Radio Report, který jsme věnovali představení indického kněze Arul Raj Sampata, který působí při Královéhradecké katedrále svatého ducha. Doprovázel ho a překládal Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku, diecézní charity Hradec Králové. Ze studia Hradec Králové se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

když máš pod jazykem sůl a v očích těžkou rtuť, když ještě nezlomil si hůl, když si říkáš buď jak buď, když je jasné, že bys lhal, kdybys řekl, že víš, co teď s tím, ale tvé srdce bije dál, možná jen s lehkou šelestí.

most. Máš pod nohama hrách, když ještě neřekl si dost, ještě nevypnul tě strach. Máš pod jazykem sůl, v očích těžkou rtuť, ještě nezlomil si hůl, ještě nestratil si chuť.

Jak se to stalo, že dítě zaplakalo? Přitom radost mělo, na svět se mu chtělo.

Venec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

přestal jsem žít. Jsem mokrým přesadlem, vybledlým kamenem, co zdá se zapomněl, proč jí skryt dřít. Rvěte a žvíkejte, lámejte kosti, to abych si jist byl, že neschroml cit. Jsem pohár Kellnerův, jsem řeka odvěká, nechci a neumím hledat si klid.

na zemi. Je naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že

0: Dnes si poslechneme první část přípravy k svatému přijímání. Eucharistie působí sama svou svátostnou mocí. Svátosti však nejsou magické síly. Jsou jako lék, který přijímá živý organismus podle své duchovní dispozice. Hosty ji přirovnávají ke slunci, duši k domu. Byt se prosvítí a prohřeje sluncem, otevřeli se do kořán okenice, odstraníme-li to, co by paprsky zadržovalo. Kdo se připravuje ke svatému přijímání, snaží se odstranit to, co by spojení s Kristem překáželo. Je to příprava vnitřní. Nestačí, jak říká svatý Augustin, připravit ústa, ale především srdce. Církevní otcové o tom mluvívali často, i když jen příležitostně. Od 15. století však čteme v duchovních knížkách systematické návody a metody, jak se připravit k večeři Páně. Byly dlouhé spory o tom, jak se má připravit ten, kdo má přijmout tělo Páně. Učinilo jim konec ustanovení z roku 1905. V něm se rozlišuje dvojí příprava, nutná a žádoucí. Některé dispozice jsou naprosto nutné, aby bylo přijímání dovoleno. Z toho ovšem neplyne, že bychom se měli vždy spokojit jen s tím nejnutnějším. Je žádoucí, abychom usilovali o přípravu co nejlepší. Dnes budeme hovořit o přípravě nutné. Za nutné se považují stav milosti posvěcující, správný úmysl, eucharistický půst. Tridentský sněm se odvolává na slova svatého Pavla a proto nařizuje, aby se ten, kdo si je vědom těžkého hříchu, nepřibližoval ke svatému přijímání, aniž se předtím svátostně vyspovídá. Zvyk zpovídat se před přijetím těla Páně pronikl živě do víry a zvyků lidu. Právem se však ptáme, nedochází-li k upřílišňování. Těžké hříchy se v pravém smyslu slova nevyskytují denně ani týdně. A přece k přijímání máme chodit co nejčastěji. Rozhodně je tedy nesprávné nechodit ke stolu Páně při mši svaté jen proto, že jsme se předtím nemohli vyspovídat. Svatý Pavel píše, že se musí člověk zkoumat a pak teprve může ten chléb jíst a z toho kalicha pít, aby mu nepřinesl odsouzení. První list Korinťanům, 1. kapitola. Ve zvyku pokaždé se zpovídat se může skrývat i pohodlnost, protože takový člověk se nemíní vážně zamyslet nad tím, v jakém je poměru k Bohu, nechce se zkoumat a raději chce rozhřešení jako jakýsi magický lék. Pro ty, kteří často přijímají, je chválihodné pravidelné duchovní vedení ve zpovědi. Nedá se však chválit častá zpověď z prázdného zvyku nebo z nerozumné úzkostlivosti. Církevní dokumenty často o zpovědi před přijímáním mluví, ale je to až od 7. století, kdy lidé začali přistupovat ke stolu Páně zřídka. Naopak zase není vhodné odrazovat od zpovědi ty, kteří jsou v pochybnostech. Mohou sice přijmout Eucharistii i oni, protože si určitě nejsou vědomi těžkého hříchu. Často se však stává, že je pochybnosti tak psychicky zkruší, že ztrácejí vnitřní klid a jistotu. Proto je jim lépe, když se vyspovídají, jak sami říkají, pro jistotu. Ať si však dají poradit od zpovědníka, aby neupadli do zbytečné úzkosti. Jsme tedy stále přesvědčeni o tom, že očista má předcházet spojení duše s Kristem. Zpověď a Eucharistie tedy mají vzájemný vztah, patří k sobě. Tento vztah se však nesmí stát mechanickým. Nejlepší radou pro každodenní život je ta, aby si tuto otázku vyřešil každý sám po dohodě se svým zpovědníkem. Kdo je rozumný, nebude upřílišňovat ani v jednom, ani v druhém směru. Tělesnou přípravou k přijetí oltářní svátosti je takzvaný eucharistický půst. Je to zvyk velmi starý. Platívával od půlnoci. Dnes stačí být lačný jednu hodinu před přijímáním. Eucharistický půst však neruší pití vody ani požití léku.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

0: Slovo bran znamená v bretonštině havran a v keltských legendách je havran uváděn jako posel zpráv. Bran, to je hudba vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů moře. Bran je česká kapela založená v roce 1999. Srdcem a duší čerpá z bretaňských písní a tradic. V repertoáru má jak tradiční bretonské písně a instrumentální melodie, tak autorské skladby, bretonským folklorem inspirované. Já vítám ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí kytaristu kapely Bran Vojtěcha Jindru. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Naposledy jsi tu byl s kolegou v roce 2016. Představovali jste tehdy poslední album kapely a album se jmenovalo Beašovat. A my dnes sedíme společně nad novou deskou s názvem Galet Komplet. Ta vyšla 17. října 2025 u vydavatelství Indiescope. Budeme si z ní samozřejmě pouštět, ale předtím, než pustíme úvodní ukázku, můžu si tipnout, co znamená název Galet Komplet?
1: No určitě si můžeš tipnout, já myslím, že to víš.
0: Já tipnu, nevím, jako třeba se trefím, ale myslím si, tuším tak ty slova, že by mohly znamenat třeba palačinku z pohankové mouky se šunkou, sýrem a vejcem.
1: Je to tak, máš jedničku.
0: Tak pojďme na úvodní ukázku o mořích.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už ne jako kotva, ale ani jako smetí, na dně končí všechna moje stará předsevzetí. Vítr se mnou zmítá dál od stěny ke stěně, po mořích se lodí plavím v láhvi skleněné.

0: V pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu posloucháte dnes kromě hlasu Janise Morase také hlas Vojtěcha Jindry, kytaristy z kapely Bran. My sedíme nad deskou Galet Komplet, jak už jsme říkali, tak je to palečinka z pohankové mouky se šunkou, sýrem a vejcem, ostatně je i na obalu. Ta titulní píseň, kterou si pustíme, ona je instrumentální, teda, takže se tam nespívá nic o tom jídle. Jak to tedy s touto písní je? Proč se tak vlastně jmenuje? A není o jídle tím pádem, když tam není text, to je jasná věc, ale jak to je?
1: No, je to instrumentální skladba mého kolegy, zpěváka, flétnisty a pianisty, frontmana kapely Bran, Roberta Fishmana. Já myslím, že ho napadla ta melodie, že prostě vytvořil tu skladbu. A jak už to bývá u instrumentálek, tak až poté asi hledal název a možná právě zrovna jedl v palačinku z pohankové mouky a přisoudil jí tedy tento název. Já bych zatím vlastně nic asi tajuplnějšího neviděl.
0: No ale zase u některých klasických skladeb nebo těch instrumentálních je to tak, že vlastně se skladatel snaží náladou té písničky vyjádřit ten název nebo ten jev, řekněme, takže by se třeba instrumentálně hudbou snažil vyjádřit, já nevím, chuť té pohankové palačinky, nebo?
1: Je to možné. My jsme minulý týden v nějakém podobném rozhovoru, kde jsme seděli oba na to téma s moderátorem, narazili a já jsem tam říkal přesně to, co jsem říkal tady před chvilkou a Robert se jako tvářil zasmušile a neříkal nic, takže kdo ví, jak to je.
0: Ale ono to má přeci jenom i symbolický význam, asi byste jinak nedávali celé desce ten název, jaký je?
1: No, já bych zatím nehledal nějakou velkou filozofii zase, ale když jsme prostě vlastně tu kolekci těch skladeb pro to album nahráli, přemýšleli jsme o tom, jak by se vlastně celé to album jmenovalo, tak mě prostě napadlo vlastně toho zvláštního názvu využít a říkal jsem si, co kdyby se to teda jmenovalo Galet Komplet, jako to CDčko je prostě kulatý, ta palačinka se skládá teda jakoby do čtverce, ale CDčko jako takový je taky kulatý a uprostřed vlastně je to vajíčko, ten žloutek a ten je kulatý. Už jenom vlastně tyhle jako geometrické náležitosti mě přišly zajímavý pro ten koncept toho CDčka. No a pak jsem si představil, že vlastně ten žloutek je třeba slunce, ty záhyby na té palačince můžou být třeba písečné duny, moře, cokoliv nás prostě napadne. A vlastně mi to přišlo takový jako docela jednoduše poetický, líbilo se mi to a u chlapců to prošlo. Takže je to taková vlastně jako metafora.
0: Já kdybych přijel do Bretaně a řekl, že chci Galet Komplet, tak dostanu tu pohankovou palačinku, je to opravdu jako ten název toho jídla?
1: Myslím, že jo. Že to má mít přesně ty parametry šunka, sýr, vejce a pohanková mouka.
0: A když to je nekomplet, tak je to bez čeho?
1: No to my jsme si dělali legraci, že někdo mi poslal z kapely fotku. Já už nevím, co to bylo, nějaký těsto doma, asi pro děti něco dělal, nějakou palačinku, nic na tom nebylo a k tomu

0: nějaký čas, ale zaznamenány ještě nebyly na CDčku. No a kompletně autorské taky nejsou, protože my jak vycházíme z toho folkloru bretaňského, tak zpracováváme samozřejmě teda ta lidová témata, motivy, písně. No ale protože už nás to po těch letech nebaví tolik, abychom stoprocentně se věnovali jenom vlastně jako interpretaci toho folkloru vzdáleného geograficky, já nevím kolik, to není tisíc, to je víc kilometrů, 1700 kilometrů, jestli se nepletu, když jsme tam jezdili na turné, to bylo. No, tak se snažíme vlastně i jako vnášet do toho víc a víc nějaký vlastní vklad, takže dokonce už teda, jak vlastně ta deska zaznamenává, máme jako plně autorské skladby a to i v češtině. No.
1: O tom určitě budeme ještě mluvit. Pojďme si teď pustit jednu, která já jsem si myslel, že je v bretonštině, ale je teda ve francouzštině. Jak se jmenuje to za prvé?
0: Berger à Londres.
1: Berger à Londres. A je teda ve francouzštině, není v bretonštině?
0: Je ve francouzštině.
1: Je ve francouzštině, pojďme na ní.

0: Na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí je dnes hostem ve studiu Vojtěch Jindra, kytarista kapely Brand, ta vydala nové album s názvem Galet Komplet. Kdo třeba zapnul později, tak znamená to pohanková palačinka nebo palačinka z pohankové mouky se šunkou, sýrem a vejcem. 12 nových i starých skladeb, autorských i ne, zpívaných i instrumentálních, i ve francouzštině, i v češtině, no je to poměrně komplikované a složité. Jak to teda je s tou bretonštinou, francouzštinou? Tam jsou, já to jenom rychle spočítám, 1, 2, 3, 4 zpívané vlastně a jsou všechny v té francouzštině nebo teda v bretonštině některé, jak to je?
1: No, my jsme používali tak nějak rovnoměrně francouzštinu, bretonštinu vždycky. Tady nám to vyšlo tak, že i ty bretaňské skladby jsou ve francouzštině, což není pro ten jejich folklor nic výjimečného. A prostě to tak vyšlo. A zjednodušeně se dá říct, že ta deska je tak půl na půl česká versus teda bretaňská nebo ve francouzštině.
0: Což je vlastně velká novinka oproti tomu albu, které jste tady představovali před 9 lety, to obsahovalo jenom 2 vaše skladby, teď už tedy polovina. Co se dělo ale během těch 9 let, kromě covidu samozřejmě, to je vždycky jedna z odpovědí možných, ale co se jinak dělo s kapelou Bran, protože jinak jste ta alba vydávali a že jich nemáte málo, pokud se nepletu, tak toto je 8., 7. studiové, jinak jste vydávali v kratších intervalech.
1: My už sami ani nevíme, kolikáte to je popravdě, ale nějak tak to bude. No, jako na covid se samozřejmě dá vymlouvat, ale ono to netrvalo 9 let, že jo.
0: Vy jste se na něj připravovali.
1: my už jsme jako, ano, v tom jako modu té lenosti, jako jsme jeli nějaký čas, pár let a do toho přišel ten covid a to jsem si říkal, tak to je vlastně dobrý, tak to jako teďka jako nemusíme vlastně to se nějak obhajovat, že nic neděláme, no ale covid pominul a už nás to přestalo bavit. Ne, já si z toho dělám trošku jako legraci, ale asi zatím bude trošku lenost a taky to, že vlastně všichni muzikanti okolo mě, mám pocit, hrajou prostě všude možně, ve všech možných kapelách. Nás se to týká taky, zpěvák Robert Fishman jezdí třeba Sneřeš, potažmo Sneres, anebo s Davidem Doruškou, Martinem Novákem mají Andělem oceněnou desku z loňska. Kluci, akordeonista Tomáš Gertler a Petr Mikeš, basista, který zároveň hraje teda i na bicí, zase hrajou v kapele Mirka Kemela, takže ti toho taky mají dost. A dohromady prostě, když si složíme ten diář všech těch projektů, ve kterých každý z nás působí, tak často už nemáme ani vlastně prostor moc pro ten Bran. A už jsme si řekli ale, že dost a budeme něco zase dělat, a protože nás to baví, jinak by ta deska nevznikla.
0: Pojďme na další ukázku z desky s názvem Galet Komplet a písnička se jmenuje Já bych šel za Milou.

někam, za kopce, za hory, přes lesy, údolí, zarostla mě cesta sem o tam. Ale já bych šel za milou kamkoliv, až já to sem o tam rozmotám.

0: třovinám bodláčí i trní navzdory, já tě tam, má milá, nenechám.
1: Vojtěch Jindra, kytarista kapely Bran, je dnes hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Povídáme si o novém albu Galet Komplet. A já bych šel za Milou, to byla vlastně už druhá písnička v češtině, kterou jsme dnes slyšeli z nové desky, jak už to zaznělo, tak vlastně tou novinkou velkou je, že polovina z těch 12 skladeb je autorských a navíc v češtině, ale zároveň se tam asi propisuje do té hudební části nějak, řekněme, pořád ten bretonský, nevím, jestli vyloženě folklor, ale minimálně nějaké prvky.
2: No, snažíme se, abychom zůstali věrni tomu našemu zvuku, té naší poetice, estetice, nevím, jak to říci přesně. Asi by pro nás nebyl problém některou z těch písniček udělat jako v popové aranži a podobně. Toho si myslím, že jsme schopni, ale to by jako nebyla už ta kapela, že jo. Takže když jsem třeba přinesl tu píseň o mořích, první reakce kapely byla super, ale je to pop, tak musíme s tím něco udělat. Tak jsem říkal, dobře, zkusíme to, jsem rád, že se to líbí a já myslím, že to půjde, uvidíme. No a myslím, že se to povedlo, že jsme to pořád my a vlastně i to docela hezky navazuje na píseň Jen vítr, kdyby vál z té předchozí desky, která je taky tak trošku námořnicky laděná.
1: Takže vyřešíte, řekněme, ty extrémní póly jako moc pop, moc bretoňský a něco mezi tím?
2: No, popravdě, my už to vlastně moc neřešíme. Jo? Já mám pocit, že tím právě, jak všichni jako z nás nasávají muziku docela jako ze široka, to zvlášť ty kluci, který jsem jmenoval, jako opravdu prostě folk, jazz, já dělám jako docela popový věci někde jinde zase, tak vlastně už nás to ani nebaví úplně jako se držet nějaký ty škatulky jako keltská hudba a podobně. A spíš prostě se snažíme vlastně jako dělat hudbu tak, jak ji cítíme a co si ta písnička žádá. To mě třeba přijde jako hodně zajímavý a takový pravdivý, tak by se to asi jako podle mě mělo dělat. No ale aby to byl pořád ten Brand, tak se to snažíme samozřejmě držet jako v nějakých mantinelech, abychom zachovali ten náš zvukový kabátek, nebo jak to říct.
1: Mě teď napadlo, dáme si takové mini jazykovědné okénko. Já pořád vlastně váhám nad tím, jak používat to slovo bretonský, bretoňský, nebo tak ona je to Bretaň, ta oblast, a to přídavné jméno je tedy bretonský, nebo bretaňský, bretoňský.
2: No, často se v tom chybuje, ale je to vlastně docela jednoduché. Přídavné jméno bretaňský je odvozeno od toho jména země, nebo názvu země Bretaň. A bretonský je odvozeno od Bretonec, jako teda obyvatel Bretaně, příslušník toho etnika. Mm-hmm. Takže bretonský nebo bretaňský. Bretoňský, jak často slýchám, není správný tvar.
1: To je paskvil, takzvaný krásný, ano. Český. Takže bretonský obyvatel bretaňské oblasti.
2: Dá se to tak říct asi, ano.
1: Uzavírám jazykovědné okénko. A ještě mi napadlo vlastně, když jsme ty řešili ty póly, moc pop, moc bretonský, co vlastně dělá tu muziku takovou? Je to ten akordeon? Tak jako signifikantní, řekněme.
2: Těžko říct. Já si myslím, že jako pokud se bavíme o tom, co je signifikantní prvek, jako dejme tomu v tom nástrojovém obsazení tamního folkloru, tak je to bombard. Nebo ještě potom mají takové speciální dudy, biňukos, ale ten bombard je opravdu jako výrazný a specifický pro tuhle oblast, pro tuhle hudbu. Je to něco jako šalmaj, plátkový nástroj. Prostě. Často v různých třeba středověkých kapelách můžeme jako něco podobného zaslechnout. No, my jsme ten bombard i jako řadu let vlastně mívali, byla to součást našeho zvuku, když s námi ještě působil zakladatel skupiny Davy Pažot. Ten na něj hrál, ale my zase už teď vlastně se tomu jako řadu let tomuhle nástroji nevěnujeme, protože to by padalo na bedra Robertovi Fishmanovi a to je tak, myslím, jako pozoruhodný a vynikající hráč na whistle a příčnou flétnu hlavně, že by to byla asi škoda.
1: Ale když jsme u těch dechů ještě předtím, než si pustíme další ukázku, tak na tom předchozím albu tam jste měli snad i klarinet a vlastně trošku ještě širší paletu těch dechů a mám pocit, že tam dostávali možná větší prostor, že tady zase je třeba víc ten akordeon, tak to může být taky určitý posun od té předchozí desky.
2: Určitě, určitě. Na předchozí desce jsme měli saxofon, hlavně soprán saxofon, ale i alt saxofon a ještě té předchozí desce, předchozí, to byl i ten klarinet občas, to je pravda. No ale tím, že jsme vlastně teďka už nějakou dobu vlastně v pětičlenné sestavě, bez těch saxofonů, tak asi zase dostává právě prostor víc třeba ten akordeon. No.
1: Pojďme na tajná znamení.

kde v stínu lesa svit a měkký samet mechu jít ve tvých šlépějích.

útěchou je dlít v kroku tvého dechu, kde vládne pokoj klid beze slov a spěchu, být pouhý malý tvor, když navléká se nit rybka v řece z hor.

větru, ozvěnám světlo.

0: Tajná znamení, to byl název písně, nebo je název písně, která právě dozněla z nové desky Galet Komplet kapely Bran. Se mnou sedí ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí kytarista kapely Vojtěch Jindra. A ty už si tu podle mě zmínil snad všechny členy kapely, opakovaně Roberta Fishmana samozřejmě, ale i Tomáše Gertla, akordeonistu, Petra Mikeše, basistu. A ještě jsem našel Vítězslava Patočku, tam by snad měl hrát na bicí, nebo nahrával možná na albu.
1: Určitě,
0: ale
1: určitě.
0: Ty říkal, že Petr Mikeš hraje i na bicí, tak teď jak to je naživo, jak je to?
1: No, to je takové specifikum naše. Vítězslava Patočku jsem zapomněl zmínit, to by byla škoda, ten s námi hraje na bicí a jsme tomu rádi. Ale Petr Mikeš, který s námi hraje teďka na basu, další dobu už a nahrával i tady tu desku, tak vlastně na té předchozí ještě působil jako bubeník, protože je to teda i vynikající bubeník. No, ale když jsme vlastně řešili teda, kdo by hrál na basu před lety, tak přišla překvapivá reakce právě od Petra Bubeníka. No tak já bych jako na to hrál rád. Aha, dobře, no tak jo. A kdo bude hrát na bicí? Takže jsme začali místo basisty najednou schánět Bubeníka, no.
0: Vy už jste v nedávné době absolvovali koncerty v Praze, v Brně, Ostravě, v těch největších centrech republiky tedy, ale zatím to ještě nebyly křty toho alba. Hráli jste tam už ten nový materiál? Vy jste vlastně některé ty písničky hráli už i předtím, ale řekněme třeba ty novější, které jste nehráli a vyšly teprve až na albu, tak už jste je hráli na živu?
1: Něco jsme z té desky hráli, ale je pravda, že teďka jsme teda odehráli pár koncertů v těch větších městech, ale zase to byly spíš takové jako menší prostory. A teďka vlastně teda v únoru nás čeká Šňůra k té desce, kde bude teda i pokřtěna, a tam máme v plánu zařadit těch skladeb z té nové desky víc. Zatím je to v jednání, možná, že ne tedy ty koncerty, ale ten repertoár, zatím se přeme, jestli přehrávat celou tu desku komplet, jak má i v názvu vlastně, anebo nekomplet, což bych chtěl já, nehrál bych z toho úplně všechno, ale kapele se líbí nápad přehrát to komplet, jak to leží a běží, takže asi podlehnu a dopadne to tak.
0: Tak pojďme si dát teď teda už konečně Galet Komplet, titulní skladbu nového alba kapely Bran.

0: Palačinka z pohankové mouky se šunkou, sýrem a vejcem v instrumentálním provedení, tedy bretaňsky nebo bretonsky řečeno Galette Complete. Kapela Bran vydala nové album a teď jsme tady slyšeli tu titulní skladbu. Už si tu zmínil, křest bude teprve 10. února 2026 v Malostranské besedě v Praze. Jenom mě tak napadá, když ty koncerty vlastně byly poté, co deska vyšla teďka v říjnu, proč jste ten křest vlastně odložili až o více jak čtvrt roku později?
1: No, protože si myslím, že není dobře jako týden po vydání desky hned to křtít. To by asi ledas jaký vydavatel, včetně našeho labelu Indiescope, souhlasil, že je lepší tomu dát nějaký čas a odstup, aby to ty lidi jako nějak vstřebali tu informaci, že ta deska vůbec je a i ty skladby třeba, takže dáme tomu čas. No.
0: Já jenom doplním, že o den později, tedy 11. února, se představíte i v Brně v klubu Leitnerka, takže zveme dostatečně dopředu, zapište si do svých kalendářů a kdyby náhodou ne, všechno najdete na webu branband.cz, případně na sociálních sítích. Já v tuto chvíli děkuji Vojtěchu Jindrovi za to, že vážil cestu z Prahy a přijel představit nové kapelní album skupiny Bran Galette Complete. Díky, ať se daří.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: A my si z alba pustíme na závěr ještě jednu píseň, ta bude opět v češtině, opět autorská a jmenuje se Žízeň. Za pozornost děkuji a těší se opět někdy naslyšenou Janis Moras od moderátorského mikrofonu a za zvuk děkujeme Romanu Kabelkovi. Hezký zbytek večera.

Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme tři skladby. První nese název Sonáta S-dur pro housle a klavír, napsal ji Wolfgang Amadeus Mozart. Na klavír hraje Norbert Heller a na housle Gabriela Demeterová. Druhá skladba, smyčcový kvartet číslo 11, F-moll opus 95. Autorem je Ludwig van Beethoven, hraje Pražákovo kvarteto. A na závěr to bude klavírní kvartet G-dur. Napsal ho Johann Nepomuk Huml. Hrají Ivan Gajan, klavír, housle, Viktor Šimčisko, viola, Milan Telecký, violončelo, Juraj Alexander. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Sonáta S-dur pro housle a klavír. Napsal je Wolfgang Amadeus Mozart a na klavír hrál Norbert Heller a na housle Gabriela Demeterová. Druhou skladbu Ludvika van Beethovena hrálo Pražákovo kvarteto a nesla název Smyčcový kvartet číslo 11 F-moll opus 95. A na závěr jsme vyslechli klavírní kvartet G-dur. Napsal ho Johann Nepomuk Huml. Na klavír hrál Ivan Gajan, na housle Viktor Šimčisko, na violu Milan Telecký a na violončelo Juraj Alexander. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít. Já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
4: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůži.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešního vyprávění o božích stopách ve svém životě se ujme Petr, který se s námi podělí o své zjištění, že se vskutku vyplatí poslechnout, když nám Pán Bůh něco říká. Za tým Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
9: Jmenuji se Petr Luhan a chtěl bych vám říct svůj příběh o tom, že poslouchat Pána Boha se vskutku vyplatí. Narodil jsem se a vyrůstal jsem v láskyplné křesťanské rodině, ale záhy jsem si uvědomil, že křesťanství se nedá zdědit, že rozhodnutí pro Krista musí udělat každý sám za sebe. Já ho udělal už ve svých 13 letech. Vyrůstal jsem sice jako velmi živé, ale v zásadě ne příliš problémové dítě. Když mi bylo necelých 18 let, začal jsem přemýšlet o tom, jestli nezačít chodit s jednou holkou z mládeže, která měla nevylečitelnou genetickou nemoc a reálný předpoklad dožití tak 10 až 15 let. Předkládal jsem to Pánu Bohu a měl jsem takový pocit, že na sjezdu mládeže, který tenkrát byl v Kolíně, by mohl náš vztah začít. A k mému velkému překvapení mi právě tam Pán Bůh řekl celkem jasné ne. Stál jsem před rozhodnutím, jestli poslouchat hlas svého srdce nebo hlas svého Boha. Nakonec jsem se pevně rozhodl a oné dívce jsem řekl, že Pán Bůh mi řekl ne. Nebo tedy přesněji, že mi řekl každopádně teď ne. Ona byla velmi překvapená a velmi smutná, ale akceptovala to s tím, že se bude modlit a tí to Pán Bůh nějak vysvětlí, protože...